0: To byla sonáta pro flétnu, violončelo a klavír F-dur op. 65. Jana Ladislava Dusíka. Hráli Clive Conway, flétna, Kristýne Šilitou, violončelo a Christine Kroshow, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je stále s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Druhá symfonie B-dur Antonína Dvořáka měla pohnutý osud. Byla dokončena počátkem října roku 1865 a premiéru měla v březnu 1888. Bylo to dva roky před osmou symfonií a po 23 letech po ukončení první verze jejího rukopisu. Symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka hraje Česká filharmonie. Řídí Václav Neumann.

Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.

0: Dechové kvinteto Akademia hrálo Serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ke konci koncertní řady, kterou připravil Rafael Brom, uslyšíte hudbu k Shakespeareovi, suitu pro orchestr od Viléma Blotka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Libor Hlaváček.

Tak to byla suita pro orchestr s názvem Hudba k Shakespeareovi od Viléma Blotka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil Libor Hlaváček. A ještě drobná skladba z odkazu Karla Stamice, syna slavného hudebního génia Jana Václava Stamice, zakladatele Mannheimské kompoziční a interpretační školy. Bude to kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, A-dur, opus 14. Hrají Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo A dur opus 14. Karla Stamice hráli Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Posluchač vážné hudby se od těch ostatních liší tím, že dokáže vnímat hudební skladbu jako proces. Dokáže sledovat postupné rozvíjení myšlenek, jejich vzájemné konflikty a vnitřní proměny. Jakmile jednou zakusí rozkoš, jakou skýtá evoluční charakter hudebního umění, už se jí nechce vzdát a od hudby očekává právě toto. Je pro něj nemyslitelné, že by se v Beethovenovi stalo třeba něco takového.

Ne, Beethoven jako minimalista to je nepřijatelná představa. A přesto základním principem evoluční hudby je opakování. Zatímco takzvaná expoziční hudba představuje posluchačům nové motivy, nové melodie a rytmické prvky, evoluční hudba tento materiál rozvíjí tím, že ho s určitými podstatnými obměnami opakuje. Typickou evoluční formou je fuga, kterou jsme zvyklí vnímat jako mohutnou, vpřed se valící řeku. Ale i zde často žasneme, kolikrát si autor bez nějakých výraznějších proměn dovolí zopakovat téma. To se znovu a znovu opakuje a jeho účinnost neopadá.

Téma v této Bachově fuze zaznělo celkem 14krát. Sice pokaždé v jiné tónině a v jiném hlase, ale samo o sobě se nijak neměnilo. Přesto by asi málo kdo z nás označil tuto hudbu za statickou. Naproti tomu následující ukázka půjde asi mnohým z posluchačů proti srsti.

Čekáte na změnu, na kontrast? Nedočkáte se ho. Tato píseň trvá přes čtvrt hodiny a ostinátní doprovod rotuje bez jediné změny od začátku do konce. Nelze mu však upřít účinnost a určitou rafinovanost. Všimněte si, jak se rytmus v každém druhém taktu jakoby zadrhne. To mistr bubeník přesune jeden úder o 16-tinovou hodnotu dopředu a po něm vznikne miniaturní pauza. Je to detail, ale o detaily tu právě jde.

Této hudbě se říká funky. Za mlada jsem ji hodně poslouchal a hlavně hodně hlasitě, což přivádělo mé rodiče k zoufalství. S otcem jsme vedli debaty, které nikdy nikam nedospěly. Já tvrdil, že tahle muzika je strhující jízda. Otec naopak tvrdil, že ta hudba vůbec nikam nejede a pořád jen stojí na místě. Od té doby se hodně změnilo. Já se naučil poslouchat Beethovena a Brahmse a sotva jsem začal chápat, co znamená skutečné evoluční rozvíjení hudebních myšlenek, vtrhl důsledný repetitivní princip i do vážné hudby. Minimalismus se stal největším hudebním překvapením druhé poloviny 20. století.

Tato hudba není překvapivá svou novostí, nýbrž svou přijatelností pro všechny typy posluchačů. Líbí se malým dětem ve školách, rokovým pubescentům i ctitelům vážné hudby. Ti ji po překonání prvního šoku přijímají díky její evolučnosti i také díky tomu, že určité repetitivní prvky jsou obsaženy ve všech obdobích hudební historie. Jim se budeme věnovat v našich třech pořadech, abychom se nakonec obloukem dostali zase k minimalismu. Nelze začít jinde než u gregoriánského chorálu. Tento církevní zpěv má většinou charakter jaksi bezbřehé, jednohlasé melodie, ale některé jeho odnože už bohatě využívají opakování jako základního výrazového prostředku. V následující ukázce zní stále dokola jeden princip. Mnohanásobně opakovaný jeden tón s následným čtyřtónovým sestupem na konci každé zpívané věty.

A také světská gotická hudba nesla repetitivní prvky. V době, kdy pan Guillaume de Machaut pracoval ve službách Karla IV., se po celé Evropě zpívaly truvérské a trubadurské písně. Měly mnoho slok, takže jedna melodie se točila s jiným textem stále dokola. Melodické zdobení se ještě tolik nepěstovalo, modulace neexistovaly vůbec, hudba tedy spočívala na mnohonásobném opakování. Maximálně se občas na téže melodii vystřídal sólista a sbor.

Teď budeme mluvit o fóliích. Nemám samozřejmě na mysli ty fólie, pod nimiž se pěstují okurky, ani ty, co se lepí na okna, aby se tam nedostal zloděj, ale la folia, což byl rychlý portugalský tanec, který vznikl na konci 15. století a rozšířil se do celé Evropy. Spočíval na mnohonásobném opakování základní hudební myšlenky, která se obvykle nacházela v basu. Z fólií se postupně vyvinula barokní čakona. Ostatně o čakoně se v této písni také zpívá.

Hudební vývoj začal nezadržitelně zpět k baroku. U jeho kolébky stál i Claudio Monteverdi, jeden z největších hudebních novátorů všech dob. V jeho skladbách se mimo jiné objevují vzestupné a sestupné sekvence, což v podstatě není nic jiného než několikrát opakovaný motiv, který pokaždé zazní o tón níž nebo výš.

To byla ukázka z Monteverdiho proslulých mariánských nešpor. Z tohoto rozsáhlého díla se však k našemu tématu vine ještě jedna část, která svou krásou a originálností budí údiv až do dnešních dnů. Jde o sonátu Sopra Sancta Maria. Jak název napovídá, jde především o instrumentální hudbu. Dechový a smyčcový soubor se střídají ve svěží a rytmicky výrazné muzice, vzájemně si předávají motivy a při troše fantazie můžeme i zde, v tomto prvním patře Monteverdiho hudby, najít repetitivní prvky. Skladba má však ještě druhé patro, které je svěřeno sopránu, který mnohokrát za sebou zpívá jeden nepatrně obměňovaný motiv na slova Sancta Maria ora pro nobis, tedy Svatá Marie, oroduj za nás. Ony rytmické obměny sice trochu narušují repetitivní charakter hudby. Je však zřejmé, že zde nedochází k žádné evoluci tématu. To se prostě opakuje. Nic se tu nerozvíjí, nic negraduje, nic nikam nesměřuje. A přesto tato hudba dokonale souzní s naší duší. Ta se totiž také nechce stále jen vyvíjet. Touží po spočinutí, po klidu, po modlitbě a meditaci. Je jen na nás, jestli takový stav své duši alespoň na chvilku dopřejeme. Následující okamžiky jsou k tomu vhodnou příležitostí.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott, děkujeme ti Bože, děkujeme ti, Bachův katalog BVV 29. Symfonii z kantáty zahraje italský ansámbl Academia Byzantina, který vede čembalista Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a Basso Continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Domenika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze 4. koncerta Grossa a moll, The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Nevilla Merinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Následuje madrigál frankovlámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Teď bude znít šestá píseň beze slov z pátého sešitu cyklu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Walter Gieseking.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vláda schválila zpřísnění pravidel pro prodej a užívání kratomu. Snímek Volklor získal stříbrného studentského Oscara. Plzeňská diecéze posílá do Vatikánu tisíce stran dokumentů o blahoslaveném Hroznatovi a očekává jeho svatořečení. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 19 až 24 stupňů. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ni zavést spotřební daň.
4: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky, i proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
5: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
4: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
6: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
4: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji, a to poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejvíce invazní druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je taky přenašečem račího moru.
7: Je dlouhý až 15 cm, mívá černo-červenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
8: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců, plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
7: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Volklor. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí.
9: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové Porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
10: To je něco tak lokálního a možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá tak silnou, jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice.
11: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor...
9: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
3: Plzeňská diecéze dokončila veškeré práce, které byly nutné ke svatořečení dosud blahoslaveného Hroznaty. O jeho životě a činech bádali historici a další odborníci přes 20 let. Patron diecéze Hroznata byl český šlechtic, zakladatel klášterů v Teplé a Chotěšově a mučedník, který zemřel v roce 1217 ve vězení. Podle mluvčí plzeňského biskupství Nikoly Vejskalové, tak celý proces Hroznatova svatořečení vstupuje do další etapy.
12: Cílem bylo shromáždit a ověřit doklady o jeho životě, mučednické smrti i přetrvávající úctě mezi lidmi. Výsledkem je tak přes 5000 stran dokumentů. Kopie nyní poputují do Říma, kde budou podklady dále posuzovány. Jde tedy o důležitý krok na cestě ke svatořečení, ovšem samotný proces zatím ještě pokračuje.
3: Blahoslavený je Hroznata od roku 1897. Jedná se o předstupeň svatosti.

0: počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobrý den, tak dnes už máme úterý 15. září. Měsíc je ve svém poločase. Je tu ráno a je to možná i příležitost podívat se na to, co se děje doma, co se děje ve světě, jak se lidé snaží uchovat něco z normálního života, třeba i tam, kde je válka o něj připravila. A tak začneme na Ukrajině, kde divadlo není jenom kultura, ale taky vzácný prostor, kde se lze na několik hodin zapomenout a kde můžete zapomenout i na sirény a na nebezpečí kolem. No a potom se vrátíme zase zpátky do Česka, do Kyselky u Karlových Varů, kde už téměř 13 let pokračuje záchrana někdejších lázní. Teď se má obnova historického areálu docela výrazně urychlit. Jak? To řekneme.
1: A řekneme, co budeme hrát hned po 6. třeba Georga Filipa Telemana, Silje Nergaard a taky Wolfgang Amadeus Mozart. Jako první Josef Haydn, část smyčcového kvartetu číslo 3, opus 76.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Josefa Haydna v ranní mozaice na Vltavě v 6 hodin a 11 minut.
1: Americkou televizní cenu Emmy získal v kategorii komedie seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent. No a cenu za nejlepší miniseriál má potom DTF St. Louis. To je zase o nepovedeném milostném trojúhelníku.
0: Mimochodem hororová komedie Widow's Bay o komunitě na ostrově v Nové Anglii čelící staleté kletbě ovládla předávání cen Emmy a překonala rekord v kategorii komediálních seriálů ziskem 14 ocenění, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen.
1: A za chviličku se vrátíme ze Spojených států amerických zpátky do České republiky, konkrétně do Kyselky u Karlových Varhů.

0: Akademie für Alte Musik Berlin v části koncertu pro violu, smyčcové nástroje a basso continuo Georga Filipa Telemana.
1: Zajištění zřícených zdí, vyklízení podmáčených objektů a také hledání řemeslníků pro výrobu replik poškozených částí někdejšího lázeňského areálu.
0: Přesně tak vypadala v uplynulých 13 letech záchrana historické kyselky u Karlových Varů.
1: A teď chtějí obnovu výrazně urychlit.
2: Líbí se mi, že se tady začalo něco aspoň dělat, že některé ty budovy se dávají dohromady, jinak místo tady kolem řeky Ohře je úžasné místo a jsem rád, že se tady opravdu něco děje.
3: Pan Martin patří mezi časté návštěvníky kyselky. U starých domů ho potkávám ve chvíli, kdy se na střeše blízkého pavilonu Otova pramene pohybují řemeslníci. Jedním z nich je specialista na obnovu starých střech Miroslav Chlup.
4: Momentálně pracujeme na obnově oplechování kupole. Všechno provádíme na základě fotografií a je to všechno obtížné, ale tak už jsme jako starší mistři, tak krása se vrací zpátky, že jo, krása zničila.
3: Poblíž pracuje se skupinou dělníků Petr Douda, také on se pohybuje ve výšce na speciálním lešení.
5: Provádíme osazení vytířových oken, to je zase zdobná letovaná technika, kombinace nějakých pasířských prvků a cizelovaných prvků. Děláme úpravu pro to, abychom je mohli osadit na plášť kopule Otova pavilonu.
3: Podobných řemeslníků se na obnově v kyselce v uplynulých 13 letech vystřídali desítky. Odklízeli sutiny, zachraňovali původní výzdobu objektů, dokumentovali a restaurovali konstrukce podléhající zkáze. Práce dodnes koordinuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.
6: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
3: Říká Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti. Podle ní totiž stávající skromné dotace na podporu záchrany lázní nestačí a tak se společnost pokouší ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace.
6: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
3: Obecně prospěšná společnost chce v areálu bývalých lázní vybudovat vodácké zázemí, ubytování nebo střediska wellness. Studie obnovy někdejších lázní získala před časem první cenu v soutěži Stavba Karlovarského kraje.
6: My odhadujeme, že celkové náklady na to, aby do provozu mohlo být uvedeno prvních 6 budov, přesáhnou 1 miliardu korun.
3: Vysvětluje za obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka Erika Smrtová. Pokud by se na projekt obnovy bývalých lázní podařilo získat peníze z dotačního programu a pomohli by třeba soukromí investoři, mohla by zásadní obnova komplexu začít za 3 roky. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Hugo Alfvén, Královská filharmonie Stockholm a část ze světy pro orchestr z baletní pantomimy u nás na Vltavě.
1: A sledujeme filmové natáčení. Štáb Netflixu, který v Praze natáčí od začátku měsíce seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, se přesune na pražskou Letnou. Točit bude u Letenského zámečku, u vodní nádrže a také u pavilonu Expo 58.
0: Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze a posléze míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, v Klementínu, na Pentřícké rozhledně a v tamním bludišti nebo v bývalém židovském getu na Josefově.
1: A natáčení u Letenského zámečku je naplánováno už na zítřek.

0: Tohle je energická místy až výbušná skladba, ve které trombon není uhlazený sólový nástroj, ale dostává prostor pro dravý a expresivní zvuk. Skliba Bob od Hugh Frasera je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ode dneška začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadí bez časového omezení. Limit budou mít i s poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu předsedy opozičního klubu ODS Marka Bendy, který podal v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. Policie dnes zveřejní počet lidí, kteří zemřeli v červenci a srpnu na silnicích. Předběžné statistiky už vydala koncem prázdnin. Podle nich o prázdninách na silnicích zemřelo minimálně 99 lidí, což je nejhorší číslo od léta 2021. Tehdy bylo obětí 101. Už teď je ze statistik jasné, že srpen je zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Zemřel americký módní návrhář Bob McKee, bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. McKee proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl třikrát nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají s jejich návštěvou přednost školní skupiny a veřejnost si klenoty bude moci prohlédnout od soboty. Vystavené potom předměty zůstanou až do 28. září. A čekejte skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách potom kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co podniknout dnes? Na libereckém železničním nádraží je například nově k vidění Legio vlak. Československá obec legionářská ve vagónech představuje život legionářů hlavně v letech 1918 až 1920 a součástí je i nová výstava.
2: Z té výročí narození Arnošta Lustiga připomene večer koncert v Nové libeňské synagoze v Praze. Od 6:30 tam vystoupí 12členný soubor Martinů String z Prák.
1: Vernisáž kreseb, koláží a konceptuálních projektů Luboše Plného Materia Delicata, ta se odehraje v pražské galerii Smečky.
2: Na Novoměstskou radnici v Praze můžete zajít na koncert hudebního spolku Leader Society, kde vystoupí mezzosopranistka Anna Murijová a klavírista Martin Levický.
1: A ještě pozvání do muzea Geta Terezín, kde si připravili projekci filmu Zánik samoty Berhov, a to v rámci filmového festivalu Za hradby.

0: Víkingur Olafsson v rondu pro klavír Wolfganga Amada Mozarta v úterní ranní mozaice 15. září.
1: Navzdory ruské invazi se na Ukrajině nezastavil kulturní život. Pořadatelé některých akcí pod širým nebem sice letos koncerty a festivaly kvůli pokračujícím ruským náletům odkládají nebo úplně ruší, ale divadla ta hrají dál.
0: A vznikají i nová dramatická díla. Diváci přitom musí počítat s tím, že se představení kvůli vzdušnému poplachu může přerušit nebo se ani nedohraje.
2: Do uvahy všech účastníků výstavy bylo dva dzvoniky.
3: V Národním divadle Ivana Franka v Kyjevě se blíží repríza nové hry na motivy Homérovy Odysej o návratu domů. Je ale ze současnosti o dnešních vojácích. V sále pro 800 diváků je plno a to není případ jen této hry. Všechny tři scény, tedy velká, komorní a experimentální, mají podle zástupkyně ředitele divadla Anastazie Hajšenecové každý den skoro vyprodáno. Hrát je podle ní ale složité kvůli opakujícím se vzdušným poplachům. Třeba premiéru hry o novodobém Odysseovi museli zrušit, protože poplach trval příliš dlouho. Lidem zůstaly lístky a hrálo se až druhý den. Jindy se představení dohrává po odvolání poplachu, který ale může trvat i několik hodin.
4: Víte, je to dost otravné, stále se bát. To je důvod, proč pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se nemyslet na nebezpečí kolem nás. Musíme přece žít dál.
5: No dívíte, zvisno, my prerváme se, když je reálná nebezpeka raketná.
3: Zkoušky se podle režiséra představení Ivana Urivského samozřejmě přerušují, když hrozí raketový útok, když na Kyjev letí balistické rakety. V divadle je kryt, do kterého se schází. Životy herců a realizačního týmu jsou důležitější než zkoušky na jevišti. Daniel Mireškin, představitel Odysea, se výbuchu nebojí. Byl ve vojenské jednotce na frontě. Ve městě je to podle něj mnohem bezpečnější než v místech bojů. Takže není nějak víc nervózní. Navíc ve válce si v sobě srovnal, že může i zemřít. A skonat na scéně, to by přece nebyla žádná ostuda, kdyby na to přišlo. Než se zvedne opona, slyší diváci nejen výzvu ke stišení mobilních telefonů a nefotografování během představení, ale také upozornění, že je tu možnost, že se kvůli poplachu hra přeruší a kde je nejbližší protiletecký kryt. Tohle představení se ale dohrálo bez nucené přestávky. Byl potlesk ve stoje, květiny a děkovačka. Diváci odcházeli spokojení.
6: Pohyb teatr zaraz, od same zaraz, perš za vše je demonstrace toho,
7: že... Jít do divadla a jít tam právě teď je naše demonstrace toho, že život jde dál. Show pokračuje, divadlo musí žít. Prožívá svou renesanci. To, co se tu teď děje, bude jednou součástí dějin.
8: Proč je to normální život pro Ukrajince?
3: Stejně jako divák Vadim to bere i Elena. Divadlo je pro Ukrajince kousek normálního života. V těžkých časech je třeba si občas vyčistit hlavu. Není možné být v době války stále negativní a ve stresu. Cizincům to prý může připadat zvláštní, ale když je možné se trochu odvázat a uvolnit se díky umění ukrajinských herců, režisérů a zpěváků, je toho podle divačky Eliny třeba využít. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.

0: duo Simon and Garfunkel v nahrávce z roku 1970, song for the asking v 6 hodin a 42 minut. Přejeme dobré úterní ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: Jan Cimbura, paní komisarka nebo 48-tníci, to jsou známé romány spisovatele a katolického kněze Jindřicha Šimona Bára. Do dnešní povídky na Vltavě zařazujeme jeho text Zázrak. Najdete ho ve sbírce Farské historky. Zavede nás na ves, kde sledujeme proměnu výminkáře Madleňáka. Tady je malá ukázka.
2: Ohromné překvapení, skoro zděšení, zmocnilo se celé obce, když před Madleňákovou chalupou zastavila pražská drožka a z ní pružně vyskočila panička v nejlepších letech. I prach milione, Madleňák má návštěvu, to nebude jen tak. Vykřikl Veverka a div hlavou okno neprorazil, jak se tlačil ke sklu. Drožka se otočila a teprve teď spatřil Veverka svého kamaráda ve svátečním šosáčku, jak se natřásá, klaní a nutí nenadálého hosta do světnice. Neboť jak střihl okem po návsi, viděl, že se tu a tam vyhlídky, ba i celá okna otevírají, ačkoliv venku už foukalo ze strnisek.
3: Povídku Zázrak spisovatele a katolického kněze Jindřicha Šimona Bára nám přečte Ivan Řezáč. Poslouchejte Vltavu v 1:30 odpoledne.
0: To ranní zamyšlení připravuje spisovatelka Pavla Horáková. Nabídneme ho zhruba 10 minut před 7 ráno.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Fredrik Fors, Sveinung Bjelland a část svity pro klarinet a klavír Ferruccia Busoniho. 7:45.
1: Jak František říkal, čeká nás teď úvaha Pavly Horákové a ta se baví docela nečekanou slovotvorbou umělé inteligence. Tak si to pojďme poslechnout.
2: Pro ty, kdo vltavské ranní úvahy poslouchají z éteru, připomínám, že na webu Českého rozhlasu jsou dostupné také v písemné podobě a jsou opatřené titulky, stejně jako novinové fejetony. Můj dnešní příspěvek je nadepsán Vítrný medvídák a čtenáři si při jeho spatření možná pomysleli, že se v nadpisu vyřádil internetový šotek anebo povytáhli obočí nad mou soudností. Ujišťuji vás, že v žádném případě nejde o překlep a název této úvahy je míněn zcela vážně. Vítrný medvídák je pochopitelně živočich. První dojem by mohl naznačovat, že patří do některé z říší bájných zvířat, například do zvěřince tvůrkyně Harryho Pottera J.K. Rowlingové, v němž se vyskytují ptáček zmíráček, tůňodav, třaskavec, kůroles nebo všudyleska. Mohl by pocházet z některého středověkého bestiáře nebo z Borchesovy fantastické zoologie. Možná je jeho biotopem říše nazvaná mytologie z knihy Mluvící balík populárního zoologa Geralda Darrella, kde žijí ropušáci, čarotelata a moudrý papouš. Případně by mohlo jít o nářeční termín zvyšných vlkodlak pod tajemným čortovým hrádem v Karpatech. Vítrný medvídák zní jako skomolenina, kterou by klidně mohl z úst vypustit věhlasný inspektor Kluzo anebo slovutný pan Kaplan z večerní přípravné školy pro dospělé v New Yorku. Vítrný medvídák by se nestratil ani v díle Savectvo Jana Svatopluka Presla, který zasnoubil přírodospit s lingvistikou a jemuž čeština vděčí za hrocha, chápana, kapustňáka, klokana, kočkodana, lenochoda, luskouna, morče, mívala nártouna, nosála, outloně, pásovce, plejtváka, poletuchu, ptakopiska, rypouše, vačici a vřešťana a dalších 140 savčích jmen. Kdybychom se drželi úzu linéovské binomické nomenklatury, vítrný medvídák by se odborně nazýval medvídák vítrný a odlišoval by se od jiných druhů rodu medvídák. Medvídák je skutečně savec, kupodivu nikterak mytický, a pojmenovala ho umělá inteligence jedné ze sociálních sítí, když k oznámení budapeštského dopravního podniku připojila automatický český překlad. Pro jistotu jsem použila jinou, méně básnivou umělou inteligenci, abych se dozvěděla, že do stanice Košutlájoš Tér v srpnu vniklo divoké prase. Divočáka, který kráčel dolů po eskalátorech, si všiml dispečer stanice a upozornil řidiče soupravy. Kňour krátce nastoupil do vagónu, ale v zápětí vlak opustil a ukryl se v kolejišti. Chyby umělé inteligence jsou laciný terč humoru. Navíc se jim rozhodně nesměju. Co kdyby se jednou chtěla mstít? V tomhle případě mě její způsob slovotvorby nadchl a rozněžnil. Netuším a ani nechci vědět, jak fungují velké jazykové modely, ale jako laikovi mi nejde do hlavy, proč robot jednoduše nesáhl po prostém slovníkovém ekvivalentu, ale pustil se místo toho do tvaroslovného dobrodružství a míchal morfémy jako karty. Morfologických experimentů se nebál ani ve zbytku tiskové zprávy. Ze stanice podzemní dráhy udělal metrostáj, z dispečera dorazníka a z cestujících pasážíky. Nemusím zdůrazňovat, že zmíněné novotvary jsem si okamžitě osvojila, zařadila je do aktivní slovní zásoby a už se staly součástí rodinné hantýrky. Mimochodem, dotyčná umělá inteligence se rozmáchla i v polském překladu z maďarštiny, kde z divočáka udělala vlčího chuligána. Zvídavý vítrný medvídák alias vlčí chuligán za své dobrodružství v pešťském metrostáji bohužel zaplatil životem. Veterináři ho pro vážná zranění museli uspat. Vítrný medvídák je mrtev, ale zanechal po sobě nemalý lingvistický odkaz. Nechť jeho jméno žije dál.
1: Umělá inteligence umí docela kuriózní překlady. I o tom bylo dnešní zamyšlení Pavly Horákové.
0: Na čelní straně Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku začali pracovat restaurátoři. I takové informace ještě přineseme. Za 7 minut necelých bude 7 ráno.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný

0: Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat některá témata, například zahraniční politiku. Americký nejvyšší soud zablokoval pokus Donalda Trumpa změnit těsně před listopadovými volbami pravidla pro korespondenční volbu. Na čelní straně Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě začali pracovat restaurátoři. A čekejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 19 až 24. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
1: Já myslím, že dozrála doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na čtyři oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
0: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. V některých městech mají lidé větší zájem o členství ve volebních komisích než v minulosti. Například v Blansku navrhla kandidující uskupení Dost lidí, takže radnice nemusela hledat zájemce nebo oslovit úředníky. Složení komise, která špatně sečetla hlasy během loňských sněmovních voleb, se v říjnových komunálních volbách změní, jak potvrzuje mluvčí města Pavla Komárková.
2: Volební okrsek číslo 28 už máme obsazen a nikdo ze členů komise, která by měla zasednout u komunálních voleb v letošním roce, nebyl členem komise při posledních parlamentních volbách, kde se vlastně zjistily nějaké chyby při sčítání.
0: Policie případ odložila s tím, že se neprokázalo, že by někdo ze členů chyboval úmyslně. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
3: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čelní stranu unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku teď obnovují restaurátoři. Na práce za více než 3 miliony korun dostalo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Mauzoleum je jedinečné stavebním stylem, ale i tím, že bylo vytápěné. Odborníci teď nanáší na čelní stěnu speciální zábal, který má zbavit pískovce soli a dalších minerálů. Pokračuje restaurátor Miroslav Žán.
4: To bude záležet potom taky na počasí teďka, jaký bude, takže přibližně třeba za týden, nebo uvidíme za 10 dní, třeba za 14 dní, budeme to nějak sledovat, tak dojde k tomu odstranění a pak uvidíme zase, jak ještě to bude probíhat, jestli ještě v letošním na podzim uděláme ještě jeden ten zábal.
0: Město už do záchrany mauzolea investovalo více než 6 milionů korun.
5: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách potom kolem 16. Více zpráv na iRozhlas.cz.

Mozaika. Dobré ráno, je tu nový den, přináší nové události a taky kulturní podněty od symbolů české státnosti až po to, jak se nám skutečně žije ve městech, která obýváme. A přesně tohle budou naše témata. My zůstaneme chvilku v Praze, protože korunovační klenoty opustili korunní komoru, vydali se na cestu k letošní výstavě. Podíváme se taky na pražské háje, tam zase divadelní kolektiv Neboj si prostřednictvím imerzivní performance

0: otevírá téma dostupného bydlení, dopravy i podoby města. A zamíříme i do Drážďan, to bude za necelou půl hodinku. Novou uměleckou sezónu zahájili Semperova opera i Drážďanská filharmonie. Co chystají, jaký bude program, to všechno vám řekneme.
1: A taky řekneme, co budeme hrát, Johna Williamse, taky Doménika Scarlattiho nebo Antonína Dvořáka. Jean-Philippe Rameau hned v úvodu, necelých 6 minut po 7 hodině.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jean-Philippe Rameau na vlnách Vltavy 10 minut po 7 hodině.
1: Máte problém najít dostupné bydlení? A jak se vám žije ve městě plném aut a smogu? I na to se ptá kolektiv Neboj si, a to v nové inscenaci Uličnice, vraťte nám Háje. Už dnes se můžete v Praze 11 právě na sídlišti Háje stát součástí téhle imerzivní performance.
0: Mapuje těžkosti marginalizovaných skupin ve veřejném prostoru. Více o inscenaci zjišťovala v rozhovoru s autorkami naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Povídala si s performerkami Kristýnou Štarhovou a Johanou Kyselkovou.
2: Co si pod imerzivní zážitkovou krasojízdou na sídlišti v exteriérech představit? Co mám jako divačka či účastnice očekávat? Johana Kyselková.
3: Diváci by se to hlavně vůbec neměli bát, protože to může teda znít trošku děsivě, že budeme hrozně do něčeho nutit. Je to trochu interaktivní, ale myslím si, že to hrozně záleží fakt na tom divákovi, jak moc bude chtít s náma interagovat nebo ne. Myslím si, že by si to ty lidi měli hlavně užít, protože téma, který zpracováváme, tak podáváme hodně lehkou a řekla bych i zábavnou formou.
2: Kristýna Štarhová je také jedna z tvůrkyň a performerek této inscenace. Kristýno, můžete to téma konkretizovat?
3: My řešíme na takových ukázkových postavách to, jakým způsobem tyto postavy bojují s každodenností v běžném městském životě. Naše postavy jsou babička, maminka a bohatá panička, která je inspirovaná Ivanou Tykač. V našem podání je to Ilona Vykač. Tyto tři postavy se potkají v běžných městských kulisách, přicmrdávají jim tam dva Davídkové, vlastně na Žižkově to byly Davídkové, protože tam jsou ty šílený mimina Davida Černýho. V případě Hájů jsou to Daliborkové, protože odkazujeme na bývalé vedení ODSky v čele s Daliborem Mlejnským. A celé je to koncipováno tak jako dražba, dražba lukrativního pozemku, kdy Ilona Vykač zve veškeré diváctvo, včetně babičky, maminky, s jejím synem Daliborkem, aby vydražili svůj lukrativní pozemek. Záleží na tom, kdo má dost peněz a jestli bude mít štěstí.
2: Téma té inscenace zasahuje do oblasti sociální, politické, do dostupnosti bydlení ve městech, nové výstavby. Co vás na tom provokuje, že jste se toho jako kolektiv Neboj si chopili a vyšli s tím do veřejného prostoru?
3: My jsme udělali inscenaci Kuchyňské porno, jak žena v patriarchátu bojuje s každodenníma potížema od dětství až po stáří. A pak nám přišlo škoda zůstávat jenom v té naší růžové kuchyni a chtěli jsme se přesunout do ulic. Protože jsme ve věku, kdy nás postihuje krize bydlení, kdy řešíme vizuální smog, jak to vypadá šíleně, řešíme to, že je nám v létě horko a nemáme se kde schovat, lavičky jsou prostě dělaný pro jednoho člověka, aby náhodou si tam nějaký člověk bez domova nelehnul. Takže nám přijde to město čím dál víc nepřátelský. To je ten důvod, proč jsme ty témata chtěli zpracovat takovým jako dost hravým způsobem.
2: Johano, dokázala byste přiblížit, jak s prostorem sídliště Háje pracujete, která místa vás hodně zajímají, případně zda je ještě nějak i sami dotváříte?
3: My jsme se tam šli vlastně několikrát projít a podívat a nějak jsme jako nasávali energii a jako celkově to místo do sebe a přemýšleli jsme, kam bychom mohli jakou scénu tak zakotvit. Začínáme u hotelu Kupa, tak to už je samo o sobě taková krásná kulisa, impozantní. Hodně hrajeme u dětského hřiště, kdy jsme vlastně zjistili, že se tam děly šílený finanční machinace s dětskýma hřištěma na Praze 11, takže to tam taky trošku tematizujeme a hodně upozorňujeme na různé třeba rozbité chodní, právě nedostatek laviček.
2: Pracujete i s nějakými dalšími složkami, ať už hudebními, pohybovými, výtvarnými.
3: Ondřej Báča nám vždycky skládá hudbu na míru. V tomhle případě jsou to takové zábavné džinglíky, ale Ondřej umí skládat i velmi krásnou vážnou hudbu. Ale tady je to víc odlehčené. Zuzana Štěpančíková je naše scénografka a výtvarnice. Vždycky udělá hlavně funkční řešení, že rekvizity a ta scénografie není jenom tak, jakože se s ní vlastně nic neděje, ale je vždycky nějak multifunkční, že se jako různě přetváří nebo prostě má víc účelů.
4: K tomu bych dodala, že takový jako velmi zábavný moment našich uličnic je píseň Bytové jednotky, kdy se převlékneme s naší kolegyní Terezou a Johankou do stanu. Prezentujeme na tom to, kolik stojí metr čtvereční.
1: Říká Kristýna Štarhová a také Johana Kyselková. Pouliční performance Uličnice Vraťte nám háje začíná dnes v 18 hodin, a to v kulturní stanici Galaxie pod záštitou platformy Dance Connected.
0: Už jsme vás informovali o tom, že si české korunovační klenoty ode dneška můžou prohlédnout školáci. Pro veřejnost budou přístupné už v sobotu. Reportáž nabídneme za pár minut.
5: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now,

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Václav Pichl, část koncertu pro husla a orchestr opus 3, Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr.
1: Většinu roku jsou korunovační klenoty ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovítské katedrále, ale včera odpoledne je představitelé státu, města a katolické církve slavnostně vyzvedli, no a ode dneška je tak můžou ve Vladislavském sále obdivovat školáci.
0: Právě tam začíná výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
2: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko.
3: V české země ten den, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší státnosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
2: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovítského chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Softly as in a Morning Sunrise, skladba, která vznikla roku 1928 pro broadwayskou operetu, ale z původního tanga se postupně stal slavný jazzový standard, který si oblíbili třeba John Coltrane nebo Sonny Rollins. My jsme ji slyšeli v podání tria Kvida Manu Sardiho. Je 7:30, máme úterý 15. září.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Pavel dnes bude jednat s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO a se šéfem obrany Jaromírem Zuhnou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na své generály. Prezident je jmenuje pravidelně dvakrát ročně. Poprvé 8. května při příležitosti Dne vítězství a podruhé 28. října v rámci výročí vzniku Československa. Dnes začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii miniserií zvítězila MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. A čekejte skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16. A více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáme kulturní tipy k aktuálním zprávám. V pražském Rudolfinu se odehraje v rámci festivalu Dvořákova Praha koncert ke stému výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tuhle akci živě vysíláme tady u nás na Vltavě od 20 hodin a hned po 9 přijde za námi do studia dnešní Mozaiky ředitel Symfonického orchestru Jakub Čížek.
2: Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odehlí u základní školy Palmovka pamětní plastiku a následovat bude v Nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny.
1: Program potom zakončí koncert v libeňské synagoze souboru Martinů String z Prague. Brněnský areál Vili Šťastný zahajuje výstavu Havlova architektura, a to u příležitosti nedožitých 90. bývalého prezidenta Václava Havla.
2: A zajímavou operní a světelnou instalaci Divadlo světla hostí pražská Hibernie.

0: hudba z filmu E.T. Mimozemšťan Johna Williamse. Ten v nahrávce řídil berlínskou filharmonii.
1: Jak říká náš mistr zvuku Honza Mikušek, tohle je antré pro Zitu. Tak vítáme Zitu Senkovou, která
2: přišla.
1: Dobré ráno s novými informacemi. Nová umělecká sezóna už se rozeběhla v německých Drážďanech, které se taky dlouhodobě chlubí velmi pestrou kulturní nabídkou. Přesvědčila jste se o tom, Zito, i vy, protože vy jste samozřejmě u toho zahajovacího koncertu Drážďanské filharmonie nechyběla. Vystupoval tam také pražský filharmonický sbor.
0: Mimochodem, Zemprova opera, to je jedno ze synonym Drážďan, možná symbol, ale je méně známé, že k ní patří také experimentální scéna Zempr 2. Čemu slouží ta?
2: Přesně tak, byl to, já jsem si vybrala právě představení na scéně Zemper 2 a byl to trošku nezvyk, přiznám se, protože většinou jdu do Zemperovy opery tím hlavním vchodem. Toto je budova hned vedle, opravdu pár metrů vlastně za tou historickou budovou, a od října 2016, tedy bude to 10 let, slouží tato scéna, mohli bychom říct i malé divadlo, různým experimentům, má svůj vlastní mladý ansámbl, pracuje právě s mladými umělci, různě uvádějí tam třeba opery pro děti, pro mládež, komorní opery, nejrůznější žánry hudebního divadla. Vím, že se tato scéna Zemper 2 plně etablovala v té kulturní nabídce města. Muzikály také, kdysi tam byl baletní sál a také operní restaurace, nyní je to teda plnohodnotná scéna a výrazněji sformoval její de facto spoluzakladatel a hlavně dlouholetý umělecký šéf Manfred Weiss, který inscenoval také operu Leonarda Bernsteina Trouble in Tahiti. To je titul, který jsem si vybrala. Celkem v této sezóně, která začíná, je na programu 7 představení a považuji to za opravdu dramaturgický tah.
1: Trouble in Tahiti má 60 minut. O čem pojednává?
2: Je to taková hořká parodie na americký sen. Přenesete se do 50. let 20. století, kdy sledujeme v 7 obrazech rodinné drama, vztahové drama, manželský pár Sam a Dina mají spolu školou povinného chlapečka, ale po 10 letech ten vztah je v podstatě vyprázdněný, je plný nedůvěry, odcizili se, vyhýbají se jeden druhému. Opticky to vypadá, bydlejí v krásném malém domečku na předměstí. On je úspěšný podnikatel, ona pečlivá manželka v domácnosti, ale prostě už si nemají, jak si co říct. Nejsou schopni nebo ochotni najít k sobě cestu. Ona navštěvuje psychoterapeuta, platí za to velké peníze, sní o lásce, o zahradě, kde kvete harmonie, a dívá se na film Trouble in Tahiti v televizi, hollywoodský takový slaďák, který vlastně až pobouří, to je příběh běložského pilota s nádhernou Tahiťankou. No a končí to tím, že nakonec manželé se alespoň domluví, že spolu zajdou do kina, a místo toho, aby našli oni sami k sobě cestu, tak se jdou podívat na film Trouble in Tahiti. Opera Leonarda Bernsteina premiéru měla v roce 1952 a myslím si, že je z velké části nebo zcela autobiografická. Vycházel tento geniální skladatel, klavírista, dirigent, performátor v podstatě ze vztahu svých rodičů.
0: Dvěma koncerty zahájila o víkendu novou uměleckou sezónu taky Drážďanská filharmonie. Její domovskou scénou je renovovaný Palác kultury v centru města. V jakém duchu se nesl start orchestru?
2: Byl vonavý, barevný, opulentní, voněly římské pínie a zněly motivy ze středověké sbírky náboženských, satirických, milostných, pijáckých písní a básní, neboli poema Pini di Roma, druhá část volného triptychu symfonických fresek od Torína Respighiho, který zemřel před 90 lety, a kantáta Carmina Burana Karla Orfa. Skotský dirigent, šéf dirigent tohoto orchestru Sir Donald Ranicles vsadil tedy na dílo méně hrané, což je vlastně škoda i v případě Trouble in Tahiti. A také na skladbu naopak, mám teď na mysli pochopitelně Carminu Buranu, velmi známou, velmi oblíbenou, co se jí týče, výrazná sóla a také velkolepé sborové party. Už jste zmínili, že zpíval také Pražský filharmonický sbor, také pochopitelně sbor jejich kolegové z Drážďan, filharmonický sbor Drážďanské filharmonie a také dětský sbor, by to byly slečny. A co se týče Pražského filharmonického sboru, tak s Donaldem Raniklesem se už dobře znají, spolupracovali spolu v minulosti. Ostatně náš sbor, když to takhle řeknu, je v Drážďanech velmi často a před 2 lety zahajovali právě s Drážďanskou filharmonií Pražský filharmonický sbor svoji 90. sezonu tady v Praze. Sir Donas Ranicles, původem Scott, s vynikající němčinou, je to jeho sice 2. sezóna s Drážďanskou filharmonií, ale první, kde se jí může věnovat naplno, protože tu předchozí ještě měl úvazek v Deutsche Oper v Berlíně a těší se na spolupráci a těší se také do Prahy, protože s Drážďanskou filharmonií vystoupí ve Smetanově síni obecního domu 16. listopadu.
1: Zita Senková nás provedla začátkem nové kulturní sezóny v německých Drážďanech. Zito, děkujeme za vaše postřehy a za návštěvu.
2: Ráda se stalo. Naslyšenou.

0: Aldo Romano, Rita Markotuli v nahrávce z roku 1998, necelé 2 minuty po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Rok po smrti spisovatele Ivana Klímy vyjde jeho nově objevená kniha. Titul s názvem Praha má láska patří mezi několik zatím nezveřejněných děl, která nalezla Klímova rodina. A tahle knížka bude představena na frankfurtském knižním veletrhu, který se odehraje na začátku října.
0: Ivan Klíma by se dožil 95 let. Zemřel loni 4. října a spisovatel v nové knize provádí historií, pamětí a duší Prahy, kde strávil většinu života.
2: Mimochodem Klímova literární pozůstalost přinesla i další nálezy a je mezi nimi třeba zatím neuvedená divadelní hra o Karlu Čapkovi.

0: Miroslav Sekera a Doménico Scarlatti u nás na Vltavě. Za 10 minut bude 8. Hostem vizitky dnes bude překladatelka z rumunštiny Jarmila Horáková. Do češtiny nedávno převedla román Montana moldavského autora Alexandra Popeska, který čtenáře zavádí do současného Podněstří a balancuje na hraně thrilleru. I o tom bude po 10. dopoledne řeč.
1: A hostem Mozaiky je právě teď pedagog a překladatel Benoît Meunier, který vybírá celý tento týden své oblíbené poetické texty.
2: Básnění. Báseň, kterou dnes přečtu, nabízí další odpověď na otázku, co je to poezie. Může to být zpěv, hra, fascinace, nebo ironické, něžné gesto vůči světu. Tato báseň se totiž pokouší proniknout do podstaty věci, aby z ní vydobila něco nového. A čím hlouběji se do věcí, nebo spíše do promýšlení věci, noří, tím hlouběji se ve skutečnosti noří do jazyka, ve kterém rovněž odkrývá něco nového. Laurent Albarracin, ročník 1970, patří k současným francouzským básníkům. Velká část jeho tvorby je založena na principu tautologie, tedy na opakování, že něco je právě tím, čím je. Tím básník ve svých knihách rozvíjí poetiku, pro kterou sám volí pojmenování rei sophiae, tedy nauka o moudrosti věcí, ale jde přitom spíš o parodii vědy nebo různých duchovních a okultních učení. Tento způsob popisu světa umožňuje básníkovi volně si pohrávat s jazykem, proměňovat realitu v něco magického. Při čtení Albarracinových básní jsem zažil stejný úžas, jako když jsem kdysi objevil Alfreda Jarryho a jeho patafyziku. Vidím tam také pokračování díla velkého francouzského básníka 20. století Francise Pongeho, který se ve své tvorbě snažil popisovat věci. Český překlad je výsledkem společné práce s básníkem Jaromírem Tippeltem. V tomto textu o kouři Albarracin hromadí drobné střípky, záblesky a magické formulace, které přináší překvapení. Ta báseň je ohňostroj, který čtenáře oslní. Kouř žije podle pravidel kouře. Je uvolněním a proto také uvolněním z uvolnění. A tím ji zavazuje do šály, do cáru, do pruhu látky, i když z nového. Kouř trhá vzduch a trhá trhání, aby se vyjevilo a uskutečnilo právě jako trhání. Aby tu bylo přesně tak, jako existují věci, aby se vtělilo do nejkrajnějšího okraje nehmatatelného. Kouřem se dá zahlédnout vzduch jako vzdušná tkanina. Je to zaškytnutí ticha ze strany světla. Takové prosmeknutí neviditelného do viditelného. Rozprášení nemožného. Odraz nevyjadřitelného. Kouř je kratičkým ozáření ničeho. Není kouře bez toho, aby pod ním hořel oheň toho, co není. Není věci bez zázraku. Kouř se rozpouští, protože hranice mezi nehmatatelným a pevným je propustná. Kouř se rozplývá, protože nepatrné je patrné. Kouř boří zeď, která dělí nesoucí od soucího. Kouř je přechodem od nemožného k bytí.
1: Překladatel a pedagog Benoît Meunier pro nás dnes vybral ukázku z tvorby současného francouzského básníka a text do češtiny přeložil společně s básníkem Jaromírem Tippeltem.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu se představí na Dvořákově v Praze a uvede jednu světovou premiéru. I o tom budeme ještě mluvit.

0: 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
1: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
0: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
2: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
0: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou SK nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si také na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisté předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšná jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem ze začátku září.
4: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes koncertuje Stoletý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery.
5: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let.
6: Říká autor dvojkoncertu Jan Kučera.
5: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
6: Soulistou večera bude český houslista Daniel Matejča a japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Počasí. Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den. Architektura, hospoda a také jeden vzácný obraz. Na první pohled jsou to tři úplně odlišné světy, ale propojuje něco podstatného. Je to příběh, který se kolem nich postupně vytvořil a lidé mu dávají význam. A tak se podíváme třeba do Francie, ke kapli v Longchamp, tedy k jedné z nejvýraznějších staveb Le Corbusiera. Potom se podíváme na pražské Hradčany, a to konkrétně do hostince u Černého vola. Jeho podobu po desetiletí určovali hlavně místní štamgasti. No a míříme i do Benátek za obrazem Albrechta Dürera, který po staletích opouští Itálii a na několik let se dostává do rukou českých restaurátorů. Témat je hodně, čas 8:05.
2: Zaspívá nám taky Johnny Mitchell, zahrajeme si z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha, Vítězslava Nováka nebo France Ignáce Becka. Hezké úterní ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Northern Chamber Orchestra v první větě symfonie B-dur France Ignáce Becka.
1: 100 let visela v Benátkách, tehdy ji maloval na zakázku pro oltář kostela San Bartolomeo norimberský malíř Albrecht Dürer. A obraz Růžencová slavnost se dočkal od svého vzniku hned několika restaurátorských zásahů.
0: Teď má před sebou ten nejdůležitější. Dílo na příštích zhruba 5 let přechází do rukou tuzemských odborníků.
1: A tak si nejenom o tom se šéfem týmu Adamem Pokorným povídala naše reportérka Zuzana Filipková. Natáčeli přímo u obrazu, který je z roku 1506.
2: V současnosti tady probíhá metoda makro XRF skenování, mapování prvkového rozložení v malbě. A na základě vlastně těch učených prvků my jsme pak schopni identifikovat použité pigmenty.
3: A jak dlouho to vlastně ta metoda, ta samotná, co tady teďka vidíme, tak jak dlouho bude probíhat nebo probíhá?
2: Jenom to snímání tak bude probíhat více jak měsíc.
4: S hlavním restaurátorem Národní galerie Praha Adamem Pokorným stojíme v malé místnosti Schwarzenberského paláce a díváme se, jak stroj pečlivě snímá jednotlivé kousky růžencové slavnosti. Snímky pak vidíme na počítači, u kterého sedí mimo jiné vědkyně Tereza Jurčíková.
5: Už máme nasnímáno, tak já si dovolím možná teď už překliknout. Třeba tohle je výstup, to nás zajímá úplně nejvíce. Už je to ta prvková mapa, tady konkrétně zinku, ale je to už vizualizace. To primární, co nám ten přístroj a software dá, tak jsou spektra těch jednotlivých prvků obsažených v té měřené oblasti. Takže na základě třeba už odběru těch vzorků, které byly provedeny, tak víme, že bychom tam mohli očekávat třeba rtuť, vápník, měď.
4: Národní galerie Praha právě v rámci tohoto XRF mappingu spolupracuje také s restaurátorským ateliérem AVU a fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Fází restaurování růžencové slavnosti bude několik.
2: Tou nejobtížnější a nejkomplikovanější otázkou, ta se pojí s koncepcí budoucí podoby díla po restaurování. My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, čili v tomto případě Rusovy domalby, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těchto domaleb a nahrazení jich novou retuší. Konkrétní detailní průběh restaurování bude možné stanovit až na základě vlastně těch průzkumů. Pro ilustraci naznačím teoretický průběh. Například příští rok bychom upevňovali uvolněné barevné vrstvy, sejmuli bychom nevyhovující retuše, další rok nevyhovující strukturální tmely. Po otevření jednotlivých prasklin desky bychom se věnovali dřevěné podložce a pak poslední 2 roky bychom se věnovali tmelení a retuši.
4: Říká Pokorný, o všech jednotlivých zásazích bude rozhodovat Mezinárodní komise a postupně se tedy bude upřesňovat, jaké zásahy budou probíhat a za jak dlouhou dobu se opravdu celé práce ukončí. Stav díla se zhoršoval už prakticky od začátku, kdy ho v roce 1506 Dürer namaloval. Malba se postupně oddělovala od topolové desky a nyní už byly na první pohled vidět i praskliny.
6: Když se obraz rozhodl získat císař Rudolf II., obraz byl tedy zřejmě narychlo a po tajmu opraven, tak aby ho císař pán dostal v tom nejlepším stavu. Dostal se tedy do Prahy 1606 a zde byl takovým pokladem sbírek císaře Rudolfa II. Císař Rudolf 1612 umírá a v podstatě tedy ty slavné sbírky Rudolfa II. Se vracely do Vídně. To, co zbylo, co tedy uniklo pečlivým dvorním úředníkům, tak ještě vyrabovali Sasové a Švédové. Růžencová slavnost zůstala na hradě až do roku 1782, kdy byla jako nepotřebné haraburdí z hradních sbírek vyřazena. Přes několik majitelů skončila na Strahově 1793, kde tedy měla být zamýšlena jako poklad obrazárny na Strahově. Zde prošla tou zásadní restaurací v letech 1839 až 1841. Ta tedy vtiskla obrazu ten dnešní vzhled.
4: Vysvětluje Olga Kotková, dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha a šéfka sbírky starého umění, která ještě na závěr zmiňuje pár zajímavých čísel a údajů.
6: Tak jenom, abyste si udělali srovnání za růžencovou slavnost, stát v letech 1934 1944 až 1947. Za ní československý, v té době ještě předválečný československý stát, ta částka zněla doslova 9 614 494 koruny plus jeden haléř. Pro srovnání, to, co tedy bylo zakoupeno v tom období vlastní podobizna od Rousseaua, zakoupen 1923 za 313 390 koruny Renoirův obraz Milenci, zakoupeno za 1923 783 475 korun.
4: Až bude růžencová slavnost hotová, bude vystavená v klimatické vitríně. Celková částka restaurátorských prací se odhaduje asi na 9 milionů korun a přispět může i veřejnost.
1: Místo růžencové slavnosti uvidíte v expozici Staří mistři 2 ve Schwarzenberském paláci v Praze, který už je jenom její fotku. A tu potom od ledna vystřídá obraz Klanění pastýřů.
0: Za pár minut do Hráckého divadla v Jihlavě, tam zahájili sezónu Příběhem výjimečné ženy spojené s Vysočinou. O téhle inscenaci budeme mluvit s kritičkou Marcelou Magdovou za chvíli.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i 4 minuty po čtvrt na 9.
1: Horácké divadlo v Jihlavě má za sebou první premiéru sezóny a je to inscenace Anna Pamer v režii uměleckého šéfa Michala Zetela. Inscenace nese podtitul Kantáta pro sbor a sóla o ženské výjimečnosti.
0: Na sobotním prvním uvedení nechyběla ani naše spolupracovnice, divadelní publicistka Marcela Magdová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Marcelo, připomeňte, kdo byla Anna Pamrová, jak souvisí s Vysočinou.
2: Anna Pamrová byla spisovatelka, překladatelka, filozofka a z našeho pohledu současného zejména ekoložka a feministka. Pocházela z Kralic nad Oslavou, tedy z kraje Vysočiny, a žila na přelomu 19. a 20. století, respektive zemřela v posledním roce druhé světové války v roce 1945. A přestože to byla dvojnásobná matka, rozhodla se žít bez mužů. Na sklonku 19. století si sama postavila domek u lesa ve Žďárci blízko Tišnova, kde přebývala až do své smrti, takřka jako v poustevně. Muž, který nejvýrazněji poznamenal její život, avšak nikoli v osobní rovině, ale v literární, nebyl nikdo jiný než básník Otokar Březina, s nímž se osobně sice potkala párkrát, avšak takřka 40 let s ním udržovala intenzivní korespondenční vztah. Dokonce údajně právě ona měla být tou, která původně učitele, původním jménem Václava Jebavého, přivedla právě k tvorbě poezie.
0: Horácké divadlo se příběhům emancipovaných žen věnuje, protože už zohlednili i Zdeňku Havlíčkovou, přezdívanou dceru národa, které se věnovali v inscenaci Miláčci.
2: Ano, byla to další žena, která pocházela z kraje Vysočina, kterou Horácké divadlo vůbec systematicky sleduje a ve své dramaturgii si myslím, že intenzivně témata regionu rozžívá. A vždycky je to v jiném stylu a žánru. To je na tom možná nejzajímavější a asi i nejcennější. Například loni to byla inscenace Velbloud v zemi nikoho, zase úplně v jiném žánru. A ještě předtím to právě byla inscenace Miláčci, kde sice úplně, bych řekla, nevystupovala Zdeňka Havlíčková, nebo respektive jednalo se o hru Dagmar Fričové, která měla asi žánrově nejblíže sitcomu. Byl to pohled na současnou nukleární rodinu, v níž se objevuje jako zombie právě dcera národa a skrze nějaký transgenerační traumatický šok tam následně ovlivňuje všechny ženy této rodiny. Avšak přesto to byla komediální poloha.
1: Obě inscenace tedy nějakým způsobem ohledávají Vysočinu. Obě, nebo každá z nich je v jiném stylu, v jiném žánru. A v inscenaci Anna Pamer hraje důležitou roli hudba.
2: Hudební princip je klíčem k inscenaci. Ostatně tvůrci sami použili v podtitulu onen název Scénická kantáta pro sbor a sóla. Mně to zpočátku, zejména ten úvodní nápěv, výrazně připomnělo jinou kantátu, velmi známou Orfovu Carmino Burano. Nicméně později jsem tam vnímala zase trošku jinou podobnost, a to podobnost z velmi známým dílem avantgardisty Emila Františka Buriana Láska, vzdor a smrt, což je vlastně taková hudebně dramatická montáž, nebo řekněme zhudebněná jevištní báseň, možná i tak bych hovořila o teď aktuální Anně Pamer. Kromě protagonistů čtyřech, tedy ústřední Anny Pamrové a třech herců, kteří ale jsou i v programu uvedeni jako alt, bariton a tenor, se na jevišti objevuje velmi početné pěvecké těleso, které je stvořeno, nebo které vlastně je složeno se dvou místních sborů, z Jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie a sboru základní umělecké školy Jihlava Gaudium. Všichni jsou ve fracích, včetně herců, a Anna Pamer, respektive její představitelka Kamila Zetelová, přichází ve večerní stylizované robě. Takže to opravdu celé má nádech jakéhosi koncertního večera.
0: Početný sbor, pěvecké pasáže, co tedy herecké výkony, především představitelka Anny Pamrové Kamila Zetelová.
2: Tak opravdu je to z velké části nějaký hudební princip, rytmus, zvuky, do kterých se objevují i slova, ale na nějaký klasický dialog tam ve výsledku nedojde. Vlastně kompletně celá ta herecká obsada umí být jak stylizovaná, tak ale zároveň si myslím, že dokáže v sobě nést takovou jako jistou civilnost, přirozenost, což se daří ve velké míře právě i představitelce Anny Pamrové, Kamile Zetelové. Já bych ještě ráda zmínila, myslím, že velmi dobrou scénografii nebo ten scénografický návrh, protože tu jistou personální monumentalitu, kterou nese vůbec tedy ten opravdu mnohahlavý sbor, tak zároveň ještě posiluje i taková scénografická monumentalita, stvořená docela z takové jednoduché úvahy, je stvořena z hrnců. Z různě velkých hrnců, po kterých se herci pohybují. Není to náhodou, protože Anna Pamrová označila péči o domácnost a takový ten ženský úděl za duchamornou hrncoslužbu. Z toho tedy předpokládám, že inscenátoři vychází, nebo tedy výtvarnice Eva Zezula, a tímto způsobem tedy pokryla jeviště. Je to velice vynalézavé a zároveň to dobře koresponduje to velké množství hrnců s tím velkým množstvím zpěváků v zadním plánu. Myslím, že to byl skvělý start do nové sezony.
1: Horácké divadlo v Jihlavě tedy zahájilo novou sezónu inscenací. Anna Pamer pro nás ji hodnotila divadelní publicistka Marcela Magdová. Děkujeme za to, mějte se pěkně.
2: Naslyšenou.

0: Trio Parnassus a část tria pro housle, violončelo a klavír. Připomněli jsme si skladatelku Cécile Chaminade v 8 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď připomeneme ještě jednu velkou literární osobnost, Arnošta Lustiga. Od jeho narození letos uplyne 100 let. Patří k nejvýznamnějším českým autorům válečné literatury. Sám přežil Terezín, Osvětim, Birkenau i Buchenwald a ze zkušeností holokaustu čerpal ve svém díle.
0: Za více než 20 knih získal řadu českých i zahraničních ocenění a jeho asi nejznámějším dílem je Modlitba pro Kateřinu Horovicovou.
2: V pražské Libni spisovatel prožil část svého dětství, no a jeho 100. výročí narození právě dnes na večer připomene v nové libeňské synagoze koncert souboru Martinů Strings Prague.
0: Večerní koncert zároveň vzdá poctu Jaroslavu Šonskému, zakladateli souboru Martinů Strings Prague, který nedávno zemřel.

0: Albert Roussel, část symfonie číslo 3 a francouzský národní orchestr řídil Leonard Bernstein.
1: Hostinec u Černého vola. Tak to je poslední lidová hospoda na pražských Hradčanech. Je to taky slavný podnik, který najdete na Loretánském náměstí. A právě tahle jeho poloha ovlivnila, kdo do hospody přicházel a jakou roli sehrával v životě Hradčan.
0: Z obyčejného šenku se postupně stalo místo, kde se potkávali lidé z nejrůznějších společenských vrstev.
1: A tak se přímo v hostinci u Černého vola setkala naše redaktorka Alena Rokosová s Josefem Vomáčkou.
2: Černý vůl byl už od staletí lokální hospodou.
3: Popisuje Josef Vomáčka, místní štamgast a člen spolku hostince u Černého vola.
2: Tady na tom pohořelce, kde stojíme, bydalo několik tisíc lidí. A v těch letech 70. 80., když ta hospoda zažívala tu nejlepší svoji intelektuálně až politickou roli, tak tady byly tři hospody. Kdyby se naše diváci mohli podívat s náma, tak směrem k té kapli na Strahovském klášteře byla slavná hospoda u Dvou lilií. U Dvou lilií se mi hrozně líbil milenecký pár, na který jsme se chodili všichni koukat. To byla hrozně hezká mladá dívka, mladíček, který se strašně měli rádi a byli obrovsky populární. Dokonce tak populární, že počátkem 70. let natočila Marie Rotrová spolu s Pavlem Landovským krásný rock and roll. Takže Dvoje lilie byly tady. V hotel Savoy, který je dneska luxusním rakouským hotelem, to byl obyčejný hotel, myslím, že dokonce bez umyvadel na pokojích, a ten měl zadní zahradu, která byla otevřená taky dlouho do noci, a to byla taky jednoduchá pivnice. No, jinak tohleto náměstíčko samozřejmě je pořád jedno z nejkrásnějších takových kopcových náměstíček. Nejsmutnější je, že tady prakticky nikdo nebydlí a tím pádem ty zdroje návštěvníků v těch hospodách se vlastně změnily a dokonce, dá se říct, skoro skončily. K volovi chodili domorodci, ty starý lidi tady odtud, dědečkové, výtvarníci, restaurátoři, instalatéři, pak tam chodilo pár fízlů z ministerstva zahraničních věcí, kteří tam tedy nechodili fízlovat, ale opíjet se samozřejmě s těma ostatníma.
3: Ani nebylo možné jakkoliv fízlovat, protože to vždycky byla tak narvaná hospoda, že tam nebylo slyšet slova.
2: Ta hospoda nejenže byla narvaná, ale tam jste neviděla. Ta byla tak zakouřená, že když jste vyšla dovnitř, tak jste musela, jako když plavete prsa, rozhrnout ten kouř, opravdu narvaná. Ještě před pár lety jste se tam nemohla sednout. A pak tam chodilo takové to intelektuálně politické souručenství. Čili u vola byly tři zdroje hostů a ty zdroje nejsou.
3: Pravidelnou návštěvnicí vola je také galeristka a nakladatelka Jana Rajchová. Má to kousek. Od roku 1980 bydlí na Novém Světě.
4: Přátelství udržuje to, že se snažíme se vidět. A o to v té hospodě šlo vždycky, ať už to byly 70. let a 80. jak se měnili i lidi, že jo. Doteď, jako myslím, že to je základ té hospody. Tam třeba ve čtvrtky chodíval z takový obrovský společenství pánů. Nedávno mě tvrdili, že už zbývají poslední tři, jako, a chodili tam 50 let, jo. To opravdu byla taková hospoda pro štamgasty, jo.
3: Já vždycky, když chodím okolo, tak myslím na to, že to ani není hospoda, která úplně zve ty návštěvníky. Není tam žádná nabídka, nápojový lístek, tam je akorát na okně nápis Hostinec u Černého vola.
2: Tady už se svítí, ano, máme ze spoda osvětlený, večer svítí.
3: Ale skrz okna není vidět a v podstatě nic nezve člověka, který by nevěděl, že uvnitř je pivnice, aby vešel dovnitř. Tak trochu tuším, že to je jedno z takových nepsaných pravidel Černého vola, že to je možná trochu záměr.
2: No, protože Černý vůl byl od 60. let neustále narvaný a sednout si u vola to se nedalo. Byste si musel vystát třeba několik měsíců nebo dokonce let to místo, abyste si tam mohla sednout a pak už jste tam se musela sedět často, abyste o něj nepřišla.
4: Ta atmosféra se měnila postupně. Já třeba v 90. letech jsem tam chodívala pravidelně ještě, jo. Ale mnoho lidí si stěžovalo na přísnou obsluhu a tak. A myslím, že některý lidi odradili radí už jenom pohled pingla nebo výčepního, když vstupuje a rozhlíží se. Má to svoji atmosféru.
3: Vy už jste to naznačil, ale je to v podstatě úplně poslední lidová hospoda tady na Hradčanech.
2: No, řekněme tomu lidová, já jako nedávný ještě předseda spolku musím konstatovat, že ty ceny i u nás se zvedly, ne na astronomickou výši, ale kde v celé Praze.
3: My se teď půjdeme podívat dovnitř a uvidíme i to, jak vypadá zhruba od té poloviny 60. let.
0: A dovnitř hostince u Černého vola nás zavede zítřejší díl seriálu redaktorky Aleny Rokosové. Všechno už najdete teď na vltava.rozhlas.cz.
1: Kaple v Ronšán, ta patří k nejslavnějším stavbám Le Corbusiera. A také je to budova, která představuje absolutně radikální obrat v jeho tvorbě. Nedávno kapli navštívil i teoretik architektury Adam Štěch. Za chviličku za námi přijde do studia.

0: Z jazzových klubů přes faerský folklor až na hlavní pódium metalového festivalu Brutal Assault.
1: Zpěvačka a skladatelka Iver patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem faerských ostrovů.
0: Proč se rozhodla pro metal? Jak se do její hudby propisuje rodná krajina a folklor? A co přinese nová deska Tungl?
1: Art Café s Iver a Pavlem Zelinkou.
0: V pondělí 21. září po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, první část Symfonie pro dechy a smyčce F-dur Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Ve skulpturální formě ikonické kaple v Longchamp dosáhl švýcarsko-francouzský architekt Le Corbusier jednoho ze svých kreativních vrcholů. V organické mase betonu vyjádřil esenci své poválečné plastické tvorby, která se docela radikálně odklonila od meziválečného funkcionalismu.
0: Kapli nedávno navštívil i Adam Štěch, kurátor a historik designu, a doplnil tak svou fotografickou sbírku, která zachycuje většinu Corbusierových staveb po celém světě. Dobré ráno, Adame.
2: Dobré ráno.
1: Adame, ještě než do kaple nahlédneme, prozraďte nám, kolikátá stavba od Le Corbusiera to je na vašem seznamu, kterou už jste viděl a navštívil?
2: Viděl jsem jich už asi 45. Myslím, že to je už víc, jako právě že kaplí Rončám jsem si doplnil všechny zásadní jeho projekty, takže v podstatě jeho kompletní dílo už mám vyfotografované po celém světě, včetně Jižní Ameriky, včetně Indie a podobně. Ale samozřejmě ještě celá řada takových jako málo známých projektů, které nejsou tak důležité, takže ty ještě postupně si budu doplňovat.
1: Zpátky ke kapli tedy. Jak zapadá do tvorby Le Corbusiera?
2: No, ona právě patří tedy, jak už jste to naznačili, vlastně k té pozdní jeho tvorbě, kdy vlastně po druhé světové válce začal Corbusier používat něco, čemu říkal on sám beton Brit, neboli surový beton, kdy vlastně opravdu chtěl vyjádřit jakousi možná až trošku existenciální kvalitu právě toho vlastně neupraveného betonu, nijak vlastně nedekorovaného betonu, takže vlastně ty jeho stavby opravdu jsou nápadné tím šedivým betonem, do kterého jsou vlastně otisknuty právě stopy toho bednění, takže když vlastně to bednění je dřevěné, tak vy tam vlastně vidíte ty dřevěné letokruhy a tak dále, a vlastně to pro Corbusiera byla nějaká jako ryzost, vlastně čistota toho vlastně vyjádření. On se tím úplně vlastně odklonil od toho jeho předválečného funkcionalismu, kdy hovořil o tom, že dům je stroj na bydlení a vlastně jeho stavby byly opravdu takové velmi přísné, velmi funkcionalistické a často se v nich nedalo ani bydlet a jeho klienti si na to stěžovali a tak dále, tak se vlastně po druhé světové válce dostal, řekněme v uvozovkách, do dalšího extrému, kdy ty jeho stavby naopak jsou vlastně skulpturální, velmi emocionální, dá se říct, a velmi autorské, v podstatě opravdu výtvarná díla.
0: Podívejte se na Facebook Vltavy, ať víte, o čem mluvíme, o ikonické kapli Rončán. Ale jaké byly okolnosti vzniku té kaple? To muselo vyvolat rozruch.
2: Určitě, protože i před Rončamp na tom stejném místě, vlastně nedaleko francouzského města Belfort ve východní části Francie, tak stála už historická kaple, nějaká středověká historická kaple, ta byla bohužel zničena právě za války a v roce 1951 byl Corbusier osloven, aby tedy na tom vršku vlastně vy musíte zdolat poměrně takový jako kopec nahoru, jít vlastně na to samotné město Rončamp a tam vlastně na krásné louce mezi stromy, tak tam právě se nachází ta kaple. On ji vlastně stavěl mezi lety 1951 až 55 a samozřejmě nebyl sám, Le Corbusier měl velké studio spolupracovníků a já jsem si vyslechl od jednoho místního historika, architekta, jsem si vyslechl takovou historku, protože tam vlastně v tom regionu působil jeden z jeho žáků, to byl André Massonnier. A André Massonnier byl poměrně architektem, který jako Corbusierovi na té kapli velmi pomáhal, v podstatě na ní měl jistý autorský podíl. A když se prý přihlásil o kredit, že by chtěl taky být uváděn jako spoluautor kaple, tak ho Corbusier druhý den vyhodil z jeho studia. To svědčí trošku o jakýchsi neetických praktikách Le Corbusiera, o kterých bohužel je známo docela hodně.
1: A zatímco Adam Štěch povídá, tak já prohlížím fotografie na našem Facebooku. Vidím tu neuvěřitelnou zajímavou věž. To je asi to, co mě zaujalo nejvíc. Společně se specifickou střechou té kaple. Co nejvíc zaujalo vás, Adame?
2: No, Mě zaujalo to, že ta kaple není moc velká. Když vidíte fotografie interiéru běžně někde v knížkách, tak působí poměrně monumentálně a pak vlastně do ní přijdete a je to poměrně jako velmi komorní, řekněme intimní prostor. Zvenku ta kaple je z každého úhlu jiná, opravdu ona jak je skulpturální, tak opravdu je naprosto nesymetrická, nerovnoměrná. Právě ty věže, to jsou věže kaplí vlastně uvnitř těch malých kaplí, těmi věžemi vlastně proniká světlo do těch kaplí a odráží se od takové zvrásněné, jednak on použil beton brut, to je ten surový beton, ale pak také použil ještě beton takzvaný gunite, pardon, což je bílý stříkaný beton a ten má takovou hodně jako strukturu v sobě a to je vlastně ta struktura krásně vlastně odráží světlo a vzniká opravdu velmi taky spirituální atmosféra. Jsou tam zajímavé detaily, jako třeba smaltované dveře, které jsou namalované přímo od Corbusiera, nebo tam jsou úžasné dřevěné lavičky. Co mně se také velmi líbilo a co je součástí Ronšám, když ji navštívíte, tak je i stavba ubytování pro dělníky, později ubytování pro poutníky. A to je vlastně takový nízký pavilon, který se nachází v bezprostřední blízkosti kaple a má taky krásné detaily a v sobě má takový nábytek zajímavý a také hodně zajímavé barvy. Takže Corbusier vždycky ten beton doplňoval velmi výraznými zářivými barvami.
0: Dodává historik designu Adam Štěch. Děkujeme za ten malý výlet, mějte se hezky.
2: Taky děkuji.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. Minulý rok se v referendu na hlasitou hrubu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Plán, o kterém budou zastupitelé jednat, taky počítá se zpřísněním smluv pro provozovatele lodí. Kvůli hluku by tak nově mohli dostat výpověď z přístaviště.

dětí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. A čekejte skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24, tisíce metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, 100 let hudby, která se dostává k posluchačům nejenom v koncertním sále, ale taky prostřednictvím rozhlasového mikrofonu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vznikl roku 1926, jeho první podoba měla k dnešnímu více než 100 hlavému tělesu opravdu hodně daleko, tehdy ji tvořilo pouhých 20 hudebníků. No a dnes tedy SOČR vstupuje do své jubilejní sezóny s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim. Ještě před jejím oficiálním zahájením vstupuje na festival Dvořákova Praha. A nás bude zajímat s Františkem, co má říct dnešnímu posluchači takový koncert orchestru symfonického nebo symfonických rozhlasových symfoniků. Orchestr, který slaví 100. Zajímá nás, kam se vydá třeba v další etapě. A tak se na to všechno vyptáme jeho šéfa Jakuba Číška, který za námi míří do studia.
2: SOČR nám taky zahraje z nahrávky, potom Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, nebo třeba Katě a Marielle Labekovi. V tuhle chvíli dvojice Jan Smigmátor a Scott Hamiltona. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jan Smigmátor se Scottem Hamiltonem v nahrávce z roku 2024, 7 minut po 9 dopoledne.
1: Už to snad ani nemusíme opakovat. Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví 100 let od svého vzniku, taky vstupuje do jubilejní koncertní sezóny a ještě před jejím oficiálním zahájením se dnes představí na festivalu Dvořákova Praha.
0: Ve Dvořákově síni Rudolfína ho bude řídit nový šéf-dirigent a umělecký ředitel Elias Grandi. Pozvání do studia přijal ředitel Sočru Jakub Čížek. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: Dá se říct, že je to speciální koncert, tak jak jste o dramaturgii toho dnešního večera uvažovali, co má o dnešním symfonickém orchestru Českého rozhlasu možná napovědět?
2: Tak je pravda, že jsme nějakou chvilku tomu věnovali a ten program trochu vyšívali s uměleckým vedením festivalu Dvořákova Praha, ale jsem rád, že jsme právě našli shodu v tom, že se nám tam objevuje na jednu stranu světová premiéra, což si myslím, že je hodně typické pro právě rozhlasové symfoniky. Vedle toho velmi známý titul v podobě Bolera Maurice Ravela a k tomu ještě další dva tituly, jednak Debussy, ale jednak třeba Erwin Schulhoff, což byla třeba výrazná postava vlastně Prahy, meziválečné Prahy, Prahy 20. 30. let. A to nás trochu propojuje právě s novým šéf-dirigentem, německým dirigentem Eliasem Grandim.
0: V čem je Elias Grandi výjimečný? Jakou novou kapitolu by měl s rozhlasovými symfoniky otevřít?
2: Vždycky při tom výběru nového šéf-dirigenta hledíme na několik kritérií. V prvé řadě je to přece jenom ta umělecká spolupráce, tak aby to skutečně dobře fungovalo mezi hráči orchestru a dirigentem při nastudování a provádění jednotlivých děl. To je asi úplně to nejdůležitější, protože chceme kvalitu, chceme něco mimořádného, chceme referenční nahrávky a tak dále. Nicméně i třeba to zázemí, respektive původ, ta kultura, ze které právě konkrétní šéf-dirigent pochází, a když to není domácí šéf-dirigent, což byl Petr Popelka, tak vlastně německá kultura je nám velmi blízká, byla po staletí vlastně provázaná s tou českou, takže pro mě i ta osoba Eliase Grandiho přeci jenom představuje takové nějaké prolnutí kultur a kontinuitu do jisté míry a právě i to, že se budeme věnovat, řekněme, právě repertoáru té pražské školy, jak jsem zmínil právě Erwina Schulhoffa, ale třeba to může být i Alexandr Zemlinský a může to být i Pavel Haas a Korngold a další autoři, tak to nás trošku tak nějak jako propojuje a zbližuje, takže tohle si slibujeme od nového šéf-dirigenta, že nám zase ukáže další obzory a samozřejmě umělecky posune dál orchestr.
1: Tak zpátky od osobnosti Eliase Grandiho k dnešnímu večeru. Soulisty budou dva velmi mladí interpreti, houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba. Proč jste pozvali právě tu nastupující uměleckou generaci?
2: Tady je asi potřeba přiznat, že to pozvání přišlo od festivalu Dvořákova Praha. Nicméně my jsme samozřejmě solisty si potvrzovali vzájemně a právě i mladá generace, to je možná další prvek, který jsem na začátku nezmínil, a to je, že právě i my jako Sočr, rozhlasový symfonikové, se věnujeme i mladé generaci a to jako po desetiletí zpátky snažíme se vlastně mladým talentům pomoci v jejich kariéře. Daniel Matejča je takový typický příklad, vítěz koncertína Praha. My ho máme pozvaného do sezóny, protože máme jubilejní koncert koncertína Praha v říjnu. Nicméně jsme s ním už stihli natočit jedno album, kde hraje Šostakovičův a Prokofjevův první houslový koncert a tady se to potkalo také, že opět Dan Matejča vlastně byl tím pravým, kdo vlastně provede dvojkoncert. A takže já si myslím, že to je něco, co taky je velmi typické pro nás, abychom podporovali mladou generaci.
0: A taky Sočr pravidelně podporuje soudobé skladatele, soudobou hudbu, což je i případ toho dvojkoncertu Jana Kučery. Jak vůbec tahle skladba vznikala? Jak probíhaly zkoušky?
2: Jsem rád, že vedle těch asi 7 premiér, z toho asi 5 je na objednávku Sočru, které budeme uvádět v té sezóně, takže i festival dal příležitost nám, abychom provedli světovou premiéru. Opět zase celkem férově chci říci, že ta iniciativa oslovit Jana Kučeru přišla z festivalu. My jsme to velmi kvitovali, protože osobnost Jana Kučery, ať už ta skladatelská nebo dirigentská, je i s námi, se Sočrem, velmi úzce propojená a spjata. A tedy dílo na objednávku pro festival v provedení Sočru. Musím říct, já jsem byl si poslechnout na zkoušce část, včera jsem slyšel první větu, ten jazyk hudební Jana Kučery je samozřejmě velmi srozumitelný a nám blízký. Já tam osobně cítím a vnímám vlastně takové spojitost s tou klasickou modernou, čili třeba Prokofjevem, Šostakovičem, možná do nějaké míry i Schulhoffem. Hudebně si myslím, že to je velmi blízké, jsou tam krásné nápady, vtipné nápady a samozřejmě je tam minimálně v té první větě, co jsem mohl slyšet, i jsou tam virtuózní pasáže pro oba solisty a střídá se to s takovými krásnými romantickými a barevnými plochami, takže myslím si, že je to jednak hezká kompozice a těším se na ní.
1: Dnešní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu na Dvořákově Praze budeme živě na Vltavě vysílat od 20 hodin. S Jakubem Číškem budeme v povídání pokračovat za pár minut.

0: Jiří Služenko a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, minutu po čtvrt na deset.
1: A právě Symfonický orchestr Českého rozhlasu, to je naše společné téma, o kterém mluvíme s jeho ředitelem Jakubem Číškem. Povídáme si nejenom o dnešním koncertu v rámci festivalu Dvořákova Praha, který vám taky od 8 večer tady na Vltavě nabídneme v přímém přenosu.
0: K tomu stoletému milníku se celá řada akcí konala ještě před prázdninami. Jak se teď bude promítat do sezóny Sočru a připomene se i jinak než koncerty?
2: Připomene se především koncerty, to je nutno říci hned na začátku. My jsme skutečně připravili, nemám to úplně spočítané o kolik, ale rozhodně máme třeba 7 prémiových koncertů a ještě 3 mimořádné, což nebývá zvykem, takže kromě toho zahajovacího koncertu máme většinou nějakých, nebo měli jsme třeba 7 koncertů v Rudolfínu, 7 koncertů v Obecním domě a teď máme dalších 7 plus 3 navíc, takže přeci jenom těch koncertů máme skutečně hodně. Chtěli jsme se taky prezentovat na všech významných festivalech, což se stalo už vlastně před létem v rámci Pražského jara, které jsme zahajovali. Teď se to děje dnes na Dvořákově Praze a mezi tím třeba ještě Litomyšl nebo Český Krumlov, takže to je nějaká prezentace víceméně ta veřejná. Pokud jde o nahrávky, tak to se nám taky víceméně už splnilo před létem, kdy jsme vydali na vinilu na černých deskách vlastně novou nahrávku Mé vlasti s Petrem Popelkou. A pokud jde o nějaké publikace a další věci, tak také součástí tohoto balení, ale nebo i samostatně existuje nová publikace o historii Sočru. Česká televize bude vysílat dokument právě i dnes v rámci přímého přenosu, který bude také k dispozici dále ke shlédnutí, takže přeci jenom jsme se tomu výročí snažili pověnovat z různých úhlů pohledu, včetně třeba i výstavy.
1: I když mluvíme o dnešním večerním koncertu, tak oficiálně Sočr vstoupí do své nové jubilejní sezóny 24. září, bude to v Rudolfinu. Nový šéf dirigent, nový umělecký šéf Elias Grandi se symbolicky vrátí k programu prvního koncertu orchestru Rádiožurnálu z roku 1926. Tak co zazní z té původní dramaturgie a nakolik se bude jednat o rekonstrukci toho historického večera?
2: Skutečně jsme sáhli po tom originálním programu z 2. října 1926. To byl ten první historický koncert pod taktovkou tehdy Jošky Charváta, který vlastně byl prvním oficiálním šéf-dirigentem orchestru, který nutno dodat, čítal tehdy asi 20 členů, takže byl doplňován členy České filharmonie, což je možná taky zajímavé říci, protože na tom programu. Kromě jiného jsou i Beethovenovy obě houslové romance, které přednese solista Jan Mráček. Tehdy to byl také koncertní mistr České filharmonie, který zahrál solo. Takže my jsme Jana Mráčka pozvali, ale přece jenom myslím, že ten hlavní důvod byl, protože to je vynikající houslista a také byl solistou Sočru po dlouhá léta a máme s ním bohatou spolupráci, takže ten dovětek České filharmonie je přece jenom, řeknu, sekundární. Nicméně zazněla předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, výběr z legend Antonína Dvořáka a v druhé polovině Fibichova druhá symfonie. A to vše jsme takto přesně, doufám, naprogramovali, naplánovali na ten večer toho 24. září.
0: Jubilejní sezóna nabídne Holstovi Planety, Britnovo válečné rekviem, Prokofjevův třetí klavírní koncert s Lukášem Vondráčkem nebo spojení Sočru s kapelou Monkey Business. Jak, Jakube, hledáte rovnováhu mezi velkými symfonickými díly, tou novou hudbou a projekty, které osloví to nejširší publikum?
2: Tady já si vždycky říkám a přiznávám to veřejně, že nepočítám, že třeba fanoušci Monkey Business poté, co vyslechnou koncert, ten máme naplánován na 14. listopadu, poté, co vyslechnou tento koncert v nějakém, řeknu, symfonickém aranžmá, že by okamžitě druhý den si koupili abonentku nebo přišli na válečné rekviem Benjamina Britna, tak to asi úplně nefunguje. Nicméně já mám rád takovéto propojování žánrů, propojování té hudby, protože hudba je nakonec jedna jediná, každý máme rádi něco a myslím si, že to lidem může také trošku rozšířit obzor a přijdou třeba na nějaký méně vážný koncert. Nicméně těch děl máme přece jenom v té sezóně hodně a takovou tu hlavní linkou jsou naši čeští dirigenti, máme celou kompletní špičku pozvanou, takže té i té české hudby je tam velmi, velmi mnoho.
1: Jakube, jenom připomeňte, čím se liší rozhlasový orchestr od těch ostatních?
2: Otázka, kterou dostávám velmi často, nemám tu odpověď úplně naučenou na spaměť, byť bych už asi měl a mohl. Nicméně je to v prvé řadě dramaturgie. U rozhlasových orchestrů obecně platí, že jdou do určitého většího rizika a právě třeba soudobá hudba, světové premiéry, ale nebo i méně známá díla, také je máme v sezóně, tak je uvádí, nebo tyto orchestry uvádějí více než třeba filharmonie nebo městské symfonické orchestry. Potom je to určitě i to šíření té hudby, protože u těch rozhlasových orchestrů a u Sočru to skutečně platí, všechny koncerty jsou v přímém přenosu, jsou k dispozici ze záznamu, nabízíme vlastně zahraničním orchestrům v rámci Eurorádia, takže jsou skutečně slyšitelné, dosažitelné po celém světě, velmi, velmi jednoduše po rozhlasových vlnách, anebo teda online. A zároveň i nahrávky, tam už jde spíš o nějakou míru a zase třeba i tu dramaturgickou šíři, kdy rozhlasové orchestry přece jenom se více věnují nahrávání, vznikají nahrávky, které, jak já říkám, jsou trvalou hodnotou a doufám, že si je budou poslouchat lidé i za desítky a desítky let. A samozřejmě trošku větší zaměření na vlastně český repertoár je něco, co si myslím, že je naše úloha a je typické, no více typické pro rozhlasový orchestr.
0: Naším hostem byl ředitel Sočru Jakub Čížek. Připomínám, že přímý přenos ze Dvořákovy Prahy můžete u nás na Vltavě poslouchat od 20 hodin, tedy v podání Sočru, taky Daniela Matejči, dalších hudebníků. Zazní i dvojkoncert Jana Kučery. Jakube, mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání.

0: Koncertino Praha slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Keith Jarrett Trio, album Yesterdays z roku 2009. Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku v 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika. Co nabídne v následujících dnech Český rozhlas Jazz? Budou to třeba rozhovory hned se dvěma zpěvačkami, Simonou Hulajovou a Petrou Brabencovou, anebo koncertní projekt Eastwood Symphonic. Ten zase propojuje jazz s filmovým světem Clinta Eastwooda.
0: S námi už ve studiu hudební dramaturg jazzu Petr Vidomus. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Petře, v pořadu jazzové novinky, který nabízíte vždycky ve čtvrtek od 14 hodin, tentokrát přivítáte ve studiu zpěvačku Simonu Hulajovou. Jestli mám správné informace, tak ona se pohybuje na rozmezí jazzu a folkloru. O čem budete mluvit?
2: Je to tak. Simona Hulajová je velmi originální slovenská zpěvačka. Spolupracuje hodně i s českými hudebníky, tak na pomezí české a slovenské scény. No a aktuálně především vydala nové album s projektem Baron Hayes, kde se propojuje jazz a soul s moderním popem, ale jsou tam právě i nějaké jako folklorní vlivy, protože Simona Hulajová se jako slovenskému folkloru také věnovala. Takže řeč bude hlavně o albu kapely Baron Hayes, ale především Simona Hulajová v duu s klávesistou Robinem Galiou vystoupí na festivalu Českého rozhlasu Jazz v pražském Jazz Doku a to bude 18. listopadu.
0: Další zpěvačku.
2: To jsou hlavní témata.
0: Určitě. Dobrá pozvánka i na tuhle akci. Další zpěvačku uvítáte v Jazzotéce v pátek. Hostem Martina Brunera bude tentokrát Petra Brabencová. Jakou hudbu si do pořadu vybrala?
2: Petra Brabencová, to je další výrazná osobnost, tentokrát české scény, je hodně spjatá vlastně se scénou kolem Karlových Varů a spolupracuje třeba se saxofonistou Milanem Krajícem, ale v poslední době hodně třeba s pianistkou Kristýnou Bárta, kde vlastně spolupracovala na symfonické svitě, kde vlastně se propojil Sočr s jazzovým kvintetem Kristýny Bárta. Petra Brabencová přinesla celé spektrum desek, je to mimo jiné třeba zpěvák Gregory Porter. Já jen připomenu, že v pořadu Jazzotéka vlastně vybírají hudbu sami přizvaní hosté.
1: A tak se pojďme posunout k sobotě. Pořad Jazz Club bude opět ve znamení koncertů a tohle je projekt, na který se opravdu sama hodně těším, jsem zvědavá, protože vy odvysíláte záznam projektu Eastwood Symphonic. O co jde?
2: Je to tak. Není to tak, že by to byl symfonický projekt, jak ten název napovídá, protože se jedná o kvintet basisty Kyla Eastwooda, což je syn Clinta Eastwooda, herce a režiséra. A vlastně on, ten Kyle Eastwood, tak trochu zdědil vztah Clinta Eastwooda k jazzu a vlastně spolupracovali po hudební stránce na některých filmech, takže na tomhle záznamu zazní vlastně jazzová zpracování z Eastwoodových filmů, ale také hudba Lalo Schifrina, Ennia Morriconeho a tak dále. Takže kvintet Kyla Eastwooda s filmovými melodiemi.
0: Novinky a tipy z vysílání Českého rozhlasu Jazz nám přiblížil hudební dramaturg stanice Petr Vidomus. Děkujeme za to, hezký den.
2: Díky za pozvání.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: Klarnet Factory, Lenka Dusilová, Beata Hlavenková a Píseň pro Lenku. 3 minuty necelé zbývají do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pojďte si teď společně s námi poslechnout, jak z jedné překladové chyby umělé inteligence může vzniknout celá bizarní nová slovní zásoba. Úvahu pro nás napsala Pavla Horáková.
3: Pro ty, kdo vltavské ranní úvahy poslouchají z éteru, připomínám, že na webu Českého rozhlasu jsou dostupné také v písemné podobě a jsou opatřené titulky, stejně jako novinové fejetony. Můj dnešní příspěvek je nadepsán Vítrný medvídák. A čtenáři si při jeho spatření možná pomysleli, že se v nadpisu vyřádil internetový šotek, anebo povytáhli obočí nad mou soudností. Ujišťuji vás, že v žádném případě nejde o překlep a název této úvahy je míněn zcela vážně. Vítrný medvídák je pochopitelně živočich. První dojem by mohl naznačovat, že patří do některé z říší bájných zvířat, například do zvěřince tvůrkyně Harryho Pottera J.K. Rowlingové, v němž se vyskytují ptáček zmíráček, tůňodav, třaskavec, kůroles nebo všudyleska. Mohl by pocházet z některého středověkého bestiáře nebo z Borchesovy fantastické zoologie. Možná je jeho biotopem říše nazvaná mytologie z knihy Mluvící balík populárního zoologa Geralda Darrella, kde žijí ropušáci, čarotelata a moudrý papouš. Případně by mohlo jít o nářeční termín zvyšných vlkodlak pod tajemným čortovým hrádem v Karpatech. Vítrný medvídák zní jako skomolenina, kterou by klidně mohl z úst vypustit věhlasný inspektor Kluzo anebo slovutný pan Kaplan z večerní přípravné školy pro dospělé v New Yorku. Vítrný medvídák by se nestratil ani v díle Savectvo Jana Svatopluka Presla, který zasnoubil přírodospis s lingvistikou a jemuž čeština vděčí zahrocha, chápana, kapustňáka, klokana, kočkodana, lenochoda, luskouna, morče, mívala nártouna, nosála, outloně, pásovce, plejtváka, poletuchu, ptakopiska, rypouše, vačici a vřešťana a dalších 140 savčích jmen. Kdybychom se drželi úzu linéovské binomické nomenklatury, vítrný medvídák by se odborně nazýval medvídák vítrný a odlišoval by se od jiných druhů rodu medvídák. Medvídák je skutečně savec, kupodivu nikterak mytický, a pojmenovala ho umělá inteligence jedné ze sociálních sítí, když k oznámení budapeštského dopravního podniku připojila automatický český překlad. Pro jistotu jsem použila jinou, méně básnivou umělou inteligenci, abych se dozvěděla, že do stanice Košutlájošter v srpnu vniklo divoké prase. Divočáka, který kráčel dolů po eskalátorech, si všiml dispečer stanice a upozornil řidiče soupravy. Kňour krátce nastoupil do vagónu, ale v zápětí vlak opustil a ukryl se v kolejišti. Chyby umělé inteligence jsou laciný terč humoru. Navíc se jim rozhodně nesměju. Co kdyby se jednou chtěla mstít? V tomhle případě mě její způsob slovotvorby nadchl a rozněžnil. Netuším a ani nechci vědět, jak fungují velké jazykové modely, ale jako laikovi mi nejde do hlavy, proč robot jednoduše nesáhl po prostém slovníkovém ekvivalentu, ale pustil se místo toho do tvaroslovného dobrodružství a míchal morfémy jako karty. Morfologických experimentů se nebál ani ve zbytku tiskové zprávy. Ze stanice podzemní dráhy udělal metrostáj, z dispečera dorazníka a z cestujících pasážíky. Nemusím zdůrazňovat, že zmíněné novotvary jsem si okamžitě osvojila, zařadila je do aktivní slovní zásoby a už se staly součástí rodinné hantýrky. Mimochodem, dotyčná umělá inteligence se rozmáchla i v polském překladu z maďarštiny, kde z divočáka udělala vlčího chuligána. Zvídavý vítrný medvídák alias vlčí chuligán za své dobrodružství v pešťském metrostáji bohužel zaplatil životem. Veterináři ho pro vážná zranění museli uspat. Vítrný medvídák je mrtev, ale zanechal po sobě nemalý lingvistický odkaz. Nechť jeho jméno žije dál.
2: Tak teď už víme, co to je nebo kdo to je vítrný medvídák. A děkujeme za vysvětlení a za úvahu spisovatelce Pavle Horákové.
0: Krátce před desátou ještě Amadeus kvartet, část smyčcového kvartetu opus 18 Ludvíka van Beethovena.

0: Ludwig van Beethoven v 9 hodin 51 minut v úterním vysílání Českého rozhlasu Vltava.
1: A za okamžik se otevře tady na Vltavě vizitka a dnes bude patřit překladatelce z rumunštiny Jarmile Horákové. Do češtiny nedávno převedla román Montana moldavského autora Alexandra Popeska, který čtenáře zavádí do současného Podněstří a balancuje tak nějak na hraně thrilleru.
0: Ukázky z knihy zazní i během letošní noci literatury, třeba v Grand Hotelu Brno. Jak blízko k sobě mají moldavská a rumunská literatura, i o tom bude Jarmila Horáková mluvit po 10. dopoledne.
1: Mimochodem při zítřejší noci literatury se bude číst z pestré škály světových autorů a knižních titulů a vy můžete osobně posoudit kvalitu překladů do češtiny, nakolik ohrožuje překlady taková umělá inteligence. Co by s odbornou přípravou překladatelů třeba udělalo zrušení ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy právě v době nástupu AI?
0: O tom bude dnešní akcent. Zeptá se i na to, jaké postavení mají v tuzemsku překladatelé z takzvaných velkých a naopak malých jazyků. Saša Michaelidis se zeptá překladatelky Michaely Škultéty a překladatele Lukáše Nováka.
1: Nenechte si ujít tedy ještě odpoledne v 16 hodin 30 minut akcent a budeme moc rádi, když se společně setkáme zase zítra úderem 6. ráno.
0: To už bude středa, dnešní úterý, to si užijte, ať je klidné, bezproblémové a jenom dobré. Zdraví vás Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků, inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. Program zakončí od 6:30 koncert souboru Martinů String z Prah. Stíhačky NATO sestřelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nausėda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho potom zneškodnila na jihu země, nedaleko druhého největšího města Kaunas. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí nebo Rumunsko a Moldavsko. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému 100. výročí zahraje na Dvořákově Praze. Rozhlasový orchestr si k oslavě jubilea společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim pozval mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistu.

0: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Víc než věrnost originálu je, myslím, důležité jít naproti čtenáři, ale každý tu hranici nějak hledáme a myslím si, že to je téma pro každého překladatele, říká překladatelka z rumunštiny a polštiny Jarmila Horáková, která přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vystudovala polonistiku, slavistiku a rumunistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Z rumunštiny překládá hlavně beletry, například knihu Skleněná zahrada moldavské prozaičky Tatiany Cibuliak. Za tento překlad dostala mimořádnou tvůrčí prémii Obce překladatelů roku 2022. Přeložila mimo jiné také dílo moldavského autora Alexandra Popeska s názvem Montana. Právě z něj se bude číst už zítra během festivalu Noc literatury, který široké veřejnosti přibližuje současnou evropskou literaturu. Jarmila Horáková patří k nejvýznamnějším popularizátorům rumunské a moldavské literatury u nás, za což před 2 lety obdržela od rumunského prezidenta vysoké státní vyznamenání, státní řád za zásluhy v hodnosti důstojníka. Nutno připomenout, že je také polonistka a překládá i z polštiny. Tak říkám si, že jsem tu měla už vyznamenané rytířky francouzským řádem. Vy jste tady vpravdě důstojnice rumunského jazyka, získala jste frčky za překlad. Jak významné je to vlastně vyznamenání?
1: Tak je to státní vyznamenání, takže to si myslím, že samo o sobě má váhu, ale určitě to není to nejvyšší. Tam možná mi ještě pár let práce a překladů a popularizace k tomu chybí. Ne, na státní vyznamenání samozřejmě není žádný nárok a bylo to vlastně velké překvapení a velmi si toho vážím, že vlastně si v Rumunsku všimli mojí práce.
0: Říkám si právě, jestli znáte ještě nějakého důstojníka či důstojnici.
1: Jsou ocenění kolegové, kteří mají mnohem vyšší řády, například překladatel Jiří Našinec, což je zároveň, kromě teda toho, že má ten rumunský řád, má i moldavský řád od prezidentky Maji Sandu a také vlastně nositelem státní ceny za celoživotní dílo překladatelské.
0: No a vy zítra tedy budete číst z Montány Alexandra Popesku, rumunského autora žijícího v Británii. A je to jeho debut. Jde o takový vlastně thriller z té jako docela komplikované geograficky, politicky oblasti. Můžeme tedy říct, jaký příběh Popesku vypráví a co se o tomto regionu z knihy dozvíme?
1: Já bych jenom uvedla na pravou míru, že zítra nebudu číst já na té noci literatury, ale čtou vlastně herci, kteří tomu dají vlastně náležitou atmosféru a hloubku těm jednotlivým textům, protože...
0: No tak taky byste si tam mohla něco přečíst třeba.
1: Tak čtu na literárních čteních, myslím, že nemálo, takže... Na to také někdy dojde, každopádně teda k Montáně. Montána je vlastně příběhem z Podněstří, což je oblast, která nebyla doteďka nebo není až tolik reflektována v rumunské literatuře samozřejmě vůbec a i v té moldavské vlastně stála spíše na okraji a autor vlastně tím, že se tam narodil a vyrostl, ten příběh je částečně autofikce, tak vlastně nám může zprostředkovat tu zkušenost ze života vlastně v téhle oblasti dost syrově a upřímně. Vlastně jedná se o 80. léta dobu Sovětského svazu. Tam víceméně ten příběh začíná a pak vlastně... Jakýmsi vrcholem je potom rok 92, kdy tam dojde k takové drobné občanské válce, která trvala vlastně mezi tou oficiální kišiněvskou vládou a Tiraspolem, tedy hlavním městem Podněstří, několik měsíců prakticky a došlo k odtržení tohoto regionu, který vlastně od té doby je separatistický, má proruský vlastní vládu, měnu. Nicméně Rusko ho neuznalo jako stát, to je potřeba dodat, takže já to vlastně vždycky říkám tak, že tady si vlastně Rusko poprvé vyzkoušelo tu metodu zamrzlého konfliktu, kterou se potom vlastně pokusilo aplikovat nebo aplikuje v Gruzii a konec konců i vlastně i na Ukrajině.
0: Čili to bylo ještě před Jižní Osetií například.
1: Ano, Jižní Osetií.

0: Přejte Abcházie, tady ty regiony. Takže myslím si, že to je byl vlastně první takový krok směrem do těch zpátky do těch postsovětských republik.
1: Mm-hmm. Ale zároveň předpokládám, že Popesku nevypráví prostě tuhle komplikovanou historii i současnost daného regionu jenom, ale že k tomu dává nějaký svůj osobní příběh, protože mluvíme, že je to skoro thriller, tak jenom jestli můžete něco nastínit. A je to zároveň autorův debut.
0: Ano, ono vlastně celá ta kniha začíná v Anglii, takže vlastně v celkem míru milovně v letadle, kde tedy ten hlavní hrdina pracuje jako novinář, ale vlastně rozvídáme se, že se mu vlastně vracejí různé vzpomínky, traumata a skrze ně vlastně se dostáváme do jeho dětství a mládí, kdy vlastně on vyrůstal na vlastně v oblasti, které říká základna, v podstatě se jednalo o jakési železniční depo, kde se vlastně spravovaly vagony a sice zaměstnanci měli přislíbeno, že dostanou byty, ale nikdy na to nedošlo a bydleli tam vlastně prakticky v těch vagonech, které byly zatepleny a uspůsobeny k životu. Tam vlastně probíhalo jeho dětství s takovými, řekněme, možná běžnými klukovinami, ale které měly dost často vlastně tragické následky a do toho dětství a mládí se samozřejmě promítalo i ta sovětská, respektive ruská realita a brutalita.
1: Takže to budeme moc slyšet na noci literatury v Chemistry galerii a v Praze a později tedy i v Trutnově. Ale řekněte mi, když jde o autorův debut, tak jak vy jste vlastně na něj přišla a jak jste vlastně přesvědčila nebo vydal nakladatelství Maraton, že je to kniha, která si v českém prostředí najde své čtenáře nebo čím vás zaujala?
0: Já jsem vlastně byla v Kišiněvě v roce 2023 a tam jsem...
1: Pardon. Klidně se napijte, v pohodě. Odkašlete, jsme v živém vysílání.
0: Byla jsem tam na konferenci a zároveň jsem tam byla i křtít svou básnickou sbírku. A shodou okolností vlastně jsme se tam bavili s panem ředitelem nakladatelství Riem Birsou a s dalšími vlastně literáty a redaktory. A on mi vlastně tehdy věnoval Alexovi první dvě knihy, právě Montánu a druhou knihu, která už byla v té době vydaná. A teď já jsem přemýšlela, do které se začtu první, ale vím, že všichni vlastně mi doporučovali tu Montánu, že je taková jako dramatičtější a že mě spíš přesvědčí. Takže jsem se do ní začetla, přečetla jsem ji tedy velmi rychle. Není to tedy dlouhá kniha a opravdu tam vlastně jsou ty prvky toho thrilleru, že potom už vás to vlastně chytí a nepustí, jak já říkám, vyplivne až na konci. A takže jsem si myslela, že by to určitě vlastně mohlo zaujmout českého čtenáře, že na jedné straně vlastně je tam ta oblast, která je vlastně blízko a přitom vlastně exotická, téměř neznámá. Na druhé straně vlastně tak měl se velmi dobře čte, což doufám, že můžete potvrdit jako její čtenářka.
1: Tolik tady Jarmila Horáková, překladatelka z rumunštiny a polštiny. Mluvíme aktuálně o knize Alexandra Popeska s názvem Montána, která zazní zítra během festivalu Noc literatury. Ale dál budeme mluvit také o překladech z rumunštiny i polštiny, jaká specifika má rumunský jazyk, jaké knihy další Jarmila Horáková překládala, co jsou ty takzvané překladatelské oříšky. Ale teď přišel čas na hudbu, kterou jste pro nás vybrala, no a samozřejmě bude taky tematicky rumunsko z Moldavska. Začínáme rumunskou zpěvačkou a herečkou. Jak jsem se dočetla, bývá označována jako Edith Piaf východu. Je to Maria Tnás, he? A řeknete mi prosím, jakou skladbu jste vybrala a něco víc.
0: Ano, je to skladba Pinocchio Nutte Jubeam do Rule, dokud jsem tě nemilovala.
1: Tak jo.

0: Marie Tenase, rumunská zpěvačka a herečka a od rumunské hudby zase zpátky na pole rumunské literatury, protože naším hostem je dnes překladatelka z rumunštiny a polštiny Jarmila Horáková, která například za knihu, za překlad knihy Skleněná zahrada moldavské prozaičky Tatiany Cibuliak dostala mimořádnou tvůrčí prémii obce překladatelů v roce 2022. A mluvili jsme o thrilleru Montana z nakladatelství Maraton Alexandra Popeska. A jak jsem někde zaznamenala, tak Popeska už má další, on tady říkal jakýsi spin-off k Montáně s názvem Ultrazvuk, tak už ho máte v počítači k překladu.
1: Tak Ultrazvuk mám doma, četla jsem ho a těším se na to, až padne rozhodnutí třeba v Maratonu, doufám, kterému teda každopádně děkuji za to, že důvěřoval Montáně a že ji vlastně přijali k překladu na můj návrh, tak doufám, že dojde i na ten Ultrazvuk, který vlastně je také tematicky vlastně rozkročený právě tedy v dobách vlastně toho rozpadu Sovětského svazu a té občanské války krátké v Moldavsku v roce 92 a jak hluboce vlastně zasáhla do lidských osudů v Moldavsku a v Besarábii.
0: Je to právě třeba tahle linka, že to je, řekněme, ten bývalý sovětský satelit, podobně jako Československo, co může nějakým způsobem připomínat nebo zaujmout i českého čtenáře, zároveň asi v Rumunsku či v Moldavsku ta situace Čaušeskův režim byl zase úplně jako jiný než ten Husákův a tak dále. Nebo co myslíte, že je vlastně podobné nebo co může být zajímavé pro českého čtenáře na těchto románech?
1: Tak tam je potřeba rozlišit vlastně Rumunskou a Moldavskou republiku, protože Rumunskou můžeme označit za sovětský satelit, zatímco Moldavská republika byla součástí přímo Sovětského svazu. To byla vlastně Moldavská sovětská socialistická republika, která měla své vedení v Moskvě. A myslím si, že ta moldavská literatura může být čtenáři o trošku blížší právě díky těm reálím Sovětského svazu, které vlastně u nás jsou poměrně známé, nebo minimálně tedy části obyvatelstva, části čtenářů. Takže tam vlastně je ten známý moment, ale vlastně, že jo, je to okraj toho sovětského impéria, takže tam jsou vlastně zase ty nové prvky. Zatímco Rumunsko, bych řekla, že zůstává nebo je pořád trochu větší záhadou. Protože vlastně Čaušesku se snažil vlastně od svého nástupu aplikovat trochu jinou politiku, snažil se vlastně být, tvářit se nezávisle.
0: Připomíme si, že třeba Rumunsko odmítlo být součástí vojsk Varšavské smlouvy, které vstoupily do Československa a okupovaly v roce 1968, pokud vím.
1: Ano, a nejenom to, a Čaušesku potom ještě tu invazi odsoudil, takže proto vlastně to Rumunsko vždycky tak nějak působilo trochu podezřele, což se teda odrazilo potom i na literatuře a na překladech a na takovém tom všeobecném povědomí o něm. I když teda je potřeba dodat ještě k tomu Čaušeskovu režimu, že uvnitř to byl tvrdý komunismus jako všude jinde.
0: Zároveň my tady mluvíme o knize Montana Alexandra Popeska, která i tedy je ale z toho regionu opravdu Moldavska, Podněstří.
1: Ano.
0: A mě by zajímalo třeba, jak i vy jako překladatelka vnímáte ty jazykové nuance a sílu jazyka v tomto ohledu, protože samozřejmě ten sovětský vliv se promítal právě i do toho jazyka, kdy Alexandru Popesku se narodil ve městě, jak on říká, Bendery, ale zároveň moldavsky je to Tygina. Jak tam jsou tyhle ty nuance, konotace jazykové?
1: No, pořád je to jedna rumunština, to bych chtěla.
0: Protože moldavština zdůraznit. Je mrtvý jazyk, to ano, je taky ano. Zajímavé. Musíme všechno ten kontext, prosím, doplnit.
1: Já bych spíš moldavštinu označila za lingvistický experiment, protože vlastně Rusko vlastně zabralo to území dnešní Moldavské republiky, řekněme tu oblast Besarábie a Podněstří už roku 1812 vlastně. a od celé to 19. století vlastně tahle oblast byla ruská gubernie, byla rusifikována. V meziválečném období potom vlastně byla součástí rumunského království, ale po válce vlastně se opět stala součástí Ruska, respektive Sovětského svazu. Takže tam byl vlastně vyvíjen systematický tlak na vlastně odnárodnění, řekněme i to jazykové, takže ta ruština se tam snažila být dominantní a v dobách Sovětského svazu vlastně to došlo tak daleko, že se tedy nejenom zdůrazňovaly regionalismy, archaizmy v tom jazyce v Moldavské republice. Tlačilo se tam na co nejvíc vlastně rusifikovanou výslovnost té rumunštiny a plus tedy vlastně Moldavané museli psát cyrilicí. Zatímco rumunština vlastně už v 19. století přešla na latinku, která jí je samozřejmě jako románskému jazyku přirozenější, tak vlastně v dobách Sovětského svazu, aby se ten jazyk vlastně ještě víc odlišil, ta takzvaná moldavština, tak vlastně psali cyrilicí.
0: A tenhle lingvistický experiment tedy nepřežil, nicméně máme, je to tak, jak je to tedy s tou literaturou, která vzniká v Moldavsku, ale je tedy psaná rumunsky, ano, je to tak, ano, čili ano. Například Popesku.
1: Ano, ano. Mm-hmm.
0: Dobře. A promítá se tam tedy nějaká ta citlivost třeba vůči tomu pojmenování, když říkám právě třeba Bendery, Tykina, co tam je prostě za ty reminiscence?
1: Tak vlastně v podstatě moldavští intelektuálové víceméně vlastně tu rumunštinu, nebo respektive hlásí se k rumunštině hned od rozpadu Sovětského svazu, jakmile to bylo možné. Na té jazykové úrovni, pokud vlastně se máme dostat, řekněme, k tomu překladu, tak najdou se tam drobné odlišnosti, některé výrazy se vlastně Rumuni z Rumunska řeknou trochu jinak, nebo některé fráze řeknou trochu jinak v Moldavsku, plus vlastně při tom překladu vlastně překladatel se musí vyrovnávat s těmi ruskými prvky, které tam do pokaždé vlastně více či méně zasahují, protože je to vlastně součástí tamních reálí.
0: No, tak to mě právě zajímalo. A jak se navzájem vztahují ty dvě literatury k sobě, rumunsky psaná literatura Rumunů a rumunsky psaná literatura Moldavanů?
1: Tak dneska vlastně už se hovoří, že to je prakticky jedna literatura. Tam v podstatě to oddělení, řekněme, bylo způsobeno uměle, respektive dáno tou geopolitickou situací. Například vlastně v dobách Sovětského svazu Moldavané nebo intelektuálové z Kišiněva neměli přístup k rumunským knihám. Pokud vlastně si chtěli přečíst rumunskou knihu, tak si museli dojet do Kyjeva nebo do Moskvy, odkud je pašovali do Kišiněva, protože vlastně ten režim tady ty kontakty nepodporoval. Ale po roce 90 vlastně tématem pro Moldavany bylo synchronizace s rumunskou literaturou, která myslím, že se zdařila a že vlastně dneska ti moldavští spisovatelé obohacují vlastně rumunskou literaturu svými příběhy a zkušenostmi, které se samozřejmě liší, ať už teda v dobách nedávných, tak víceméně do dneška, protože prostě ta situace je v těch obou zemích trochu odlišná.
0: Pozoruhodný kontext rumunské literatury a literatury moldavské teď nám tady zprostředkovala Jarmila Horáková, překladatelka z rumunštiny a polštiny. A my si tedy teď zahrajeme další píseň a to bude od rumunské folkrockové skupiny Pasráje kolibrí.
1: Ano, kolibříci.
0: Ano. A co to bude za skladbu?
1: Ploaja kareva veni.
0: Mm-hmm. To nám musíte přeložit a říct, co to je.
1: Dešť, který přijde, nebo potopa, která přijde, nám se zpívá o potopě.

0: rumunské tóny pro nás vybrala překladatelka z rumunštiny a polštiny Jarmila Horáková. A pokud vás cokoliv zajímá na překladu z rumunštiny, ale třeba i na rumunské literatuře a Rumunsku, můžete nám psát na vizitka@rozhlas.cz. Jako udělala třeba Eva Budzáková, děkujeme za dotaz a čtu. Jsem nevědomá, tedy zvukové knihy posloucháme roky, předběhnu vše veřejnost, no a jeden z těch mnoha kusů byla i knížka rumunského autora Zahariu Stanku. Snad si nepamatuju špatně, jak bylo napsán název, jak jsem tě miloval. Šlo o příběh lásky synovské venkovské. Jak známý autor je pan Stanku, patří spíš minulé době, nebo pokud žije, pokračuje. Nikdy jsem o něm neslyšela ani nečetla. A pak se ještě paní Eva Budzáková ptá, jestli je předpoklad, že váš představovaný překlad, tedy Montana, se stane i audioknihou. Zdravíme do Lamčkrouna a děkujeme za dotaz.
1: Tak já první odpovím na tu druhou otázku. Já bych byla samozřejmě moc ráda, kdyby se Montány někdo ujal a vyrobil z ní audioknihu. Nicméně vás můžu pozvat ke svému předchozímu překladu, o kterém už byla řeč, o románu Tatiany Cibulák, Skleněná zahrada, který je natočen jako audiokniha, namluvila ho brněnská herečka Kateřina Jebavá a je vlastně k mání, ke koupi na stránkách nakladatelství Větrné mlýny, které ho vydal.
0: Dobře, tak to je tedy typ pro paní Budzákovou, uvidíme, jak to bude s Montánou. Ano,
1: a ještě k tomu Zahariovi Stankovi, to byl ve své době velmi významný autor, jehož tedy sláva a prestiž byla umocněna i tím, že byl vlastně hlavním představitelem Rumunského svazu spisovatelů v dobách komunistického režimu, takže vlastně patřil v podstatě k nejpřekládanějším autorům v té době i u nás vlastně je přeložena většina jeho díla. Myslím, že dneska už je trochu pozapomenutý i teda v souvislosti s tou jeho angažovaností, nicméně dle mého názoru se nejedná o špatného autora a myslím si, že řada jeho knih vlastně se dá číst i v dnešní době a že je to velmi zajímavý autor, který vlastně zachycuje to své období vlastně od první světové války přes druhou světovou válku až tedy téměř vlastně na sklonku života potom psal poezii, takže to ta jeho angažovanost, myslím, že ho trošku uvádí tedy do zapomenutí.
0: Dobře, a zároveň teď, když jste vlastně zabrousila, nebo i díky tomu dotazu s tímto autorem do před rokem 89 a rumunské literatury, tak jak to tam bylo vlastně s tématy, co se tematizovalo, protože víme třeba, že některá témata byla docela i tabu, především tedy, co se týká Rumunska a druhé světové války. Zároveň mě zaujalo, že jste říkala, že v Rumunsku vlastně skoro vůbec neexistoval samizdat, protože ten dohled režimu byl takový, že to prostě nešlo, ale tím spíš si rumunští autoři a autorky našli cestu ke čtenáři těmi různými nějakými subverzními hláškami nebo nějakými narážkami. Jak to bylo s rumunskou literaturou za totality?
1: Tak já myslím, že jste to tady víceméně shrnula.
0: Je, to jsem nechtěla, tak to rozviňte, prosím.
1: Ale já to samozřejmě rozvinu. Druhá světová válka skutečně byla svým způsobem tabu z toho důvodu, že vlastně Rumunsko do ní vstoupilo po boku nacistického Německa, ale to bylo reakcí na to, že vlastně Sovětský svaz zabral právě to území Besarábie, tedy té dnešní Moldavské republiky. Takže to bylo vlastně
0: první. Obrana proti Sovětskému svazu vlastně.
1: Ano, dalo by se říct. A potom vlastně Rumuni teda pokračovali po boku Němců až ke Stalingradu. A i když tedy sondovali možnosti vystoupení z války, uzavření nějakého příměří, tak západní mocnosti nebyly ochotné cokoliv garantovat, takže takhle to vlastně probíhalo až do léta 44, kdy tam proběhl státní převrat, kdy tedy pod taktovkou krále Michaje byl svržen diktátor Ion Antonescu. Nicméně Rumunům to příliš nepomohlo, protože o měsíc později v září 44 vstoupila vlastně sovětská rudá armáda a Rumuni po jejím boku potom bojovali zase naopak proti nacistickému Německu a jejich nasazení odhaduje se, že zkrátilo válku o několik měsíců. Oni bojovali vlastně v Maďarsku, na Slovensku i u nás vlastně na Moravě, dál je už tedy Sověti nepustili. Takže to množství těch padlých vojáků třeba na našem území je poměrně vysoké. A myslím si, že to je zase další taková zapomenutá kapitola z historie, kterou je potřeba si připomínat, že vlastně to jejich nasazení a jejich životy nám tady vlastně zkrátili válku. Ale
0: a jak to chápu, tak je to ale slepé místo i v té rumunské literatuře.
1: Ano, protože to bylo problematické, protože vlastně nejdřív tedy se bojovalo proti nacistickému Německu, teda proti Sovětskému svazu, následně proti nacistickému Německu. Tudíž vlastně o té první kapitole se nesmělo vyprávět, takže ten obrázek by nikdy nebyl úplný, takže vlastně byly nějaké pokusy o romány z války, ale ty mohly vyprávět jenom teda tu druhou polovinu toho příběhu. Takže z toho důvodu vlastně se ta válka do těch poválečných románů příliš vlastně nepromítala, protože to bylo vlastně ožehavé téma.
0: A následná témata právě už ano. Pod dohledem, řekněme, režimu, tak...
1: Ano, v 50. letech to bylo problematické, vlastně vyšlo pár kvalitních románů, které ale se tady netýkaly války, ať už to byly dobrodružné romány, nebo romány vlastně týkající se třeba rozkladu rumunské šlechty a prostě zabrousili do minulosti, do meziválečného období, prostě do oblastí, kde tedy nehrozilo, že by teda byly nějak problematické. To bylo vlastně takové krátké okénko po Stalinově smrti a v druhé polovině 50. let vlastně rumunský režim znovu přitvrdil. Takže potom vlastně jakési uvolnění přišlo až v letech 60., kdy tedy, obzvlášť tedy tím, že došlo k výměně vlastně vůdce země, zemřel Georgi Georgiu Deš, symbol 50. let, a nastoupil Nikolaj Čaušesku. Tak vlastně začalo být možné kritizovat vlastně ta 50. léta. Do čehož samozřejmě rumunští autoři začali využívat a začali tam vlastně samozřejmě podsouvat i narážky vlastně na současnost. Ale právě museli to dělat tedy velmi opatrně, takové to pomrkávání na čtenáře, aby to prošlo cenzurou, která v určitém momentu byla oficiálně zrušena, ale prakticky samozřejmě existovala celou dobu. Ta rumunská společnost, jak vlastně už jste zmínila, byla velmi prošpikovaná agenty tajných služeb rumunské sekuritáte, takže tam vlastně samizdat skutečně nebyl možný, dokonce každý psací stroj byl registrovaný na policii, aby se náhodou, kdyby začaly šířit od někud nějaké subverzivní texty, letáky, tak aby bylo snadné identifikovat zdroj. Ale na druhou stranu tam vlastně režim toleroval více, vycházely tam třeba překlady západních autorů, vlastně mý profesoři, paní doktorka Valentová, pan doktor Našinec, tak vykládali, co si vlastně vozili v té době v 70. a 80. letech z Rumunska za autory, hráli se tam vlastně divadlo, které u nás bylo nepředstavitelné v oficiální linii, ale samozřejmě byla to, řekněme, taková určitá nepsaná dohoda mezi těmi autory a režimem, že vlastně mohli jít až a zkoušet samozřejmě, kde je ta hrana, kde je ta hranice, kam až můžou zajít. Ale tím pádem ta literatura, jak byla vlastně taková tedy podvratnější do jisté míry, tak vlastně se třeba hůř prosazovala na překlady u nás.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jak fungovala ta výměna mezi Československem a Rumunskem na poli oficiální literatury?
1: No právě to potom bylo z tohoto hlediska problematické, protože Rumunsko bylo takové trošku podezřelé, takže vlastně v dobách komunistických, to vím od kolegy Jiřího Našince, že vlastně počet překladů se zhruba ustálil nejenom v Odeonu, ale těch dalších nakladatelství plus minus na dvou ročně, ale do toho vlastně často spadala dětská literatura, často do toho vlastně spadaly nějaké oficiální angažované prózy, takže vlastně té zajímavé skutečné literatury z toho Rumunska mnoho tedy v Praze nevycházelo, to je potřeba zdůraznit, protože my jsme byli Československo a v Bratislavě pár tady těch románů, které měly trošku ten podvratný charakter, tak přece jenom vyšlo například od Iva Sjuka, od Predy a několika dalších autorů.
0: A když to převedu tedy zase zpět do současnosti, na tomto poli vy se teď pohybujete, tak jaká témata rumunská literatura, moldavská literatura si volí, čerpá stále ještě třeba z nějaké historie, dobíhá tam nějaké kostlivce ve skříni, které vytahuje a nakolik třeba má opravdu třeba skutečně ta aktuální témata, která řeší 21. století, nevím, třeba ekologii?
1: Já si myslím, že tam vlastně jsou patrné všechny tendence, přece jenom je to vlastně, že vstupuje do nějakého kontextu evropské světové literatury a záleží samozřejmě na autorovi, nicméně vlastně určitě reflektuje nebo vrací se částečně i do minulosti, ale také vlastně se pouští i do aktuálních palčivých témat, která třeba v Rumunsku jsou odlišná, než co řešíme třeba my tady v České republice, řekněme na té společenské úrovni, protože tam je třeba teď takovým velkým tématem vlastně migrace za prací. Rumuni jsou vlastně jedním a Moldavani také jedním z národů, které tedy nejvíc vlastně vycestovávají za prací nebo usazují se i v zahraničí a často třeba nechávají doma děti. Mm-hmm.
0: Takže děti nepoznají své rodiče příliš, protože ti pracují v zahraničí.
1: Ano, ano, ano, což je vlastně velké téma, aby se vlastně ta rodina uživila, tak děti vlastně vyrůstají v péči prarodičů, nebo teď vlastně jsem četla i román vlastně z moldavské vesnice, kde teda ty děti jsou ponechány téměř sami sobě. Mm-hmm.
0: Teď nevím, jestli třeba se to trošičku posouváme právě i ke Skleněné zahradě Tatiany Cibula, který tam je to, že vlastně starší žena adoptuje dívku z dětského domova. Tak jenom se chci zeptat, když jsme začínali Alexandrem Popeskem a Montánou, takovým thrillerem, tak přesně ta škála rumunských autorů, autorek, které překládáte do češtiny, je velmi pestrá. A ta Skleněná zahrada třeba Tatiany Tibulak je zase trochu jiné vyprávění, než takové to thrillerové. Tak co se vám třeba překládá hůř či lépe? Nevím, když je text plný různých rovin a historických odboček a nějakých reminiscencí, nebo když se to tak valí dopředu, thrillerově třeba?
1: No já myslím, že jste si odpověděla, že asi není potom potřeba dlouho pátrat.
0: Tak třeba já si říkám, když bych byla třeba překladatelka, tak naopak se třeba můžete vyžívat v tom, že hledáte a máte, nebo teď právě nevím, jak si myslíte, že jsem si odpověděla.
1: No co se překládá lépe, řekněme, nebo rychleji z časového hlediska, že samozřejmě, když tam máte ty odkazy a reminiscence, musíte vlastně více dohledávat a přemýšlet o tom textu, tak to je určitě pomaleji a to je asi tak ten hlavní rozdíl. Jak jsem říkala, na té moldavské proze pro mě asi největší výzva je ta ruština, ty ruské vlastně prvky, reálie, přepisy vlastně toho jazyka. Na to, což samozřejmě jsem konzultovala i s rusisty a občas prostě odlišnosti a vlastně jak v případě Skleněné zahrady, tak Montány jsem byla za kolegou, který je Rumunem ze Sedmihradska, ze Sigisoáry, za Niku Hencem a právě jsem se ho ptala na některé ty reálie a ničeho jsme se vůbec nedobrali, takže samozřejmě velké díky patří i ochotným autorům, kteří mé dotazy zodpověděli.
0: Vidíte, jak tomu vedla moje další otázka, jestli je pro vás výhodné, když překládáte autora, s kterým se znáte, jako s Tatianou Cibulak nebo s Alexandrem Popeskem, takže v těchto ohledech je to výhoda, ale kontrolují si pak třeba ten překlad nebo...
1: Musím říct, že mi vlastně důvěřují, takže v tomto ohledu tím, že vlastně ani jeden neumí česky, bohužel v Kišiněvě žádná bohemistika není na univerzitní úrovni, takže možnost se tam naučit češtině v podstatě neexistuje prakticky, takže v tomto ohledu vlastně ke mně mají plnou důvěru a samozřejmě v dnešní době, kdy se může použít na nějaký přibližný překlad různé internetové překladače, což třeba Alexandru využívají, využívá, protože se jednalo vlastně o jeho první překlad, takže on má na Google nastavené i sledování různých recenzí a potom vlastně si je i překládal. Takže ta spolupráce vlastně s těmi autory, musím říct, že za mě byla vždycky pozitivní a nejenom tady s těmito dvěma, to bych ještě chtěla dodat.
0: Tak řekněte ještě, vlastně vy jste, teď to je novinka, na začátku září vám vyšel ve vašem překladu v nakladatelství Euskaldum Dun, historický román od rumunského autora, který se taky poprvé představuje českým čtenářům, od Filipa Floriana, Dny krále. Tak jak vy se právě pohybujete na poli rumunské literatury, že objevíte někoho, kdo je třeba sám právě v Rumunsku debutantem a řeknete si, jo, já ho přivezu do Česka?
1: Tak musím říct, že Filip Florian rozhodně tedy není začínajícím autorem a ani v té době nebyl.
0: Jasně, ale Alexandru Popescu třeba, jo?
1: Alexandru, ano, tak už jsem se zmiňovala o tom, že jsem byla tehdy v Kišiněvě, kde tedy mi dali jeho knihu a já jsem vlastně byla přesvědčena, že by teda měla být u nás a přemýšlela jsem tady o v jakém nakladatelství a tehdy vlastně jsem se seznámila, nebo nějak krátce předtím jsem poznala jednu pracovnici, která už tam není v Maratonu, takže to mě vlastně jakoby nasměrovala tímhle tomuto nakladatelství, které vlastně vydává literaturu, řekněme, takového závažnějšího východního kalibru.
0: Ale na Filipa Floriana jste měla půjčeno už dávno a to byla jasná volba?
1: Filipa Floriana, ano, na toho jsem vlastně, myslím, první ukázku vydala v e-literatuře někdy v roce 2009, takže to, ano, toho jsem plánovala dlouho, ale jsem zvyklá, že z té rumunské literatury některé ty věci, nějaký ten pátek trvají.
0: Zraje to dlouho. Řekla byste, že je to tady náročnější třeba než z polštiny sem přivážet rumunské autory do Česka?
1: Tak z polštiny jsem měla to štěstí, že tam vlastně ty nabídky za mnou chodily vlastně až snad na jednu výjimku, které vlastně přicházely sami, že jsem nemusela dělat toho literárního agenta v uvozovkách. To jsem vlastně dělala jenom u první knihy Polské reportáže právě o Rumunsku, což byla autorka Margot Reimer a vlastně její reportáže shrnuté v knize Bukurešť, prach a krev, které se právě týkají Rumunska, tak tehdy vlastně se mi povedlo vlastně domluvit se s nakladatelstvím do Kořán. To byla vlastně taková moje iniciativa a měla jsem štěstí, že jsem tam narazila na skvělou vlastně jejich spolu nakladatelku a vynikající redaktorku Jaroslavu Jiskrovou, která vlastně tehdy přesvědčila i zbytek toho nakladatelství, aby tuto knihu vydalo a potom vlastně další nabídky jsem dostávala, protože přece jenom z polské literatury se toho překládá více, je tady známější, mám spoustu skvělých kolegů, překladatelů, kteří odvádějí vynikající práci, takže tam bych řekla, že nejsem na tak neoraném poli, jako v případě tedy rumunské literatury, i když zase by bylo nespravedlivé vlastně nezmiňovat práci kolegy Jiřího Našince, který vlastně je tím velkým průkopníkem.
0: Orba probíhá, protože Rumunsko bude čestným hostem Světa knihy 2027. Už se ví tedy, jací rumunští autoři a autorky přijedou?
1: Tak to samozřejmě ještě je v jednáních. Já tedy doufám.
0: Já jsem si říkala, že byste nám mohla něco takhle dopředu prozradit.
1: Já doufám, že přijede už zmiňovaný Filip Florian, jemuž tedy román právě vyšel a doufám tedy, že se poštěstí všechno dobře dopadne, ono teda samozřejmě prozrazovat tyhle věci dopředu je vždycky takové ošemetné, ale snad i tady největší současná hvězda rumunské literatury Mircea Cărtărescu.
0: Říká Jarmila Horáková, překladatelka z rumunštiny a polštiny, která je dnes s námi ve studiu, přijala pozvání do vizitky a vybrala také další hudbu, další skladbu. A teď já se musím podívat, co už máme odehráno. A tak bude to, pokud se nepletu, tak bude to Eugen Doga?
1: Eugen Doga.
0: Ano. Eugen Doga, výborně, tak jsem se zorientovala, to jsem ráda. Můžete prosím říct, co jste vybrala?
1: Waltz gramofon a to je tip přímo teda od Alexandra Popeska.

0: Eužena, do Gudo vizitky dnes vybrala Jarmila Horáková, překladatelka z rumunštiny a polštiny, a vy jste nám ještě k tomuhle hudebnímu skladateli moldavskému chtěla něco doplnit.
1: Ano, chtěla jsem zmínit, že vlastně to rozhodně nejznámější tedy moldavský hudební skladatel, on teda samozřejmě se narodil roku 37, takže působil v dobách Sovětského svazu a vlastně stojí za hudbou velmi známého filmu a muzikálu, který vlastně byl nesčetněkrát potom inscenovány u nás, Cikáni jdou do nebe.
0: Takže to jako doplnění. Já se nemůžu nezeptat vás jako překladatelky z rumunštiny a z polštiny. Jak to máte s AI, jestli používáte v nějaké fázi své práce a jak vnímáte budoucnost svého oboru v souvislosti právě s umělou inteligencí?
1: Já vlastně, co se týče AI, tak ji používám možná jako trošku lepší Google překladu jednotlivých slov, případně frází, ve větší míře určitě ne, nebo není to vlastně mým způsobem práce nechat si třeba text předpřeložit, jako vím, že to třeba někteří kolegové a potom ho vlastně přepracovávat a vylaďovat.
0: A zároveň si dost často tady překladatelé potom stěžují, že jim chodí teď ta práce právě hlavně především posteditace. To znamená, že dostanou text přeložený od AI a musí ho potom překládat, a že to je ještě horší práce, než kdyby to překládali od začátku sami.
1: Ano, ano, s tím se naprosto ztotožňuji, protože ta AI vám vlastně podsune nějaké řečení, které třeba není úplně nejlepší, ale vlastně vzhledem k tomu, jakým způsobem je ta práce placená, že potřebujete, že pracovat v nějakém tempu, tak to vlastně bych řekla, že to svádí k tomu, že to překladatel odmávne a vlastně už dál o tom nepřemýšlí, i když kdyby to třeba překládal vlastně na čistý papír, tak by přišel na mnohem lepší řešení, než nabídne třeba AI. Já vlastně, co se tohodle týče, tak tam nepracuju samozřejmě s těmi nejlepšími placenými modely, takže nejsem schopná se k ním vyjádřit, ale vnímám tam obrovské bezpečnostní riziko, a to vlastně i v oblasti nejenom vlastně literatury, ale spíše vlastně toho komerčního překladu nebo překladu vlastně pro státní orgány, jestli opravdu všichni chtějí mít svoje texty uložené na serverech v Kalifornii nebo v Číně v horším případě, jestli opravdu vlastně chceme dát všechna svá data, všechny své údaje někomu vlastně cizímu k dispozici. To už je v podstatě, to už přesahujeme, jako jak se pořád mluví, že ten internet a sociální sítě, Orwellův velký bratr, tak vlastně ta AI, teď, no.
0: Zároveň, co snad tedy rozhodně nebude moci zastoupit AI, je tedy vlastní umělecká tvorba. Já jsem se vlastně chtěla, ale to už nám nezbývá mnoho času, dotknout toho, že jste v roce 2023 napsala vlastní básnickou sbírku přímo v rumunštině, vyšla vám. Tak vám se tedy básní lépe v rumunštině než v češtině?
1: Tak já jenom bych chtěla uvést na pravou míru, že se teda nejedná o vázané verše, že se jedná vlastně
0: volný verš zvolila.
1: Nebo ano, takové uvolněnější texty, a nějakým způsobem, možná pod vlivem všech těch mnoha překladů, které jsem vlastně vypracovala, tak mi to začalo prostě napadat rumunsky.
0: A o čem jste napsala básnickou sbírku?
1: Básnická sbírka se jmenuje vlastně Velký třes, který se nekonal, v češtině, abych vám to přeložila, název. A je to vlastně, dotýká se to různých vlastně momentů Rumunska, cest do Rumunska, rumunské kultury, a je tam teda samozřejmě, jsou tam i osobní témata.
0: Jarmila Horáková, překladatelka z rumunštiny a polštiny, byla dnes hostem ve vizitce. Děkuji moc za to, ať se vám daří v překládání i ve vlastní tvorbě. A na závěr jste ještě pro nás vybrala moldavskou hudební skupinu Z dub si z dob.
1: Ano, Z dub si z dob od Alexandra Popeska. Já vám moc krát děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste to přijala. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Prezident Petr Pavel bude dnes jednat s ministry spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO a šéfem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na generály. Prezident jej jmenuje pravidelně dvakrát ročně. Poprvé 8. května při příležitosti Dne vítězství a podruhé 28. října v rámci výročí vzniku Československa. Ve Švédsku pokračuje sčítání hlasů po nedělních parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků vede o 3 mandáty středolevý opoziční blok. Výsledky budou jasné nejdříve ve středu, kdy se budou sčítat korespondenční hlasy. Volby rozhodnou o tom, jestli se k moci po letech vrátí středolevá opozice v čele s Magdalenou Anderssonovou nebo svou pravicovou vládu obhájí současný premiér Ulf Kristersson. Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů. O vítězích rozhoduje asi 22 tisíc členů pořadatelské televizní akademie. A počasí bude skoro jasno až polojasno, dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: u neboštíka Franka Zappy, s kterým hrál od roku 1981 až do posledního turné v roce 1988. Myslím si, že Chada Wackermana zná v České republice spousta hudebních fanoušků.
1: A jakou hudbu si tedy do studia přinesl?
0: Přinesl jsem hudbu z jeho aktuálního alba Cube. Ono je to víceméně teda album Chada Wackermana, nicméně jsou pod ním podepsáni všichni čtyři muzikanti rovným dílem, to znamená ještě basista Jimmy Heslip, klávesista Steve Hunt a rakouský kytarista Alex Macháček. On to opravdu vyslovuje, když se představuje. A o nich bych se s dovolením, jako já bych si je nechal na potom. Je to muzika, která mohla být moderní v 90. letech, myslím si, že to potěší každého milovníka fusion, který si pamatuje právě zlaté časy tohoto žánru. Nicméně je to muzika, kromě Alexe Macháčka, je to muzika lidí, kteří ten žánr v podstatě pomáhali definovat, takže si myslím, že svoje místo na Vltavě i v srdcích posluchačů určitě bude mít.
1: Tak si pustme první hudební ukázku, o co půjde?
0: Je to skladba kytaristy Alexe Machačka, jmenuje se Tantric Tantrum.

0: Nové album hudebníka Čeda Vekrmena nám na Vltavu přišel představit Jakub Doležal. Jakube, mohl bys představit hudebníky, kteří na albu účinkují?
1: Kromě bubeníka Čeda Vekrmena je to, jak už jsem zmínil, rakouský kytarista Alex Macháček. Dále je to českému publiku patrně poměrně dobře známý baskytarista Jimmy Haslip, který býval v 70. a 80. letech nájemným studiovým i koncertním hráčem, než pak zakotvil v kapele Yellow Jackets, ze které teda před asi 10 lety odešel, ale pořád hraje minimálně tak dobře jako za mlada. A na kvarteto kapelu doplňuje klávesista Steve Hunt.
0: A komu je album věnováno?
1: To je velmi zajímavé, protože album je věnováno dvěma výrazným skladatelům. Já bych řekl jazzovým, a teď bych se dostal na tenký led. Takže řeknu dvěma výrazným skladatelům. Za A původně rakouskému pianistovi Joe Zawinulovi a hlavně zesnulému britskému kytaristovi Alanu Holdsworthovi, s kterým Chet Wackerman, Jimmy Haslip i Steve Hunt hráli, leckdy opravdu takhle všichni spolu, občas se tam nepotkali. A kytarista Alex Macháček k němu dokonce chodil na hodiny. On z Rakouska se rozjel do Kalifornie, protože chtěl mít hodiny s Alanem Holdsworthem. Takže Alan Holdsworth a jeho hudba je takovým jako pojivem celého materiálu na albu.
0: Pojďme zpět k hudbě. Co si poslechneme dál?
1: Je to skladba Alexe Macháčka a Cheda Wackermana, jmenuje se Electric City.

0: Electric City, další skladba z alba Cube, Cheda Vekermana. Pojďme si o tomto hudebníkovi říct ještě něco víc.
1: S největší radostí. Cheda Vekerman je ročník 1960, to znamená, že letos mu je 66, ale evidentně se teda do penze ještě nechystá, aspoň tak, jak penzi chápeme my tady ve studiu. Cheda Vekerman začal svou kariéru na konci 70. let, kdy jako mladý bubeník nastoupil do kvarteta trombonisty Billa Watrouse, kde hrál v podstatě spíše akustickou formu jazzu a v roce 1981 byl kamarádem upozorněn na konkurs do kapely Franka Zappy a tím vlastně teda odstartovala jeho, já řeknu hvězdná, myslím to napsaný v uvozovkách. Hvězdná kariéra, kdy on v kapelách Franka Zappy teda strávil dalších následujících 7 let a souběžně s tím ještě právě hrál do Ameriky přibývším kytaristou Alanem Holdsworthem, ale Cheda Vekerman se zároveň nevyhýbal ani studiové práci a po smrti Franka Zappy on hrál třeba s Barbra Streisand a nebo letos třeba zaskočil za Steve'a Gadda na turné s písničkářem Jamesem Taylorem, to znamená, že jeho repertoár je velmi široký.
0: Ty jsi zmínil, že oslavil 66. narozeniny, oslavil je v březnu, kdy vlastně vydal i tady tuto desku Cube. Dá se říct, že si ji nadělil k narozeninám?
1: Asi ano, já si myslím, že dárek, že z takového dárku by jeden měl radost. Já ještě teda pro lovce nenápadných souvislostí bych mohl říct, že Cheda Vekerman je výrazný bubeník, ale není v rodině sám, protože jeho o 17 let mladší bratr Brooks hraje na bicí s metalovou kapelou Avenged Sevenfold, pokud to posluchači Vltavy znají. Další bratr Bob hraje na basu a ještě v rodině jeden bratr bubeník a jejich otec hlavně byl učitelem na bicí nástroje. To znamená, že tam vlastně se tomuhle osudu nejde vyhnout v téhle rodině.
0: A mohli jsme Cheda Vekermana někdy slyšet v Čechách?
1: Mohli jsme jej slyšet letos na jaře, kdy hrál právě s formací, kterou posloucháme, hrál v pražském Jazzdoku. To byl tam mimo jiné první koncert celého turné a byl znamenitý. A pokud jste to nestihli, tak ho můžeme vidět s kapelou Band from Utopia 29. září v pražské Akropoli.
0: A co si ještě poslechneme na závěr?
1: Poslechneme si skladbu Cheda Vekermana nazvanou Parachutes and Landings.
0: Hudebník Cheda Vekerman, jeho tvorbu nám ve studiu Vltavy představil Jakub Doležal. Děkujeme.
1: Moc mě těšilo.

0: Americký hráč na bicí nástroje Chet Ackerman a jeho letošní deska Cube, ze které jsme poslouchali skladbu Parachutes and Landings. Jsme rádi, že den trávíte ve společnosti Vltavského vysílání.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A také na vltava.rozhlas.cz.
3: Thank you! Throw, like magic's got me in its bed.

0: Ella Fitzgerald, americká jazzová zpěvačka, jedna z nejvýznamnějších vokalistek 20. století, přezdívaná First Lady of Song, je 11 hodin 26 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Už za chvíli bude prostor na Vltavě patřit další epizodě osudů akademického malíře Jiřího Andrleho. V pořadí už sedmý díl nás zavede do poloviny 60. let a odhalíme, čemu se malíř, grafik, ilustrátor a sběratel v té době věnoval. Tak zůstaňte s námi.

0: Svatopluk Košvanec, Pavel Husička a Big Band Rádio Praha. Tohle hudební uskupení vás provází úterní polední Vltavou s datem 15. září. Je 11:30 a to znamená, že je před námi další díl rozhlasového vzpomínání malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Andrleho. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Příjemný poslech.
1: Osudy. V sedmé části vyprávění malíře a grafika Jiřího Andrleho se vrátíme do druhé poloviny 60. let. To byla doba, kdy s Černým divadlem Jiřího Srnce jezdil po zájezdech po celém světě. Ale už ví, že se časem naplno vrátí k malování a grafice. Své vzpomínky Jiří Andrle natáčel ve svém ateliéru v letech 1997 až 2017.

každý výtvarník, když jde z akademie, tak najednou potřebuje ateliér, potřebuje tu místnost, kde si může rozložit svý kresby, barvy, štětce, grafické jehly, jako švec, když dělá, opravuje boty, nebo grafik zvlášť, grafik potřebuje tiskarský lis. Takže jsem vystřídal dva malý ateliéry v Nuslích. To už jsme si s Miladou koupili auto. To už jsem byl vlastně 5 let u Černého divadla. Psal se rok 1966 a my už jsme si ve 64. našetřili na těch zájezdech. To jsme počítali každou korunu. My jsme měli 22 marek denně. Diet. No, si představte z toho našetřit na auto. Tak jsme si koupili takovýho levnýho Forda Cortinu. Bydlel jsem už u Milady v Bráníku a maminka Milady byla hodná, tak jsem tam mohl bydlet. No a když jsem měl to auto, tak nebyl problém jezdit na Zbraslav, kde bydlel Jarda Vožňák. On už na škole byl vynikající. Vytvořil pozoruhodný ilustrace k Dantově Božské komedii. Vždycky, když jsem za ním přijel, tak mě ukázal něco novýho. On patřil do té skupiny avantgardních umělců, kteří si říkali Šmidrové. Podle policajta Šmidry, taková recesistická skupinka to byla. Surrealismus, fantazie. A já jsem, myslím, jednou Jardovi přivez ukázat pár mých grafik. To bylo tak vzácný, jak se ten Jarda zachoval. Říkal, nech to tady, mně se to moc líbí. Já to musím ukázat doktorovi Mašínovi, historikovi umění. Takže ten Jarda, správný člověk ve správný čas potkanej, vlastně mě vyvázal z toho ujetýho vlaku i s tím ujetým nádražím jsem najednou vstoupil zpátky z jiný profese, z profese divadelníka do profese výtvarníka, protože v té době, v roce 1966, se v Praze konala významná výstava. Tady byl kongres mezinárodních kritiků umění a konala se výstava Aktuální tendence českého výtvarného umění. Já jsem byl zařazen mezi tvůrce nové figurace. Já to říkám nerad, ale cituju to, co bylo napsáno v katalogu. Výstava je komponovaná od generace nejmladší po generace nejstarší, od A do Z, od Anderleho po Zrzavého tečka. Takže najednou veškerý kontakty, který jsem na akademii měl, tak během těch 5 let u Černého divadla byly přetrhaný, ale nicméně se mě podařilo vrátit se. Ten Jarda sbíral tenkrát, kde co bylo, třeba hrací hodiny nebo hrací obrazy. Já jsem říkal, Jardo, já mám takovej orchestrion na takový ty veliký kovový desky. On je tam napsáno polyfon, víš? To jsou takový placky kulatý s takovýma zoubkama a to tě hraje, to je nádhera. A my s Miladou si to pouštíme večer a ocitáme se jako v době před 150 lety. A Jarda se smál a říkal, no to teda bych chtěl vidět, to se musím na to přijet podívat. Já jsem ho objevil, když jsme hráli s divadlem v Hradci Královým a naložili jsme ho do autobusu. Vždycky večer si ho s Miladou pouštíme, tak jsme tím orchestrionem se odstřihovali vždycky od té běsnící doby. Byla to rarita, vzácnost. A ten Jarda se do toho polyfonu zamiloval. A začalo to. Vždycky to bylo tak, že co jsem měl já, to chtěl Jarda. A zase to, co měl Jarda, jsem chtěl mít já. A říkal mě, ty máš takovej ten špatný ateliér tam v té ulici, horní. V jedné místnosti byl grafický lis, který, když ten válec sjel ze zinkový desky, ze který jsem tenkrát tisknul, tak to dalo takovou ránu, že to otřáslo celým domem. Jarda řekl, já vím o ateliéru, člověče. To kdybys měl, tak to nikdo nebude mít na světě. A já o něm vím. Ona je to stará kovárna na Hradčanech. Víš co, když ten ateliér tě nabídnu a ty ho dostaneš, tak já za to chci ten orchestrion, víš. A ty poznáš, že ta kovárna tě změní život. To je něco tak fantastického, že až to uvidíš, tak to s tebou praští.
A dvě okna to má na jižní stranu směrem k Petřínu a z těch oken je vidět celá Praha. To musíš mít, víš co? A já tě seznámím s tím člověkem, kterýmu ta stará kovárna patří. To je stará kovářská rodina na Hradčanech. Oni tam vedle toho mají byt a bydlí tam. Ale do té kovárny je zvláštní vchod. Takže jsme si dali sraz. Jarda říká, pane Chabus, tak jsem vám přived tady Jirku. Pak jsme se šli podívat na kovárnu. Vešli jsme do průjezdu. Otevřel takový rozvrzaný dveře. A já stuhnul. Bylo to tak, jak ten Jarda Vožňák říkal. Začouzená kulatá klenba, spoustu kovářského nářadí. Výheň, taky se tu kovali koně. Jo, to je už je dávno, říkal pan Chabus. Ale od té doby, co se to zazdilo, zepředu z ulice, tak už to byla kovárna, která sloužila jenom Pražskému hradu a tady okolí, když třeba něco potřebovali popravit z arcibiskupství, nějakou petlici nebo zámek. Hradčanský kovář pan Chabus. No, tady bude práce, řekla Milada. To nám dá zabrat, než to tady uklidíme. A co s tím nářadím, pane Chabus? Celý police plný nářadí. Já nevím. To víte, kovářskýho řemesla je konec, říkal pan Chabus. Všecko vygruntovat? No, to nás všecko čekalo. A zvládli jsme to postupně a najednou jsme zjistili, že jsme v té kovárně šťastní. A to se v oči nemohli vynadívat na mikulášský chrám, na paláce, na domy v Nerudově ulici. No a to jsme mohli dělat jenom v těch krátkých úsecích, když jsme zrovna nebyli na zájezdě. Protože mezi tím jsme byli v Amsterdamu, v Palermu, v Aténách, v Leningradě, v Kyjevě, v Moskvě, ve Štokholmu, v Londýně, v Hamburku, v New Yorku. Austrálii už jsme měli za sebou, ale turné střídalo turné. Mně přibývaly grafiky, který jsem vyrejbal v divadelních šatnách a v hotelových pokojích. A vždycky jsem se vracel domů rád, protože jsem věděl, že v srdci toho nádherného města přímo u Pražského hradu mám nejkrásnější ateliér na světě. Tak nějak, když je člověku 30, a to mě tenkrát bylo, když jsem se poprvé díval skrz ty zaprášený okna kovárny, tak je člověk plný plánů a nemá vůbec ponětí o tom, co ho čeká.

naše zemička uprostřed Evropy byla v takovém víru, v takovém opojném víru, že někam letěla. Ten kolotoč se roztočil a najednou to 21. srpna. Kaněc, jdíte domoj, to snad není možný, vidím pána. Takový elegantní muž s motýlkem a křičel rusky. Vy jste se asi spletli, to není možný, to se musí vysvětlit, vy jste tady asi omylem. Oni jim vůbec neřekli, kam jdou. A žízeň museli mít a hlad museli mít, ale nikdo jim nic tenkrát nedal z našich lidí, protože sem přišli jako okupanti. Vnikli všude, i do výstavní síně Mánes a do každého úřadu a do kanceláří československého spisovatele a všude potom byla otřesná špína nalezená po nich, v každém koutě hromady páchnoucí. To svědectví, no. Šuplíky byly povytahovaný v kancelářích československého spisovatele na Národní třídě. A najednou tam byl pohozený chleba krajíc s paštikou. Jenomže, když si k tomu někdo přičich, tak zjistil, že to nebyla paštika, ale že to byla solvína, ta pasta na ruce, která těm hladovým vojákům se zdála, jako že se dá namazat na chleba. Tady, jak se koukám z okna, přede mnou je Šárecký údolí, ale kdybych se podíval trošku vpravo ke zřícenině Baba, tak tam pamatujou, že stály dvě baterie houfnic namířený na město. Ten osudovej srpen jsme zrovna byli v Bráníku a šli jsme se podívat do našeho ateliéru, který byl v Loretánské ulici na Hradčanech. Než jsme tam pronikli, tramvaje jezdily jenom k Palackému mostu. To si vzpomínám. Do středu města nejezdili, tam se všude střílelo. Takže jsme pěšky šli od Palackého mostu na ten hrad a tam před číslem 5 v Loretánské ulici stál tak obrovský tank. My jsme se museli uličkou mezi pásama a zdí prodírat do domovních vrat a naštěstí v kovárně. V tom ateliéru bylo všecko v pořádku. Tak jsme se vraceli přes Hradčanský náměstí zpátky a tam jsme viděli tu rozstřílenou fasádu arcibiskupského paláce. A zrovna, když jsme byli tam, co měli Švýcaři velvyslanectví, tak zase nad naší hlavou začaly hvízdat kulky. To bylo tak hrozný, ta cesta přes ty Hradčany. My jsme chtěli onem rychle přeběhnout zámecký schody a najednou, když jsme přišli na Klárov, tak tam srocení lidí hlavy měli skloněný a na zelenou trávu v malém parčíku kladli kytky toho pozdního léta. Prej tam zastřelili hezkou, mladou ženu, Sověti okupanti. Dnes tam stojí pomníček. S Miladou jsem přebíhal přes Národní třídu a najednou se rozštěkali kulomety a kulky hvízdaly. Hned jsme leželi přitisknutý ke dlažbě chodníku a najednou jsme všichni, kteří jsme tam v té skupince leželi, tak jsme se měli všichni tak rádi. A byli jsme tak šťastní, že to přestalo. A utíkali jsme dál. Babička, jak tenkrát v tom srpnu chodila, já jsem si myslela, že ten Rus je náš nejlepší slovanský bratr. A bác ho, on nám tohle to provede, viď? Co pak, já už jsem stará, chlapče, ale co vy mladý budete dělat? No, toho dne, to 21. odkvetli jak květiny pozdního léta, floxy. Já vždycky ten 21. srpen mám spojený s vůní flox. To odkvetli jak květiny pozdního léta, tak najednou odkvetla i svoboda.

beznaděj, zoufalství, úzkost a zklamání, že to svět mohl připustit. Další křivdu na našem národě. My s Černým divadlem jsme ještě před pár dny hráli v Sofii na festivalu mládeže a studentstva a atmosféra divná, to byla divná. Oni nás vůbec, československou delegaci, drželi izolovaně. My jsme bydleli s Kanaďanama. Byli jsme nebezpeční, no tak. A hned za prvním plotem stáli bulharský vojáci, obrněný auta, a tam už Sofie končila. Tam byly jenom takový nějaký duny písečný. Každých 20 metrů voják byl. No a když jsme hráli to představení, tak už tam byli provokatéři, kteří křičeli v divadle na naše představení: "Eto nět iskustva, eto jet, eto nět, to není umění," křičeli, "to není umění." A dělali hú, hú a dupali. Byli jsme tam tenkrát v nemilosti, protože tenkrát jsem tam měl rádio a poslouchal jsem schůzku v Černé Pričope, jak se sešel Dubček a Brežněv. Ale předtím jsme byli ve Štokholmu a ty nádherný švédský krásný města. A předtím jsme dělali veliký turné po Francii a po Itálii. A to by teď všecko mělo skončit, protože tenkrát najednou svět začal na Československo se dívat jako na něco zázračného, co se dokázalo vzepřít tomu kolosu. Proslovy starostů, že naším uměním nadzdviháváme železnou oponu, třeba říkali, a co teď, když tady najednou všude tanky, lidi zoufalí. Jo, a říkalo se, že všechny Čechoslováky odsunou na Sibiř. A říkal se takovej vtip, že pesimisti říkají, že tam půjdou pěšky, ale optimisti říkají, že tam pojedou vlakem. V Bráníku u nás na louce byli Bulhaři a já jsem měl dalekohled a najednou jsem se koukal dalekohledem, to bylo vzdušnou čarou asi 700 metrů, a najednou koukám, že ten důstojník bulharské armády se na mě taky kouká dalekohledem. To byl divný pocit, tak jsem hned zavřel okno a odešel jsem od toho okna. A pak toho Dubčeka, toho miláčka národa, to Brežněvový komando násilím odvleklo do Moskvy a tam pod nátlakem musel podepsat ty moskevský protokoly. Zlomenej se vrátil a když mu dali mikrofon, tak po prvních třech větách se hořce rozplakal. To nám nevymizí z paměti nikdy. Dokumenty doby. Hesla. Bílou barvou, vápnem třeba i pozdech. Atěc a svoboditěl, syn okupant. Třeba bylo jedno heslo. Takový to nahnání masy lidí kamkoliv, cokoliv jim nalhat, nabalamutit, to v Rusku bylo od nepaměti samozřejmý. A proto oni tak slepě věřili tomu, že jsou v Německu, tenkrát v tom 68. roce. Já si vzpomínám na otřesný příběh z jedné pražské nemocnice. Tam naši lidi chtěli pomoct nějakému vojákovi, který onemocněl a musel být rychle operován na slepý střevo. A když se to dozvěděli politrukové, tak operace se povedla, doktory si s ním hráli, ale protože politicky to bylo neúnosné, aby sovětský voják se nechal operovat v české nemocnici, tak před vyděšenými zraky lékařů ten důstojník politruk vytáhl revolver a toho odoperovaného vojáka, tedy pacienta nemocnice, před očima všech zastřelil. Ta obrovská říše zla od Vladivostoku přelila se až k nám, jak najednou se začaly psát jiný příběhy v této zemi. Ten prožitek srpna z našich myslí nevymizí. To byly dny plný zoufalství, bezmoci, zklamání, hořký zklamání. Nám bylo jasný, že se začnou psát nový kapitoly našich životů.

čistky. To bylo to slovo, který budilo hrůzu. Posrpnový čistky a nová nomenklatura. Zapěješ. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A najednou se zase začaly převlíkat kabáty a já si vzpomínám, jednou s klukama jsme šli kolem potoka a tam byl lom a tam se opíralo sluníčko a my jsme najednou viděli na kameni zmíji. Ona se tak vlnila a svlíkala se z kůže, za ní zůstávala taková průhledná hadí kůže, byla taková spokojená ta zmije, když tam ležela v nový kůži a tadyhle ta kůže z té zmije byla tak dlouhá. A mně se najednou vybavila ta doba celá. Neznámá budoucnost stála před každým, protože se zabouchly dveře a začínaly jiný životní příběhy. 20. století vlastně bylo v takovém tom moudrém věku. 68 let mu bylo. Ve Francii demonstrovali studenti za třeba svobodu v sexu. Lidi si užívali blahobytu, kupovali si nové modely automobilů. Prosperita. Sladký život v 60. letech ovládal svět, protože už to nebyla taková ta děsivě studená válka, jako byla v 50. letech. Najednou tady taková bratrská pomoc. Čas šel neúprosně dál, srpen se přehnal a přišel začátek září a my jsme Černý divadlo mělo odjíždět na divadelní festival do irského Dublinu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se to turné uskuteční. Já se trošičku z toho šoku zpamatoval, začal jsem kreslit a začal jsem si připravovat už kresby a materiály, protože odjezd do Dublinu se blížil a já jsem si vždycky vozil sebou velikánskou tašku, kde jsem měl silnou žárovku a měděný desky a rydla, že během turné budu dělat grafiku. Ale jakou? Někdo zvoní, přichází Jiří Mašín, kunsthistorik, můj nejbližší přítel. Objal mě a řekl, lasciate ogni speranza. Zanechte všech nadějí. To byly jeho první slova. Citát, který je v Dantově božské komedii Nad bránou vedoucí do pekel. Lasciate ogni speranza. V Dublinu jsem potom v hotelovém pokoji téměř celou grafiku jsem tam udělal na toto téma. Já si vzpomínám, že starosta města Dublinu měl projev před představením a vyjmenoval všechny velikány, které naše kultura dala světu a půvabně přetvořil jméno Karla Čapka. Říkal Karl Kepek Čapek, Karel Čapek. A my jsme s vámi, říkal, my vám držíme palce. Jsme si zase uvědomili, že to, o čem pan starosta mluví, byť jsou to sebeupřímněji míněná slova a sebeúčastnější slova, takže vůbec nevystihujou podstatu naší tragédie, protože nikdy, nikde se nám nepodařilo vysvětlit situaci, která u nás panovala. Že každý je hlídaný, že to je obludný, zrůdný, nepřirozený režim, který brání lidem ve vývoji a v prosperitě. To jsme nikdy nikomu nevysvětlili, to bylo naprosto zbytečný. Oni to nechápali. V čem žijeme, že nás hlídají domovnice a uliční důvěrníci?

kolikrát jsem padnul opravdu, jak se říká lidově, na hubu a musel jsem vstát a všecko se to odehrávalo v těch té pasti za tou železnou oponou, to taky hrálo svoji obrovskou roli. No a rovněž, když přejdeme k dnešní situaci, tak v té situaci, jako jsme dnes, zase to nikomu nevysvětlíš. Protože tato země má zvláštní osud, zvláštní úděl. A pro mě z toho plynulo poučení, že já jsem čelil tomu tlaku obrovskému prací. Já jsem se z toho, z těch tísní vymalovával, vykresloval, protože to jinak nešlo. To byl takovej přetlak. Já jsem měl potom ateliér v Loretánské ulici přímo u hradu. Kousek bydlel Pavel Kohout, za ním jsem taky chodívával, za rohem bydlel Jiří Mucha, Honza Švankmajer, To byly tak krásné procházky večer s Honzou po těch stemnělých Hradčanech, kdy svítili jenom tak žhnuli plynový lampy, který rozsvěcoval hluchej lampář s Vlčákem. On to byl kapitán dělostřelectva prvorepublikové armády a ten křičel, říkal zásadně Honzovi, ne pane Švankmajer, ale říkal mu pane Švankmajer. No a jednou jsme seděli s Honzou Třískou a s Pavlem Kohoutem u nás, tou jsme bydleli na Novém Světě a ten Vašek Havel řekl, proč já bych utíkal? Já jsem se v této zemi narodil, ať odejdou ti, kteří nás do toho maléru dostali, ať odejdou bolševici, ale já tu vždycky zůstanu. To jsem si často říkal, tohleto, když jsem potom sdílel ten osud toho velikého privilegia, kdy jsem musel jezdit do Kolína nad Rýnem, to by byla celá velká kapitola, když se sepsala smlouva mezi Artcentrem a Galerií Baukunst, a byl to takový trpký úděl. Zdálo by se, že bych měl jásat, ale vracet se z toho prosvětleného, čistého, spořádaného, prosperujícího, bohatého světa, kterým tenkrát Německo a Kolín nad Rýnem byl, do toho stemnělého, deprimujícího našeho světa, kde tě přivítali na hranicích Vlčáci, ostnatý dráty a tma a špína. To byla těžká zkouška, ono se to nezdá. Ten Honza Švankmajer, vždycky, když jsme chodili po těch Hradčanech, říkal, dítě je to blbost emigrovat, dítě je to blbost. Když vypukne ta válka, protože tenkrát jsme stáli na prahu války, ty krize všelijaký a Brežněv a Brežněvova doktrína a když vypukne atomová válka, tak je přece lepší umírat tady doma, ne? Než v cizině. Ale ten Bogan, geniální spisovatel Bohumil Hrabal, to byla taky zřetězení náhod, že jsem měl možnost být mu na blízku, který chodil za mnou na Nový svět nebo do Loretánské ulice. Jednou to si vzpomínám, to jsme vyšli z kovárny, úplně lidu prázdná Loretánská ulice. Jenom takový chlapi, divně oblečený, dva, tři byli na té ulici, kteří se divili, že my jsme vylezli z toho domu z vrat a řekli ani hnout. A najednou se od Lorety přiřítila kolona pancéřovaných limuzín. Brežněv byl naposled v Praze a teďko nás ten tlak těch řídících se vozů ze těch sirén přitlačil ke zdi a Bogan Hrabal řekl, člověče, teď to je moderní apokalypsa. No. Já jsem na to konto udělal cyklus apokalyptická genetika. A ten Bogan taky říkal, ty dostáváš ceny, mně vychází knihy ve Švédsku, v Portugalsku, ve Španělsku, ve Francii a teďko jdeme tady po Hradčanském náměstí a bojíme se, odkud přiletí facka. To právě mě ten Bogan Hrabal objasnil, že když jsme se rozhodli tady žít, tak to musíme přijmout ze vším. To už měl profesor muzika na škole, takový grand seigneur, jo? Profesor František muzika, učil tam krásné písmo. Říkal, no, vy jste ten nový asistent mého přítele Jiřího Trnky, můžu vám dát radu? Já jsem řekl, pane profesore, budu si toho vážit. Prosím vás, zaprvé omlouvám se, ale oholte si ty kotlety, vypadáte jako kočárový kočí. Já jsem měl tenkrát kotlety takhle. Víte, umělec má vypadat jako bankovní úředník. Podívejte se na fotografii Picassa, ten byl vždycky vyholený. Neměl nikdy kotlety. Za druhý, pamatujte si, že je nejlepší být u vrchnosti v mírné nemilosti. V mírné nemilosti zdůrazňuju, protože když jste ve velké nemilosti, tak vás vrchnost může zničit a když jste ve velké milosti, tak musíte vrchnosti sloužit. Ale mírná nemilost je to, co působí blahodárně. To se dá stále i dnes brát jako kritérium.

0: To byl 7. díl Osudů malíře Jiřího Andreleho. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. 8. epizodu si nalaďte zítra v 11:30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit protiobstrukční novela. Litevská armáda zkoumá trosky dronu, který se střelili stíhačky NATO. Začíná výstava korunovačních klenotů. Nejprve je uvidí školáci. A bude jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moci navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
2: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
0: Nově se také prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášeni žádní zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušnou nálož. Tuto informaci ještě nepotvrdila. Není zatím ani jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský dron.
3: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
4: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny proti vzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
3: Řekl k zásahu velitele litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny Šauly a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
5: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraně

0: jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový orchestr si k oslavě jubilea společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim pozval mimo jiné mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Tobaovou. V sále Rudolfina zahrají dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Z té výročí oslavil Sočer už také 6. června v pražských Rýgrových sadech. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovícké katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
2: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno. Zpočátku se ještě ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny úterního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. A nejsem ve studiu sama. Po filmovém létu je tu září a s ním nové filmové poledne, ve kterém se budeme věnovat významným akcím ze světa filmu, důležitým výročím či připomenutím zajímavých událostí z historie českého i světového filmu. A aktuální díl připravila Jana Podskalská. Hezký den.
2: Dobré poledne.
1: Čemu se budeme věnovat dnes?
2: Dneska se budeme věnovat takovému poměrně kontroverznímu americkému filmaři Oliveru Stoneovi, který se právě dnes dožívá 80 let, tak je to vlastně trošku důvod si připomenout jeho kultovní filmy, ale i ty méně známé, některé jeho hodně kontroverzní dokumenty, ale taky jeho návštěvu Karlovarského festivalu a třeba nový projekt, o kterém teda původně tvrdil, že už vlastně točit nebude, je to po dlouhé době jeho nový celovečerní hraný film, tak i k tomu si něco řekneme.
1: A Oliveru Stoneovi se budeme věnovat už za okamžik.

0: Alexandr Porfirjevič Borodin. Třetí část jeho smyčcového kvintetu F-moll nám zahráli Kocián Kvortet a Michal Kaňka. A my se s Janou Podskalskou vrhneme na dnešní filmové téma. Oliver Stone si vybudoval pozici respektovaného filmového vypravěče. Číslo jeho celovečerních hraných filmů ale není tak vysoké. Můžeme připomenout jeho začátky a jakou roli sehrála v jeho tvorbě osobní zkušenost z války ve Vietnamu?
1: Je to tak, já jsem byla taky sama překvapená, když jsem se dívala na jeho filmografii, že skutečně hraných filmů, jestli jsme dobře počítali ještě s jedním kolegou, tak je to 21, ale je pravda, že on měl velké rozestupy mezi jednotlivými filmy, také to nikdy nebyl žádný námezdní americký filmař, který by pracoval vyloženě pro hollywoodská studia, on si zakládal na tom, že si vybírá svoje vlastní látky a nějakým svým způsobem je nabízí studiím nebo si schání svoje vlastní peníze a také věnoval hodně času natáčení různých dokumentů a dokumentárních projektů. Je také vždycky velmi aktivní, takže je potřeba v jeho případě říct, že kromě toho, co už tady zaznělo, že skutečně je, a já ho považuji za výborného filmového vypravěče, především 80. a 90. léta, to bylo jeho, myslím, šťastné dvě dekády, kdy točil zajímavé filmy, tak je to taky velmi kontroverzní interpret politických událostí a historie, což jsme si tady mohli ostatně zažít i na Karlovarském festivalu, my se k tomu ještě dostaneme určitě v rámci těch otázek. A tak jenom připomenu, že je teda držitelem 3 Oscarů, to je na místě tady říct, je to za režii filmu Narozen 4. července a filmu Četa, určitě se u nich zastavíme, a také za scénář Půlnoční expres, protože on nebyl vlastně jenom režisér, ale velmi zručný scenárista a tedy také, jak jsem už tady trochu naznačila, zručný manipulátor, v některých těch jeho filmech je to docela dobře znát. Nicméně je potřeba na jeho obhajobě říct, že vlastně často ty konfrontační projekty, které nabízel vlastně divákům, tak směrovaly k tomu, aby vzbudil nějakou diskuzi u diváků, aby nutil k nějakému kritickému myšlení, aby s ním případně i nesouhlasili, ale aby se prostě nad tím tématem, které jim předkládá, zamysleli, a vždycky to byla aktuální témata.
0: A zmínila jsi ty zkušenosti z války ve Vietnamu. Kolik ano. filmů s touto tematikou natočil?
1: Natočil vlastně 4 nakonec, přestože jsou známi nebo připomínají se hlavně filmy, jako jsem tady taky zmínila, Narozen 4. července a Četa, ale on v roce 1967 se zapsal sám vlastně jako dobrovolník do americké armády, takže to byla jeho osobní zkušenost. Proto si myslím, že vlastně ten vietnamský syndrom se stal jeho téměř, řekla bych, celoživotním tématem. Musel to v něm zůstat vlastně na celý život. Dokonce i před 10 lety se pokoušel ještě natočit nějaký film vlastně na konkrétní téma, které tam zažil. Takže on vlastně už první vietnamské téma se objevilo v jeho studentském snímku loni ve Vietnamu v roce 1971. On tam byl těžce zraněný, ještě připomenu, takže se vrátil potom z války, ale nicméně tam asi vznikl ten jeho určitá antipatie k establishmentu a k tomu, jak se vlastně stavěla Amerika nebo oficiální americká vláda k téhle válce. A potom vlastně všechny tyhle ty svoje démony promítly i do dalších filmů, takže samozřejmě je to film Četa z roku 1986, určitě se tady u něj zastavíme. Je to film Narozen 4. července, ale je to taky třeba méně známý nebo téměř zapomenutý snímek Nebe a země z roku 93, kde vlastně se dívá na tu válku z opačného pohledu, z pohledu příběhu jedné vietnamské dívky, která prostě zažívá násilí ze strany Vietkongu. I to je vlastně docela zajímavý film, akorát se o něm tolik nemluví.
0: Pojďme teď tedy konkrétněji na některé snímky. Jeho první filmový úspěch je tedy spojen s filmem Četa. Po něm následoval snímek Wall Street, v němž se Stone zaměřil na americké finančníky a jejich morálku a napsal také scénář k ceněnému dramatu Zjizvená tvář v době, kdy sám bojoval se závislostí. Co bys k těmto titulům řekla?
1: Já jenom krátce ještě se vrátím k Četě, protože ta skutečně, myslím, patří k jeho nejlepším filmům, které natočil. Taky za ní dostal Oscar a několik Oscarových nominací. Je to film, který se vlastně rodil i poměrně těžko, protože on, když ho začal připravovat a producenti koupili jeho scénář, tak se ukázalo, že vlastně téměř ve stejnou dobu připravuje Francis Ford Coppola svůj Apokalypsu Now. A ta dostala tedy přednost, takže jeho scénář šel k ledu. Pak napsal pro Columbia Pictures scénář k Půlnočnímu expresu, což byl vynikající film, který režíroval Alan Parker v roce 78 a který měl velký úspěch, takže vlastně opět zviditelnil Olivera Stona jako autora scénáře a on se mohl vrátit zase ke své Četě. Nicméně nastaly nějaké finanční potíže, takže opět kvůli financí musel ten scénář čekat, takže trvalo několik let skutečně, než se k témuhle projektu dostal, ale stálo to za to, myslím, protože dodnes je to podle mě, jestli ne z nejlepších, tak možná nejlepší film, který je nějak výpovědí, serovou a strhující výpovědí o válce na tohleto tedy téma. Je to i díky jeho osobní zkušenosti, o které jsem mluvila, ale taky skvělém přípravě hereckého týmu, vynikající kameře. Prostě ten film, myslím, do dneška je to nadčasový film, který má pořád co říct. A tady byla řeč o Wall Street, to byl vlastně další film, který myslím, že patří k těm jeho highlightům, kde se vlastně ta Stoneova bitva odehrává zase trošku na jiném poli mezi bankéři a makléři, a ten film vznikl v roce 87 a zajímavé je na tom to, že on se vlastně inspiroval životem svého vlastního otce, který pracoval na Wall Street, a on dlouho toužil natočit vlastně o jeho životním stylu nějaký film, takže až po nějaké době se dostal k tomuhle filmu. Jenom připomenu, že vlastně tam sledujeme takový jako vlastně styl života, ale i vlastně toho obchodního boje dvou mužů, takového jako zkušeného, cynického, bezehledného bankéře Gekka, kterého hraje skvělým způsobem Michael Douglas. Dostal taky za tu, tuším, Oscara za ten výkon. A Charlie Sheen. A je to vlastně takový ten film, který vypovídá tak jako Stone vždycky uměl být kritický ke všemu vlastně, o čem vyprávěl. Tak tady krásně kritizuje takový ten obchod se vším, že je to vlastně život mužů, kteří obchodují nejenom s penězi a s firmami, ale i s vlastními ženami a s rodinami a s láskou, s důvěrou vlastně svých blízkých. A to myslím, i když to bylo možná maličko černobíle podáno, tak vlastně i to byl výborný film, který je patří, myslím, k těm highlightům jeho kinematografie.
0: A co ta zmíněná Zizvená tvář?
1: Zizvená tvář je vlastně dalším důkazem toho, že byl dobrý scenárista. To napsal vlastně film pro režiséra Briana De Palmu. Jenom připomenu, že to byl remake vlastně filmu, který už vznikl ve 30. letech, natočilo Howard Hawks, a je to takový jako vzestup a pád jednoho drogového bose, kterého fantasticky stvárnil Al Pacino a který jako začne podléhat takové jako paranoje, že vlastně o to všechno, co nelegální cestou, k čemu přišel, takže se, že ho o to zase někdo připraví. Takže je to takový jako geniální portrét jednoho tohohle mafiána, který si také zasloužil právě ocenění.
0: Stouna tedy zajímaly klíčové momenty amerických dějin, ale zajímaly ho i význačné politické osobnosti. Jaké filmy bys v této souvislosti z jeho produkce připomněla?
1: Zajímaly ho různé osobnosti, pak se možná dostaneme ještě k další, která nebyla vyloženě politická, ale je pravda, že politika byla vždycky jeho silnou stránkou, parketou i tím hlavním zájmem. Takže asi z těch politických témat bych připomněla, byť to není vyloženě portrét politika, protože to už byl tady jako post vlastně natočený příběh, to byl JFK, film o tom vlastně o atentátu na Kennedyho, o pátrání, po tom, co se stalo, a vlastně patřil k těm jedním z mnoha kontroverzních projektů, protože Oliver Stone vlastně tady podával svůj, byť velmi skvělým způsobem, brilantním vyprávěním se skvělými herci samozřejmě, svoji vlastně teorii o tom, že ten atentát nespáchal solitér, že to tady nebyl ten známý Oswald, ale že vlastně byla taková obžaloba toho oficiálního dokončení vlastně pátrání, a měl tady takový jako svůj vlastní výklad toho, že to byla daleko širší konspirační záležitost ze strany CIA a Pentagonu a dalších vojenských a mocenských komplexů, což samozřejmě nevíme, jestli to tak opravdu bylo, ale pravděpodobně je to přinejmenším kontroverzní, a vlastně takové to zpochybnění Warrenovy zprávy, která se tomu vlastně věnovala téměř už po dokončení toho vyšetřování, která potvrdila, že to nebyla žádná konspirace, tak to samozřejmě budilo velké vášně. Ale tím způsobem, jak jim to vlastně vypráví, tak to do dneška myslím, že je strhující podívaná.
0: Oliveru Stounovi se věnujeme s Janou Podskalskou. Pokračujeme už za chvíli. Vrátíme se ještě ke zmíněnému filmu Narozen 4. července, který Oliver Stone režíroval. Z tohoto snímku si pustíme skladbu Boba Dylana A Hard Rain's Gonna Fall.

0: skladba Boba Dylana A Hard Rain's Gonna Fall z filmu Narozen 4. července, který režíroval Oliver Stone. Jano, ty jsi zmínila, že se Stone ve svých snímcích nezaměřoval jen na politiky, ale jeho pozornost si získali i hudebníci, je to tak?
1: Je to tak, asi by to bylo nespravedlivé, kdybychom tady mluvili jenom o politických tématech. Stoneův skvělý film z roku 1991 se jmenuje The Doors a je to vlastně taková důstojná podsta slavnému americkému básníku a muzikantu Jimu Morrisonovi, kterého on měl velmi rád a který tady se nedožil příliš vysokého věku, vzhledem k tomu, jakým způsobem žil, a ten film vlastně, myslím, trefně ukazuje takový jako ten jeho život hudební, ale i osobní. Je to vlastně ovšem o těch jeho začátcích, o úspěchu s tou kapelou, kterou založil The Doors. Je to ale taky o tom, jak propadl drogám, o takové jako zvláštní jeho vnitřních démonech, se kterými nějakým způsobem zápasil a většinou tady marně, o různých excesech, které se stále jakoby zmnožovaly, a o hádkách s kapelou, až tedy samozřejmě po ten jeho smutný konec, kdy byl ve 27 letech nalezen tady mrtev ve své vlastní koupelně. A ten film je úžasně mixem hudby, samozřejmě jsou tam ty skvělé písničky The Doors, které známe, zkoušeli jsme se nějaké dát, ale bohužel nepodařilo se to. A je to třeba film nabitý spoustou, jako je tam spousta sexu, žen, takových těch jeho různých jako excesů společenských. Ten film má úžasný tempo, vlastně jde od začátku až do konce, člověk ani nestihne pořádně zorientovat, a myslím, že to přesně odpovídá vlastně tomu tempu, v jakém také sám Jim Morrison žil, takže myslím, že patří určitě k těm lepším filmům Olivera Stonea.
0: A ze Stoneových politických thrillerů vybočují také snímky Takový normální zabijáci a U-turn. Jak byly přijaty veřejností?
1: Ano, je to tak. On natočil Takový normální zabijáky v roce 1994, to už je ten vlastně začátek 90. let, a podle mě je to asi opravdu nejsyrovější, nejmrazivější film, taky možná nejkrvavější, protože vlastně je to taková divoká jízda vlastně dvou outsiderů, mladíka a dívky, kteří v sobě živí takový nějaký zvláštní vnitřní hněv a nějaké jako rozčarování ze společnosti, ze světa, ve kterém žijí, takže podnikají takovou ďábelskou jízdu, vlastně za níž vlastně zůstávají mrtvoly jejich i blízkých, i neznámých lidí. Byla to prostě taková dvojice vlastně masových vrahů a Stoney pojal tak, že vlastně tady kritizuje média, která pochopitelně z nich udělala senzaci, takové to, co vlastně zůstává do dneška. Ten film je svým způsobem nadčasový, protože to taková ta fascinace vlastně konzumentů různých médií, včetně televize, tím negativním vlastně násilím, negativním obsahem. Dneska je to možná ještě výraznější než v 90. letech, kdy Oliver Stone tenhle film točil. A jenom připomenu, že tam skvělé výkony odváděli tedy Woody Harrelson a Juliette Lewisová, kteří hráli ten ústřední pár. A je to vlastně, jako jsem říkala, nadčasový film, takže ten se dá vidět vlastně i dneska.
0: A co veřejnost teda na tento snímek a tedy na ještě zmíněný snímek U-turn?
1: Veřejnost to rozdělilo, protože samozřejmě byli ti, kteří chválili Stonea za to, že vlastně udělal takhle jako zásadní film, že takhle se tímhle vlastně kritickým způsobem dívá na média, ale tvrdilo se tedy, že také inspiroval některé jiné mladé vrahy k tomu, aby vlastně podnikali podobnou cestu, protože oni trošku ukázali jako takovou jako malinko oslavnou dvojici, která vlastně si zaslouží nějaký obdiv. To je vždycky,
0: vždycky dnešní téma.
1: Přesně hodně. Tak, vždycky je sporné samozřejmě, jakým způsobem ty vrahy a zločince ukážete na filmovém plátně. Tady si myslím, že to bylo opravdu na hraně. A takže bylo logické, že ta společnost byla skutečně rozdělená i veřejné reakce na tenhle film. Dále myslím, že trošku jako jemnější vlastně pak byly na film naopak U-turn, který také svým způsobem vybočuje z jeho kariéry. Ten vznikl v roce 97 a je to takový jako neo-noir, který přišlo mi skoro jako, že jako by měl takovou zvláštní melancholickou náladu. Stone si tady vlastně natočil takový hezký příběh z nějakého ospalého městečka. Vypráví to vlastně o muži, který musí kvůli auto zastavit uprostřed pouště v takové jako ospalé díře a má to skutečně takové ty neonoárové prvky, objeví se tady femme fatale a takové jako kolují tam takové podivné, bizarní figury, se kterými se potkává, které nějakým způsobem ho ovlivňují, a je to vlastně, ten název není jenom o tom, že se snaží otočit nějak to auto správným směrem, ale že i ten svůj život se snaží za každou cenu během celého toho filmu vlastně pootočit tak, aby mohl už odjet, a ono se mu to vlastně nedaří, dostává se naopak do horších a horších situací, až nebudeme tady prozrazovat konec, ale je to vlastně vlastně moc hezká nálada, je to takové pomalé vyprávění a skvělý výkon tady podával mimo jiné Sean Penn právě v hlavní roli tohohle toho nešťastného jezdce, který tady se tak jako zaciklí v tom ospalém městečku.
0: No a jak tedy Stone pracoval s herci? Jejich pohled na režiséra byl totiž často hodně kontroverzní.
1: Je to tak. Herci se rozdělovali taky vlastně na dvě skupiny a myslím si, že to hodně záleželo na tom, jaký film s ním točili, protože pokud to byl nějaký jako psychologický film typu Wall Street nebo třeba taky U-turn, tak si myslím, že ta spolupráce byla možná trošku standardní, i když on byl známý tím, že hodně tlačil na herce, aby je dostal mimo jejich komfortní zónu a aby z nich vlastně dostal ten maximální výkon za jejich hranou, kde si myslí, že už třeba tam nemůžou jít a nakonec se vlastně. Myslím si, že není výjimkou, že někteří režiséři takhle pracují. Možná třeba Jiří Krejčík to dělal třeba taky. Já jenom připomenu, že Michael Douglas třeba, když natáčel Wall Street, tak vzpomínal na to, že těsně před natáčením Oliver Stone oznámil, že tady v těch zkouškách, co ho viděl, podává jeden z nejhorších výkonů, jaké kdy u něj viděl, a že tedy musí jít do sebe. A tomu řekl vlastně před jednou z takových jako zásadních scén, kdy měl vést řeč před valnou hromadou té bankovní sešlosti tam. Že ho uvedl do strašné nejistoty, ale nakonec to samozřejmě zvládl a už jsem to tady říkala, že vlastně Douglas dostal za tenhle svůj, za tohle roli právem Oscara, ale bylo to pro něj asi hodně krušné a taky mimo jiné musel absolvovat 6. denní kurz mezi makléři, takže si skutečně osahal tu atmosféru Wall Street velmi zblízka. A asi nejhorší zážitky mají herci samozřejmě na natáčení Chetty. Mimo jiné Willem Dafoe v nějakých svých pamětech vlastně dával k dobrému, že protože Stone chtěl, aby skutečně celý ten herecký tým nepůsobil, že hraje vojáky ve vietnamské válce, ale aby jimi skutečně byli. Takže on je nechal opravdu odvést někam do nějakého vojenského kempu do džungle na Filipínách. Tam myslím, že byly několik týdnů docela dlouhý, kde prostě měli různé dlouhé pochody se zátěžemi, žili v lese, nikoliv na hotelu, měli různé taktické manévry, noční hlídky, záměrně jim přerušovali spánek, aby prostě byli unavení. A to též se v podstatě opakovalo i potom na place, protože dostávali třeba malé příděly jídla podobné tomu, co se vlastně skutečně dělo v těch válečných zákopech, neměli přístup nebo velmi omezený přístup třeba k vodě a nějaké základní stravě. A je pravdou, že třeba Charlie Sheen vzpomínal na to, že po prvním natáčecím dnu, kdy všichni byli unavení, protože ještě navíc tedy Stoneova metoda byla taková, že oni měli nějaký výcvik a hned po tom výcviku, místo aby se šli odpočinout, tak hned je poslal na plac, aby ta únava a ta podrážděnost určitá z toho zkoušení se vlastně nějakým způsobem projevila před kamerou, takže oni unavení čekali v noci, že přijede autobus a odveze je někam, aby se mohli v klidu vyspat, a autobus nepřijel a oni pochopili, že prostě zůstanou v džungli. Takhle to bylo skoro během celého natáčení. Takže to, co vlastně vidí na jejich tvářích, proto asi ten film byl taky tak dobrý. Ta únava a ta podrážděnost, to vyčerpání a ta strašná špína, že to bylo skutečně autentické.
0: Co ale Oliveru Stoneovi nemůžeme vzít, takže získal během své kariéry 3 Oscary s celkem 8 nominací a právě dnes je mu 80 let. O americkém režisérovi a scénáristovi jsme mluvili s hudební publicistkou Janou Podskalskou. Děkujeme.
1: Taky děkuji.

0: Josef Bažík, Pavelka a Fresh Uncles ve vysílání Vltavě 12 hodin 36 minut. Na Vltavě jsme připravili novou publicistickou sérii Promyslet Havla, možná už jste ji zaznamenali. Václav Havel by letos oslavil 90 let a filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek se svými hosty hledají, co z Havlových myšlenek může promlouvat k dnešku. První díl jsme odvysílali na Vltavě v sobotu v 17 hodin. Druhá epizoda se věnuje otázce, co může jednotlivec dělat tváří v tvář systému moci. A právě o tom bude i následující ukázka z rozhovoru Karolíny Koubové s Pavlem Baršou a Alicí Koubovou.
1: Co za stěžejní Havlovy myšlenky máte právě, co se týká systému, antisystému, co najdeme v Moci bezmocných?
2: Pro mě to je text, který otevírá otázky té své doby. To byla, musím si asi to připomenout, přelom 70. a 80. let velmi originálním způsobem, možná ne filozoficky originálním, ale určitě originálním, co se týče té doby z hlediska právě aktivismu. A ta hlavní otázka je označena v tom názvu Moc bezmocných. On si vlastně klade klasickou otázku, na čem stojí moc nějakého systému, konkrétně teda systému husákovského Československa, a odpovídá na ní úplně jinak, než na ní odpovídáme často my až dodnes, protože my dnes tvrdíme většinou, nebo si to myslíme, řada z nás, že ten systém stál na donucující moci komunistické strany, která měla vedoucí úlohu podle té tehdejší ústavy. A on říká úplně něco jiného. On říká, posledním základem moci toho systému je každodenní chování těch lidí, kteří v těch každodenních rituálech souhlasu vlastně udržují ten systém stabilní a na místě. Ve chvíli, kdyby většina těch lidí přestala být konformní a přestala by praktikovat ty každodenní rituály souhlasu, tak by se ten systém zhroutil.
1: Alice, co ty vidíš za zásadní myšlenky v eseji Moc bezmocných?
3: To, co Pavel zmiňuje, rozhodně osad eseje. Myslím si, že bychom se tím měli podrobněji zabývat. Jak je možný, že lidé, kteří jsou oběťmi určitého sociopolitického systému, jsou zároveň jeho vykonavateli. Mně přijde tahle ta zvláštní paradoxní situace, kdy člověk ve prospěch toho, aby nějak žil, a ta otázka je, jak žil, proč to vlastně dělají, vlastně uvádí do chodu život, který je umrtvený, jak on říká. A v tomhle smyslu mám pocit, že je vlastně smysluplný i to, že on rozděluje termín systém a život. A tyhle dva principy on spojí dohromady, aby ukázal, že ti, kdo se snaží nějak snesitelně žít a přitom podporovat ten systém, tak život umrtvují. A ti, kdo říkají ne tomu systému, kdo neakceptují záchranu života skrze život v systému, tak můžou žít život, který, a to teďka cituju z jeho dopisu Husákovi, pod těžkým příkrovem nehybnosti a pseudodění teče jako tajný pramínek a pomalu a nenápadně podemílá ten příkrov. Život je mocí nezničitelný.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Já ještě doplním, že ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin a zároveň vás zveme na debatu Promyslet Havla live v jízdárně Pražského hradu. Udělejte si čas 22. října. Tématem diskuze bude demokracie a budoucnost Evropy. Podrobnosti najdete na našem webu.
5: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Francouzský skladatel Gilles Massenet, to byl valčík z jeho baletu Le Carillon neboli Zvonkohra. Hostinec u Černého vola je poslední lidovou hospodou na pražských Hradčanech. Slavný podnik najdeme na Loretánském náměstí a právě jeho poloha ovlivnila, kdo do hospody přicházel a jakou roli sehrával v životě Hradčan. Z obyčejného šenku se postupně stalo místo, kde se potkávali lidé z nejrůznějších společenských vrstev, jak redaktorce Aleně Rokosové v druhém díle seriálu popsal Josef Vomáčka.
1: Černý vůl byl už od staletí lokální hospodou.
2: Popisuje Josef Vomáčka, místní štamgast a člen spolku hostince u Černého vola.
1: Tady na tom pohořelce, kde stojíme, bydalo několik tisíc lidí. A v těch letech 70. 80., když ta hospoda zažívala tu nejlepší svoji intelektuálně až politickou roli, tak tady byly tři hospody. Kdyby se naše diváci mohli podívat s náma, tak směrem k té kapli na Strahovském klášteře byla slavná hospoda U dvou lilí. U dvou lilí se mi hrozně líbil milenecký pár, na který jsme se chodili všichni koukat. To byla hrozně hezká mladá dívka, mladíček, který se strašně měli rádi a byli obrovsky populární. Dokonce tak populární, že počátkem 70. let natočila Marie Rotrová spolu s Pavlem Landovským krásný rock'n'roll. Takže dvoje lilie byly tady. V hotel Savoy, který je dneska luxusním rakouským hotelem, to byl obyčejný hotel, myslím, že dokonce bez umyvadel na pokojích, a ten měl zadní zahradu, která byla otevřená taky dlouho do noci, a to byla taky jednoduchá pivnice. No, jinak tohleto náměstíčko samozřejmě je pořád jedno z nejkrásnějších takových kopcových náměstíček. Nejsmutnější je, že tady prakticky nikdo nebydlí a tím pádem ty zdroje návštěvníků v těch hospodách se vlastně změnily a dokonce, dá se říct, skoro skončily. K volovi chodili domorodci, ty starý lidi tady odtud, dědečkové, výtvarníci, restaurátoři, instalatéři, pak tam chodilo pár fízlů z ministerstva zahraničních věcí, kteří tam tedy nechodili fízlovat, ale opíjet se samozřejmě s těma ostatníma.
2: Ani nebylo možné jakkoliv fízlovat, protože to vždycky byla tak narvaná hospoda, že tam nebylo slyšet slova.
1: Ta hospoda nejenže byla narvaná, ale tam jste neviděla. Ta byla tak zakouřená, že když jste vyšla dovnitř, tak jste musela, jako když plavete prsa, rozhrnout ten kouř, opravdu narvaná. Ještě před pár lety jste se tam nemohla sednout. A pak tam chodilo takové to intelektuálně politické souručenství. Čili u vola byly tři zdroje hostů a ty zdroje nejsou.
2: Pravidelnou návštěvnicí vola je také galeristka a nakladatelka Jana Rajchová. Má to kousek. Od roku 1980 bydlí na Novém Světě.
3: Přátelství udržuje to, že se snažíme se vidět. A o to v té hospodě šlo vždycky. Ať už to byly 70. léta, 80. jak se měnili i lidi, že jo. Doteď, jako myslím, že to je základ té hospody. Tam třeba ve čtvrtky chodíval z takový obrovský společenství pánů. Nedávno mě tvrdili, že už zbývají poslední tři, jako. A chodili tam 50 let, jo. To opravdu byla taková hospoda pro štamgasty, jo.
2: Já vždycky, když chodím okolo, tak myslím na to, že to ani není hospoda, která úplně zve ty návštěvníky. Není tam žádná nabídka, nápojový lístek, tam je akorát na okně nápis Hostinec u Černého vola.
1: Tady už se svítí, ano, máme ze spoda osvětlený, večer svítí.
2: Ale skrz okna není vidět a v podstatě nic nezve člověka, který by nevěděl, že uvnitř je pivnice, aby vešel dovnitř. Tak trochu tuším, že to je jedno z takových nepsaných pravidel Černého vola, že no, to je možná trochu záměr.
1: No, protože Černý vůl byl od 60. let neustále narvaný. A sednout si u vola to se nedalo. Byste si musel vystát třeba několik měsíců nebo dokonce let to místo, abyste si tam mohla sednout. A pak už jste tam se musela sedět často, abyste o něj nepřišla.
3: Ta atmosféra se měnila postupně. Já třeba v 90. letech jsem tam chodívala pravidelně ještě. Jo. Ale mnoho lidí si stěžovalo na přísnou obsluhu a tak. A myslím, že některý lidi odradí už jenom pohled pingla nebo výčepního, když vstupuje a rozhlíží se. Má to svoji atmosféru.
2: Vy už jste to naznačil, ale je to v podstatě úplně poslední lidová hospoda tady na Hradčanech.
1: No, řekli mi tomu lidová, já jako nedávný ještě předseda spolku musím konstatovat, že ty ceny i u nás se zvedly, ne na astronomickou výši, ale kde v celé Praze.
2: My se teď půjdeme podívat dovnitř a uvidíme i to, jak vypadá zhruba od té poloviny 60. let.
0: A dovnitř hostince u Černého vola nás zavede také zítřejší díl seriálu redaktorky Aleny Rokosové. Všechny díly najdete ale už teď na našem webu vltavarozhlas.cz.

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kde si pod hladinou?
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Volklore. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítích. Studentský snímek Volklore se díky studentské ceně může ucházet také o Oscara v kategorii krátkých filmů. A počasí bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Po zprávách se opět vracíme k vltavskému programu. V této hodině nás čeká mimo jiné povídka Jindřicha Šimona Bára. A za okamžik se budeme věnovat také stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

Christoph Willibald Gluck a první část jeho koncertu pro flétnu a orchestr G-dur. Zahájili jsme další hodinu polední Vltavy a u hudby aspoň částečně zůstaneme i nadále. Z té výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga totiž připomene dnes od 6:30 večer koncert 12členného souboru Martinů Strings Prague. Píše se o tom na serveru klasika+.cz. Hudba a literatura se setkají v prostoru Nové libeňské synagogy. Na programu bude adagio pro smyčcový orchestr Samuela Barber, jedno z nejznámějších děl americké hudební literatury minulého století, dále dva valčíky opus 54 Antonína Dvořáka, téma z filmu Schindlerův seznam Johna Williamse jako akcent židovské tematiky a konečně komorní symfonie C-moll Dmitrije Šostakoviče, hluboká osobní výpověď skladatele spojeného s atmosférou 20. století. Koncert naváže na program připomínající Lustigův vztah k Libni a jeho literární tvorbu. Odpolední část oslav zahájí odhalení pamětní desky na základní škole Palmovka. Následovat bude program věnovaný místům spojeným se spisovatelovým dětstvím a výstava výtvarných prací žáků školy, inspirovaných jeho autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. A návštěvníky čekají také ukázky z Lustigova díla. Více čtěte na serveru klasika+.cz.

Mikuláš Tichý a skladba Bílý den, která pochází z vltavského alba Moderna. Aktuálně je 13 hodin, téměř 13 minut. A před námi je další díl knižního pólu. Tento týden ze své knihovny vybírá a čtenářské vyznání nabízí publicista, hudebník a básník Michal Bystrov.

0: Football.
1: Celý jeden foch v mé knihovně zabírá dílo Jaroslava Seifrta. Je to můj nejoblíbenější český básník. Zrovna nedávno jsem navštívil jeho hrob, kousek za hřbitovní bránou v Kralupech nad Vltavou. Sedl jsem si na kraji mramoru se svou láskou a zapálili jsme mu svíčku. Už se šeřilo, blížila se zavíračka. Správce po nás koukal, kdy už půjdem, ale bylo znát, že je na takové návštěvy zvyklý. A já si v klidu opakoval verše ze sbírky Morový sloup. S Bohem, v životě jsem nic nezradil. Tím jsem si jist a můžete mi věřit. No jo, nezradil. Ono to tak jednoduché není, protože není vůbec jednoduchá doba, ve které můj básník žil. V jeho příběhu se odráží ta strašná zašmodrchanost minulého století. Od Seifertova proletářského mládí na Žižkově, tehdejším pražském předměstí, přes osmileté členství v komunistické straně, až po rychlé vystřízlivění ve chvíli, kdy ho z ní vyloučili po podpisu takzvaného Manifestu 7. Tedy dokumentu, v němž 7 literátů v čele s Ivanem Olbrachtem veřejně odsoudilo bolševizaci a sektářství vládnoucích politiků. Ze svobodomyslného syna uvědomělého socialisty a zbožné katoličky se postupem let stala persona non grata. A také idol mladých, ale to podle mě souviselo spíš s jeho vitalitou, kterou si uchoval až do velmi vysokého věku. Jaroslav Seifert nikdy nepřišel o pohled ani o nápady rošťáka, kterým býval za dob svých dobrodružných studií. Vyhozen z gymnázia i ze svazu moderní kultury 9 sil. Po druhé světové válce zůstával názorově nalevo, ale vrchnost už mu nevěřila ani nos mezi očima. S koncem roku 1949 odešel do invalidního důchodu a od té chvíle se věnoval jen volné tvorbě. Ačkoliv se ho komunisté snažili nevnímat, objevil se vždycky tam, kde si ho přáli mít ze všeho nejméně. Například mezi řečníky na druhém sjezdu československých spisovatelů v roce 1956. Tehdy Seifert v odvážném projevu pronesl slavnou větu: smlčí-li spisovatel pravdu, lže. V napjatých okamžicích po sovětské okupaci Československa v 68. prohlásil přímo do televizní kamery: jako jsme si dali na podstavec první tank, který přijel v květnu 1945 do Prahy, tak si vystavíme poslední, který opustí naši vlast. Tím začala nejen poslední fáze jeho ostrakizace, ale i proměna nositele státní ceny Klementa Gottwalda v ikonickou postavu spojující polooficiální kulturu s disentem. Svými pozdními sbírkami Seifert navíc prokázal, že se nebojí odložit aureolu klasika a začít znovu. Ale pryč s tou básnickou veteší metafor a rýmů. Život je někdy až mrazivě holý, napsal v roce 1965. V jednom z mála povolených rozhovorů pak přiznal, že kromě vyprázdněnosti tehdejší psané poezie mu šla na nervy i banalita písniček, které na něj útočily z rádia. Šlo o skladby psané v přívětivém duchu divadla Semafor. S brutální realitou však už tyhle usměvavé popěvky neměly nic společného. V prvních posrpnových dnech Seifert napsal: žijeme v této malé a nešťastné zemi, kde kvetoucí strom přeludu se rychle mění v písek. A v listopadu 1968 uveřejnil provolání, kterému dal název Zvýšeným hlasem. Pro nás, spisovatele, není již jiné cesty, hřímal. Chceme a musíme mluvit, lhát nebudeme a nemůžeme. A bude-li nám dáno na vybranou, rozhodneme se raději pro ticho a mlčení. Tím končím. Režim se zlobivého fanfarona pokoušel usměrnit. Bude mít možnost vydávat, pokud si ovšem odpustí podpisy petic a jiná provokativní vyjádření. Básník kýval a neposlouchal. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře Charty 77. Následně ožila myšlenka navrhnout ho na Nobelovu cenu. Zrovna v období, kdy u něj nezávisle na politických poměrech došlo k fascinující tvůrčí obrodě. Od knížky Chlapec a hvězdy se na další pořádnou práci z jeho pera čekalo jako na smilování skoro celou dekádu. A když to přišlo, všechny překvapil. Sbírkou Koncert na ostrově ohlásil radikální změnu poetiky. Když jsem se přednedávnem po mnoha letech odmlky pokoušel o nové verše svou starou formou, něco se ve mně vzepřelo, svěřil se. Poezie už nechtěla jít se mnou. Musel jsem začít jinak. Stálo to dost bolesti i námahy. Ve svých posledních rukopisech Seifert vědomě rezignoval na formální dokonalost. Rychle, stručně, stroze až ledabile vypověděl, co si o svých současnících myslí. Volná forma mu rozvázala jazyk. Výsledkem byla na svou dobu neslýchaná upřímnost a smělá pravda starého muže. Ve sbírce Morový sloup, kterou mám tak rád a která byla sestavena z textů psaných v prvních dvou letech po invazi, najdeme i tato slova. Někdy byly mé verše pošetilé až hamba, ale za to se neomlouvám. Věřím, že hledat krásná slova je lepší, než zabíjet a vraždit.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu publicista, hudebník a básník Michal Bystrov. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: tvorbu Johanna Sebastiana Bacha jsme slyšeli v podání orchestru Collegium 1704. Hudebníky řídil Václav Lux.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Obrázky z české vesnice napříč stoletím a dějnými událostmi. Tento týden vám v odpolední povídce nabízíme příběhy klasiků i současných autorů. A dnes to bude povídka Jindřicha Šimona Bára Zázrak. Celá ves se zájmem pozoruje proměnu výminkáře Madleňáka. Vdovec začal zvelebovat svou chalupu. Dokonce i křížek si tam bezbožník pověsil. Že už by to s ním bylo tak zlé? Vždyť je ještě plný sil? Tak co v tom vězí? Někteří začínají tušit, ba i závidět. Jenže není zlato všechno, co se třpití. A z některých šlamastik, do kterých se člověk sám naveze, může pomoci snad jedině zázrak. Povídku vám nabídneme už za pár minut.

0: Pianista Fergus McCrady přispívá k příjemně strávenému odpoledni s Vltavou. Je 2:30.
1: Povídka.
0: Dnes si poslechneme úsměvný příběh o starém vdovci, který si do nově obílené chalupy nasadil mladou pěnkavu. Pořad pro rozhlas připravila Martina Toušková. Účinkuje Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy.
2: Jindřich Šimon Bár, Zázrak. Vdovec Madleňák oblékal starou svoji chalupu do nového kabátu pečlivě a nákladně. Nejprve dal pobíti roztrhanou střechu strouhaným šindálkem a nařídil tesařům, aby mu nad valbičkou mezi dva šindálky přibyli i křížek, ačkoliv právě zbožností nevynikal. Až dosud křížily se tam jen ty šindálky, na jejich škoncích dost neuměle byla pořízem vystrouhnuta koňská hlavička. A proto v celé vsi vzbudilo to veřejné vyznání víry Madleňákovi neobyčejný podiv. Skoro ještě větší, než když pokrývač na statku sedláka Máchy vyložil bílými taškami cementovými v červeném poli nejen kříž, ale i začáteční písmena sedlákova jména a příjmení. Hokyně, které přezdívali kolenatá, ta, co scháněla vajíčka i máslo po gruntech a jako druhá sestřenice nějakého strážníka na dráze těšila se dobrodiní režijního lístku, takže mohla za pouhých 10 haléřů sjezdit celý pražský kraj, ta počala ihned větřit a prorokovala, že Madleňák pro nic za nic čelo své chalupy nepoznamenal znamením svatého kříže, když ještě loni o volbách táhl se socínky proti faře. Ta baba má lepší čuch než každý ohař, usoudil sám obecní starosta, neboť důkazy vnitřního přerodu Madleňákova se množily. Sotva totiž slezli ze střechy tesaři, přitáhl zedník Maltička k chalupě svůj umazaný truhlík se lžicí a štětkou a pustil se do milé chalupy. Oťukal ji od štítu až k zemi. Odfouklou omítku bez milosti sklepal a znovu nahodil. I komín obílil. Největší péči však věnoval malému výklenku vmáčknutému do průčelí chalupy, ve kterém kdysi stávala malá dřevěná soška svatého Floriána, jak se na to někteří ještě dobře pamatovali. Jiní ovšem tvrdili, že ta figura představovala svatého Martina a co světec držel za ucho, že nebyla díška, ale koňská hlava a to ostatní, že znázorňovalo koně a nikoli hořící chrám. Hádali se o to v hospodě celý večer a spor zůstal nerozhřešen. Tolik však bylo už teď jisto, že se ta obojetná soška vrátí na své starodávné místo, neboť Maltička celý ten výkleneček velice pečlivě vybílil jasnou modří. Takže na tu lžíci vápna prasklo za celý šesták šmolky. Že se ten mlsný Madleňák bude ženit, hádal soused Veverka a závist počala se ozývat v jeho zcvrklém srdci. Znal Madleňáka jako své boty. Chodil s ním do školy, vojančili spolu v Benešově, v jednom masopustu se oba ženili, všecko svorně trpěli a snášeli, až teď ho Madleňák zradil. Umřela mu totiž žena asi před rokem, právě když odešel do chalupy na výměnek, kdežto Veverkova polovice zrovna kypěla zdravím. Sem tam si sice také zavázala hlavu klůckem namočeným ve vinném octě, hékala, naříkala, ale jakmile Veverka se optal, nechceš stará, abych ti skočil pro pana pátera? Hned strhla obvaz, podepřela si boky a jarým, zvučným, daleko slyšitelným hlasem zahlaholila jako polnice. To ty by si spřál, abych natáhla brka. vystrojil bys mi slavný funus jako madleňák své ženě, ale už za rakví bys šilhal po nějaké mladici. Já tě znám a mám tě vyzkoumaného, ty Turku turecká. Veverka jen povzdychoval, když se ta pravda hrnula na jeho hříšnou hlavu a v duchu si šeptal: ta má hlas jako zvon, ta nepůjde tak hned, ta mě jistě přečká a bude ji muset palicí utlouct, kdo se jí bude chtít zbavit. I Veverkova věštba byla posílena, neboť jednoho krásného dne šířil se po celé vesnici nezvyklý zápach fermeže, takže všecky nosy rychle se otáčely směrem, odkud ta ohavná vůně táhla. A ejhle, táhla od madleňákovy chalupy, kde stál na žebříku jako komár suchý nohatý truhlář. Natíral ohnivou červení obě okénka ve štítu, která se nesměla vysadit, aby se nerozpadla. Natřel i vikýř nad domovními dveřmi. A když slezl, tu jeho štětec zrovna hýřil na všem, co na chalupě bylo ode dřeva i do zdí zaděláno. Celé té vnější obnově neobyčejně přálo samo nebe, neboť po všechnu tu dobu, co se chalupa zdobila a krášlila jako nevěsta, ani nekáplo. Větříček nezafoukal, jenom sluníčko se radostně a vesele usmívalo. Takže práce šla řemeslníkům od ruky a všecky nátěry, vápené i fermežové, schly hned za štětkou. Největší překvapení ovšem na veškerou obec teprve čekalo. A madleňák jí je uchystal v noci, kdy se toho nejméně nadáli. Přinesl si totiž pod kabátem z truhlářské dílny starobylou sošku, která ve výklinku až do voleb klidně stávala. Dívala se ze svého povýšeného stanoviska, jak pod ní rostou stáda housat i kuřat. Snášela sluneční žár i nekřesťanské mrazy, až tajemně zmizela a povalovala se v přítmí za komínem. Když ji madleňák ukázal truhláři se žádostí, aby ji také natřel, prohlásil svědomitý mistr, taže musí k němu do dílny, že je třeba ji napřed řádně vytmelit, klihem napustit a vyzkoumat, co vlastně má představovat, aby ji podle toho také obarvil. Veliké štěstí bylo, že se i v takové kostelní práci vyznal, neboť madleňák sám se podivil, jak socha umělecky získala. Vždyť teď byla všecka pochybnost naprosto vyloučena, že by to mohl být někdo jiný než sám svatý Florián. I slepý musel poznat, že ten světec s mohutným černým vousem ve fialovém plášti a žluté přilbě jako hasič ulévá stříbrnou vodou zlaté plameny šlehající z červené střechy bílého domku. Srdce tlouklo výměnkáři jako zvon o hrudní koš, když šrouboval do prasklých zad sošce železné očko, i když se potom vysoukal po žebříčku až k výklenku, zatloukl tam skobičku a za tiché hvězdnaté noci současně postavil i pověsil tam svatého Floriána tak bezpečně, že ho nemohla sfouknout žádná sebeprudší vichřice ani spíchnout sebevětší uličník. Ráno ten barevný zázrak na modré půdě ve výklenku ovšem píchal do oka nejen Veverku a bábu Kolenatou, ale každého jeho škroky vedly kolem půvabné tolika umělými prostředky omládlé chalupy. Chajda zůstane starou chajdou, pokusil se sice snížiti její půvab závistí žloutnoucí Veverka, ale veřejné mínění se na jeho stranu nepřidalo. Ale pane madleňáku, vy jste si tu klec náramně vyparádil, pochválil i polichotil výměnkáři veřejně sám obecní starosta. Teď byste si měl v ní usadit jenom nějakou pěknou a zpěvnou pěničku nebo pěnkavku. Já bych se spokojil třeba se síkorkou. Skromně odmítal chválu madleňák, ale jak to pronesl, všem bylo jasno, že opravdu má někde něco políčeno. Jinak by byl musel takový návrh jako neslušný, hlučně a rozhodně odmítnout.

0: Ohromné překvapení, skoro zděšení, zmocnilo se celé obce, když před Madleňákovou chalupou zastavila pražská drožka a z ní pružně vyskočila panička v nejlepších letech. I prach milione, Madleňák má návštěvu, to nebude jen tak. Vykřikl Veverka a div hlavou okno neprorazil, jak se tlačil ke sklu. Drožka se otočila a teprve teď spatřil Veverka svého kamaráda ve svátečním šosáčku, jak se natřásá, klaní a nutí nenadálého hosta do světnice. Neboť jak střihl okem po návsi, viděl, že se tu a tam vyhlídky, ba i celá okna otevírají, ačkoliv venku už foukalo ze strnisek. Panička však na spěch patrně neměla. Otáčela se před chalupou jako holub na báni. Rozhlížela se na všecky strany a hezky hlasitě chválila a velebila. Dávno jsem si přála trávit život v takové tiché, útulné výsce. Život velkoměsta není pro mne. Miluji samotu a pokoj. Tak, tak, tak, svědčil horlivě Madleňák jako starý houser na hrázi rybníka. Tak jen pojďte dál, jen do světnice, tam si to povíme. Tu však se zvedly oči návštěvnice na domek a na celém jejím zevnějšku bylo zřejmo, jak příjemně ji překvapil. Ach, jako klícka, zvolala blouznivě, všecko tak útulné a hlavně mě dojímá ten křížek na střeše a soška ve výklenku. Máte jistě, pane Madleňáku, něžné i zbožné srdce.
1: To mám, to také mám, chlubil se výměnkář, strkaje paničku před sebou do dveří.
0: Teď se teprve vesnice vzpamatovala a oddychla si.
2: Pane, ta je ještě ve šťávě. Plné náručí její.
0: Olízl se mlsně Veverka. Hned však zalitoval, že tak nahlas myslí. Od druhého okna odloupla se jeho milá žena, spálila ho napřed žhavýma očima a když stál leknutím celý skoprnělý, vychrlila na něho takovou chválu mužského pohlaví, že zalezl někam do stodoly a neukázal se, dokud ta drožka neodhrčela. Ale na Madleňáka ustavičně myslil a čím dál tím více mu záviděl. Zvláště po svatbě, když se ukázalo, jaká je paní Madleňáková pořádná žena, jak si svého muže váží, jak mu strojí a všestranně o ně pečuje. Jednou si Veverka na starého kamaráda počkal za humny. Pečlivě se rozhlížel na všecky strany a když se cítil bezpečným, podal Madleňákovi ruku a řekl mu upřímně.
2: Ty jsi to chytil, Vojto. Užiješ teď času, poměješ se na stará kolena. Řekni mi, pěkně tě prosím, kde jsi k takové šumné paničce přišel, kdyby jako tento, abych také věděl.
0: Rozkašlal se Veverka a plaše se ohlédl ke stodole, neupírály se naň škvírou ve vratech pár vševidoucích očí. Madleňák se jaksi zamyslil, zamrkal, pojednou všecek zesmutněl, ohnul se, jako by ho v kříži přerazil a už padá na mes vonící prudce mateří douškou. A nic nedbal, že se dá hned vedle mraveniště.
2: Sedněme si, Francku, a zakuřme si,
0: spustil hned bez obalu. Víš, ono není všecko zlato, co se třpití. Jsem rád, že ses optal, že si mohu upřímnému kamarádu postesknout a varovat ho, než bude pozdě.
2: I sakulejši, cože?
0: Spouštěl se k zemi Veverka. Jen ty buď se svou starou spokojen a modli se denně o očenáš víc, že ti ji pán Bůh na krku nechává.
2: Já jsem si jak živ tak nevážil své nebožky jako teď, co jsem si přivedl do stavení tu krůtu v Kokrheli.
0: Co? Cože? Dusil se Veverka a madleňák cítě, jak se mu ulevuje, vytahoval z kapsy dýmečku a prosil: kamarádičku, dej mi nadspat. Vždyť já si doma nesmím dát ani puku. Všecko jí hned páchne. Nesmím dýmku vyklepat, sirku na zem hodit, do kouta se vyplivnout. Ničeho nic nesmím.
2: Sakulejši, sakulejši.
0: To všecko nic není, ale musím si i venku boty utírat, ba se i do punčok zoufat, abych podlahu nepošlapal.
2: Ty chudáku, jen až všecko uslyšíš, nemohu to už déle tajit v sobě.
0: Jen si představ, chodí za mnou s hadrem v ruce a všecko utírá, čeho se dotknu. A jenom pořád káže o čistotě. Oltáříček si přivezla, v komoře si ho postavila, po poutích brousí, do Prahy jezdí a třeba 2-3 dny ji nevidím. Já jsem jen tak dobrý nasekat dříví, nanosit vodu a hlavně penízky dávat na výlety, víme?
2: Už i známé začíná vodit. Na noclech baby všelijaké modlivé, říká, že jsou to členky arcibratrstva a že musím také do toho vstoupit.
0: I ta sojka, ta se vybarvuje. Podívejme se, kdo by tohle do ní řekl?
2: To jí netrp.
0: Pro svatý pokoj trpím a musím trpět. To víš, jak by mi všichni strouhali mrkvičku a naši mladí nejvíc. Ale nevím, nevím, jak bude dál. Výměnek sotva stačí. Máslíčko, vajíčka, masíčko se přikupuje, cukrovinky se pekou. Tobě to řeknu, 300 už jsem za ten časek dosadil.
2: 300? Fíjá.
0: Hvízd leknutím Veverka a hned počítal. Barák si přikryl, pěkně ho olíčil, na to také praskla nejmín 1000.
2: Nestačily ani 2.
0: To tě, drahá hračka, to tě brzo vycucne jako hrušku. Sakulejši, Vojto, nedej se.
2: Co si počít?
0: Poslaty odkud přitáhla? Kde jsi k ní přišel?
2: V novinách.
0: Do novin se dala, do takových svatých novin. Tak jsem si myslil, že mi ji zrovna pán Bůh posílá. Stálo tam výslovně, že podá ruku jenom muži zbožnému, vládnoucímu nějakým jměním. A čím ona vládne? Až doposud jenom jazykem a tím hříšným tělíčkem. Madleňákovi se velice ulevilo, když si nejen zakouřil, ale také postěžoval starému kamarádu. A kdyby ho nebyli zvedli mravenci, snad by byl seděl a naříkal na zemi ještě dnes. Nejen mravenci, i vyšší moc rozvedla věrné druhy, neboť od stodoly ozval se náhle ostrý hlas paní Veverkové. Copak? Mám snad sama krmit. A ty budeš poslouchat toho starého klábosila, kterému se už kdekdo směje.

Lidé zlatí, mně se zjevila panenka Maria, vyběhla asi za týden po té rozmluvě z chalupy paní Madleňáková, chvějíc se na celém těle. Kde pak? Vyrazil hned soused Veverka, který byl odjakživa dychtivý všech novinek a událostí. Na půdě v okně. Išlaka, to se tam musíme podívat a hned. Jako mladík rozběhl se Veverka k Madleňákům a za ním v patách jeho žena, neboť Madleňačka vyběhla v rozčilení na náves jen tak, v raných nadbalkách. A ačkoliv mluví o panence Marii, čert nikdy nespí. Takovou novinu netřeba dáti na buben. Rozběhne se sama jako rtuť, takže po chvíli už v chalupě vrzaly schody vedoucí do podstřeší a ve světnici prohýbal se strop pod valným shromážděním, které se na půdě sešlo. A zjevení viděli všichni, nejen ženské, které v tom množství měly rozhodný vrch, ale viděl ho i starý Veverka, který si nedal jen tak pověsit bulíka na nos. V prostřední tabulce štítového okénka proti rannímu slunci zcela zřetelně, jako nadechnuto ve vzduchu, vznášelo se poprsí sedmibolestné Panny Marie. Chvíle mi se zdálo, jako by zimní mráz na okně vykouzlil to srdce probodené sedmi meči, i tvář skloněnou k pravému rameni, i obě slzy volně stékající po lících ke koutkům útrpně bolestně sevřených úst. Ženské však tvrdili, že se obraz vznáší před oknem, že je utkán ze sněhobílé mlhy, a kurážnější odvážili se i okno otevřít, ovšem bohužel marně, neboť bylo do rámu zatlučeno poctivými šindeláky, aby je nemohl ani zloděj vysaditi, ani vítr vyraziti. Veverkovi zdálo se to celé vidění jaksi povědomé. Vzpomínal si, kde už je viděl. Nemohl však, jak se patří, sebrati myšlenky dohromady, neboť kolem něho počalo to vřít jako v kotli o zabíjačce. Kde pak je Madleňák? Kam pak se poděl váš muž? Utekl zas? Vždyť my to víme. To se nebožka jeho první žena nemůže na to hospodářství tady dívat. Ženská, že se nestydíte se starým člověkem tak zacházet? Zvučný hlas Veverkové převládal a na paní Madleňákovou opravdu padal strach. Já na vašem místě bych se bála hříchu, ačkoliv se nedělám taková nábožná. Nemám oltáříček a nepřetvařuji se. Nejlíp byste udělala, kdybyste sebrala svých pět švestek a táhla, odkud jste přišla, než kvůli vám přijde nějaké neštěstí na celou obec. Jen se dívejte, jak se ta rodička boží bolestně tváří. Uvidíte, že ta chalupa vyhoří, nebo jiné neštěstí se stane. Soused Veverka uznal za vhodné zakročit a prokázat starému kamarádu přátelskou službu. Paničko, uznejte sama, že je to prst boží a že k tomu nemůžeme mlčet. Já zde nezůstanu déle ani hodinu, vykřikla zoufale paní Madleňáková a hrnula se rychle z půdy dolů. To vám schvaluji. Mladý Madleňák zapřáhne do fasuňku a odveze vás, kam budete poroučet. K sestře do Prahy, hlesla panička a už házela šaty, střevíce i klobouky do kufrů a košů. Ženské nahoře klečely, modlili se, pozorovali napjatě celé zjevení, jež chvíli mi dostávalo modravý nádech, pak zešedivělo, bledlo a když odrachotil ostrým tempem fasuněk i s paničkou a slunce se otočilo k poledni, rozplynulo se nenápadně a všichni si oddychli. Každý pochopil, že co se stalo, bylo zřejmě vyšším pokynem. A kdyby ho nebyli splnili, že mohlo být i zlé, tuze zlé.
Takto však zachránili se před každým trestem. Uhodli vůli boží, proto obraz se rozplynul a zmizel. V tu chvíli klečel ve farním kostele sousední vesnice výměnkář Madleňák a vroucně se modlil před oltáříčkem Panny Marie, ačkoliv to s jeho nábožností až dosud bylo všelijaké. Nouze však naučila Dalibora housti a Madleňáka lézti ke kříži. Přivstal si toho dne a bez snídaně pelášil do kostela, aby hned po mši chytil velebnička a poradil se s ním, jak by se mohl nejsnáze a nejrychleji své druhé ženy zbavit. Byl pevně rozhodnut, nepomůže-li mu rameno duchovní, že se rovnou rozběhne k světskému rameni okresního soudu a že si dále předčasný hrob kopat nebude. Proto se tak vroucně modlil za dar osvícení, aby mohl všecko jasně a náležitě vytmavit. Ale když po mši svaté mělo dojít k činu, padl naň takový strach, že ačkoliv už držel farské dveře za kliku, otočil se na patě a loudal se k domovu, nadávaje si celou cestu hlupáků a zbabělců. Sakulejši, Madleňáku, kde pak se touláš? Probudil ho veselý hlas, když s hlavou k zemi sehnutou jako bludná ovce k polednímu klátil se ke vsi. Poznal pohlase kamaráda Veverku a hned celý okřál. Scháním se po tobě, aby mě nikdo nepředešel, tak abys věděl, už si zase vdovcem. Umřela, hlesl radostně Madleňák. To ne, něco lepšího. Utekla. Kdo ji vyhnal? Panenka Maria. A nevrátí se? Nepustíme ji, nic se neboj. A jak se to stalo? Inu dobře, až moc dobře. Když si opravoval chalupu, neměl si rozbité okno ve štítu? Měl. Právě prostřední tabulku my kluci už před rokem vyrazili špačkem. A čím pak si ji zasklil? Tobě to povím. Sklo je drahé. Sklenáři ještě dražší. Na půdě za trámem válelo se několik obrázků na skle malovaných, jak vysívali na výměnku ještě za nebožky babičky. Hned jsem si to myslil. Já je tam vydával. Tak jsem jeden vybral, přeměřil ho a když se hodil, smyl a seškrábal jsem z něho barvy a okno sám zasklil. Hřebíčky jsem tu tabulku utáhl do trámu a drží to dobře. Tak to hlavně nikomu neříkej. Ty barvy musely být náramně ostré, protože vyleptali i sklo. A proti slunci se obrysy obrázku ukazují jako nadechnuté. Ta tvoje krůta střeštěná svolala k tomu půl vesnice. Ženské viděli ještě víc než ona. Tvrdili, že panenka Marie pláče, že jí hrozí. Tak ji zjančili, že jsem běžel pro vašeho mladého a ten ji odvezl na nádraží, ba možná až do Prahy. Jen aby se nevrátila. Nevrátí, bez starosti. Ale tu tabulku vyndej a pro všecky případy schovej. Nikdy nevíš. Tak abys měl na ni pro všecky případy po ruce zbraň. Ale vesnice od té chvíle o paní Madleňákové neslyšela ani okem víc ji nespatřila. Veverka přežil svého přítele. Zachoval celé tajemství a teprve po jeho smrti, když se scháněli na skle malované obrázky pro krajinské muzeum, přinesl mi tabulku skla, podržel ji proti slunci a pověděl její podivuhodnou historii.

Na Vltavě dozněla povídka Jindřicha Šimona Bára Zázrak. Pořad připravila Martina Toušková, účinkoval Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml také uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné jen pokud z údery přestane Rusko. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Filharmonie Hradec Králové vstupuje do 49. koncertní sezóny s novým šéfdirigentem houslistou Jiřím Habartem. Na inauguračním koncertě 17. září zazní Má vlast Bedřicha Smetany. Habart po 7 letech ve funkci vystřídal švýcarského šéfdirigenta Kaspara Cendra. A počasí bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michailou Dittrichovou.
2: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Nejen americký trumpetista Dave Douglas se svým kvintetem a s absolutní přirozeností na albu Be Still. Přirozeně budeš vypadat jen tehdy, když se o to nebudeš snažit. I tuto maximu najdeme v knihách francouzského spisovatele, moralisty, autora aforismů či drobných úvah o lidské povaze a jejich slabostech. François de la Rochefoucauld se narodil 15. září roku 1613 v Paříži a byl na straně mladých. I jeho následující maxima je toho důkazem. Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát v době, kdy ještě nevědí ani, co jsou? Máte-li chuť na větší porci kratičkých literárních forem, pak sáhněte třeba po autorově kruté knize aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě. A chcete-li tipy na další knihy jiných autorů, pak jste na správné adrese, ladíte úterní odpolední Vltavu. Za okamžik vás pozveme na festival Literatura v parku do bubenečské vily Lana. A také si představíme knihu francouzské filozofky Simone Weilové s názvem Úvahy o příčinách svobody a společenského útisku. Toto dílo se konečně dočkalo českého překladu. Postaral se o něj překladatel Martin Pokorný. S dílem, které kritizuje všechny utopie moderní doby, nás seznámí literární publicista Petr Šmíd před 15. hodinou. Nejen literatuře věnujeme první hodinu odpolední Vltavy. Vydáme se i do vídeňské Albertiny, která letos slaví 250 let. A přichystaný máme i rozhovor s dirigentem Janem Kučerou. Jehož skladba bude mít dnes večer premiéru na oslavě Sočru, který je na světě už 100 let. Vážení a milí, klidný poslech a dobrý den. Odpolednem vás provede Michaela Dittrichová.

0: Hagen kvartet v Allegru z opery Luisa Miller, v transkripci pro smyčcový kvartet Giuseppe Verdiho. Literatura v parku, tak se jmenuje festival, který se letos koná už po 16. Pořádá jej Pražský literární dům autorů německého jazyka a letos zve za literaturou do bubenečské vily Lana. Nejen o festivalu, o programu čtvrteční literatury v parku, ale i o samotném Pražském literárním domě si budeme povídat s programovou vedoucí této instituce Jitkou Nešporovou. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Věřím, že budeme nosit dříví do lesa, přesto můžeme představit Pražský literární dům autorů německého jazyka.
1: Pražský literární dům se, myslím, za ty více než dvě dekády své existence etabloval jako místo, které znají především ti, kdo se zajímají o tvorbu Lenky Reinerové, ale také německy píšících autorů z Prahy z přelomu století, respektive začátku minulého století, jako byla ta velká jména autorů, kteří se scházeli v pražském kruhu, Max Brod, Franz Kafka, ale také třeba Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Johannes Urcidil a celá řada dalších. Literární dům se stará o jejich literární odkaz, ale samozřejmě tuto tradici také rozvíjíme směrem do budoucna, do současnosti. Nabízíme rezidenční program pro současné spisovatele, kteří v rámci reciprocity se účastní vlastně tvůrčích pobytů v Německu, to jsou čeští autoři, a naopak v Praze jsou rezidenty autoři německy píšící. A krom toho nabízíme široký program pro veřejnost a také stálou expozici přímo v sídle literárního domu, který je na adrese Ječná 11.
0: Pořádáte mnoho akcí a už 16. rokem také právě festival Literatura v parku. Line se po ty roky festivalem nějaká společná melodie, krom krásných venkovů v nich prostor samozřejmě.
1: Tak jednoznačně je to ta ústřední myšlenka, kterou si Pražský literární dům vzal za své, a sice pěstovat česko-německý literární dialog, respektive šířeji můžeme to poslání spatřovat hlavně v tom, že tento festival propojuje výrazné autorské osobnosti středoevropské literatury. Na letošním ročníku podruhé přivítáme také slovenskou autorku, tou bude Barbora Hrínová, a účastní se festivalové debaty společně s českou prozaičkou Barborou Bažantovou a německou prozaičkou Linou Tide. Já už jsem tímto takto trochu pokročila k programu Literatury v parku a nezapomínáme na německy psanou literaturu ani z Rakouska. Letošním hostem bude Daniel Visser, který společně se svou překladatelkou Magdalenou Štůlcovou představí svůj nový překlad.
0: Letos tedy zamíříme do bubenečské vily Lana. V první části programu se sejdou ty tři zmíněné spisovatelky a podle programu se zdá, že povedou debatu. Jaké téma je bude zajímat?
1: Debata je koncipovaná tak, aby všechny autorky měly příležitost představit svoji aktuální tvorbu, to znamená jak například nově vydané romány. Barbora Hrínová má nový překlad do češtiny, a to románu Plachý dům, který česky vyšel poměrně krátce záhy po tom slovenském vydání a je s touto knihou vlastně na shortlistu renomované slovenské ceny Anna Soft Litera. A druhé dvě autorky, Barbora Bažantová a Lina Tide, představí své rozpracované vznikající románové projekty, ale obecně můžeme vlastně říci, že všechny tyto autorky zajímají obecně řečeno témata, jako je jinakost, periferie, tolerance, pluralita.
0: A oni se znají navzájem?
1: To je dobrá otázka, protože vlastně z části mohu odpovědět, že ano, Barbora Bažantová a Lina Tide se seznámili na stipendijním pobytu v Broumově, kde tehdy Lina Tide byla jako stipendistka Goethe institutu, nicméně záhy byla také stipendistkou Pražského literárního domu, takže ta se vlastně vrací do Prahy už po několikáté. A tehdy Barbora Bažantová byla také stipendistkou v Broumově a teď, když jsme sestavovali program po letech, tak se zkrátka ukázalo, že lze najít určitý průnik v té jejich literární tvorbě a může být zajímavé také to jejich ohlédnutí za tou rezidencí, která se uskutečnila někdy před 2 roky.
0: V 18 hodin debatu vystřídá představení nové knihy rakouského autora Daniela Vissera, jak jste říkala, který bude samozřejmě přítomen na místě a doprovodí překladatelka jeho románu 012, Magdalena Štůlcová. Říkám to správně.
1: Ano, říkáte to správně, tento román má poněkud neobvyklý název, číselný, a opravdu i děj se tak trochu kolem těch čísel točí. Nechci prozrazovat příliš mnoho, ale abychom nalákali hosty a návštěvníky, tak snad není nic proti ničemu, když řeknu, že tenhle román vlastně vypráví příběh člověka, který zemřel, který si nechal zmrazit své tělo a po 30 letech se probouzí do nového světa, kterému nerozumí. On zemřel v roce 91 a probouzí se uprostřed covidové pandemie a zjišťuje, že s tou jeho smrtí to asi nebylo tak úplně náhodné, že tam možná mohl být i nějaký záměr, nějaký úmysl, takže autor pracuje velice humorně s určitou kriminální zápletkou, ale zároveň je také velmi společensky kritický, satirický, ironický. Ten román obsahuje celou řadu jazykových perliček a čtenáři se, myslím, určitě při četbě nebudou nudit, ale zároveň také nabídne spoustu otázek, jaká je ta naše současnost vlastně očima člověka, který zná svět pouze do 90. let. To znamená, jak dalece naše společnost za těch 30 let zase pokročila dopředu a zda to opravdu je jenom dopředu, anebo v leckterém ohledu možná i krok zpátky.
0: To byla programová vedoucí Pražského literárního domu autorů německého jazyka Jitka Nešporová. Festival Literatura v parku se koná ve čtvrtek od 16 hodin a 30 minut ve Vile Lana v Praze. A určitě je třeba dodat, že není třeba se bát zimy, protože festival bude probíhat hlavně v konírně této vily a že není třeba umět německy, protože bude celý překládán do českého jazyka nebo do všech těch jazyků, které tam budou přítomny. Je to tak?
1: Přesně tak, bude zajištěno na místě simultánní tlumočení. Každý z autorů bude mluvit svou mateřštinou a pro publikum budeme tlumočit do češtiny.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme a těšíme se na viděnou.

0: Our Native Daughters na svém debutovém albu z roku 2019. 100 let už brázdí pódia a nahrávací studia Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Své jubileum si připomene slavnostní nadcházející sezónou a už dnes večer na festivalu Dvořákova Praha. Na programu je i jedna světová premiéra. Více poví její autor Jan Kučera v rozhovoru s Petrem Webrem.
1: Můj dvojkoncert je psán, řekl bych, klasickou formou, tří vět, rychlá, pomalá, rychlá, s nějakým pomalým úvodem. A protože tady ta forma prostě už nějak tak funguje několik staletí, tak jsem se k ní zase vrátil. Mně přijde vhodná pro koncertantní skladbu, tak to jsem psal vlastně i houslový koncert, i klavírní koncert. Ty tři věty jsou pro, řekl bych, posluchače přehledné, že tam může v těch krajních větách solista ukázat třeba techniku a v té prostřední nějakou kantilénu, většinou to tak bývá. Má to svoje opodstatnění, si myslím, a je to ověřeno časem.
2: Mimochodem je těžší napsat dvojkoncert, než napsat koncert pro jeden jediný solový nástroj?
1: Nevím, mně to přijde stejné. Upřímně řečeno, já jsem tady s tou zakázkou se docela trápil, ale rád trápil. Prostě si to vzalo čas, já jsem to psal zhruba rok a půl. Když by to byl možná jenom jeden nástroj, tak by toho času možná bylo méně. Chtěl jsem, aby tam byl nějaký dialog, což se tak nabízí, aby si oba dva ty nástroje podali ruce a orchestr nejenom doprovázel, ale byl jim partnerem. Takže je to takový rozhovor tří, řekl bych, čelo, housle a orchestr. A mnohokrát se to tam takhle prolíná. Je tam mnoho míst, kdy i ty solové nástroje hrajou sami, třeba jenom se solovou flétnou chviličku, že skutečně ten orchestr neburácí pořád. A to je i samozřejmě taktické, aby orchestr nekryl solisty, protože čelo, to už říkal Antonín Dvořák samozřejmě, že nemá tak průrazný hlas a je spíš temnější, takže je potřeba s tím zacházet opatrně.
2: Nastal tam při tom tvůrčím procesu třeba i nějaký, a velké úvozovky, dialog s Johannesem Brahmsem, který má dvojkoncert pro stejné obsazení. Nastal?
1: Upřímně řečeno, já jsem si ten koncert radši ani neposlechnul. Já ho samozřejmě znám, několikrát jsem ho dirigoval, ale naposledy třeba zhruba před 5 lety a záměrně jsem nechtěl opisovat od Brahmse. Samozřejmě já mám jinou techniku nebo jiné výrazové prostředky a Brahmse miluju především v těch jeho symfoniích nebo v houslovém koncertu, ale nechtěl jsem se tím nechat ovlivnit, abych měl nějaký čerstvý poslech zrovna tady z té konkrétní skladby pro tohle obsazení. Ale jinak Brahms je úžasný samozřejmě.
2: Tak ale možná i solisté, pokud vzpomínám, někde už hovořili o tom, že jim do toho Brahmse jakoby připomíná, tam tedy mohou hrát oni dva spolu tyto nástroje, a že by bylo krásné, kdyby třeba se to jednou zařadilo, buďme hodně ambiciozní, po boku toho Brahmsova koncertu. Myslel si i na tohleto, aby to tedy byla skladba, která se dobře hraje, která se může stát oblíbenou i pro muzikanty?
1: Já se o to snažím v podstatě ve všech svých skladbách, aby hudba byla sdílná i posluchačům, i interpretům, aby to rádi hráli, aby to neměli za trest, prostě naučit se nějakou věc, kterou zahrajou jenom jednou. Přání všech skladatelů, řekl bych, je to, aby se to hrálo opakovaně, ta skladba. Pokud si najde cestu na koncertní pódy, já si to budu samozřejmě moc přát, protože abych tak citoval Jiřího Suchého, ty skladby naše nebo ty naše tvůrčí činy jsou jako našimi dětmi, duchovními dětmi, a musíme se o ně starat, takže jako já budu samozřejmě taky moc rád nabízet ten koncert, abych si ho třeba i já zadirigoval někdy třeba i s jinými solisty, to už je jedno, ale každopádně tady ti solisty, kteří to hrajou, tak jsou fantastičtí. My jsme měli zkoušku u klavíru a je to prostě fascinující pro skladatele slyšet, jak oni každý ten tón zhmotní a dají mu život.
0: Jan Kučera hovořil o své nové skladbě s Petrem Webrem. Celý rozhovor uslyšíte ve večerním přímém přenosu koncertu Sočru od 20 hodin na Vltavě. A kromě hudby Jana Kučery zazní skladby Claude Debussyho, Ervína Schulhoffa a Maurice Ravela.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Petr Lipa v úterní odpolední Vltavě. Dobré jméno. Dobré jméno má i vídeňská Albertina, která letos slaví 250 let. Z původní sbírky grafiky a kresby se za tu dobu proměnila v rozsáhlou instituci, která dnes působí nejen v historickém paláci v centru Vídně. Její program sahá od starých mistrů přes modernu až k současnému umění. Díky speciálním výstavám pak dosahuje návštěvnických rekordů. Co z Albertiny dělá tolik populární muzeum, výstavní instituci i silnou kulturní značku? Saša Michailidis se na to v Akcentu zeptal kulturního publicisty Marka Gregora, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex, a také šéfredaktorky magazínu Artikl Báry Alex Kašparové.
1: Každopádně to velmi široké spektrum kultury, které v současné době vlastně Albertina nabízí. Jak to začalo, bylo úplně jinak, co v současnosti Albertina je, to vlastně tady dneska budeme rozkrývat. Takže to, ta škála, ta šíře.
2: A to je zajímavé, že se neříkala výtvarné umění, ale kultury.
1: No, ano, protože to je vlastně i něco, kdy se člověk skrze ty kresby, které jsou vlastně dominantou Albertiny, učil pozorovat kulturu, která ho obklopovala. Nebylo to pouze o produktu, objektu, dílu jako takovém, ale vlastně o kultuře, kterou to dílo vlastně mapovalo, uchovávalo a archivovalo.
2: Kdybyste přemýšleli, proč při promluvě Báry Alexe Kašparové to tak hezky cinká, tak má obrovské naušnice, které dělají skvělé zvukové efekty. Marek žádné nemá. Dokáže si vzpomenout, kdy poprvé byl v Albertině?
3: Ty jo. Tak bylo 20 let zpátky. Určitě to bylo ještě předtím, než jsem přijel. Klaus Albrecht Schroeder nám půjčil tehdy na konci knížákova období ten kus Butlinerovy sbírky, což bylo myslím 2010, což tam bylo mimochodem první velká sbírka, kterou pro Albertinu získal.
2: Tedy dlouholetý ředitel Albertiny.
3: Ano, on 25 let vedl Albertinu, skončil na začátku loňského roku, ale předtím, což je docela klíčový, ještě dalších 12 let vedl další, dneska už významnou výstavní instituci, kterou taky zakládal, která se jmenuje Kunstforum Banka Austria Wien.
2: Ale k tomu se ještě dostaneme, k této osobě, protože ta hraje významnou roli právě i při té proměně Albertiny. Ale zpátky k těm emocím. Proč jezdíte do Albertiny, Marku?
3: Já bych tam, dneska už v internetové době si to člověk nedovolí, ale já bych tam mohl jít naslepo. Já jako vím, že tam jako bude vždycky něco, co mě bude zajímat, a nikdy se mi nepovedlo si to tam projít všechno, protože člověk najednou je tak totálně přehlcen uměním, že si musí dávat přestávky, jinak by se zbláznil.
2: A když se tedy podíváme na ten přerod, to znamená to, co jsme říkali, Albertina skutečně původně před těmi 250 lety a dlouhou dobu vlastně pracovala především s kresbami a grafikou, ale něco se stalo.
3: No, tam se stalo několik těch věcí. Nejdřív ty sbírky arcivévodů habsburských v roce 1919 národně stát pořád sbírali většinu grafiku. Přišla druhá světová válka, barák rozbombardovali v březnu roku 1945 a já bych si nedovolil výraz, že to vyhnívalo, ale když jsme dělali rozhovor s panem Schroederem, tak mi říkal, nám tam chodilo 8 až 10 tisíc lidí ročně, když jsem to přebíral, tu instituci.
2: Což bylo v roce?
3: To bylo v roce 2000, 1.1.2000 tam nastoupil, ale on totiž, opět znova pan Schroeder, který má dneska 71 let a je to absolutně jako jedinečná kulturní osobnost, tak on začínal, první výstavu mi vyprávěl, že dělal někdy v roce 85, myslím, pak pokračoval krátkým působení jako šéf kanceláře kulturní radní Vídně, se stal, založil a vlastně vybudoval to, co jsem zmiňoval, Kunstforum Bank Austria Wien.
2: A přes takovou krátkou kariéru se tedy dostal do Albertiny, ze které udělal, no dobře.
3: To nebyla krátká kariéra, to bylo 12 let. On tam začal pracovat v roce 88, ten barák přestavili asi během 2 let. A vlastně, když jsem se koukal, dneska jsem si připomínal ty jeho výstavy, který tam dělal v 90. letech, a on tam vlastně už jakoby modeloval ten svůj přístup k těm výstavám, že i některý ty názvy těch výstav nebo některý vybraný autoři se pak prolnuli přímo do té té nové Albertiny, kterou otevíral původně z 2,5 tisíce metrů čtverečních. Dneska mají dohromady 35 metrů čtverečních ve třech budovách. 35 tisíc metrů čtverečních. A kterou otevíral tehdy, já mám pocit, že první výstava byl nějaký rok 2002 nebo 2003, když tam byla ta dostavba nádherná, tou to vlastně začali jako působit navenek.
2: Baro, ale přece jenom ta proměna souvisí i s nějakými důležitými akvizicemi. A jedna z těch vlastně nejdůležitějších, které došlo v roce 2007. Mm-hmm. A to je vlastně důležité zmínit, protože tam vlastně najednou se nebavíme o Albertině.
1: Přišel blockbusterový obsah.
2: Přesně. A nejenom to, ale především typologicky jiný.
1: Mm. To je právě ten velký mezník u Albertiny klasické, která byla vlastně tím kabinetem grafiky a mohla působit navenek velmi konzervativně a vlastně problém byl, že v nějakých, to nepamatuju, to jsem teď moudrá z informací, nějakých 70. 80. letech začal být menší zájem o grafiku jako takovou, upadal prostě zájem. Takže se hledala i cesta, jak to, co je podstatou Albertiny, najednou zatraktivnit nebo respektive opět přinést k zájmu diváků a návštěvníků. To znamená, že vlastně přišla i ta transformace, kdy se právě skrze sbírku do Albertiny přisunuli, přidali, prostě implementovali další sbírková díla. Malby, Monet, velká prostě jména, lekníny, blockbusterové výstavy, které právě tu Albertinu znovu oživily i z hlediska návštěvnosti a jejího zájmu. Začala být vlastně taková dvojí Albertina, Albertina dvou tváří, to znamená ta klasická, grafická a pak ta trošku současnější, moderní.
0: Šéfredaktorka magazínu Artikl Bára Alex Kašparová a kulturní publicista Marek Gregor byli hosty Akcentu. Záznam pořadu si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. A dnes od 16:30 se v Akcentu zaměříme na literaturu a překladatelství. Řeč bude například o tom, kolik ohrožuje překlady beletrie umělá inteligence.

0: Ansámbl švýcarského hoboisté Heinze Holligera v sonátě číslo 1 F-dur Jana Dismase Zelenky. Je 3:45, ladíte úterní odpolední Vltavu. Filozofka, reformátorka, mystička i tovární dělnice. Tím vším byla Simone Weilová. Její kniha Úvahy o příčinách svobody a společenského útisku vyšla v červenci tohoto roku poprvé v češtině. A to v překladu Martina Pokorného v nakladatelství Karolinum. O knize teď budeme mluvit s literárním publicistou Petrem Šmídem. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Představte nám nejdřív stručně samotnou autorku.
1: Tak Simone Weilová se narodila roku 1909 v Paříži do poměrně bohaté židovské rodiny. Ona vystudovala samozřejmě vysokou školu, ale pak se ten její život ubíral trochu jinými cestami, než bychom čekali. Byla hodně činná v odborech, opravdu zkusila na rok a půl tvrdou manuální práci v továrně, což bylo mezi tehdejší intelektuální elitou dost nezvyklé a její zápisky z té doby třeba velmi cenila filozofka Hannah Arendtová. Ale Simone Weilová byla i osobně hodně statečná žena. Za druhé světové války se angažovala v De Gaulově odboji, byť tedy především jako jeho, řekněme, sekretářka. A bohužel zemřela pak v Ashfordu v roce 1943 na tuberkulózu. Kdybych měl stručně představit, o co jde v té knize, tak to byla hlavně její reakce na nástup moci Adolfa Hitlera k moci v Německu. Ta kniha vznikla už v roce 1934, ale světlo světa spatřila až v roce 1955.
0: V čem spočívá útisk? Kde hledat svobodu? Jaké jsou ty hlavní myšlenky zmíněné knihy? Jsou to tyto?
1: Tak ona, Simone Weilová, se snažila zpochybnit některé takové premisy moderní společnosti, třeba víru v pokrok. Především šlo o ten technický pokrok. Ona tvrdila, že jakýkoliv posun v této oblasti vlastně může přinést i další možnosti, jak utiskovat a kontrolovat lidstvo, což by se konec konců dalo říct o tom poválečném vývoji podobných technologií. A určitě tam zaznívá i kritika Karla Marxe, protože Simone Weilová nebyla, řekněme, nějak naivní komunistkou, byť smýšlela levicově. A ona třeba velmi zpochybňovala, že stroje mohou dělníkům pomoct v práci, protože samozřejmě bylo nutné je nějak vyrábět, nějak servisovat a to všechno dělali lidé. A stejně tak zpochybnila i ten koncept revoluce jako nějakého řezu, který nás najednou osvobodí tím, že odvrhneme všechno, co bylo předtím. Takže v tomto se tedy například s Marxem rozcházela a co se týče svobody, tak tu nevnímala, řekněme, jako nějaké hedonistické užívání si, ale spíš jako pochopení z nějakého smyslu existence, pochopení toho, co bych měl v životě dokázat, proč bych to měl dělat a samozřejmě mít taky možnost se pak takové práci věnovat. Takže tohle byla spíš svoboda, jaký chápala Simone Weilová.
0: No a co z jejich myšlenek podle vás nejsilněji rezonuje v dnešní době?
1: Tak už v úvodu té knihy Úvahy o příčinách svobody a společenského útisku zmiňuje, že žije vlastně v epoše bez budoucnosti, což se asi v 30. letech dalo tak vnímat a možná se to tak dá vnímat i dnes, protože budoucnost už není, řekněme, epocha, kde bychom viděli nějaký blahobyt, ale leckdo se samozřejmě bojí toho, co bude. A když to vrátím do těch 30. let, tak ona hovořila hodně o tom, že pokud stojíme na pozici lidskosti, nějaké lidské důstojnosti, tak vlastně nemáme žádnou šanci, což jí poté bohužel nacismus dal za druhé světové války takhle smutně za pravdu. A je otázka, jak to tedy vnímat dneska. Tady bychom asi mohli říct, že každý posluchač na to bude mít jiný názor. A dál třeba hovoří o chaosu v umění a ve vědě, což je také něco, co asi dnes můžeme zažívat, protože řekněme rozpoznat, co je skutečné umění, co už je jenom komerční kultura, je samozřejmě dost složitá otázka. Podobně tak ve vědě se setkáváme s tím, že vědecké závěry jsou neustále zpochybňovány. Takže tohleto je něco, co si myslím je i v dnešní době hodně aktuální. Konec konců mohli bychom se vrátit třeba k problému umělé inteligence, který samozřejmě Simone Weilová ještě nemohla nějak předjímat, ale i tam vidíme, že AI je nutné neustále zásobovat informacemi, které sbírají skuteční lidé a teprve potom je ona schopná nám něco vyprodukovat. A v tomhle vlastně je to podobné s tím, jak ona uvažovala o automatizaci a robotizaci v té době 30. let.
0: To vše zní poměrně pesimisticky. Co je cílem filozofie Simone Weilové? Je to tedy rezignace, smutek?
1: Já myslím, že jako každá myslitelka i ona chtěla ukázat nějakou cestu. Hovoří třeba o tom, že je dobré uvědomit si tu vlastní bezmocnost, je dobré díky tomu přestat věřit těm falešným modlám, ať už to jsou politické nebo ekonomické elity, a skrze toto se můžeme nějakým způsobem osvobodit. Ona hovořila o tom, že člověk by měl hlavně dbát na to, aby pěstoval kritické myšlení a řekněme nějaké svobodné myšlení, názorovou pluralitu. Čili tam bych viděl, že tak, jak se chtěla chránit před tím zhoubným vlivem nacismu, tak dneska třeba můžeme říct, že bychom neměli podléhat té módě nemyslet, nechat si všechno zařídit pomocí třeba umělé inteligence nebo pomocí nějaké techniky. S tou svobodou u ní ještě je důležitá ta práce samotná, která podle ní člověka nějakým způsobem zušlechťuje, ať už je to překonávání různých překážek, ať už je to třeba cesta k nějaké střídmosti. Čili určitě podle ní není cílem lidské společnosti pohodlí, které zkrátka by leckdo chtěl, ale obětujeme mu příliš mnoho.
0: Náš spolupracovník Petr Šmíd mluvil o knize Úvahy o příčinách svobody a společenského útisku, kterou v polovině 30. let napsala francouzská filozofka Simone Weilová. V létě tato kniha vyšla v češtině v překladu Martina Pokorného. Petře, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Je 15 hodín.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, řeší premiéru v střet zájmu. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá. Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Filharmonie Brno v neděli v Janáčkově divadle zahájí 71. koncertní sezónu dvěma velkými romantickými díly. Zazní symfonická báseň Psyché od Césara Franka a druhá symfonie Johannesa Brahmse. Motto nové filharmonické sezóny zní Všechny cesty vedou do Brna. Dramaturgii inspirovaly významné události z hudebních dějin města, například Brahmsův koncert, který se uskutečnil 24. listopadu 1867 v Redutě. A počasí je polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Na horách naměříme kolem 16. Víc zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: První podzimní den připadá letos na 23. září, tedy nám ještě 8 dní léta zbývá. Tak snad se nebudete zlobit kvůli podzimní serenádě, kterou do úterní odpolední Vltavy přináší americký saxofonista John Coltrane a zpěvák Johnny Hartman.

Český básník Petr Bezruč může s klidem nosit titul obhájce sociálně znevýhodněných lidí. Stačí si přečíst kteroukoliv baladu z jeho slezských písní, a to bez kritických brýlí, které mnohým z nás nasadili ve škole před rokem 89. Petr Bezruč se narodil 15. září roku 1867 v Opavě. Dnes je také 15. září a my v úterní odpolední Vltavě pokračujeme v předchozím duchu. Máte problém najít dostupné bydlení? A jak se vám žije ve městě plném aut a smogu? Tyto otázky už nepokládám já, ale zabývá se jimi divadelní kolektiv Neboj si, který na dnešek připravil imerzivní performanci Uličnice, vraťte nám háje. Odehraje se právě na pražském sídlišti. Více se dozvíme v rozhovoru s autorkami už za okamžik. Hned poté se zastavíme v Národní galerii, kde na zásadní restaurátorský zásah čeká Dürerova více než 500 let stará růžencová slavnost. Na několik let zmizí z expozice a přejde do rukou odborníků. Přímo u slavného obrazu natáčela z restaurátory naše kolegyně. A s výtvarným uměním pobudeme i v Nysa Factory v Jablonci nad Nisou. Chystáme se na novou výstavu s názvem Severní vítr nese barvy, za níž stojí regionální umělci. Po půl čtvrté. Teď je 8 minut po 15. hodině. Vážení a milí, jsme rádi, že jste s Vltavou. Ze studia vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: Allegro ze sonáty pro housle a klavír D-dur, pod nímž je podepsán César Antonovič Curie, přednesli sourozenci Jelizaveta a Emil Gilels. Je 13 minut po 15. hodině, pěkné odpoledne. Ulice zaplnil smog, ve městě přibývá aut, stromy mizí a jejich místo zabírá asfalt. Co s tím? Ptá se kolektiv Neboj si v novém představení Uličnice, vraťte nám háje. Už dnes se můžete v Praze 11 na sídlišti Háje stát součástí této imerzivní performance, která mapuje těžkosti marginalizovaných skupin ve veřejném prostoru. Více o představení zjišťovala v rozhovoru s autorkami a performankami Kristýnou Štarhovou a Johanou Kyselkovou redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Co si pod imerzivní zážitkou krasojízdou na sídlišti v exteriérech představit? Co mám jako divačka či účastnice očekávat? Johana Kyselková.
2: Diváci by se toho hlavně vůbec neměli bát, protože to může teda znít trošku děsivě, že budeme hrozně do něčeho nutit. Je to trochu interaktivní, ale myslím si, že to hrozně záleží fakt na tom divákovi, jak moc bude chtít s náma interagovat nebo ne. Myslím si, že by si to ty lidi měli hlavně užít, protože téma, který zpracováváme, tak podáváme hodně lehkou a řekla bych i zábavnou formou.
1: Kristýna Štarhová je také jedna z tvůrkyň a performerek této inscenace. Kristýno, můžete to téma konkretizovat?
3: My řešíme na takových ukázkových postavách to, jakým způsobem tyto postavy bojují s každodenností v běžném městském životě. Naše postavy jsou babička, maminka a bohatá panička, která je inspirovaná Ivanou Tykač. V našem podání je to Ilona Vykač. Tyto tři postavy se potkají v běžných městských kulisách. Přicmrdávají jim tam dva Davídkové. Vlastně na Žižkově to byly Davídkové, protože tam jsou ty šílený mimina Davida Černýho. V případě Hájů jsou to Daliborkové, protože odkazujeme na bývalé vedení ODSky v čele s Daliborem Mlejnským. A celé je to koncipováno tak jako dražba, dražba lukrativního pozemku, kdy Ilona Vykač zve veškeré diváctvo, včetně babičky, maminky s jejím synem Daliborkem, aby vydražili svůj lukrativní pozemek. Záleží na tom, kdo má dost peněz a jestli bude mít štěstí.
1: Téma té inscenace zasahuje do oblasti sociální, politické, do dostupnosti bydlení ve městech, nové výstavby. Co vás na tom provokuje, že jste se toho jako kolektiv Neboj si chopili a vyšli s tím do veřejného prostoru?
3: My jsme udělali inscenaci Kuchyňské porno, jak žena v patriarchátu bojuje s každodenníma potížema od dětství až po stáří. A pak nám přišlo škoda zůstávat jenom v té naší růžové kuchyni a chtěli jsme se přesunout do ulic. Protože jsme ve věku, kdy nás postihuje krize bydlení, kdy řešíme vizuální smog, jak to vypadá šíleně. Řešíme to, že je nám v létě horko a nemáme se kde schovat. Lavičky jsou prostě dělaný pro jednoho člověka, aby náhodou si tam nějaký člověk bez domova nelehnul. Takže nám přijde to město čím dál víc nepřátelský. To je ten důvod, proč jsme ty témata chtěli zpracovat takovým jako dost hravým způsobem.
1: Johano, dokázala byste přiblížit, jak s prostorem sídliště Háje pracujete, která místa vás hodně zajímají, případně zda je ještě nějak i sami dotváříte?
2: My jsme se tam šli vlastně několikrát projít a podívat a nějak jsme jako nasávali energii a jako celkově to místo do sebe a přemýšleli jsme, kam bychom mohli jakou scénu tak zakotvit. Začínáme u hotelu Kupa, tak to už je samo o sobě taková krásná kulisa, impozantní. Hodně hrajeme u dětského hřiště, kdy jsme vlastně zjistili, že se tam děly šílený finanční machinace s dětskýma hřištěma na Praze 11, takže to tam taky trošku tematizujeme a hodně upozorňujeme na různé třeba rozbité chodní, právě nedostatek laviček.
1: Pracujete i s nějakými dalšími složkami, ať už hudebními, pohybovými, výtvarnými.
2: Ondřej Báča nám vždycky skládá hudbu na míru. V tomhle případě jsou to takové zábavné džinglíky, ale Ondřej umí skládat i velmi krásnou vážnou hudbu. Ale tady je to víc odlehčené. Zuzana Štěpančíková je naše scénografka a výtvarnice. Vždycky udělá hlavně funkční řešení, že rekvizity a ta scénografie není jenom tak, jakože se s ní vlastně nic neděje, ale je vždycky nějak multifunkční, že se jako různě přetváří nebo prostě má víc účelů.
3: K tomu bych dodala, že takový jako velmi zábavný moment našich uličnic je píseň Bytové jednotky, kdy se převlékneme s naší kolegyní Terezou a Johankou do stanu. Prezentujeme na tom to, kolik stojí metr čtvereční.
0: Pouliční performance Uličnice Vraťte nám háje začíná dnes v 18 hodin v pražské kulturní stanici Galaxie pod záštitou platformy Dance Connected.

0: Dorota Bárová a její dotyk ze stejnojmenného druhého autorského alba. A od něhy písně teď přejdeme k něze výtvarného umění. 100 let visela v Benátkách. Maloval ji tehdy na zakázku pro oltář kostela San Bartolomeo norimberský malíř Albrecht Dürer. Obraz Růžencová slavnost se dočkal od svého vzniku několika restaurátorských zásahů. Teď má před sebou ten nejdůležitější. Dílo na příštích zhruba 5 let přechází do rukou tuzemských odborníků. Redaktorka Zuzana Filipková natáčela přímo u obrazu z roku 1506, nejdřív s šéfem odborného týmu Adamem Pokorným.
1: V současnosti tady probíhá metoda makro XRF skenování, mapování prvkového rozložení v malbě. A na základě vlastně těch učených prvků my jsme pak schopni identifikovat použité pigmenty.
2: A jak dlouho to vlastně ta metoda, ta samotná, co tady teďka vidíme, tak jak dlouho bude probíhat nebo probíhá?
1: Jenom to snímání tak bude probíhat více jak měsíc.
3: S hlavním restaurátorem Národní galerie Praha Adamem Pokorným stojíme v malé místnosti Schwarzenberského paláce a díváme se, jak stroj pečlivě snímá jednotlivé kousky růžencové slavnosti. Snímky pak vidíme na počítači, u kterého sedí mimo jiné vědkyně Tereza Jurčíková.
4: Už máme nasnímáno, tak já si dovolím možná teď už překliknout. Třeba tohle je výstup, to nás zajímá úplně nejvíce. Už je to ta prvková mapa, tady konkrétně zinku, ale je to už vizualizace. To primární, co nám ten přístroj a software dá, tak jsou spektra těch jednotlivých prvků obsažených v té měřené oblasti. Takže na základě třeba už odběru těch vzorků, které byly provedeny, tak víme, že bychom tam mohli očekávat třeba rtuť, vápník, měď.
3: Národní galerie Praha právě v rámci tohoto XRF mappingu spolupracuje také s restaurátorským ateliérem AVU a fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Fází restaurování růžencové slavnosti bude několik.
1: Tou nejobtížnější a nejkomplikovanější otázkou, ta se pojí s koncepcí budoucí podoby díla po restaurování. My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, čili v tomto případě Grusovy domalby, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těchto domaleb a nahrazení jich novou retuší. Konkrétní detailní průběh restaurování bude možné stanovit až na základě vlastně těch průzkumů. Pro ilustraci naznačím teoretický průběh. Například příští rok bychom upevňovali uvolněné barevné vrstvy, sejmuli bychom nevyhovující retuše, další rok nevyhovující strukturální tmely. Po otevření jednotlivých prasklin desky bychom se věnovali dřevěné podložce a pak poslední 2 roky bychom se věnovali tmelení a retuši.
3: Říká Pokorný, o všech jednotlivých zásazích bude rozhodovat Mezinárodní komise a postupně se tedy bude upřesňovat, jaké zásahy budou probíhat a za jak dlouhou dobu se opravdu celé práce ukončí. Stav díla se zhoršoval už prakticky od začátku, kdy ho v roce 1506 Dürer namaloval. Malba se postupně oddělovala od topolové desky a nyní už byly na první pohled vidět i praskliny.
5: Když se obraz rozhodl získat císař Rudolf II., obraz byl tedy zřejmě narychlo a po tajmu opraven, tak aby ho císař pán dostal v tom nejlepším stavu. Dostal se tedy do Prahy 1606 a zde byl takovým pokladem sbírek císaře Rudolfa II. Císař Rudolf 1612 umírá a v podstatě tedy ty slavné sbírky Rudolfa II. Se vracely do Vídně. To, co zbylo, co tedy uniklo pečlivým dvorním úředníkům, tak ještě vyrabovali Sasové a Švédové. Růžencová slavnost zůstala na hradě až do roku 1782, kdy byla jako nepotřebné haraburdí z hradních sbírek vyřazena. Přes několik majitelů skončila na Strahově 1793, kde tedy měla být zamýšlena jako poklad obrazárny na Strahově. Zde prošla tou zásadní restaurací v letech 1839 až 1841. Ta tedy vtiskla obrazu ten dnešní vzhled.
3: Vysvětluje Olga Kotková, dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha a šéfka sbírky starého umění, která ještě na závěr zmiňuje pár zajímavých čísel a údajů.
5: Tak jenom, abyste si udělali srovnání, za růžencovou slavnost stát v letech 1934 až 1947, za ní československý, v té době ještě předváleční československý stát, ta částka zněla doslova 9 614 494 koruny plus jeden haléř. Pro srovnání to, co tedy bylo zakoupeno v tom období vlastní podobizna od Rousseaua, zakoupen 1923 za 313 390 koruny, Renoirův obraz Milenci, zakoupeno za 1923 783 475 korun.
3: Až bude růžencová slavnost hotová, bude vystavená v klimatické vitríně. Celková částka restaurátorských prací se odhaduje asi na 9 milionů korun a přispět může i veřejnost.
0: Místo růžencové slavnosti uvidíte v expozici Staří mistři 2 ve Švanceberském paláci v Praze její fotografickou reprodukci. Tu od ledna vystřídá obraz Klanění pastýřů od France Florise de Vrienta. A teď ze století 16. přeskočíme do století 18. Kammerorchestr Basel s Giovannim Antoninem ve finále symfonie číslo 24 D-dur Josefa Haydna.

0: Ensemble Lincolnity pod vedením francouzské houslistky a dirigentky Amandine Beyer v jednom z koncertů Antonia Vivaldiho.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 7 minut po 16:45. Díla regionálních umělců z Libereckého kraje uvidí na výstavě Severní vítr nese barvy návštěvníci galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou. Výstava představuje uměleckou tvorbu třeba Zdeny Huškové nebo Jany Válkové Střílkové. Ta například v Jablonecké galerii vystavuje skleněné vázy obalené ovčí vlnou. Nechybí ani malba, grafika nebo zvuková díla.
2: Vstoupili jsme do galerie Nisa Factory. Přivítá nás tady hned několik děl, jak na stěnách, tak přímo uprostřed v galerii.
3: Na výstavě můžeme vidět autory z Liberecka, z Jablonecka. Máme tady 9 umělců a umělkyň, jak začínající autory, tak etablované.
4: Dana Zikmundová je jednou z kurátorek nové jablonecké výstavy Severní vítr nese barvy.
3: Máme tady malby, prostorové objekty, nová média, grafiku, grafické práce na papíře.
5: Na čelní stěně vidíme dvojici diptych velkoformátových grafik Jana Měřičky, které jsou barevně otočené, to znamená, vidíme na tmavém podkladu bílé linie nějaký horizont.
4: Říká druhá z kurátorek Jana Bernartová.
5: Tady ve výstavě se nám několikrát opakuje motiv krajiny. S motivem krajiny pracuje i Aleš Novák, který vlastně tady má také trojice abstraktních velkoformátových maleb. Aleš Novák se inspiruje hodně jezerkami, lesem.
4: Takzvaný krajinářský trojúhelník podle Jany Bernartové uzavírá umělec Filip Dvořák.
5: Který vlastně tady má čerstvou sérii udělanou pro výstavu v Nisa Factory, kombinuje motivy, které jsou motivy přírody, nějaké barevnosti.
4: Největším dílem, které návštěvníci uvidí, je plátno přivázané mezi sloupy uprostřed výstavy, doplňuje Zikmundová.
3: Máme tady umělkyni Nelu Binder-Maruškevič, která pracuje tady v prostoru na plátně, vtiskává do toho nějaké osobní zážitky ze své života. Je to site-specific instalace, Nela si měřila prostor přímo na míru pro tenhle ten interiér, udělala tenhle ten triptych. Je to konkrétně teda prostěradlo, protože je to taková intimnější práce.
4: Zadní část výstavy patří audiovizuálnímu dílu Filipa Zemana z Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec. Lidé si tam můžou poslechnout zvuky přírody, třeba šumění listí, větru i zpěv ptáků.
3: 3 díla tvoří takovou jednotnou společnou instalaci, zachycuje přírodu formou videa a zvuku, to neviditelné, to, co okem nemůžeme vidět, tak on se to snaží nějakým způsobem jakoby zhmotnit a zpracovat.
2: Uprostřed galerie vidíme další dílo, které se skládá z několik různých materiálů. Základním je sklo.
3: Máme tady 3 malé skleněné objekty, takové mísy. Mají na sobě filc, který má jakoby ochránit. Má ochránit to sklo, ten křehký materiál. Myslím si, že je důležitý říct, že Jana Válková-Střílková je především šperkařka, pracuje s tím filcem, s tím nějakým materiálem. Je z jejich ovcí, které má doma, které se stará a modeluje to na skleněné objekty.
4: Jak kurátorky jednotlivé autory pro výstavu vybírali, popisuje Zikmundová.
3: Hlavním pojítkem bylo i nějaká souvislost vlastně i s festivalem naším. Většina autorů, vlastně, který tady vystavujeme, prošly minulými ročníky.
4: Výstava v Nisa Factory je totiž součástí festivalu Art Week, který kurátorky pořádají v Liberci a Jablonci nad Nisou.
3: Nechtěli jsme se držet toho místního regionálního řemesla nebo oboru, ale naopak ukázat vlastně i ty nový média a různý výtvarní přístupy. Práci.
4: Výstavu Severní vítr nese barvy v galerii Nisa Factory lidé uvidí do 8. listopadu. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Used to be you were mine completely, but you told me the time was changing.

0: Kurt Elling a ukázka z jeho rizelického alba Wild Flowers. Robotický prvek v sobě ale nese repríza úvahy spisovatelky Pavly Horákové. Má název Vítrný medvídák.
1: Pro ty, kdo vltavské ranní úvahy poslouchají z éteru, připomínám, že na webu Českého rozhlasu jsou dostupné také v písemné podobě a jsou opatřené titulky, stejně jako novinové fejetony. Můj dnešní příspěvek je nadepsán Vítrný medvídák. A čtenáři si při jeho spatření možná pomysleli, že se v nadpisu vyřádil internetový šotek, anebo povytáhli obočí nad mou soudností. Ujišťuji vás, že v žádném případě nejde o překlep a název této úvahy je míněn zcela vážně. Vítrný medvídák je pochopitelně živočich. První dojem by mohl naznačovat, že patří do některé z říší bájných zvířat, například do zvěřince tvůrkyně Harryho Pottera J.K. Rowlingové, v němž se vyskytují ptáček zmíráček, tůňodav, třaskavec, kůroles nebo všudyleska. Mohl by pocházet z některého středověkého bestiáře nebo z Borchesovy fantastické zoologie. Možná je jeho biotopem říše nazvaná mytologie z knihy Mluvící balík populárního zoologa Geralda Darrella, kde žijí ropušáci, čarotelata a moudrý papouš. Případně by mohlo jít o nářeční termín zvyšných vlkodlak pod tajemným čortovým hrádem v Karpatech. Vítrný medvídák zní jako skomolenina, kterou by klidně mohl z úst vypustit věhlasný inspektor Kluzo anebo slovutný pan Kaplan z večerní přípravné školy pro dospělé v New Yorku. Vítrný medvídák by se nestratil ani v díle Savectvo Jana Svatopluka Presla, který zasnoubil přírodospis s lingvistikou a jemuž čeština vděčí za hrocha, chápana, kapustňáka, klokana, kočkodana, lenochoda, luskouna, morče, mívala nártou na nosála outloně, pásovce, plejtváka, poletuchu, ptakopiska, rypouše, vačici a vřešťana a dalších 140 savčích jmen. Kdybychom se drželi úzu linéovské binomické nomenklatury, vítrný medvídák by se odborně nazýval medvídák vítrný a odlišoval by se od jiných druhů rodu medvídák. Medvídák je skutečně savec, kupodivu nikterak mytický, a pojmenovala ho umělá inteligence jedné ze sociálních sítí, když k oznámení budapeštského dopravního podniku připojila automatický český překlad. Pro jistotu jsem použila jinou, méně básnivou umělou inteligenci, abych se dozvěděla, že do stanice Košutlájošter v srpnu vniklo divoké prase. Divočáka, který kráčel dolů po eskalátorech, si všiml dispečer stanice a upozornil řidiče soupravy. Kňour krátce nastoupil do vagónu, ale v zápětí vlak opustil a ukryl se v kolejišti. Chyby umělé inteligence jsou laciný terč humoru. Navíc se jim rozhodně nesměju, co kdyby se jednou chtěla mstít. V tomhle případě mě její způsob slovotvorby nadchl a rozněžnil. Netuším a ani nechci vědět, jak fungují velké jazykové modely, ale jako laikovi mi nejde do hlavy, proč robot jednoduše nesáhl po prostém slovníkovém ekvivalentu, ale pustil se místo toho do tvaroslovného dobrodružství a míchal morfémy jako karty. Morfologických experimentů se nebál ani ve zbytku tiskové zprávy. Ze stanice podzemní dráhy udělal metrostáj, z dispečera dorazníka a z cestujících pasážíky. Nemusím zdůrazňovat, že zmíněné novotvary jsem si okamžitě osvojila, zařadila je do aktivní slovní zásoby a už se staly součástí rodinné hantýrky. Mimochodem, dotyčná umělá inteligence se rozmáchla i v polském překladu z maďarštiny, kde z divočáka udělala vlčího chuligána. Zvídavý vítrný medvídák alias vlčí chuligán za své dobrodružství v peštském metrostáji bohužel zaplatil životem. Veterináři ho pro vážná zranění museli uspat. Vítrný medvídák je mrtev, ale zanechal po sobě nemalý lingvistický odkaz. Nechť jeho jméno žije dál.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany. Ta hrozila, že bez Tarabova odchodu nepodpoří začátek dnešní schůze parlamentu. SNS ministra původně nominovala, teď mu ale vyčítá, že rezort řídí příliš samostatně. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z jednání ve Spojených státech koncem měsíce. Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky. Informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet. Ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. Archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty z jihočeských muzeí a galerií si mohou lidé ode dneška prohlédnout i z domova. Jihočeský kraj spustil nový veřejný portál jihočeské sbírky.cz, který poprvé na jednom místě představuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů krajských muzeí a Alšovy jihočeské galerie. Web je ode dneška přístupný zdarma a bez registrace. A počasí v noci bude jasno až polojasno v Čechách, od západu postupně přibývání oblačnosti. K ránu se objeví ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 14 až 9 stupňů, hlavně na východě až 7 stupňů, na horách kolem 8. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer se v jihovýchodní polovině republiky vyskytnou i vydatnější srážky. Od severozápadu budou srážky v Čechách ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměříme kolem 18. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Už 10 let je na světě album Moniky Načevy s texty Jáchyma Topola Na svahu, kde se potkává s Michalem Pavlíčkem a kvartetem Pavla Bořkovce.

0: Michal Pavlíček, Monika Načeva, Pavel Bořkovec, kvartet a Jáchym Topol. Výčet autorů předchozí skladby nás nenásilně zavedl k literatuře, kde zůstaneme i s Lenkou Buriánkovou, která nás přišla pozvat k poslechu Akcentu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je to tak?
1: Ano, přesně, je to tak. My jsme se zamýšleli v Akcentu, čím bychom dnes tedy osvěžili naši dramaturgii, a napadlo nás, že když zítra je noc literatury, že bychom se mohli zaměřit na překlady a na současné problémy překladatelství tady této profese. Samozřejmě jako první se nabízí AI. Takže vy, pokud se zúčastníte noci literatury a budete si užívat pestrou škálu světových autorů, knižních titulů, tak samozřejmě můžete osobně posoudit kvalitu překladů do češtiny od lidí. Ale my se tady budeme zabývat tím, co z překlady dělá umělá inteligence, hlavně teda z překlady beletrie. Jaký osud vlastně v souvislosti s AI čeká tedy překladatele z velkých a třeba naopak malých jazyků a jak vůbec daleko je AI v překladu beletrie, zda opravdu ty obavy o osud překladatelské profese jsou opodstatněné. Samozřejmě, že už se experimentuje například s překlady prostřednictvím AI, s klasickými tituly, takže si řekneme pár konkrétních příkladů, co to vlastně tedy ten překlad AI je, zda je vůbec dneska rozpoznatelný, co na to v podstatě profesionální překladatelé. Ale nebude to jenom AI, protože s tím vším vlastně souvisí i to, co se debatovalo v minulých týdnech, co by případně s odbornou přípravou překladatelů udělalo zrušení Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy právě v době nástupu AI.
0: A koho jste pozvali do studia?
1: Budou tady překladatelé Michaela Škultéty a Lukáš Novák, jsou to tedy překladatelé z těch velkých jazyků. Michaela Škultéty překládá z němčiny a Lukáš Novák překládá z angličtiny. Je také zároveň místopředsedou obce překladatelů.
0: Akcent si nelaďte v půl páté. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Část koncertu pro violu a orchestr F-dur Jiřího Antonína Bendy hrál Jan Pěruška a komorní orchestr členů České filharmonie řídil András Weiser. Je téměř 15 minut po 16. hodině, pěkné odpoledne. Čelní strana unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku teď postupuje omlazovací kůru. Město dostalo na restaurátorské práce dotaci a tak teď přední stranu mauzolea zakrývá lešení a dalo by se říct, že si na pár týdnů užije pleťové masky. Speciální směs buničiny a vody má z pískovcových kamenů vytáhnout soli a umožnit další restaurátorské práce. Město už do záchrany chátrající památky investovalo přes 6 milionů korun.
1: Odsajeme si, tam, jestli tam budou někde nějaký ty výkvěty, že bychom se odsáli a pak rozděláme ten zábal a pustíme se do toho.
2: Máte plné auto věcí, co pak to máte?
1: To je ta buničina na ty zábaly. Aha. A tady máme demineralizovanou vodu.
2: Kanistry. Kolik jste toho přivezli litrů?
1: Asi 700.
2: Vysvětluje mi restaurátor Miroslav Žán, zatímco se svými kolegy vyprazňuje přívěsný vozík plný materiálu. Nejdřív je potřeba odsát z přední strany hrobky solné výkvěty. Restaurátoři pak celou plochu zabalí do obkladu napuštěných demineralizovanou vodou.
3: Ono jak to vysychá, tak vlastně jak to je z té demineralizované vody, tak vlastně to do sebe ta papír maše vtáhne ty minerály a tím se to odsolí.
2: Ukazuje na různě barevné fleky na pískovci, na stěně hrobky pomocník restaurátora Tomáš Lipavský.
3: Ono to pak udělá ty soli, že to tam zadržuje vodu, že jo, na povrchu a ty... Ta voda jakoby pořád je pryč, ty soli se tam to a čím víc jich tam je, tak to pak váže na sebe ještě další vodu a když mrzne, tak to tak jako puká. No.
2: Práce na čelní straně hrobky budou trvat do konce roku. Zábal musí nějakou dobu vysychat a pak ho nejspíše odborníci zopakují. Město už nespěchá. Letos se mu podařilo dostat unikátní mauzoleum pod střechu a tak do něj neteče. Teď Krásná Lípa připravuje projektovou dokumentaci na obnovu celé Dittrichovy hrobky.
4: Zahrnujou tam vitráže, zahrnou ty mozaiky v tom, v té dokumentaci, jak to bude vypadat vevnitř.
2: Dodává Petr Simandl z Krásnolipské radnice s tím, že dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku.
4: S tím, že potom teda ještě musí vyřídit stavební povolení.
2: Na obnovu přední strany hrobky a zhotovení těžkých kovaných dveří dostalo město 95% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce budou stát víc než 3 miliony korun a hotové by měly být v polovině roku 2028. Daniela Pilařová, Český rozhlas.

Nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

Moje stará tvář trpí bolestí, mám i krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní, na oběh jediný.

0: Matěj Benko a Michal Kocáb a jejich Merkur z Alba Planety. Odpolední Vltava pomalu končí, ale pozvánky k dalšímu poslechu Vltavy ještě připraveny máme. Tady je ta první. Dnes se koná koncert ke stému výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, a to v rámci festivalu Dvořákova Praha. Na Vltavě vám večer nabídneme jeho přímý přenos z pražského Rudolfina. Jako solisté se představí český houslista Daniel Matějča a japonská violončelistka Sakura Toba. Rozhlasové symfoniky bude řídit jejich nový šéf dirigent Elias Grandi. Na programu jsou skladby Claude Debussyho, Jana Kučery, Ervina Schulhofa a Maurice Ravela. Přímý přenos poslouchejte od 20 hodin. No a druhá připomínka k 90. narozeninám výtvarníka Jiřího Anderleho, které oslavil včera, uvádíme na Vltavě v těchto dnech desetidílné osudy. Jiří Anderle se jako výtvarník umí dívat, aby přenesl život na papír nebo na plátno, a má obdivuhodnou paměť. Do detailu dokáže po mnoha desetiletích popsat podoby svých sousedů a známých, takže i jeho vyprávění jsou vlastně poutavé zvukové obrazy.
1: 3 roky jsem byl u divadla a já neudělal ani čárku. A to mě zdrtilo. Ačkoliv jsem si říkal, já budu chodit po redakcích a budu ukazovat svoje práce, a když dostanu první ilustraci, půjdu a budu se živit ilustracemi a půjdu od Černého divadla, který mě zavede maximálně do pekla. Když jsem tenkrát chodil po těch redakcích a žebral o ty ilustrace, dokonce se stala taková humorná příhoda, že mě vyhazoval nejvíc jeden pán, jehož syna jsem potom učil na Vysoké škole uměleckého průmyslu jako asistent Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. A ten mě říkal, já se vám tak omlouvám, jak já jsem s váma vždycky vyrazil ty dveře, odpuste mi to. Já jsem mu říkal, pane, nebudu to jméno vyslovovat, kdybyste věděl, kolikrát já jsem vám za to děkoval. Já jsem byl samozřejmě nejdřív zoufalej, ale stačilo tak málo. Kdybyste mě jednou byl vzal ilustrace, tak Bůh ví, jak by můj život dopadl.
0: V osudech s Jiřím Anderlem vám nabízíme vypravěčský poklad. Ohlédnutí do let, která výtvarník prožíval především v Praze a v rodném Pavlíkově. Rozhlasové vzpomínky s ním natočila Bronislava Janečková. Reprízu 7. dílu s ním uvádíme dnes večer ve 23 hodin a 30 minut a zítra dopoledne v 11:30. To bude už 8. díl. Odvysílané části najdete na webu Vltavy. No a ještě 3. poslechový tip. Zítra se uskuteční jubilejní 20. ročník Noci literatury. Na 23 netradičních místech v okolí pražských Holešovic a ve více než 100 měst a obcí po celé republice představí tvorbu současných evropských autorů. Letošní ročník má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. O Noci literatury si zítra v ranní Mozaice budou kolegové povídat s vedoucí projektu Adrianou Krásovou a bude se i soutěžit. Milí přátelé, klidný den. Z Modrého studia Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
4: A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666.
5: Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Při zítřejší, tedy 16. září, Noci literatury se bude číst z pestré škály světových autorů a knižních titulů a vy můžete osobně posoudit kvalitu překladů do češtiny. Co vlastně odlišuje lidský překlad od toho strojového? Může AI paradoxe změnit nejen práci překladatelů a překladatelek, ale i to, jaké knihy se vůbec budou překládat, například z malých jazyků? Co by s odbornou přípravou překladatelka překladatelů udělalo zrušení Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy právě v době nástupu AI? I o tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi překladatelka z němčiny Michaela Škultéty. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: A překladatel z angličtiny a místopředseda obce překladatelů Lukáš Novák. Dobrý den vám, Lukáš.
2: Dobrý den.
0: A když AI nabídne větu, která je gramaticky správná, přirozená, významově přesná, tak co rozhoduje o tom, že vaše verze překladu je lepší? Michael.
1: No.
0: Asi se budeme bavit o člověčině.
1: Já, no asi ano, ale hlavně se nedá vytrhnout z kontextu jedna věta. Určitě současné modely a současné překladače jsou mnohem kvalitnější, než tomu bylo před lety. Už se asi nikdo nebude posmívat jejich výstupům, ale to, že jedna věta je správná, ještě neznamená, že ten překladač nebo ten model dokáže zachytit celý kontext té knihy.
0: Ale Lukáše, předpokládám, že to není jenom o kontextu.
2: Není. Když se bavíme o umělecké literatuře nebo o literatuře, tak já si myslím, že tam je základní problém úplně v tom prvotním principu, na kterém ty modely jazykové AI fungují. A ty fungují na tom principu normalizace, standardizace. Takže já si můžu představit, že když píšu odpověď na pozvání na nějakou konferenci, tak je úplně ideální nástroj AI, protože oni přesně ví, jak miliony odpovědí pozvání na konferenci vypadaly předtím a udělají z toho jednu úplně stejnou odpověď, která je nepochybně správná, gramaticky a stylisticky přiměřená.
0: Ale poznáte to na tom, teda mimochodem, ve chvíli, kdy vám odepíše někdo pomocí AI, tak je to dost znát.
2: Možná to dneska ještě poznáte, když v tom e-mailu, kdy odpovídáte na nějaké technické pozvání, tak to možná tak nevadí. Ale určitě to vadí v případě literatury, která je postavena na úplně opačném principu, to znamená na principu nějakého originálního vyjádření, nějakého vyjádření, které je záměrně ozvláštněné. A tam si myslím, že tady se střetává ten princip, na kterém stojí AI, která tíhne k té standardizaci, jak jsem říkal, a princip literatury, která zpravidla, zase trochu generalizuju, tíhne k nějaké originalitě a estetické kvalitě toho vyjádření.
0: Ono už ty pokusy porovnávat tady byly. Zkusilo se to mimo jiné třeba u Píchy a předsudku Jane Austen, kdy v českém experimentu tady se porovnávaly překlady ChatGPT, Gemini a Copilotu s existujícími českými překlady, několika z nich. A výsledek je takový, že AI většinou dokáže pochopit, co věta znamená, ale mnohem složitější je pro ní pak rozhodnout, jak má znít. Jak se tedy jako překladatelka, překladatel pohybujete na tohletom zvláštním ranku třeba ironie, kdy třeba i v tom kontextu toho jazyka nebo konkrétního regionu, ve kterém se to odehrává, to všechno může mít prostě mnoho různých významů, Michal.
1: No tak to je vždycky komplikované, obtížné a v zásadě člověku nezbývá nic jiného, než buď teda máte proto nějaký cit, nebo samozřejmě si uvědomujete, že určitá věc se týká právě, jak jste říkal, nějakého regionu nebo nějaké oblasti a potom konzultujete s někým, kdo vám je schopen tu oblast, ten region, ten problém přiblížit a to takovým způsobem, jaký třeba ani AI nedokáže, ale zároveň zase musím připustit, že zrovna tohle možná můžete konzultovat i s AI a možná i tady dostanete odpověď, dostanete nasměrování, ale ten konečný výsledek potom už je na vás, na vaší invenci a na vaší představivosti.
0: Lukáši, znamená to, že těch parametrů, které souvisí s jedním jediným slovem, třeba v tom konkrétním překladu, které může dost významně změnit nejenom charakter třeba konkrétní věty, ale odstavce nebo možná celé kapitoly, případně celé knihy, tak těch parametrů pro to promptování by bylo tolik, že ten lidský faktor je pořád spolehlivější, pokud samozřejmě se jedná o kvalitní překlad.
2: Mm. To já se přiznám, že nedokážu říct, jestli by nakonec buď už dnes, anebo třeba za několik let nebylo rychlejší udělat nějaký dokonalý prompt a dostat nějakou dokonalou odpověď nebo dokonalý výsledek. Ale myslím, že pořád se pohybujeme v tom, co jsem tady vlastně vymyslel tou předchozí svojí odpovědí. To znamená, pořád to bude lidské dílo přetvořené nějakým sebedokonalejším strojem. A tady narážíme i na to, že už dnes je i velká řada autorů, kteří si prostě nepřejí, aby jejich díla překládala AI. Čistě z toho důvodu, že to jejich dílo je lidský výtvor a oni chtějí mít samozřejmě jistotu, že ten jejich výtvor jak si rozebere na součástky a znovu složí někdo, kdo je taky člověk. A ono se to možná hůř popisuje v nějakých technických termínech, ale myslím, že je to pochopitelné přání těch autorů.
0: Je, řekněme, v současnosti ještě stále to hájemství překladatelů a překladatelek v oblasti třeba nářečí, žargonu, takových opravdu velmi specifických způsobů vyjadřování, kam se třeba ještě dlouho, možná nikdy AI nedostane, Michalo?
1: Tohle je dost těžké posoudit, ale řekla bych, že stále ano. A pak je tady ještě jedna věc, vrátila bych se k té předchozí otázce. Ono taky možná někdy neexistuje správné jedno ideální řešení, protože někdy, když mám možnost konzultovat s autory a ptám se, tak se potýkáme s tím, co jsme ve škole zažívali, když jsme měli interpretovat nějaké básně a existovala jediná správná interpretace a ono to tak třeba vůbec nemuselo být a já se někdy ptám a ten autor mi řekne, no to já už vůbec nevím, co jsem tím myslel, něco s tím udělej. Takže tady neexistuje správný prompt, který já bych napsala a ta AI by mi řekla, jak to má být.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: V Akcentu se bavíme o profesi překladatelky, překladatele i mimo jiné v souvislosti s AI společně s překladatelkou z němčiny Michalou Škultéty a s překladatelem z angličtiny Lukášem Novákem. Lukáši, o AI se často mluví jako o konkurenci překladatelů z velkých jazyků, především tedy angličtiny, kterou zrovna vy máte ve své gesci, ale nemůže být naopak vlastně příležitostí pro malé jazyky, kde se třeba ani těch odborníků úplně nedostává?
2: Myslíte v tom smyslu, že by se překlady z malých jazyků prostřednictvím AI s nás rychleji dostávaly ke čtenářům?
0: Přesně tak.
2: To bych těm malým jazykům opravdu nepřál. Myslím to vážně, s ohledem právě na to, co tady bylo řečeno. Jednak proto, že ty modely pro ty malé jazyky z podstaty věci nejsou zatím tak dobré, jako ty modely třeba pro angličtinu. Takže tam věřím, že těch nedokonalostí, posunů a dalších chyb, které u AI vidíme, by bylo ještě víc. A druhá věc je, že ty malé jazyky a malé literatury, malé kultury jsou už dnes třeba v konkurenci té angličtiny tak trochu ohrožený druh, takže pokud bychom ještě nekontrolovaně pustili do jejich revíru AI, tak si myslím, že by to nedopadlo dobře.
0: Dám vám příklad, ale například Švandovo divadlo použilo AI pro překlad překlad pro pracovní podklad při přípravě adaptace dánského románu Erlinga Jepsena Ukrutně šťastní, který dosud česky nevyšel. To znamená ale, že oni si to vzali jako podklad, aby s tím potom pracovali a reinterpretovali. Mm-hmm. To ale není vlastně úplně marný způsob, jak se dostat k nějakému textu, který asi ano, možná kdyby našli někoho, kdo by to přeložil z dánštiny.
2: Já jenom moc věřím, že si to nechali od někoho zkouknout, ten místo. Ale k vaší otázce. Ano, tak to je přesně ten důvod, proč si myslím, že AI je šikovný nástroj. Když mám nějaký návod na nějaké potravině, který je japonsky, tak já budu strašně šťastný, že mi aspoň AI přeloží, jestli to mám vařit nebo smažit, nebo se to jí studené, tak to je fajn. U té divadelní hry já bych teda byl velmi skeptický, jo, protože Já rozumím tomu, že s tím výsledkem, který dostali z AI, znovu dál pracovali, že s ním pracovali nějakým kreativním způsobem a asi kriticky, to znamená, že se třeba pokoušel některá místa s někým konzultovat, hrozně tomu chci věřit, ale pokud ne, tak je to velká chyba, protože je to umělecký text, mohlo tam být, je to divadelní hra, neznámý, nevím, co to je za žánr, ale prostě tam opravdu záleží na každém slově. A v zásadě si myslím, že tak, jak to popisujete, tak oni na námět nějakého díla, kterém si udělali takovou jako rešerši prostřednictvím AI, vytvořil vlastní dílo. Pokud je to takhle a za tím vlastním dílem si stojí, tak fajn, ale úplně jestli tam jak si dochází k dokonalému dialogu s tím originálem, to si nejsem jistý a taky nevím, jestli by z toho postupu byl šťastný autor toho originálu.
0: Michálo, němčina, které se věnujete, tak nemůžeme považovat, že by to byl malý jazyk, ale přesto už jste se vlastně setkala v souvislosti s němčinou a AI s některými záludnostmi?
1: Tak já myslím, že z pokusy uvést AI do života u nás jako náhradu překladatelů jsme se setkali všichni.
0: Od některých nakladatelství.
1: Od některých nakladatelství a ty pokusy tady byly a budou asi ještě, protože prostě tomu se nelze divit. Je tady ta možnost vypadá hrozně lákavě, vypadá to, že to ušetří čas, samozřejmě to ušetří peníze a ty výstupy vypadají vždycky jako celkem lákavě. Oni mají hlavu a patu a vypadá to, že jste získal něco, co opravdu je funkční a co jste chtěl, ale ono to nemusí být tak docela pravda, ono je to záludné, vy získáte něco, co má hlavu a patu, ale nemusí to odpovídat tomu originálu.
0: Mluví se někdy možná až příliš o chybách AI v tom překladu, ale není možná někdy opačně ten problém v té bezchybnosti, v tom, že vlastně to vypadá příliš dokonale?
2: Je takový laminátový ten překlad někdy. Někdy ano, ale to je vlastně, se vracíme zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, k té standardizaci. Jo, to, co popisujete, si představuju, že je ta věta jako tak jako dokonalé plyne, je taková umělohmotná, nikdy se na ní za nic nezachytí.
0: Nedrhne.
2: Jo, tak to si myslím, že může být, to si myslím pořád, že může být výhoda u toho e-mailu, kterým odpovídám na pozvání na konferenci. Já si myslím, že věty v literatuře vlastně často mají drhnout. Je to vlastně princip, proč čteme literaturu, že ty věty nás nějakým způsobem jako nutí, abychom se nad něčím pozastavovali. Proč je tam tohle slovo, proč tam není jiné slovo, proč ta postava mluví takhle. Takže tam tu hladkost bych tady neviděl jako u té literatury bych tu hladkost neviděl jako přínos.
0: Michale, když to vezmeme z opačného hlediska, vím, že to není asi přímo váš obor, ale nemůže to naopak vlastně v určitém směru pomoci češtině jako malému jazyku?
1: Aha, tak to mě nenapadlo do teďka, že by to mohlo pomoct češtině.
0: To znamená vlastně exportu českých knih do zahraničí, kde právě se setkávají mnoho, možná ještě více než my vlastně s problémy s překlady.
1: Tak zase čistě teoreticky ano, ale já si dovedu představit, že to pomůže při překladu nějaké synopse, při překladu nějaké informace o té knize, ale dost těžko.
0: Nebo odborné publikace.
1: Odborné publikace samozřejmě, tam už jsme někde úplně jinde, ale u veletry, u krásné literatury si dost těžko dovedu představit, že to pomůže, protože to prostě, jak teďka jsme se o tom bavili, ty hladké věty, bez toho drhnutí to nezprostředkuje ten originál.
0: Lukáši, mimochodem, když vlastně umíte oba dva jazyky dokonale, tak je v něčem čeština, dokážete si představit, že když někdo bude překládat do angličtiny z češtiny, že opravdu narazí při pomoci s AI na velké problémy?
2: No to narazí i bez AI. Jako teď se bavíme samozřejmě o věcech, jako je idiomatika, jako jsou kulturní narážky a hlášky a podobně, to má každý jazyk stejné. A tam si myslím, že když jste tady na začátku mluvil o chybách, které dělá AI, tak v téhle oblasti dělá nejčastěji. Neříkám, že to není výhledově řešitelné, ale to jsou ty nejčastější kameny úrazu. Já se ještě vrátím k té otázce, jestli by to češtině pomohlo jako malému jazyku. No ono by to podle mě byla medvědí služba, protože vy jste sám vlastně říkal, že i u, se pořád vracím k té odpovědi na e-mail, že i u ní poznáte, že ji dělala AI, no tak pak to samozřejmě o to víc poznáte, když bude někdo překládat prostě Vinternicovou cestu pomocí AI, tak tak nevěřím tomu, že by to češtině nějakým způsobem prospělo. Vlastně by se nějakým způsobem v tom kulturním prostředí toho druhého jazyka, Winterbergovou cestu, pardon, z toho druhého jazyka by se ustál nějaký jako posunutá představa o tom, jak česká literatura vypadá. Nakonec by vlastně všichni čeští autoři pravděpodobně zněli hodně
0: stejně.
2: A nevím, jestli to je žádoucí, respektive vím, že není.
0: Ale mimochodem, já nevím, jestli jste vy také zaregistroval ten test, který proběhl s Terry Pratchettem, opačným směrem, tedy z angličtiny do češtiny. Zaregistroval jste ten test. Tam bylo zajímavé, že vlastně jeden z těch překladů, lidských překladů, tak zněl formálněji a vlastně hůře, než některé ty překlady od AI.
2: To je častá vlastně námitka v debatách o využití AI v překládání obecně. Právě vy jste taky zmiňoval ty různé pokusy, kdy se dělají překlady prostřednictvím různých modelů a srovnávají se s lidským překladem. Je úplně bez diskuze, že lidský překlad je omylný a je plný chyb, úplně logicky. Proto taky při kvalitním překládání a vydávání knihy je tam těch několik mezistupňů, včetně redaktora. Zatím AI nemá redaktora, to si myslím, že je docela podstatná věc. A korektury a dalších čtení. Takže určitě ta pozice nebo ta otázka nastojí taky, že máme dokonalé lidské překlady a proti tomu špatné nebo nedostatečně pěkné překlady AI. Takhle to nestojí, ale ten nedokonalý lidský překlad má i tak svoji hodnotu.
0: Akcent. Mluvíme o překladatelské profesi i o budoucnosti překladu, obzvlášť tedy u beletrie, společně se překladatelkou z němčiny Michaelou Škultéty a překladatelem z angličtiny a místopředsedou obce překladatelů Lukášem Novákem. Když se vrátíme teď k situaci kolem Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, co by vlastně budoucí překladatelka nebo překladatel v roce 2030, řekněme, až budou vycházet ze školy, tak co by vlastně měli v dnešní době umět, Michaelo?
1: Tak myslím, že na tuhle otázku se nedá odpovědět, protože opravdu
0: ten vývoj je překotný.
1: Ten vývoj je tak překotný, že opravdu nikdo nevíme, co bude. My, co můžeme vědět jako překladatelé, je, že naši profesi to hodně ovlivňuje, ono to ale ovlivňuje celou řadu jiných profesí. A že prostě, já si myslím, že nejupřímnější, co já můžu říct, je, že prostě nevím, co bude. Nevím, co bych doporučila současným studentům.
0: Co byste učila?
1: Snažila bych se učit, já nevím, já neučím právě, protože to neumím, ale snažila bych se učit ten lidský přístup, no ten lidský prvek, ono prostě je to tak, jak říkal Lukáš, ten překlad není bezchybný a když dáte nějaký překlad třem překladatelům a třem vynikajícím a třeba cenami ověnčeným překladatelům, získáte tři různé knihy, to není tak, že... Ale to není zároveň tak, že když to dáte AI a budete mít ten správný prompt, tak získáte tu jedinou dokonalou správnou knihu. Prostě překlad vždycky bude souviset s interpretací a jak jsem řekla, kolikrát ani autor neví, co tím přesně myslel. Ten lidský prvek tam podle mě musí zůstat.
0: No, Lukáš, a nemůže se tedy stát, že naopak se překladatelé a překladatelky starou s těmi editory překladů od AI? To znamená, že vlastně dojde k tomu prvotnímu překladu a potom k jeho korekci?
2: To už se trochu děje, tyhle pokusy už se dějou i u nás, víme o tom, a dějou se i jinde. My tady můžu vlastně trochu udělat předpremiéru, my budeme jako obec překladatelů zveřejňovat průzkum, který proběhl mezi téměř 2000 evropskými překladateli v rámci asociace Seattle, kde se i tyhle věci zjišťovaly. A velké procento překladatelů, možná kolem třetiny, se už setkalo s tím, že jim byla nabídnuta kniha přeložená strojově, aby ji editovali. Což je práce, kterou ti, kdo to zkusili, tak zjistili, že je, kromě toho, že je méně honorovaná, tak je náročnější jak časově, tak i na tu kreativitu, protože teď nechci zapírat do detailu, a když dostanete jednu větu, která už je nějakým způsobem před vás položena jako základ a vy ji můžete hodnotit buď z toho pohledu, jestli je správně, anebo byste ji ale měli hodnotit z pohledu, jestli bych ji já nepřeložil jinak. Jo, a to si myslím, že to je největší problém, který nastává u posteditace umělé inteligence. Ale když se vrátím k té vaší otázce na Ústav translatologie, souhlasím s tím, že co by věcně měl ten překladatel umět v roce 30, asi je těžké odhadovat, když si myslím, že ta rutina, to řemeslo tam bude pořád stejné. Ale co si myslím, že by určitě měl umět a v dnešní době kvůli AI vlastně o to víc, je přemýšlet o překladu. Hmm. Ono to zní tak hrozně jako neproduktivně, ale to teoretizování o překladu je strašně důležitý. A nástup AI a překladových modelů je naopak důvodem pro to, aby se translatologie jako obor posilovala, nikoli rušila, protože ty otázky, které jsme tady vlastně v těch prvních několika minutách tady ve studiu nastolili, to jsou přesně otázky, kterými se mají zabývat akademici, které se mají zkoumat, protože jsou hrozně důležité, protože stejně tak jako vývoj AI je dynamický proces, tak taky jazyky jsou dynamické systémy, mění se vztahy mezi nimi, mění se slovní zásoba a tak dále, takže jak si říci, že translatologii už nepotřebujeme, že nám stačí jenom si vychovávat ty řemeslníky překladu, kteří budou buď překládat z jazyka A do jazyka B, anebo budou editovat nějaké výtvory umělé inteligence, by byla obrovská chyba, tak jako byla obrovská chyba vůbec oslabovat v dnešní době humanitní obory, byť jsou a zejména v poslední době pod velkým tlakem a zdá se, že poměrně nepopulární.
0: Když tedy shrnu to, co jste právě řekl, tak se mi hned připomněl COVID, kde se o něm mluvilo jako o velké hrozbě, ale zároveň o velké příležitosti. Tak myslíte, že Michale, to do určité míry platí i v souvislosti s tím, co teď říkal Lukáš v případě AI a překladatelství? To znamená, že je to příležitost možná redefinovat znovu přemýšlení o tomto oboru?
1: Můžeme v to doufat, že je to příležitost redefinovat přemýšlení o tomto oboru.
0: A potřebuje? To translatologie určitě, a ten obor jako takový?
1: Tak myslím si, že každý obor, žádnému oboru to neuškodí. Každý obor potřebuje, aby se průběžně o něm přemýšlelo a redefinoval se. Takže tohle, ano, tohle můžeme vnímat a vzít jako příležitost.
0: A když se vy tedy podíváte teď už úplně na závěr právě na svůj obor a pomineme, protože už jsme to tady i fakt jsme to několikrát řešili, finanční ohodnocení v českých podmínkách, pomineme důstojné prostředí, což je vlastně možná ještě důležitější. Tak ale když se vy podíváte sami kriticky na obor překladatelství u nás, tak co vlastně potřebuje nejvíce?
2: Já myslím, že potřebuje nového Jiřího Levého pro éru AI. To znamená to, co navážu na to, co říkala Míša. Ano, potřebujeme někoho, kdo bude znovu definovat
0: možná připomeňte principy. Postavu
2: Jiří Levý, velký teoretik překladu, je dodnes vlastně taková největší ikona české překladové školy, ale řekl bych i s mezinárodním přesahem a to je prostě přesně důvod, proč v téhleté jako velmi dynamické turbulentní době prostě potřebujeme, jak se vracím k tomu znovu, tu translatologii spíš posilovat a přemýšlení o překladu a překládání spíš posilovat, než utlumovat.
0: Michálo, co vy byste chtěla, aby váš obor lépe zvládal a uměl?
1: Já naprosto souhlasím s Lukášem, ono po Jiřím Levém už tady taková velká postava nikdy nebyla a v téhle době bychom takového teoretika, takovou teoretičku prostě potřebovali rozhodně víc než kdykoliv dřív.
0: No, ale to si asi budete muset vyjasnit a hlavně vychovat mezi sebou.
2: Já jsem si zcela jistý, že mezi současnými studenty a studentkami translatologie už nějaký.
0: Vy jste vynechal několik generací překladatelka a překladatelů, kterým jste tento pomník nepostavil.
2: Mohou být i mezi stávajícími kolegy, zatím se nikdo nepřihlásil k této pozici ani žádným tak výrazným dílem, jako byly publikace Jiřího Levého, ale nepochybně v téhle době taky ti moji vrstevníci, řekněme, nebyli nebo nežili, netvořili teorii překladu v tak turbulentní době, jako je ta dnešní. Já si myslím, že ta dnešní doba vlastně inspiruje k tomu, aby vznikla nějaká nová zajímavá teorie překladu.
0: Když se vrátím teď zpátky k Noci literatury a k vašim překladům, tak Michálo, Nelio Biderman a jeho Lazar, který jste překlad, gratuluji.
1: Děkuji.
0: Protože ta kniha skutečně je výjimečná. Bude ji číst David Matásek. A jak moc jste s ní bojovala?
1: Já jsem s ní bojovala i nebojovala, protože mě se ta kniha strašně líbila. Pro mě to byl překlad za odměnu a já jsem se tak jako nechala jí vést, až jsem se musela tomu bránit, abych se nenechala příliš unést a sama sebe kontrolovat, jestli už toho Nélia potom neinterpretuju moc, protože strašně se mi to líbilo.
0: A měli jste možnost mluvit spolu s autorem, a tak abyste probírali vlastně některé aspekty?
1: Mluvit osobně ne, ale písemně ano. Komunikovat.
0: No a Lukáši, vy máte dokonce dvě knihy. Budete mít Paula Mariho, zastupujícího irskou literaturu, Včelí bodnutí a do toho ještě Velkou Británii. Já vlastně nevím, jak se David Salaj se čte.
2: Salaj. Ano.
0: A co všechno je muž? Zase, byly to knihy, které nějakým způsobem pro vás byly jiné než ty, co jste dělal předtím?
2: Nevím, jestli jiné, ale
0: můžu... No, minimálně irská literatura má svá specifika.
2: Irská literatura má svá specifika a Paul Murray je velmi specifický, ale co mají společného ty knihy, a to teď neříkám jenom proto, že zrovna jsou teď na noci literatury, já bych řekl, že to jsou z těch věcí, které jsem přeložil, což je zhruba 30 knih, tak jsou to asi dvě nejlepší knihy, které jsem přeložil. Takže jsem hrozně rád, že se potkali takhle na noci literatury. Věřím tomu, že v tom hlasitém přednesu se budou líbit ještě víc, než se líbí čtenářům, když je čtou.
0: No, my vám gratulujeme k tomu, že překládáte knihy, které vás baví. To je vlastně úplně ideální varianta. A držíme palci nejenom vám, ale i především všem vašim kolegyním a kolegům, ať už těm, kteří už v tom pracovním procesu jsou, nebo kteří do něj teprve stoupí právě protože studují. Dnešním pořadu Akcent jsme mluvili o překladatelské profesi i o její budoucnosti a ve studiu s námi byli překladatelka z němčiny Michaela Škultéty. Moc děkujeme.
1: Díky.
0: A překladatel z angličtiny a místopředseda obce překladatelů Lukáš Novák. Díky moc.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Ve Zlínském zámku začne v pátek rodinná výstava Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel. Návštěvníci budou moci objevovat, hrát si, dotýkat se a nechat se okouzlit. Výstava potrvá do 21. února příštího roku. Po ní se brány zámku kvůli rekonstrukci přilehlého sadu svobody pro veřejnost na 2 roky uzavřou. Imaginárium tvoří loutky, výtvarné objekty, mechanismy, kouzelné scenérie, divadelní rekvizity, obrázky nebo kolotoč. Počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne od severozápadu se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer se v jihovýchodní polovině republiky vyskytnou i vydatnější srážky. Od severozápadu budou srážky v Čechách ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměříme kolem 18. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová, a teď už je na řadě repríza pořadu Art Café.

0: Art Café. Dobrý den, u poslechu vltavského Art Café vás vítá Hana Slívová. Kreslila květiny, které nikde nerostou, a svému vnitřnímu světu dávala tvar pomocí propisky, pastelu, temperových barev, nití, jehel, háčků a nebo nůžek. Anna Zemánková je možná nejznámější Češka, kterou řadíme do proudu Art Brit, tedy mezi tvůrce nezatížené uměleckým vzděláním a mnohdy ovlivněné duševní nepohodou. Jenže při bližším pohledu na život a tvorbu Anny Zemánkové je jasné, že to s těmi škatulkami nebude tak jednoduché. Jak se autorka vztahovala ke světu kolem sebe, čím byla její tvorba specifická, jak se proměňovala a kde Art Brit vlastně začíná a kde končí? Tak i o tom bude dnešní Art Café a povídat si v něm budu s Natálií Drtinovou a Pavlem Liškou, což jsou kurátoři velké výstavy Anny Zemánkové s názvem Plody z chutí bramborových šišek. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Den.
0: A dodám, že výstava Anny Zemánkové je k vidění do 28. září v pardubických automatických mlýnech a je opravdu rozsáhlá, zabírá 3 patra. A ještě než se ponoříme do povídání o hranicích Art Brit, pustíme si první skladbu dnešního Art Café. I doprovod dnes obstarají hudebníci, které lze díky jejich svérázu jen těžko zařadit do nějakého konkrétního žánru. Mějte rádi své mazlíčky, psy, kočky, nevylévejte si na ně svůj vztek, jsou to vaši nejlepší kamarádi. Tak to vzkazují David Liebehardt a Max Tundra v jejich tracku Pets. Love your pets, they're your best friends. Love your kittens, love your dogs. Treat them right and they'll

0: pro pracované květiny, mnohdy hraničící až s nějakými mimozemskými organismy. Kde se vlastně u Anny Zemánkové vzala ta fascinace květenou, tím spíš, když její rodina žila od konce 40. let v Praze, a tedy bez zahrady, Natálie?
1: Ona zahradu jako takovou nikdy neměla, ale ona se i v těch různých bytech, kde během svého života žila, obklopovala rostlinama, ať už to byly pokojovky, nebo třeba i plastové pokojové rostliny, nebo květinové vzory na fotografii z interiéru. Je to všechno jasně vidět, jak tam právě byly i ty živé rostliny, ale zároveň i ty její nějaký imaginární rostliny, které kreslila. I to ona vlastně vystavovala a tvořila si tam tu dekoraci. Ona sice umění nikdy moc nesledovala a nezajímala se o něj, ale určitě na ní nějaký vizuální věci a věmy jako působily už od malička. Ona pocházela z Moravy, takže určitě tam ta tradice těch lidových krojů a různých lidových vzorů, které jsou často taky rostlinný, se tam určitě nějak jako projímá. No.
0: Ty květiny jsou ve světě Art Brit poměrně časté téma, jak ukázala 10 let stará výstava Květy a jiné světy ze sbírek Muzea umění Olomouc. Pavle, proč tomu tak je? Proč ty květiny jsou tak přitažlivé pro tyhle ty neškolené Art Brit umělce?
2: Květiny v kánonu dějinách umění mají už poměrně dlouhou tradici, květinová zátiší, a také je potřeba uvědomit to, že pokud se jedná o ženy výtvarnice, umělkyně, tak byl to námět nebo oblast, které se primárně věnovaly, protože nemohly studovat běžné akademie výtvarných umění, to v Československu bylo možné až teda se vznikem první republiky. Předtím třeba to studium bylo trochu možné na UMPRUM v Praze, kde byl od roku 1889 založen jako specializovaný obor právě na malbu květin pro ženy, protože se očekávalo, že pokud se této výtvarné činnosti budou věnovat, tak je to nějaká hranice, které v tom výtvarném světě mohou vstoupit. A co se týče toho Arbry světa, tak to bych ještě přijal tady Natálii.
1: Já bych možná jenom doplnila, nebo úplně na začátek upozornila na to, že ta výstava Květy a jiné světy je teď vystavená v Polsku, ve Slezském muzeu v Katovicích. A zároveň ona odráží prevalenci těch květů přímo v té sbírce Olomouckého muzea umění. Určitě to je nějaký námět, který třeba u spiritistů, když se koukneme konkrétněji na nějaký poddruh jakoby toho Art Brit nebo umění outsiderů, tak u těch spiritistů se to objevuje hodně, kde samozřejmě se to dá vysvětlit různýma způsobama. Samozřejmě záleží, jak moc věříme spiritistickému umění, buď to můžeme vysvětlit tak, že vážně nějaký vyšší síly a duchové jako nabádali k tomu, aby kreslili květy.
0: To doufám.
1: Nebo to můžeme si na to kouknout trochu pragmatičtěji, a to tak, že ty lidi se zhlukovali v nějakých spolcích a zároveň se ovlivňovali a kopírovali, co ty ostatní dělají. Což teda nebyl příklad u Anny Zemánkové, která byla fakt solitérní umělkyně, ale myslím si, že to je jako jeden z námětů v Art Brit, stejně jako je to jeden z námětů v umění obecně, že se to nedá takhle generalizovat.
0: Ze všech výstav, a zejména tady aktuálně z té pardubické, která ukazuje stovky obrázků, je zřejmé, že Anna Zemánková byla opravdu nesmírný talent. Ostatně její tvorbu už na konci 70. let vystavila jedna londýnská galerie, čímž v oblasti umění outsiderů odstartovala její světovou kariéru. Na té vaší výstavě její tvorbu navíc srovnáváte s tvorbou několika profesionálních autorů a autorek mladší i starší generace. Je tady podle vás na čase nějak přehodnotit to, co Anna Zemánková dělala, a vymanit ji z toho Art Brit ranku, protože ho přesahuje? Nebo už se to dávno stalo, Natálie?
1: Já si myslím, že už se tak děje. Myslím si, že když se koukneme na třeba výstavy, na kterých byla Anna vystavená za posledních 10 let, nebo v jakých galeriích byla vystavená, tak je docela jasný, že se objevuje víc v kontextu spíš současného umění nebo moderního umění. Třeba když se koukneme na ty mezinárodní výstavy v rámci Benátského bienále v roce 2013, v roce 2024, tak tam byla vystavená. Ale vlastně i naši galeristi, co s tou její tvorbou pracují někteří díl,

0: kratší dobu, ale třeba Sophie Tapiner se zaměřuje jenom na současné umění a zastupuje zároveň Anu Zemánkovou, bere ji na různé veletrhy, kde jsou hlavně žijící mladí umělci. Ale třeba i Christian Bert, což je náš další galerista, který sice se zaměřuje na Art Brit, ale taky se zaměřuje na to, aby to Art Brit nebylo úplně izolovaný od toho jakoby zbytku umění a vystavuje ji právě taky v kontextu nějakého současného umění. I tenhle ten rok nám přibyla jedna zastupující galerie, což je Gladstone Gallery, ta New Yorkská pobočka se o ní teď stará spolu, teda ještě s naší Kevin Morris Gallery. A Gladstone zastupuje umělce, ať už žijící nebo nežijící, ale jsou to lidi jako Carrie Mae Weems nebo Robert Mapplethorpe, takže ten kontext se fakt mění. A já si myslím, že je možná na čase jakoby přehodnotit tu kategorii, ať už Art Brit nebo Outsider Art, který se z toho postupně vyvinul. Já si myslím, že ta kategorie k sobě vlastně, ona je založená na takových různých mýtech a nepravdách. Je to nějaký ideální stav, který nikdy nebyl úplně dosažitelný pro žádného umělce a umělkyni. A když si to osekáme, tak co ty umělci a umělkyně, co jsou do těchto těch kategorií řazený, co mají společného, je to, že nemají to umělecké vzdělání. Ty další věci, jako nějaký ty zkušenosti s psychickýma nemocma, nejsou taky úplně jakoby pravdivý u všech, třeba konkrétně v případě Anny Zemánkové se kvůli tomu potom nějak strašně jako zveličuje a dramatizuje to, že v těch 50 procházela menopauzou, ale interpretuje se to jako těžký deprese, ze kterých jí dostalo to umění. Určitě jí to jako nějak odlehčilo, ta tvorba a ta tvůrčí činnost, ale právě tato kategorie se potom ukazuje jako limitující pro tu interpretaci těch děl.
1: Když se vrátím do toho českého kontextu, mě na výstavě zaujalo srovnání s jejím vlastně vrstevníkem Karlem Malichem. Vedle Anny Zemánkové ukazujete jeho pastely Ruce a Pozoruj kopec ze Tříboru současně. V čem podle vás tihleti dva snesou srovnání?
2: Cílem asi není přímo srovnávat, ale řekl bych poukazovat na způsoby myšlení, jak se vztahovali k své výtvarné činnosti. Karel Malich, zmíněné pastely vlastně pochází z 80. let, které jsou vystaveny teda ze sbírky Gočárovy galerie. Je to období, kdy on se vlastně v těch pastelech a kresbách vztahuje částečně ke svému dětství, vzpomínkám na dětství a na krajinu, která ho obklopovala. On pocházel z Holic, kde se narodil, blízko Pardubic, a tam je zobrazen ten kopec, holický kopec, ke kterému se často vracel, ať už skrze teda svoje sny, vzpomínky, nebo fyzicky se tam vracel. A je to umělec, který ten pohled ukazuje nám trochu z jiné perspektivy, z různých úhlů pohledu. A také on se nebál už v 60. letech vytvářet asambláže z přírodnin, používal kameny, písek, věci, které nebyly v tom českém prostředí tak běžné. A ty ruce se odkazují i na nějakou jako metafyziku a spojení nebo hledání místa člověka mezi právě tím tou zemí nebo kosmem a nebem. A jsou tam tyhle, jak bych řekl, niance a propojení s Annou Zemánkou, dost očividné hledání, sahování se ke světu té krajiny a přírody.
1: Měla vlastně Anna Zemánková nějaký kontakt s touto v uvozovkách oficiální uměleckou scénou, protože Natálie před chviličku říkala, že jí vlastně umělecký život trošku míjel, že prostě seděla doma a kreslila.
0: No, já si myslím, že úplně zásadní roli tady sehrál její syn Bohumil Zemánek, protože co ty tvůrci a tvůrkyně, co bývají řazený do těchto z těch kategorií Art Brit nebo umění outsiderů, co jim často chybí, je ten kontakt s tím uměleckým světem. Je to vzdělání, co jim dá nějaký ty sítě a vlastně dá jim to i možnost nějak propagovat to umění jako takový. Takže když člověk nemá to vzdělání, tak ani nemá ty kontakty a to jeho umění se nemá kam jakoby dostat a potom ve výsledku ty lidi fakt tvořejí tak nějak, jakoby, jak se říká, do šuplíku nebo pro sebe, ale tím, že ona teda měla syna, no, měla jich víc, ale tady ten se vydal uměleckou cestou. V době, kdy ona začala tvořit, tak on studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a ty jeho spolužáci se jakoby zajímali o to její umění. Díky tomu ji jakoby někdo podporoval v té tvorbě. Díky tomu se potom začala vlastně vystavovat a dostala se do té struktury umělecké. Takže nebejt tohohle z toho syna, tak by pravděpodobně to její umění nemělo prostě tu kariéru, co má za sebou.
1: Udělala si nějaké přátele mezi tou oficiální scénou?
0: Co já vím, tak ani ne, no. Ona byla vděčná za to, že se lidi zajímají o to umění, ale vlastně jí bylo jedno, jestli jsou to umělci nebo laici, nebo kdo to je, no. Byla v kontaktu s kurátorem Arzenem Pohrybným, který ji taky vystavoval, když ještě žil v Čechách. Ale myslím si, že to jako nebyla její ambice do tohohle z toho světa moc proniknout.
1: O tom, jaký měla Anna Zemánková vztah se svou rodinou, se svými dětmi, si budeme povídat zase za chviličku. A teď si poslechneme až dětsky jemného a citlivého Američana Daniela Johnstona, který za svůj život, prožitý mezi lety 1961 až 2019, vydal okolo 20 většinou po domácku nahraných alb. Tohle je jeho skladba Life in Vain a mimochodem na YouTube koluje i velmi dojemná verze, kterou s ním naživo nahrál nedávno zesnulý Glenn Hansard se svou kapelou The Swell Season.

0: páté. Synové Anny Zemánkové, student medicíny Slavomír a budoucí sochař Bohumil, objevují v roce 1960 doma ve sklepě kufr s matčinými malbami z mládí. Motivují ji, aby se k výtvarné činnosti vrátila. Kreslení se záhy stává její každodenní náplní a vášní. Začíná v časných ranních hodinách při poslechu hudby a věnuje mu každou volnou chvíli během dne. Tvorba se jí stává zdrojem uspokojení a vnitřního klidu i novým smyslem života. Tak tolik citace z průvodního listu nebo skládačky k pardubické výstavě Anny Zemánkové Plody z chutí bramborových šišek. O Anně Zemánkové si dnes Hana Slívová povídá s kurátory Pavlem Liškou a Natálií Drtinovou. Jak už tady před chviličkou bylo řečeno, Anna Zemánková měla dost silný vztah ke svým dětem. Během let si prošla i osobní tragédií, to když ve 4 letech zemřel na rakovinu její první syn. Jak se do její tvorby odrazilo právě to mateřství a rodičovství?
1: Už samotný vlastně název té výstavy Plody rozvíjí takovou symbolickou část i jejího života a tvůrčí přístup, protože při nějakém uměleckém tvoření nikdy nevíte, kam se co vyvine, jak je to u těch plodů, když něco zasadíte, nevíte, jestli to vyroste, co z toho vyroste, jestli se vám to podaří během té péče sklidit takzvaně tu úrodu, to se může stát samozřejmě i v tom osobním životě a v rodině. Ta výstava je i takto částečně dělena a právě tuhle osobnější rovinu rozvíjíme v tom posledním, třetím podlaží, kde jsou i vystavena díla, která pojmenovala například zrození Bobby podle svých některých dětí nebo Slavomíra. A jsou to i pro ní to musí být velmi významné jedinečné okamžiky, protože Anna Zemánková většinu svých děl nepojmenovávala a nededikovala je takhle konkrétním osobám, pakliže ano, tak to byly teda lidé spojení přímo takto si osobně s jejím životem a nebo osobnosti, které obdivovala.
0: No, možná můžeme zmínit obraz Poctu Denikenovi, tam je jasné, jak si koho měla ráda nebo koho ráda četla, čili ten vědecko-fantastický svět, který se velmi výrazně odráží v těch jejich malbách, kresbách, dalších pracích, to bylo asi tedy něco, čemu ona věnovala taky svoji energii.
1: Samozřejmě my jsme tady zmiňovali to, že neprošla nějakým akademickým vzděláním a tak dále, ale nežila takzvaně ve váku, byla obklopena i událostmi, které se odehrávaly v té době a my nesmíme zapomenout, že 50., 60., 70. a další tyhle dekády, je to období, které intenzivně lidstvo je fascinováno vesmírem a jeho dobýváním, objevováním. Jste zmiňoval Denikena vlastně z sci-fi literatury a ona skutečně sledovala i to, jak třeba cestuje Gagarina do vesmíru. Jako bylo to v té populární kultuře velmi časté téma. A je to i téma, které samozřejmě má opět i historické kořeny, ať je to Jules Verne v jeho literatuře, ale je to i téma, které přesahuje do dnešní doby. A tady bych zmínil, proč jsme třeba se rozhodli vystavit umělce Argišta Alaverdiana, kdy právě jeho kresby jakých živých rozhraní jsou tam v určitém dialogu právě s tvorbou Anny Zemánkové, kde nemůžeme říci, že bychom viděli nějaké květy, plody, ale spíše bytosti na hranici biologického či až technologického nebo dnes internetového světa, což se odráží v tvorbě a kresbách Argišta Alaverdiana.
0: Před chviličkou jsme mluvili o tom, že málo který obraz kresbu Anna Zemánková pojmenovala. Byl v tom nějaký záměr, nebo to prostě pro ní nebylo důležité a důležitější byla spíš ta cesta, aby mohla tvořit, kreslit a dávat podobu těm svým vnitřním světům?
2: Já si myslím, že to pro ní prostě nebylo důležitý. Ona ty věci ani nepodepisovala, nedatovala, na to pojmenovávat, to už vůbec. Já si myslím, že to určitě vychází i z toho, že prostě nepocházela nebo neprošla tím akademickým prostředím a ty věci třeba začala podepisovat až po tom, co u sebe uspořádala Dny otevřených dveří, kde pozvala takovou nějakou trošku širší veřejnost, nebo známý spíš, aby se koukli na ty její výtvory a někdo jí řekl, že by to měla podepsat. Tak to vlastně začala podepisovat. A i v jednom rozhovoru s Pavlem Konečným, myslím si, že z roku 80 nebo 81.
0: Taky sběratel umění Art Brit.
2: Přesně tak. Tak ona tam právě zmiňuje, že nad tím vždycky strašně jako přemýšlela, jak by to měla pojmenovat a jako bylo to pro ní těžký. To kreslení bylo jednoduchý, najednou, když to měla pojmenovat, tak to bylo složitý. Ale ty věci, co se nějak jmenujou, tak se často jmenujou květy, květy z plody, nebo právě potom elektrický květ, elektrický plod, těleso ve vesmíru a tak. Takže jako je tam vidět ta botanika, ale
0: víme, co Anu Zemánkovou zajímalo. Už jsme tady před chviličkou mluvili o tom, že její synové, respektive tady zejména jeden z nich, jí nějak uvedl do toho světa profesionálního umění, také, že od zhruba od 50 let začala více kreslit, ale ona kreslila už v mládí. Víme něco o tom, jak vypadaly ty kresby, nebo co byla ta témata, která jí tehdy zajímala?
2: No, v té pozůstalosti se toho dochovalo pár. Těch děl je, nevím, možná 10. A jsou to všechno takový krajinky, jsou to, myslím, olejomalby na papíře. Všechny dost podobný. Vypadá to, jako kdyby to obkreslila z nějaký pohlednice. Je to takový strašně upravený. Není to nějak extra zajímavý. Je to úplně vlastně jiný než ta tvorba, kdy potom po těch, já nevím, 40 nebo 30 letech navázala z něčeho nic. Tak ta návaznost tam právě není.
0: A máte proto nějaké vysvětlení, co se stane, že člověk vlastně takhle úplně jako změní to vidění věcí, které ho zajímají?
1: Asi jo, bych řekl, samozřejmě to nějaká životní zkušenost nejenom umělců, umělkyň, ale každého z nás a pohled na ten svět a své bytí samozřejmě v dětství, mládí a po tom, dejme tom středním věku a závěru života se odlišuje, takže i tyhle všechny věci ona do té své tvorby nějak zprostředí.
0: Já jsem v úvodu vyjmenovávala, s čím vším Anna Zemánková pracovala, teď myslím tedy ty techniky a metody práce, a to jsem tady nejmenovala vůbec všechno ještě. Jak se ta její tvorba vlastně v té druhé polovině života od těch 60. do 80. let proměňovala a hrál v tom roli i její zdravotní stav, který se postupem času zhoršoval?
2: My jsme právě na té výstavě se snažili tenhle ten vývoj nějak ukázat nebo co nejlíp ilustrovat, protože tam určitě je vývoj. Ona původně úplně na začátku v těch 60. letech začala malovat temperama, plus do toho používala jako na vykreslení detailu třeba tuš. Potom, krátce potom vlastně začala pracovat hlavně s pastelem, kdy ten pastel se stal nějakou základní plochou těch děl a detaily třeba začala potom dělat buď tou tuší, anebo propiskou. Používala taky občas anilínky nebo akryl, ale už někdy v polovině 60. let začala vlastně experimentovat s tím papírem nebo s tou plochou jako takovou. Začala ty díla vystřihovat. Napřed vlastně jenom vystřihla ten motiv, co nakreslila a nalepila to na jiný podkladový papír. Toho si člověk vlastně ani moc nevšimne, pokud na to dílo vyloženě nešahá. A potom vlastně tuhle techniku vystřihování dovedla do dokonalosti, já bych řekla, kdy začala fakt tvořit takový hodně komplexní koláže, napřed papíru, později ze saténu, což je jakoby vlastně hodně velká část těch děl v té pozůstalosti, jsou tyhle saténové koláže, které jsou překrásné a mají úplně takový jako krásný třpit. Už ale v době těch papírových koláží tam začala používat ještě různý, já nevím, bižuterní prvky, potom později vlastně i výšivku a různý takový textilní aplikace. Dělala perforace, některé ty díla jsou prostě probodaný jehlou. V některých těch dílech potom každou tu perforaci ještě obkroužila propiskou. Je to úplně neuvěřitelná jako titěrnost, když se na to člověk koukne.
0: Naprosto dokonale propracovaná ještě ke všemu.
1: Je to vlastně i ten důvod, proč ta výstava je přes všechny tři podlaží galerie, jelikož většinou, když se vystavovala díla Anny Zemánkové, tak buď to byly ty známé pastely většího formátu a nikdy nebyla ta možnost ukázat to v celé té šíři. A od, jak zmínila třeba ty satény, zde jsme tomu věnovali celou jednu stěnu, jsme vystavili 120 tedy děl a také jsme i věnovali prostor dílům, kterými se obklopoval v tom běžném životě, ať už jsou to třeba lampy nebo taková předělová stěna, kterou si vytvořila v svém interiéru, kde malovala na destičky z
0: asu. To je teda opravdu fenomenální, musím říct. To je opravdu krásná věc. Myslím, že to bych chtěl mít doma každý. Máte mezi tím množstvím nějakého svého favorita nebo třeba nějakou tu techniku, která vám přijde opravdu tak pěkná, že se na ní třeba chodíte koukat?
2: Natálie. Já mám svoje favority teď poměrně nově. Já jsem vždycky měla slabost pro ty satény. Já si myslím, že třeba ještě před těma 5 rokama, kdy já jsem začala pracovat s tou pozůstalostí, tak ty satény nebyly za stolik vidět. Právě, jak říkal Pavel, všude se vystavovaly ty pastely. Takže satény byly moji oblíbenci a teď mám takovou novou kategorii oblíbenou, který říkáme pracovně přechodová a to jsou vlastně takový díla, kde jako začala vystřihávat ty věci a vyšívat, ale ještě to nejsou ty nejpropracovanější výšivky, ale strašně se tam zase hraje s tím reliéfem a různě ty díla nebo ten povrch jako protlačuje, ať už do hloubky nebo právě jako směrem ven. Tak to jsou moje favoriti.
0: A Paveliška?
1: Já na tu výstavu se chodím dívat poměrně často též a vždycky se teda zaměřuji na tvorbu, která je na hranici nějakého toho metafyzična, což by mohlo být spojené i s tím Karlem Malichem, to znamená skutečně hledání hranic mezi tím světem, kterým žijeme a světem, který je kdyby někde jinde.
0: Kolik těch děl vlastně na té výstavě je? Máte to spočítané?
2: Máme to spočítané, máme seznam někde přesně. Je to něco málo přes 400 děl.
0: Vlastně vede mě to i k otázce na šíři toho archivu. Kolik toho třeba ještě zůstalo, nebo respektive jaký byl ten princip, podle kterého jste vybírali? Už tady bylo řečeno, že jste chtěli ukázat celou tu šíři, ale přeci jenom, jestli třeba je nějaká oblast, která podle vás ještě si může počkat na to objevení, nebo je to takové jako crème de la crème tohle, the best of?
2: No, tak nevystavili jsme úplně všechno. Probíhala docela dlouhá a složitá selekce. Těch věcí v tom archivu jsou stovky, ale já jsem ráda, že jsme díky Gočárově galerii měli tuhle tu možnost ukázat fakt dost těch děl. Já jsem se těšila právě, že se dostane i na díla, který nebejvají vystavovaný. Takový nějaký možná míň líbivý, nebo jak to nazvat. Právě, že to nebude jenom ta crème de la crème, ale ve výsledku si myslím, že jsme stejně trošku zápasili s tím najít tam prostor pro ty míň oblíbený díla, pro ty trošku obskurnější.
1: Ale musím říct, že spousta jakoby, těch top děl i jsme vynechali. Takže člověk si může počkat, doufám, na další a mnohem větší
0: ale
1: výstavy.
0: Ale místo toho třeba vidí kraslice nebo kabelky, to já jsem vůbec třeba neznala tyhle ty věci, takže to se mi velmi líbilo, kraslice Anny Zemánkové, moc
2: právě,
0: pěkná věc.
2: Přesně tak. A nebo třeba i ty překliškový, my jsme zjistili, že jsou to vlastně prostírání pod talíř, takový umakartový destičky, tak to si myslím, že třeba nikdy nebylo vystavený. Takže to jsou přesně takový ty jakoby obskurnější věci, na který jsme tam měli prostor.
0: My tady mluvíme o práci s archivem Anny Zemánkové. Natálie, jak jste se k tomu archivu dostala?
2: Já jsem se k tomu dostala poměrně náhodou, protože jsem se potkala s Terezí Zemánkovou v době, kdy já jsem hledala
0: což
2: práci.
0: Což je neteř paní
2: což je vnučka.
0: Což je vnučka.
2: Mm-hmm. Ona má pár vnuček a Terezie Zemánková se o tu pozůstalost starala do té doby. Ale hledala někoho, kdo by jí s tím mohl pomoct, kdo by v tom udělal trošku větší systém, než v tom byl a kdo by jí prostě pomohl řešit všechny ty věci, co jsou potřeba s tím řešit. Takže já, když jsem s ní začala pracovat před 5 rokama, tak jsme vytvořili evidenci, vytvořili jsme kategorie nějaký interní, vytvořili jsme databázy, já jsem vlastně všechno digitalizovala tehda, takže teď máme funkční a rozsáhlou databázi, kde jsou všechny potřebné informace a tak.
0: Říká kurátorka Natálie Drtinová a muž, jehož hudbu si poslechneme teď, stával na Manhattanu oblečený do pláště, na hlavě měl vikingskou helmu s rohy a kromě toho to ale byl i hudební samouk, který dokázal psát hudbu pro klavír i varhany. Rodák z Kansasu Louis Thomas Hardin, který v 16 letech oslepl při výbuchu dynamitu, se na umělecké scéně proslavil pod přezdívkou Moondog. Zemřel v 83 letech v roce 1999 a my si teď pustíme jeho skladbu High on a Rocky Ledge.

0: A za vše dík, za lásku, jaká byla, za život, jaký byl. Tak to je veršík, který si Anna Zemánková přála umístit na své parte a vím to proto, že na pardubické výstavě Plody z chutí bramborových šišek je tenhle ručně psaný drobný vzkaz vystavený vedle básní jednoho z jejich synů. Anna Zemánková zemřela v roce 1986. Je to důvod, proč jste tuto velkou výstavu nachystali právě na letošní rok, tedy na 40. výročí jejího úmrtí, Pavle?
1: Tak není to ten důvod. Ten důvod je odlišný. Já jsem vlastně nastoupil jako šéf-kurátor Kočárovy galerie před rokem a dostal jsem tu příležitost vytvořit ten následující výstavní rok. A Kočárova galerie jakožto sbírkotvorná instituce má jednu dlouhou linii v krajinomalbě a v krajině. A vlastně my jsme začátek roku koncipovali tak, že jsme částečně se zaměřili teda na tento záběr. Byla to výstava společně s GAMPou, Galerii města Pardubic, a s kurátorem Piotrem Šikrou, kde jsme nějak pracovali s tím prostředím východních Čech. A zároveň, když jsem tak dále koncipoval ten rok, tak jsem se i zabýval tím, co vlastně propadlo tím sítem, nebo kdo propadal tím sítem institucionálního sbírání. A Anna Zemánková je tím příkladem, jak jsme zmiňovali už během toho rozhovoru, nebyla totiž součástí nějakých těch etablovaných struktur, té infrastruktury toho vztahu kurátor, umělecká scéna. Zároveň to období bylo ideologicky tak nasměřované, že samozřejmě její tvorba byla řazena buď do nějakého naivního umění, arbitrary umění, outsider art a jiných směrů, takže neustále nebyl ten čas, bych řekl, na to ji takhle představit. Zároveň i svojí tvorbou ona byla určitým způsobem tou solitérkou a tak jsme si řekli, že rok 2026, který vychází tedy i na to výročí úmrtí, je už časem, aby ta její tvorba byla v téhle šíři představena.
0: Plánujete ještě po skončení této výstavy na letošní rok nějakou další výstavu, která by nějakým způsobem zdůrazňovala tu linii vlastně té přírody, to, o čem tady dnes mluvíme?
1: Ano, po ukončení výstavy Anny Zemánkové bude další výstava, která se nazývá Přespolní hranice a bude, je to monografická taková velká výstava intervence současné umělkyně Jany Matějkové Middleton, která působí ve Skotsku, takže bude tady ta linie pokračovat. Zároveň i co se týče toho, bych řekl, odlišných technik a práce s textilem, tak to je jedna z důležitých linií pro Kočárovu galerii taktéž. Proto jsme vystavovali třeba Luci Rosickou v domě u Jonáše společně s Emu Nikolou Ryšavou.
0: Když se ještě vrátím k Anně Zemánkové a k tomu jejímu mezinárodnímu přesahu, ostatně vy jste, Natálie, přišla na rozhovor v krásné džínové bundě s potiskem z jedné z kreseb, je to bunda, která vznikla v Americe, jste mi říkala. Čili jaký je vlastně ten, jak to říct, impact Anny Zemánkové v zahraničí? Jaký je o její tvorbu v zahraničí zájem a jakým pohledem vlastně ti zahraniční galeristé se na její tvorbu dívají? Už jsme tady trošku zmínili to, že je ta tendence vymaňovat tyto autory, kteří dřív byli škatulkováni v té artbrit kategorii a spíš jak si ukazovat opravdu jenom ten jejich rukopis bez nějakých přívlastků. Ale jaká tedy je vlastně pozice mezi třeba českými nežijícími autory v těch galeriích, se kterými spolupracujete?
2: Anna Zemánková je vlastně jedna, já bych řekla, z mnoha umělců a umělkyň. Myslím si, že se to stává u českých umělců, ale stává se to u i jiných umělců a umělkyň, že napřed jakoby prorazí v zahraničí a až potom je přijme ta domácí scéna. Anna Zemánková má její první galerie, co jí zastupovala, je New Yorkská galerie Kevin Morris Gallery, která jí zastupuje od roku 1993. Takže třeba v Americe prostě už měla jméno v 90. letech, což v Česku v té době byla vlastně řazená mezi původně napřed ty naivní umělce, potom mezi Art Brit umělce, umělkyně. Taky vlastně tady docela zajímavý pro mě aspoň ten rozdíl mezi americkým vnímáním outsider art nebo toho self-taught art, kdy je to ještě víc jako provázaný ta kategorie s tím s nějakou takovou jako samostatností vlastně, že tam je ta americká natura a ten jako taky americký sen, že člověk může dokázat všechno, kdokoliv může dokázat cokoliv. Zatímco v Evropě je ta kategorie Art Brit taková strašně puristická, takže vlastně jasně, v každém tom kontextu je to umění vnímané nějak jinak. I ta její tvorba určitě je vnímaná jinak. Ale je docela zajímavý, že vlastně často slyším od lidí, že ji poprvé viděli třeba právě na tom Benátském bienále nebo v American Folk Art Museum, prostě v zahraničních institucích, že ji viděli vystavenou, všimli si český jméno, aha, a já tu umělkyni neznám, protože ještě před nějakou dobou vlastně tady zas tak vystavovaná nebyla. Dneska už se objevuje hodně v tom, jako hodně v galeriích současného umění právě s těma mladýma umělcema a umělkyněma.
0: Jak vlastně oni ji přijímají? Je to pro ně jako něco inspirativního, nebo se na to koukají jako na takovou nějakou divnost, která je zajímavá, ale je to pro ně jako zvláštní, nebo naopak tam právě hraje roli ten svéráz a je to pro ně spíš jako tím zajímavé?
1: Pro mě osobně bylo překvapující v tom, že když se oslovovali umělce, jako jsem měl Algis Alverdia, nebo Petra Janda, Barbora Lungová a tak dále, tak někteří, třeba Petra Janda mi přímo osobně řekla, že to byl její sen, vystavovat s Annou Zemánkovou, že se jí o to dokonce zdálo, že samozřejmě čerpá z nějak z její tvorby, Argis Alverdian obtéž, takže to jméno a ta tvorba určitě rezonuje, dokonce možná víc, než jsme si předpokládali a mysleli, z reakce těch umělců, které jsme vybrali a oslovili na tu výstavu, že?
2: Přesně tak tomu bylo i v případě Kristýny Navrátil, která taky byla nadšená a říkala, že vlastně ta tvorba je pro ní inspirativní. Já si myslím, že to jako není přímo tak, že by se ty umělci Annou inspirovali a dělali díla, jako dělá ona, ale mnoho z nich nám vlastně řeklo, že jí vnímá jako někoho významného a někoho, kdo ovlivnil jejich tvorbu.
0: Natálie Drtinová a Pavel Liška byli hosty dnešního vltavského Art Café. Povídali jsme si o Anně Zemánkové a o výstavě Plody z chutí bramborových šišek. Ta výstava potrvá do 28. září v Gočárově galerii v Automatických mlýnech v Pardubicích. Díky moc, že jste přišli.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme, hezký den.
0: A na závěr je tu The Space Lady, dnes 78letá dáma, kterou jsem měla možnost vidět a slyšet na komorním koncertě v Hradci Králové zhruba před 10 lety. Jako mladá sice studovala hru na klavír a flétnu, nakonec ale dala přednost elektronickým klávesám. Hudebnici, která vystupuje se svítící okřídlenou helmou, si připomeneme skladbou Synthesize Me. Ta mimo jiné zazněla i v závěrečných titulcích filmu o ženských průkopnicích elektronické hudby Sestry z Transistory. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.

Kde začíná a končí Art Brit a jak tvorba Anny Zemánkové obstojí v kontextu školeného umění. O jedné z nejslavnějších českých autorek tohoto směru a také její pardubické výstavě Plody z chutí bramborových šišek mluvila s kurátory Pavlem Liškou a Natálí Drtínovou v repríze Art Café z 3. září tohoto roku Anna Slivová. Docela ještě Nikol Boková a pak už jazzový podvečer s Ondřejem Konrádem.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Jazzový podvečer.
1: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes s hudbou, která sice není přímo jazzová, ale vytvořili ji hudebníci, kteří jsou jazzmeni dost ostře sledováni a ti s nimi také často spolupracují. Půjde o dvě desky a ta první je skupiny The Bros Landreth.

Kanaďané Joey Landres, kytarista, především slide a vokalista, a jeho bratr Dave, baskytarista a také zpěvák, mají už několik desek za sebou, Joey i několik soulových. Vloni vydali ale jako The Bros Landres album studiové, které se jmenuje Dog Ear, a jak známo, psí uši jsou citlivé, zcela jistě i na hudbu, ale to přišli s jeho živou podobou. A tu právě posloucháme, čili jde o album Dog Ear Live, které bylo natočeno ve Winnipegu. A bratrům Landresovým na něm pomáhá jako obyčejně bubeník, také pomocný vokalista Roman Clark. A na klávesi hraje muž s nepochopitelně pro nás českým a docela legračním příjmením, jmenuje se totiž Kejran Placatka. Aspoň tak se opravdu píše. Jak se to čte, to opravdu nevím.

Joel Andres, který většinu věcí solově zpívá, je fantastický slide kytarista, což by někoho mohlo vést k domněnce, jestli není nějakým způsobem příbuzný s louisianským maestrem slide kytary Sonnym Landresem, o poctivou generaci starším, teoreticky by to mohl být otec obou bratrů, ale nikoliv, aspoň pokud jsem se dopátral a že jsem si docela dal záležet, protože je to zvláštní, to příjmení zase není tak běžné a oba to jsou skvělí hráči právě na slide kytaru. Takže ještě jedna ukázka z alba Dog Ear Live skupiny The Bros Landreth a to je skladba, která se jmenuje Wide Awake and Dreamin'.

0: Thank you very much.
1: Tak to byli bratři Landresovi. Jestli je někdy uvidíme v České republice, tím si nejsem moc jist. Oni přece jenom nejsou zrovna příliš známí ani na americkém kontinentu, respektive jenom mezi fajnšmekry. Myslím si, že do Evropy zajíždějí velmi málo a když tak spíše jenom na britské ostrovy. No tak ještě uvidíme, možná, že se jejich situace poněkud zlepší. Protože jejich vlastně kolega a o něco mladší vrstevník, který pochází spíš z bluegrassového, řekněme, vrhu, ten tu velikou díru do světa udělal. Jmenuje se Billy Strings. Už jsme si ho tady několikrát hráli, stejně ostatně, jako zněly ukázky z desek Bros Landres nebo Joey Landrese, také v těchto podvečerech. Billy Strings měl loňský rok obrovsky úspěšný. Jeho album Highway Prayers lámalo rekordy a on sám se svojí stálou kapelou, kterou stojí za to vyjmenovat, protože je famózní, benžista Billy Failing, basista Royal Massad, mandolinista Jared Walker a houslista Alex Hargraves, plní skutečně stadiony nebo velikánské amfiteátry. Přičemž to publikum, které na Billyho Stringse chodí, není vlastně bluegrassové nebo řekněme countryové, ale spíš jsou to takový fanoušci, řekněme kapel, jako bývali Grateful Dead nebo prostě psychedelické ansámbly, protože Billy Strings právě sice vychází z bluegrassu, ale hodně prvků té rockové psychedelie se v jeho hudbě projevuje i v jeho virtuózní, fantastické kytarové hře, na sice akustickou kytaru, ale snímanou elektricky a proháněnou mnoha různými kytarovými efekty. A to mu všemu, co říkám, odpovídá i ta první skladba, kterou si zahrajeme, která se jmenuje Lucid Daydream a odkazuje také k tomu, že Billy Strings prožil poměrně dost divoké dětství a mládí, ale k tomu se dostaneme až po Lucid Daydream.

Říkal jsem, že loňský rok byl pro Billyho Stringse velmi úspěšný, to je sice pravda, ale také zároveň zemřela jeho maminka, která ovšem na tom byla od jak živa poměrně, nebo od Billyho Stringse živa, řekněme, on se tak nemenuje, to je přezdívka, ale k tomu se dostaneme někdy příště. Totiž narodil v rodině, kde tatínek byl závislý na heroinu, také se v jeho asi 2 letech předávkoval. Maminka potom se svým novým druhem byla velmi závislá na metamfetaminu. Byli proto ve 14 letech utekl z domova, ale tihleti rodiče, byť teda tatínek nevlastní, se nakonec z těch drog sice dostali, ale jak se ukázalo, maminka do toho opět znova, jak se říká, spadla a následkem toho zemřela právě v tom loňském roce. A celé to album, které se také příznačně jmenuje So Much for Goodbyes, její památce vlastně věnováno. Ale k tomu se dostaneme možná za týden, možná za 14 dní. A na závěr Live to Tell Billy Stringse.

0: Tolik dnešní jazzový a bluesový hudební výběr Ondřeje Konráda. Opět v úterý se s ním můžete potkat ve vysílání jazzových podvečerů. Hudbě se budeme na Vltavě věnovat i v hlavním vltavském večerním programu, a to živě na koncertě ke stému výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako přímý přenos z festivalu Dvořákova Praha. Do Ameriky se ovšem ještě vrátíme už za okamžik rozhlasovou adaptací slavného románu Čelisti.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Četba na pokračování.
0: A přestože už je 15. zářijový den a školní rok již běží v plném proudu, ještě můžete, milí posluchači, pociťovat do zvuky vltavského filmového léta. I rozhlasovou adaptaci románu amerického spisovatele líčícího strhující souboj člověka se žralokem bílým. Mám na mysli prózu Petra Benchleyho Čelisti, kterou vám nyní nabízíme ve 20. tedy závěrečné epizodě. V režii Izabely Šenkové, za účinkování Honzy Hajka.

0: Když uvázali loď v doku, Brody šel ke svému vozu. Na konci mola byla telefonní budka. Pod vlivem dřívějšího rozhodnutí zavolat Daisy Vickrovou se Brody bezděčně zastavil. Rozmyslel si to však a pokračoval dál k vozu. Jaký to má smysl? Ptal se sám sebe. Jestli se něco dělo, teď je stejně konec. Po cestě ještě uvažoval, jak asi Ellen reagovala, když se dozvěděla o Hooperově smrti. Quint poslal zprávu pobřežní hlídce a Brody požádal důstojníka ve službě, aby to sdělil Ellen a zároveň jí řekl, že s ním je všechno v pořádku. Než dorazil domů, Ellen se už dávno vyplakala. Plakala mechanicky a zlostně, ani ne tak moc pro Hoopera, jako nad beznadějí a hořkostí dalšího ztraceného života. Víc líto jí bylo Larryho Vaughna, neboť Larry byl dlouholetým přítelem rodiny. Hooper byl milencem jen v povrchním slova smyslu. Využila ho a necítila k němu žádné závazky. Litovala, že zemřel právě tak, jako by litovala jeho bratra Davida, kdyby se dozvěděla o jeho smrti. Zaslechla Brodyho vůz na cestě a otevřela dveře. Bože, vypadá jako spráskaný pes, pomyslela si, když ho uviděla jít k domu. Měl zapadlé oči a šel trochu schrbeně. Mezi dveřmi ho políbila a řekla: potřeboval by ses napít, vypadáš hrozně. To bych potřeboval. Vstoupil do obývacího pokoje a dopadl na židli. Co bys rád? Cokoliv, hlavně, aby to bylo pořádně silné. Šla do kuchyně, naplnila sklenici na půl vodkou, dolila pomerančovou šťávou a donesla mu to. Kriste pane, jak živ se už nebudu cítit tak starý jako dneska. To si dovedu představit. Teď už je po všem. Kéž by bylo. Opravdu bych si to přál. Jak to myslíš? Je přece konec, nebo ne? Zítra zase vyplouváme. V 6. To snad nemyslíš vážně? Bohužel myslím. A proč? Co si představuješ, že můžete ještě dělat? Chytit tu rybu a zabít ji. A věříš tomu? Nevím, ale Quint tomu věří. Divila by ses, jak ten tomu věří. Ať si tedy jede sám. Ať se dá zabít, když chce. To nejde. Proč ne? Je to moje povinnost. Nic takového není tvoje povinnost, vykřikla. Měla zlost a byla poděšená. Oči se jí začaly plnit slzami. Brody chvíli přemýšlel a pak řekl: ne, není. Máš pravdu. A proč tedy? Proč? Nemyslím, že bych to uměl vysvětlit. Sám to nevím. Chceš tím něco dokázat? Možná, nevím. Jakživ jsem neměl takový pocit. Když Hooper přišel o život, měl jsem chuť všeho nechat. Proč jsi to rozmyslel? Asi kvůli. Chceš říct, že si od něho necháš rozkazovat, co máš dělat? Ne, ne, nic mi neřekl. Je to zvláštní pocit, který nedovedu nějak definovat. Ale vzdát celou věc není přece řešení. Tím se to neskončí. A proč je konec tak důležitý? Z různých důvodů. Quint má pocit, že jestli tu rybu nezabije, všechno, v co věří, je pochybné. A ty? Myslíš si, že jsi za to zodpovědný? Za toho malého chlapce a starého muže? Myslíš si, že zabitím žraloka se všechno napraví? Toužíš po pomstě? Brody vzdychl. Možná, nevím. Cítím, že věřím, že jediná možnost, jak vrátit městu život, je zabít tu bestii. A jsi ochotný se dát zabít taky. Nemluv tak hloupě. Myslíš si, že se mi tam na tom moři líbí? Není minuta, abych neměl strach. Je mi z toho na zvracení. Tak proč tam chceš jít? Nemůžeš taky myslet na někoho jiného, než jenom sobecky na sebe? Namítla. Její reakce ho překvapila. Potřeboval se ospravedlnit a nenapadlo ho, že se chová jako sobec. Mám tě rád, řekl. Víš to, ať je to, jak chce. To určitě, řekla trpce. To určitě. Když Brody dojel k doku, Quint už čekal. Brousil harpunový hrot karborundovým brouskem. Jen my dva? Jo, čekal jste ještě někoho? Nečekal, ale myslel jsem si, že byste chtěl ještě další pár rukou. Vy tu rybu znáte zrovna tak dobře a jedny ruce navíc už nás nevytrhnou. Stejně je to jen naše věc. Brody si všiml dechtované plachty v koutě. Co je to? Zeptal se. Ovce. Quint zastočil klíček do motoru. Chcete jí obětovat? Quint vyštěkl krátkým, ponurým smíchem. Tak nějak. Naservírujeme mu malou snídani, než se do něj pustíme. Quint přidal plyn a loď vyklouzla z kotviště. Moře kolem Montauku bylo neklidné, neboť vítr foukal proti vlnám. Loď se kymácela a její příď se ponořovala a rozšiřovala mraky kapek. Mrtvá ovce narážela do prken paluby. Jakmile se dostali na volné moře, pohyb lodi se uklidnil. Maják ještě svítil. Nejsme tak daleko na moři jako jindy, poznamenal Brody. Ne, jen pár mil od břehu, že? Asi tak nějak. Proč tady zastavujete? Mám takovej pocit, řekl Quint a ukázal doleva na hrozen světel nedaleko pobřeží. To jsou světla z Emity. A? Řekl bych, že ta potvora nebude dneska daleko. Jsem si jistý, že bude někde mezi tímhle flekem a Emity. Proč? Jak jsem řekl? Mám prostě takový pocit. Tyhle věci se nedají vysvětlit. Už dvakrát jsme ho našli mnohem dál. Spíš on našel nás. Co to znamená, Quinte? Přece jste tvrdil, že neexistuje něco takového jako chytrá ryba a teď z téhle děláte přímo génia. To jste, drobet, přehnal. Brody se nad Quintovým potměšilým záhadným tónem naježil. Co to na mě hrajete, Quinte? Nic. Jestli budu vedle, tak budu vedle. A zítra to zkusíme někde jinde. Možná, že ne zítra, ale už dneska. Nezdá se mi, že budeme muset čekat moc dlouho. Quint vypnul motor, šel na záď a vyzvedl barel s vnitřnostmi na nosník. Začněte házet návnadu, vybídl Brodyho. Odkryl ovci a uvázal jí provaz kolem krku. Rozřízl jí břicho a pak hodil zvíře do vody. Nechal jí odplavat asi 6 metrů od lodi a teprve potom uvázal lano. A teď uvidíme, jak dlouho mu to potrvá. Od sezení na tvrdém nosníku Brodyho bolela zadnice. Vstal a protáhl se. Náhle uviděl obrovskou hlavu žraloka tak blízko, že se mohl předklonit a dotknout se jí. Černé oči se na něho upíraly. Stříbřitě šedý rypec mířil přímo na něj. Po otevřené čelisti se šklebily. Pane bože, zvolal Brody. Je tady. Quint sklouzl po žebříku a ve vteřině se ocitl na zádi. Vyskočil na nosník, ale v té chvíli žraločí hlava zmizela ve vodě. O vteřinu později vrazila do nosníku. Čelisti se sevřely kolem dřeva, hlava sebou zuřivě házela ze strany na stranu. Loď se otřásala a Quint padl koleny na nosník. V tu chvíli ryba nosník pustila a zmizela pod hladinou. Všechno bylo zase klidné. Čekal na nás, křičel Brody. Já vím. Jak věděl, to už je jedno, teď jsme ho dostali. My jeho? Co pak jste neviděl, co prováděl s lodí? Pořádně s ní zatřepal, že jo? Lano s ovcí se napjalo, na okamžik se zachvělo a pak ochablo. Zbaště lovci. V minutě bude zpátky. Jak to, že si tu ovci nevzal dřív? Nemá slušný vychování, chechtal se Quint. Tak polez ty svině. Brody si všiml, že Quintova tvář plane jako v horečce. Loď se znovu otřásla a ozval se tupý náraz. Quint se naklonil přes bok lodi a vykřikl. Tak vylez ty všiváku. Nemysli si, že mě potopíš dřív, než tě dostanu, ty hajzle. Vy si myslíte, že nás potopí? Co vlastně dělá? Zkouší prokousnout díru do dna té mizerný kocápky. Quint pozvedl harpunu. Hřbetní ploutev a ocas se vynořili asi 9 metrů od pravé strany zádi a sunuli se k lodi. Poles, lákal útočníka Quint. Tak, poles. Do široka si rozkročil, levou ruku si opřel v bok a v pravé sevřel harpunu. Když se žralok přiblížil k lodi na 3 metry, Quint mrštil železem. Harpuna se zabodla pod hřbetní ploutev. Hned na to praštila ryba hlavou do lodi. Celá loď se vychýlila prudce do strany. Quint upadl na záda a narazil přitom hlavou do stojanu otáčecí židle. Po krku mu začal stékat pramének krve. Vyskočil a zařval. Dostanu tě, ty zatracený neřáde! Lano připevněné k železnému hrotu harpuny sklouzlo z paluby do vody. Je pryč i se sudem, řekl Brody. Ne na dlouho. Vrátí se a já to do něj naperu znova. A potom ještě jednou a pořád dál, dokud nebude mít dost. A pak bude náš prevít. Jeho sebedůvěra byla nakažlivá a Brody najednou cítil radost, úlevu a příjemné vzrušení. Byl to zvláštní pocit osvobození od stínu smrti. Přineste ještě jeden sud a ne, abyste zamotal pro vás. Chci, aby klouzal hladce jako úhoř. Brody běžel napříč, odvázal sud, hodil si kotoučla na přesruku a přinesl všechno Quintovi. Vrací se. Quint ukázal doleva. Sud se vynořil z vody a poskakoval po hladině. Quint zatáhl za provaz upevněný k dřevěné násadě a vytáhl ho na palubu. Připevnil násadec k novému hrotu a zvedl harpunu nad hlavu. Vylejzá. Ryba rozrazila vodu několik metrů od lodi a jako zvedající se raketa začala vystupovat kolmo z vody. Rypec, čelist, prstní ploutve. Pak se vynořilo kouřově bílé břicho, pánevní ploutev a obrovské pohlavní orgány. Vidím tvýho pindoura, ty parchante, zaječel Quint a mrštil druhým železem, vkládaje do toho vrhu všechnu sílu. Železo zasáhlo rybu do břicha v okamžiku, kdy mohutné tělo začalo padat kupředu. S hromovým úderem dopadl žralok na hladinu a rozstříkl oslepující proudy vody přes palubu. A je vyřízený, liboval si Quint, když se druhý kotouč začal odvíjet trhavě přes palubu. Loď se naklonila jednou a pak znovu a ozvalo se přidušené zaskřípění. Jen mě napadně, jen to zkus. Už s sebou nevezmeš nikoho, ty mrcho. Quint běžel napříč a nastartoval motor. Přidal plyn a loď se začala vzdalovat od plovoucích sudů. Poškodil něco? Zeptal se Brody. Jo, máme trošku těžkou záď. Asi do ní udělal díru. S tím si hlavu nedělám, vodu vypumpujem. Tak to bysme konečně měli, řekl Brody skoro šťastně. Co bysme měli? Ta potvora je hotová, mrtvá. Ne tak docela, koukněte. Za lodí pluli dva červené sudy. Ryba je táhla značnou silou, takže letěli vodou, hrnuli před sebou vlny a za sebou zanechávali brázdu. Honí nás? Zeptal se Brody. Quint přikývl. Proč? Teď už si přece nemyslí, že jsme k žrádlu. Ne, to si nemyslí. Je v bojovný náladě. Poprvé spozoroval Brody na Quintově tváři náznak neklidu. Nebyl to strach ani poplach, ale pohled stísněného soustředění, jako kdyby se ve hře změnila bez předchozího upozornění pravidla. Dostal strach. Už jste se někdy setkal s takovou rybou? Ne, s takovou ne. Některé lodi sice napadly, ale většinou, jakmile do nich napasujete železo, přestanou bojovat a místo toho zápasí s tou bodavou věcí, která v nich vězí. Brody se podíval na záď. Loď plula mírnou rychlostí, sudy se za ní vytrvale držely. Do hajzlu s tím, řekl Quint. Jestli chce boj, má ho mít. Zpomalil běh motoru, seskočil z můstku a zvedl harpunu. Do tváře se mu vrátilo vzrušení. Tak ty hajzle, jen poles, ať to máš odbitý. Sudy se blížily. 30 metrů, potom 25 a pak 20. Brody zahlédl plochou šedou masu při pravoboku lodi asi 2 metry pod hladinou. Je tady, křičel. Míří dopředu. Já blbec, nadával si Quint, protože špatně odhadl délku lana. Spěšně uvolnil hrot harpuny od násady, stáhl z pacholete provaz připevněný k násadě, seskočil z nosníku a uháněl napříč. Tam odvázal třetí sud a narazil hrot harpuny znovu na násadu. Postavil se nakonec plošiny a pozdvihl harpunu. Žralok se vzdálil z dosahu. Ocas se vymrštil nad hladinou asi 7 metrů před lodí. Oba sudy narazily na záď současně. Asi 30 metrů před lodí se ryba otočila. Hlava se vynořila nad vodu, ale hned se zase potopila. Ocas, tyčící se vzhůru jako plachta, začal tepat vodu. Už jde, zvolal Quint. Brody sehnal po žebříku na můstek. Právě když se tam dostal, viděl Quinta, jak se staví na špičky a připravuje se k hodu. Ryba narazila do přídě s hlukem, který připomínal zdušenou explozi. Quint vymrštil harpunou. Harpuna se rybě zasekla do vršku hlavy nad pravé oko a pevně držela. Prima, pochvaloval si Quint. Tentokrát to dostal do palice. Ve vodě byly teď 3 sudy a klouzaly po hladině. Potom zmizely. Hrgot sakra, láteřil Quint. Tohle není obyčejná ryba. Co pak se může potopit se 3 železama v těle a se 3 sudama, který ji držej nahoře? Loď se zachvěla. Trochu se nadzvedla a pak dopadla zpět. Sudy vyplavaly. 2 po jedné straně a 1 po druhé. Hned na to se znovu potopili. O několik vteřin později se objevily 20 metrů od lodi. Jděte dolů, požádal Quint Brodyho. Mrkněte, jestli nám ten hajzl něco neproved. Brody vlezl do kabiny. Pod podlahou byla voda. Potopíme se, myslel si Brody. Vyšel ven a řekl Quintovi. Moc dobře to tam nevypadá. Pod podlahou kabiny je spousta vody. Kouknu se na to sám, tu máte. Podal Brody mu harpunu. Jestli přijde, až budu dole, vražte to do něj. Zmizel v kabině. Pěkně nám to nakřáp, ale žádný strachy, řekl Quint, když se vrátil. Navrtal dno, ale pumpy se o to postarají. Budeme ho moct vzít do vleku. Vy ho chcete vzít do vleku? Jo, až chcípne. Kdy to bude? To se pozná. A do té doby budem čekat. Čekali 3 hodiny. Sledovali sudy. Nejprve mizeli pod vodou každých 15 minut a o několik metrů dál se opět objevovali. Pak se potápěli ve stále delších intervalech a v 11 hodin zůstávali na povrchu už téměř hodinu. Co myslíte, Quinte? Je po něm? Pochybuju. Ale asi už do toho nemá daleko. Nebude to dlouho trvat a hodíme mu smyčku na ocas a potáhnem ho, až se utopí. Quint nechal motor běžet, jen dokud se loď nedostala k sudům. Natáhl se přes burtu s hákem a vytáhl jeden sud na palubu. Snažil se od něj odvázat lano, ale uzel byl prosáklý vodou a napjatý. Vytáhl tedy z pochvy na opasku nůž a lano přeřízl. Zabodl nůž do burty, aby mohl volnou levačkou držet lano a pravou posunovat sud na palubu. Vylezl na burtu, provlékl lano kladkou a pak ho táhl dolů k elektrickému vrátku. Otočil ho několikrát kolem bubnu vrátku a teprve potom spustil startér. Jakmile se lano napjalo, loď, zatížená váhou ryby, se těžce položila na pravobok. Stačí na to ten naviják? Zajímal se Brody. Řekl bych, že jo. Jak živ bych toho pravíta nevyzvedl z vody, ale sázím se, že nám tohle pomůže. Elektrický vrátek se pomalu otáčel, předl a lano se každé 3-4 vteřiny otočilo jednou kolem bubnu. Chvělo se a kapky vody stříkaly Quintovi na košili. Pojednou se začalo navíjet až příliš rychle. Zapletlo se a zašmodrchalo. Loď odskočila. Přetrhlo se? Zeptal se Brody. Prdlajs. Quintovi se v očích objevil strach. Ten neřád leze ven. Hnal se k řízení a přidal plyn. Bylo však již pozdě. Ryba se hlučně vymrštěla z vody po pravé straně lodi. V tom okamžiku hrůzy, kdy se vynořila v celé své obrovitosti, Brody prudce vydechl. Vstyčila se jim nad hlavami a vrhla na palubu stín. Prsní ploutve se vznesly jako křídla a jak ryba padala kupředu, Brody mu se zdálo, že se po něm natahují. Dopadla na záď s otřásajícím praskotem a táhla loď pod hladinu. Voda se převalila přes nosník. Ve vteřině stáli oba muži až po pás ve vlnách. Ryba tam ležela. Její čelist byla asi metr od Brodyho prsou. Tělo sebou škubalo a Brody měl dojem, že v černém oku, velkém jako baseballový míč, vidí odraz své vlastní podoby. Do pekel s tvou černou duší, ďáble, ječel Quint. Potopila jsi mi loď. Sud spadl do kokpitu a lano se skroutilo jako červ. Quint popadl harpunový hrot na konci lana a vrazil ho do měkkého bílého břicha ryby. Z rány se vyvalila krev a zalila Quintovi ruce. Loď se potápěla. Záď byla úplně pod vodou a příď vyčnívala nad hladinu. Ryba sklouzla zpět do vln. Lano, připevněné k harpunovému hrotu, který Quint vrazil do žraloka, se začalo odvíjet. V tu chvíli ztratil Quint rovnováhu a padl na znak do vody. Nůž! Zařval, zvedaje levou nohu nad hladinu, aby Brody viděl, že se mu provaz omotal kolem nohy. Brody se podíval na burtu pravoboku. Nůž tam vězel, zabodnutý do dřeva. Brody se pro něj natáhl, vykroutil ho a otočil se, aby se prodral stále hlubší vodou ke Quintovi. Nemohl se však pohybovat dost rychle. S bezmocnou hrůzou sledoval Quinta, natahujícího k němu ruku s napjatými prsty. Oči široce rozevřené a prosebné, jak pomalu mizí v tmavé vodě. Náhle ticho prostoupil syčivý zvuk, když se loď začala zvolna propadávat do moře. Voda už sahala Brody mu až po ramena. Gumový polštářek vyskočil na vlny vedle něho a Brody ho popadl. Unese tak 8letého kluka, připomněl si Hendrixova slova. Viděl ocas a hřbetní ploutev prorážet hladinu asi 20 metrů daleko.
1: Jedeš, ty potvoro, řval Brody. Zmiz!
0: Ryba se blížila. Pohybovala se pomalu. ale vytrvale. Výložník se potopil a Brody ho pustil. Snažil se dostat k přídi lodi, která teď stála téměř kolmo. Než se tam dostal, příď vystoupila ještě výš a náhle tiše sklouzla pod hladinu. Brody sevřel polštářek. Zjistil, že když se na něj položí před loktím a bude neustále šlapat vodu, může se nějakou dobu udržet na hladině, aniž by se vyčerpal. Ryba se blížila. Byla od něho už jen několik stop. Brody viděl její konický rypec zblízka. V pocitu beznaděje vykřikl, zavřel oči a čekal na smrt, kterou si nedovedl představit. Nic se nestalo. Otevřel oči. Ryba se ho skoro dotýkala. Byla od něj jen půl metru. Nehybná a tichá. A pak se začalo ocelově šedé tělo potápět do šera mořské hlubiny. Jako zjevení mizející v temnotách. Brody ponořil hlavu do vody a otevřel oči. Palčivou slanou mlhou viděl, jak ryba klesá v pomalých chladných spirálách a táhne za sebou Quintovo tělo. Paže přitisknuté k trupu, hlava zvrácená nazad, ústa otevřená v němém protestu. Rybu už nebylo vidět. Na dno neklesla, protože jí v tom bránili sudy. Zůstala tečet někde v prostoru, kam světlo již nepronikalo. A Quintovo tělo se stalo pouhým stínem, pomalu se otáčejícím v příšeří. Brody se díval, dokud ho nerozbolely plíce nedostatkem vzduchu. Zvedl hlavu, protřel si oči a rozhlížel se, až v dálce objevil černý bod městské vodárny. Pak zamířil ke břehu.

Četli jsme z čelistí Petra Benchleyho, tedy textu, který je populárnější ve své filmové podobě. Román amerického spisovatele líčící strhující souboj člověka se žralokem bílým jsme realizovali jako rozhlasovou četbu v rámci pořadu, nebo spíš v rámci dramaturgie filmového léta. To byla 20., tedy závěrečná část rozhlasové četby, v níž účinkoval Honza Hájek za režie Izabely Šenkové. Zítra budeme číst z opravdové klasiky textu Bohumila Hrabala. Obsluhoval jsem anglického krále, tedy rovněž textu, který později získal i svou filmovou podobu. Teď ještě George Mráz a Naipong, no a hned poté Milan Zeiss a jeho dnešní, tedy 15. zářijové sedmé nebe na Vltavě.

Skladba Minority, George Mraz, Jan Knop, jazzová hudba znící krátce po 19. hodině večerní Vltavou. Sedmé nebe, to je pravidelný pořad, který vysíláme mezi 19. a 18. hodinou, opravuje 20. samozřejmě. Bude tomu tak i dnes. Dnes s Milanem Zeisem, konkrétně tedy repríza pořadu z 24. října roku 2023.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer vám přeje od mikrofonu Milan Zeiss. Je zase úterý a to znamená, že budu vybírat hudbu já pro vás. Po minimalistickém Filipu Glassovi z minulého týdne a z minulého století dokonce přišel čas zase na něco hodně současného a čerstvého, řekl bych. Album For That Beautiful Feeling britských elektronických mágů The Chemical Brothers vyšlo před pár týdny a vůbec není špatný, si myslím. Výborně se u něj řídí auto na dálnici například, nebo skládá nádobí domičky, nebo běhá, ale hlavně se u něj výborně tančí, takže vy si můžete dneska v sedmém nebi při poslechu těchto písní perfektně zatančit. Co budete u toho dělat, to už je na vás. Opět jim v jedné písničce zhostoval se svým charakteristickým a velmi rozpoznatelným zpěvem Beck, můj oblíbený zpěvák a skladatel. Jednou se to stalo v roce 2015 na albu Born the Echoes v krásné a melancholické písni, která dostala název Wide Open, kterou si taky zahrajeme a bude to jedna jediná píseň, která nepatří do té aktuální desky, ale protože stopáž je trochu kratší než náš hodinový pořad, tak jsem si dovolil jí tam vložit. No a teď už to budou čtyři písničky postupně za sebou, bez mého mluveného vstupu do nich nebo mezi ně, protože takhle to Chemical Brothers pravděpodobně chtěli, neboť ty písně jsou sice roztrekovaný, ale vlastně to působí jako jedna dlouhá namixovaná skladba. První je teda intro, pak Life Again, kde hostuje Hello Mouth se svým vokálem, pak píseň No Reason a nakonec píseň Goodbye. Takže teď máme před sebou skoro 15 minut hudby.

Tak doufám, že jste tančili. Já tady ve studiu skoro ano. Pojďme si něco povědět o Chemical Brothers tak nějak zevrubněji a představit si je i do historie, protože tahle kapela vznikla už v roce 1989. Takže, abych byl úplně přesný, Chemical Brothers jsou anglický elektronický duo, který založili dva kluci, Ed Simmons a Tom Rowlands v Manchesteru právě v roce 1989. Spolu ještě s anglickými kolegy The Prodigy, Fatboyem Slimem, stejně jako s americkým duem The Crystal Method, byli průkopníky v tom, jak dostat big beatový a rock'n'rollový pocit do prostředí zdánlivě chladné elektroniky, si myslím. A dokonce, jak ho dostat do popředí popkultury, protože jim se to podařilo. Dostali se prostě na první příčky hitparád. Nástup měli celkem grandiozní, protože jejich prvního alba Exit Planet Dust se prodalo přes 1 000 000 kopií a debutovalo hnedka na 9. místě britského žebříčku alb. Po takovém startu je samozřejmě hnedka draplo vydavatelství Virgin Records, obrovský mamutí vydavatelství. No a s ním dosáhli dalšího velkého úspěchu se svým druhým albem Dig Your Own Hole z roku 1997, který už se umístil na prvním místě britského žebříčku. No a na svém kontě mají 6 alb, které byly číslo 1, 13 singlů v top 20, všechno ve Spojeném království, kde jsou doma a kde samozřejmě mají nejvíc fanoušků, ale pozor, oni získali taky 6 cen Grammy za mořem, včetně nejlepšího rockového instrumentálního výkonu, což mi přijde hodně vtipný, protože když si načtete jejich hudbu, tak rockový to je možná jenom pocitem, ale jinak je to čistá elektronika. Pak samozřejmě nejlepší taneční nahrávky a nejlepšího tanečního elektronického alba. No a my už si teď pouštíme 5. skladbu v pořadí desky For That Beautiful Feeling, která se jmenuje Fountains.

Takhle krásným basovým beatem končí píseň Fountains a my si ještě povíme něco o klukách z Chemical Brothers. Takže Ed Simmons se narodil 9. června roku 1970. Jeho maminka byla advokátka a tatínek, to se moc neví, protože on tatínka popsal jako v uvozovkách nepřítomného, takže tatínek se možná z doma zase tolik nezdržoval nebo od nich utek, to nevíme. Zkrátka Ed Simmons tatínka příliš nezmiňuje. No poté, co skončil na poměrně drahé soukromé škole s 11 úrovněma vzdělání, pokračoval ve studiu historie zejména pozdního středověku na univerzitě v Manchesteru. To jsem třeba nevěděl a docela mě to mile překvapilo, jak jsou to chytrý kluci. No a jeho parťák Tom Rowlands, narozený 11. ledna 1971, vyrůstal v Henley-on-Thames a se Simmonsem se setkal na univerzitě, samozřejmě jak to tak bývá, vždycky ve škole se to všechno upeče v Manchesteru právě v roce 1989, kdy se datuje i vznik jejich kapely. Oni se hnedka od počátku nemenovali Chemical Brothers, jmenovali se Dust Brothers, ale o tom si ještě povíme. Sdíleli samozřejmě zájem o rave music a noční život v klubech, to se jim líbilo. A Rowlands si studio v Manchesteru vybral především proto, aby se ponořil do jeho hudební scény, která byla silná v té době a konkrétně do scény klubu Fuck 51 Hacienda. Nevím, jestli se to tak čte, no to zní sprostě, ale je to facel 51 Hacienda. No a my si pustíme teď píseň, která se jmenuje Magic Wand.

krásná basová linka, která zdobila písničku Magic Wand. No a pojďme si zase povědět něco o dvou kamarádech. Rowlands a Simmons začali v roce 1992 hrát DJské sety v klubu Naked Under Leather v zadní části toho klubu, nebo spíš v zadní části hospody, v současné době stále fungující pod názvem Retro Bar, provozovaný univerzitou v Manchesteru, pod pseudonymem 237 Turbo Nutters, což pojmenovali podle čísla jejich domu na Dickinson Road v Manchesteru, kde v té době bydeli. Hráli hip-hop, hráli techno, hráli house, no a pak si začali říkat právě Dust Brothers, jak už jsem zmínil, podle amerického produkčního dua, který je známý se spoluprací s Beastie Boys. Po nějaké době začali Rowlands a Simmons docházet vhodný instrumentální hip-hopový podklady pro to DJování, no tak se rozhodli, že by si je mohli začít vyrábět sami, a to byl takový počátek toho jejich vlastně tvůrčího procesu. No a pomocí hi-fi systému Hitachi, Atari ST, sampleru a klávesnice nahráli skladbu Song to the Siren, která samplovala The Smoker Coil, takovou kapelu bezvadnou. No a my si teď pustíme další skladbu, pořadí sedmou, která se jmenuje The Weight. Who's gonna take the weight? Who's gonna take the weight? Who's gonna take the blame?

Who's gonna take the blame? Who's gonna take the weight? Who's gonna take the blame? No a když teď trochu skočíme v čase, tak 23. dubna měla premiéru jejich nová píseň Sometimes I Feel So Desert na BBC Radio 1. Možná jsem zapomněl říct, že to bylo v roce 2015. No a 17. července vydali své 8. album Born in the Echoes a singly z tohohle alba zahrnovaly i píseň s názvem Go, kde hostoval zpěvák Q-Type a klip k téhle písničce nerežíroval nikdo menší než věhlasný Michel Gondry. On je to Francouz, takže musíme říkat Michel Gondry. A tahle ta píseň je samozřejmě velmi povedená, ale já musím říct, že mě ještě víc baví písnička Wide Open, která byla natočená právě ve zmíněné spolupráci se zpěvákem Beckem, který já osobně mám strašně rád a vždycky, když vydá desku, tak je to pro mě takovej malý svátek. No a my si pustíme tuhle skvělou píseň, která je sice z jiného alba, ale jak už jsem předeslal, můžeme si to dovolit, protože naše stopáž pořadu to jaksi dovoluje. Takže prosím, teď budou dvě písničky, kde bude zpívat na pozadí Chemical Brothers Beck. Bude to píseň Wide Open z alba Born in the Echoes z roku 2015. No a potom hnedka skočíme zpátky do aktuální desky For That Beautiful Feeling a pustíme si skladbu Skipping Like a Stone.

téhle skladbě nebyl Beck podle mě na první poslech úplně tak poznatelný, když jeho charakteristický hlas tam je cítit, ale v písni Wide Open, která hrála předtím, tam je to teda celý postavený na jeho hlase fantastickým, který doplňuje tu melancholickou náladu a doporučuji, já už jsem tuhle písničku v sedmém nebi jednou pouštěl a jednou jsem to říkal, ale zopakuju to, doporučuji se podívat i na videoklip k téhle písni, protože je fantasticky udělaný, je tam teda obrovitá postprodukce, ale účelná, já to mám vždycky hrozně rád, když ty věci fungují a když jsou jednoduchý a tenhle klip je prostě boží. Úplně se divím, že vlastně nevyhrál nějakou cenu taky. No a my, když se teďko zase vrátíme o pár let zpět, tak začátkem roku 1994 byli Dust Brothers jednu neděli v klubu osloveni Gallagherem a nevím, jestli Noelem nebo tím druhým bráchou z kapely Oasis, kteří se stávali jednou z nejprominentnějších kytarových kapel v Británii v té době. Británie je milovala stejně jako Blair a Pulp, který jsme si tady v sedmém nebi už taky představovali. No a Gallagher tady klukům řekl, že má napsanou nějakou skladbu a že by ji chtěl zremixovat. Ale protože tyhle ty kluci Gallagherovci jsou takový trošku náladoví, tak si to potom postupem času rozmyslel a vlastně z remixu sešlo. Nicméně v březnu 95 Dust Brothers zahájili svoje první mezinárodní turné, který zahrnovalo i Spojené státy, kde hráli například s Orbital nebo s Underworld, což byli takový jejich souputníci a opět skvělý taneční kapely. No a poté série evropských festivalů si taky zahráli. Takže už se jim to poměrně hezky rozbíhalo. No a to byl i důvod, proč v téhle době se ozvali původní Dust Brothers, protože se jim to moc nelíbilo, že používají jejich název. Oni to brali ze začátku jako poklonu, no ale zase, aby byly dva projekty na světě, které se jmenují úplně identicky, to je taky špatně, že jo? Takže tohle jméno potom stáhli a Roland se Simonsem se rozhodli pro jméno nový a rozhodli se, že si budou říkat Chemical Brothers a tak si říkají dodnes právě podle chemických beatů, který používají. Tak si pojďme pustit další píseň z alba For That Beautiful Feeling, která se jmenuje The Darkness That You Fear.

No, tak když se teďko zase trochu vrátíme k té nové desce, protože jsme probírali hodně historii kapely Chemical Brothers a o té nové desce jsme si toho zase tolik neřekli, ale je pravda, že mně se zase nepodařilo získat tolik informací. Vím jenom, že 17. března roku 2023, tedy tohoto roku, vydali Chemical Brothers nový single s názvem No Reason, který už jsme si hráli v té první čtyřce. Dne 13. dubna 2003, tedy dva dny před svým velkým vystoupením na obřím festivalu Coachella 2023, prozradili, že bude nový album jejich vydaný na podzim 2023. No a udělali to tak, že zazdíleli na svém instagramovém profilu fotku billboardu v poušti, kde to bylo celý graficky zpracovaný, takže takový celkem docela nenásilná informace směrem k fanouškům, vtipná. 28. června vydali Chemical Brothers nový single Life Again, právě s hostující zpěvačkou Hello Mouth, a jejich 10. řadové album For That Beautiful Feeling, kterého si dneska hrajeme a představujeme si ho, vyšlo 8. září tohoto roku. No a protože čas je neúprosný činitel, tak moje plány jsou zhaceny. Chtěl jsem vám pustit celou desku, ale na poslední píseň, která se jmenuje titulně For That Beautiful Feeling a hostuje v ní Hello Mouth, už nezbyde čas. Tak aspoň máte důvod si tu desku pustit v klidu doma a zatančit si na ní, tak jak bych si to přál a jak by si to jistě přáli Chemical Brothers. My si pouštíme, už teď pode mnou hraje předposlední skladba alba For That Beautiful Feeling, která se jmenuje Feels Like I'm Dreaming, a to je podle mě jedna z těch opravdu hodně dobrých tanečních pecek. Tak tančete, buďte šťastní, buďte radostní a zdraví, a já se budu těšit zase příští týden naslyšenou.

0: Dozněla hudba vybíraná Milanem Zeisem v repríze 7. nebe z 24. října roku 2023. Je rok 2026 a Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. A my pro vás, milí posluchači, máme jubilejní koncert na festivalu Dvořákova Praha, který povede jeho nový šéf-dirigent Elias Grandi, a ve světové premiéře také zazní dvojkoncert Jana Kučery se solisty Danielem Matejčou a Sakurou Tobou. Právě nyní je tedy čas předat slovo moderátorce večera Jitce Novotné do sálu Rudolfina.
1: Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na koncertu, který má opravdu velmi slavnostní charakter. Ono už sám festival Dvořákova Praha navozuje tyto pocity. Festivaly prostě bývají svátkem umění i těch, kteří je tvoří, sledují a potřebují k životu. No a pak je tady další okolnost, totiž ono už zmíněné z té výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který, jak tuším při pohledu na otevírající se dveře do Dvořákovy síně Rudolfina ze zákulisí, právě nastupuje na pódium této nádherné koncertní síně. Připomeňme, že pouhé 3 roky poté, co v květnu 1923 začala ze stany v Kbelích vysílat soukromá společnost Radiožurnál, se sformoval orchestr. Svůj první koncert odehrál 2. října 1926 v Radiopaláci. Mimochodem, onen úplně první program zděl Smetany, Dvořáka, Beethovena a Fibicha. Uvedou rozhlasoví symfonikové zanedlouho na svém vlastním večeru tady v Rudolfinu. To bude 24. září. Dnes ale máme 15. a na programu jsou jiní autoři. Dramaturgie koncertu jakoby chtěla skloubit tradici, svěží přítomnost a pohled do budoucnosti. I proto vystoupí mladí solisté, i proto se na programu objevuje premiéra, ale samozřejmě dojde také na pilíře symfonického repertoáru. Jedním takovým začneme, když uvedu, že autor literární předlohy Stefan Mallarmé přiznal, že ona hudba vystihuje námět ještě působivěji než původní báseň. Možná už vás nasměruji Faunovu odpolední Claude Debussyho. Dílo jednoho z nejvýraznějších představitelů symbolismu zhudebnil Debussy roku 1892, kdy mu bylo 30. Báseň vypráví o mytické bytosti s napůl lidským a napůl kozlým tělem, která žije v lesích, poblíž řeky, prohání nymfy, pokouší se o polibky a doteky, nebo si možná ona milostná dobrodružství s nymfami pouze představuje. Zrušené obrazy doprovází hrou na flétnu a je tudíž přirozené, že Debussy nabídl flétnistům prvotřídní part. Dnes se ho ujme Anna Talácková. Tak jo, orchestr je nastoupený, my počkáme na příchod pana šéfdirigenta, nově nastupujícího umělce v čele rozhlasových symfoniků Eliase Grandiho, který je už jistě v zákulisí náležitě naladěn a plný očekávání tohoto společného festivalového vystoupení se svými hudebníky na festivalu Dvořákova Praha. Ravel prohlásil, že by při Debussyho Faunovu odpolední chtěl zemřít. Já osobně bych si přála, abyste si tuhle skladbu ze všeho nejvíce vychutnali a krásně tak zahájili oslavu z tého výročí vzniku rozhlasových symfoniků, kteří dnes ve Dvořákově síni hrají pod taktovkou svého nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Faunovo odpoledne je tady.

Vstupní skladbou koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu na festivalu Dvořákova Praha, koncertu, který má opravdu slavnostní charakter, protože připomíná 100 let od vzniku tělesa, bylo Debussyho Faunovo odpoledne. Provedení řídil Elias Grandi a flétnové solo přednesla Anna Palácková. Nyní je před námi avizovaná premiéra, a to skladby Jana Kučery, všestranného hudebníka, který je s rozhlasovými symfoniky velmi těsně propojený. V letech 2002 až 2010 byl Symfonický orchestr Českého rozhlasu jeho hlavním působištěm, ale tohle je ještě jednou silná vlna potlesku, která se tady vzedmula poté, co pan šéfdirigent Elias Grandi znovu pobídl Aničku Taláckovou, aby se postavila a upozornila tak na její výkon ve Faunovu odpoledni. Tak, pojďme k Janu Kučerovi. V Sočru začínal jako asistent tehdejšího šéfdirigenta Vladimíra Válka. S orchestrem rovněž odehrál řadu koncertů jako klavírista a později tady byl v angažmá jako druhý dirigent. S rozhlasovými symfoniky pořídil velké množství nahrávek a dnešnímu dni provedl přes 70 koncertů. Dnes poznáme jeho dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr z přelomu roku 2025 až 6. Vznikl přímo na objednávku festivalu Dvořákova Praha po výzvě jeho ředitele Jana Simona. Autor se držel klasické formy tří vět a snažil se dvojkoncert pojmout jako dialog obou solistů, kdy je orchestr spíše v pozadí. Houslový part přednese letos 21-letý Daniel Matejča, rodák z Liberce, kde začal s muzicírováním už ve 4 letech pod vedením své maminky. Po roce nastoupil do třídy profesora Ivana Strause, u kterého studuje dodnes. Daniel sklidil spoustu cen a uznání na prestižních mezinárodních soutěžích, mimo jiné i v naší rozhlasové Koncertino Praga, kde získal v roce 2020 druhou cenu a ve finále přednesl v Rudolfinu Prokofjevův první houslový koncert právě za doprovodu Sočru. Také jste ho mohli zaznamenat v televizní soutěži Virtuosos V4+, a v roce 2022 zvítězil na Eurovision Young Musicians Montpellier. Na soutěž Koncertino Praga se vrátil v roce 2023 spolu s klavíristou Janem Schulmeistrem, tady zvítězil v komorní kategorii. A v roce 2024 byl časopisem Forbes zařazen do projektu 30 pod 30. V roce 2025 debutoval Daniel Matejča s Českou filharmonií a v témže roce vydal hned 2 alba pro suprafon. Violončelový part obstará dáma s nádherným jménem Sakura a příjmením Toba. I ona se narodila v roce 2005, a to ve Vídni, do rodiny profesionálních hudebníků. Hře na violončelo se začala věnovat v 6 letech. Stejně jako Daniel Matejča, i Sakura Toba na sebe upozornila v několika soutěžích. Svůj první sólový recital odehrála ve 14 letech. V říjnu téhož roku 2019 vystoupila v tokijské Suntory Hall s japonským filharmonickým orchestrem, kde se zhostila solového partu v Čajkovského variacích na rokokové téma. Od té doby koncertovala s celou řadou profesionálních těles, mezi něž patří NHK, Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra či Vídeňský komorní orchestr. Sakura Toba je studentkou Berlínské vysoké školy umělecké a její uměleckou dráhu podporuje nadace houslistky Anne-Sophie Mutter, která jí rovněž zapůjčila violončelo z roku 1840 z pařížské dílny. Tak, solisty už známe. Jsou to houslista Daniel Matejča, violončelistka Sakura Toba. Pódium je upraveno, orchestr má naladěno. No a my se za okamžik zaposloucháme do koncertu pro housle a violončelo od Jana Kučery, který tady na Dvořákově Praze na večeru Symfonického orchestru Českého rozhlasu s jeho šéfdirigentem Eliasem Grandim zazní ve světové premiéře. Naši solisté i s panem šéfdirigentem přicházejí na pódium. Jan Kučera, koncert pro housle, violončelo a orchestr, zhruba 20-minutová skladba
může začít. Ještě jednou jména solistů Daniela Matejča housle a Sakura Toba violončelo. Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Eliase Grandiho.

0: Tento bouřlivý potles vám dolehá ze Dvořákovy síně pražského Rudolfina, kde pokračuje festival Dvořákova Praha. A dnes večer jsou protagonisty na pódiu členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu se svým novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Připomínáme si tak z té výročí vzniku tohoto tělesa. Ovšem kompozice, která teď dozněla a na jejíž konto směřuje ten zásadní úspěch v danou chvíli, tak to byl koncert pro housle a violončelo od Jana Kučery, který jsme vyslechli ve světové premiéře. A zásadní měrou k jeho úžasnému vyznění přispěli dva mladí solisté, 21letý Čech Daniel Matejča, syn houslistky a violisty ze třídy profesora Ivana Strause na pražské HAMU a půvabná violončelistka Sakura Toba, která je rovněž z rodiny profesionálních hudebníků a která je studentkou Berlínské vysoké školy umělecké. A tohle jedinečné, krásné a nadané mládí se teď děkuje společně s autorem skladby Janem Kučerou. Všichni tři dostávají bohaté bílo-červené kytice a září štěstím, protože si myslím, že na pódiu v souzení s rozhlasovými symfoniky prožili opravdu vzácné chvíle. Ostatně publikum to tímhle vřelým aplauzem jen stvrzuje. Jan Kučera má velmi plodné období. Když jsem nahlížela do programu rozhlasových symfoniků, tak zanedlouho 5. října uslyšíme při prvním veřejném provedení také jeho koncert pro housle, který napsal pro vedoucího skupiny druhých houslí Davida Pokorného. Ten dnešní koncert také hraje, ale na tuhle skladbu přenechal místo u prvního pultu kolegům a šel si sednout do sálu. Dívám se na něj a také velmi nadšeně tleskám. Ano, zaslouží si to všichni protagonisté. Tak ještě jednou ta jména, nezapomeňte, houslista Daniel Matejča, violončelistka Sakura Toba, Jan Kučera, skladatel, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dnes vede koncertní mistr Vlastimil Koble a od taktovky Elias Grandi. S Janem Kučerou prožijeme i přestávkové chvíle, až se hudebníci a všichni tady ze sálu odeberou na přestávku, protože si ho k mikrofonu pozval kolega Petr Weber. Hovořit spolu budou samozřejmě o právě premiérovaném dvojkoncertu, také obecně o komponování, dirigování a nakonec i o rozhlasových symfonicích a o rozhlasu. Ze všeho nejdřív Jan Kučera odpoví na otázku, který ze tří autorů obklopujících v dnešním programu jeho skladbu, a připomínám ta jména, jsou to Claude Debussy, Erwin Schulhoff a Maurice Ravel, který mu byl nebo je nejbližší. Jak se domnívá kolega Petr Weber a jak nadhazuje, byl by to Erwin Schulhoff, se kterým ho spojuje přesahky jazzu?
1: Jsem všechny ty tři autory párkrát dirigoval, samozřejmě Schulhoffa asi nejméně, asi jenom jednou, nějakou komorní věc v rámci festivalu terezínských autorů. Tam spadá samozřejmě i Hans Krása, Pavel Haas a Gideon Klein. Schulhoff je modernista, řekl bych, že Debussy spíš tradicionalista pro mě, vnímám ho tak, a stejně tak Ravel, všichni jsou fascinující, já nemůžu říct, kterého skladatele mám nejradši, to je jako kdybychom se ptali, které jídlo máme nejradši, prostě já mám rád úplně všechny, je to vždycky pro mě velká inspirace, ale možná bych řekl toho Debussyho, protože Debussy a jeho Moře například, tak to je vždycky zážitek, jak smět to dirigovat, protože to je nádherná partitura.
2: A ještě se jednou vrátím k tomu Erwinu Schulhoffovi, tedy avantgardista, modernista, skladatel, který samozřejmě i přesahoval k jazzu a k těm dobovým nějakým prostě populárnějším žánrům. To je i tvůj případ, ale přece tak tam ta blízkost přesto není tak vyjádřitelná.
1: Určitě, tak tehdy ta doba samozřejmě rezonovala jazzem a všichni na to nějakým způsobem reagovali. Dnešní doba rezonuje v podstatě úplně vším, takže spíš je těžší si vybrat to, co třeba jako je vhodné, nebo spíš se vracet možná i k těm starším věcem. Já jsem tady v tom trošku tak staromódní, že mám radši spíš ty starší věci, než ty úplně nejmodernější, avantgardní, moderní, o elektronické hudbě, kterou slyšíme ode všech, tak to ani nemluvím, ta mě vůbec nijak neinspiruje ani neláká, ale prostě patří to k dnešní době. Takže abych se vrátil k tvojí otázce, všichni ti jeho současníci nějakým způsobem jazz zpracovávali, a řekl bych spíš takovým tím intelektuálním způsobem, než že by ho hráli jaksi po vzoru, já nevím, Duke Ellingtona nebo těch současníků. Je to zase jiný přístup k jazzové hudbě.
2: Ho spíš vlastně hraješ.
1: Mě baví ten jazz hrát, samozřejmě potom se to nějakým způsobem odrazí i třeba v mých skladbách, ale řekl bych, že málo kdy. Radši ho hraju, protože mě fascinuje ta kolektivní improvizace. Speciálně s mým triem pianovým v podstatě máme jenom základní téma, základní linku a hrozně mě baví na tom to, že ta písnička nebo ta skladba nikdy nebude znít stejně. A my sami tři nikdy nevíme, jakým způsobem ji uchopíme, jak skončí třeba.
2: Což ovšem není případ tvojí koncertu, tohleto, o čem teď hovoříme.
1: To ne, můj dvojkoncert je psán, řekl bych, klasickou formou, tří vět, rychlá, pomalá, rychlá, s nějakým pomalým úvodem. A protože tady ta forma prostě už nějak tak funguje několik staletí, tak jsem se k ní zase vrátil. Mně přijde vhodná pro koncertantní skladbu, tak to jsem psal vlastně i houslový koncert, i klavírní koncert. Ty tři věty jsou pro, řekl bych, posluchače přehledné, že tam může v těch krajních větách solista ukázat třeba techniku a v té prostřední nějakou kantilénu, většinou to tak bývá. Má to svoje opodstatnění, si myslím, a je to ověřeno časem.
2: Mimochodem je těžší napsat dvojkoncert, než napsat koncert pro jeden jediný solový nástroj?
1: Nevím, mně to přijde stejné. Já upřímně řečeno, já jsem tady s tou zakázkou se docela trápil, ale rád trápil. Prostě si to vzalo čas, já jsem to psal zhruba rok a půl. Když by to byl možná jenom jeden nástroj, tak by toho času možná bylo méně. Chtěl jsem, aby tam byl nějaký dialog, což se tak nabízí, aby si oba dva ty nástroje podali ruce a orchestr nejenom doprovázel, ale byl jim partnerem. Takže je to takový rozhovor tří, řekl bych, čelo, housle a orchestr. A mnohokrát se to tam takhle prolínám. Je tam mnoho míst, kdy i ty solové nástroje hrajou sami, třeba jenom se solovou flétnou chviličku, že skutečně ten orchestr neburácí pořád. A to je i samozřejmě taktické, aby orchestr nekryl solisty, protože čelo, to už říkal Antonín Dvořák samozřejmě, že nemá tak průrazný hlas a je spíš temnější, takže je potřeba s ním zacházet opatrně.
2: Nastal tam při tom tvůrčím procesu třeba i nějaký, a velké úvozovky, dialog s Johannesem Brahmsem, který má dvojkoncert pro stejné obsazení. Nastal?
1: Upřímně řečeno, já jsem si ten koncert radši ani neposlechnul. Já ho samozřejmě znám, několikrát jsem ho dirigoval, ale naposledy třeba zhruba před 5 lety a záměrně jsem nechtěl opisovat od Brahmse. Samozřejmě já mám jinou techniku nebo jiné výrazové prostředky a Brahmse miluju především v těch jeho symfoniích nebo v houslovém koncertu, ale nechtěl jsem se tím nechat ovlivnit, abych měl nějaký čerstvý poslech zrovna tady z té konkrétní skladby pro tohle obsazení. Ale jinak Brahms je úžasný samozřejmě.
2: Tak ale možná i solisté, pokud vzpomínám, někde už hovořili o tom, že jim do toho Brahms se jakoby připomíná, tam tedy mohou hrát oni dva spolu tyto nástroje, a že by bylo krásné, kdyby třeba se to jednou zařadilo, buďme hodně ambiciozní, po boku toho Brahmsova koncertu. Myslel jsi i na tohleto, aby to tedy byla skladba, která se dobře hraje, která se může stát oblíbenou i pro muzikanty?
1: Já se o to snažím v podstatě ve všech svých skladbách, aby hudba byla sdílná, i posluchačům, i interpretům, aby to rádi hráli, aby to neměli za trest, prostě naučit se nějakou věc, kterou zahrajou jenom jednou. Přání všech skladatelů, řekl bych, je to, aby se to hrálo opakovaně, ta skladba, pokud si najde cestu na koncertní pódium, já si to budu samozřejmě moc přát, protože abych tak citoval Jiřího Suchého, ty skladby naše nebo ty naše tvůrčí činy jsou jako našimi dětmi, duchovními dětmi a musíme se o ně starat, takže jako já budu samozřejmě taky moc rád nabízet ten koncert, abych si ho třeba i já zadirigoval někdy, třeba i s jinými solisty, to už je jedno, ale každopádně tady ti solisty, kteří to hrajou, tak jsou fantastičtí. My jsme měli zkoušku u klavíru a je to prostě fascinující pro skladatele slyšet, jak oni každý ten tón zhmotní a dají mu život.
2: Mluvili jsme o Brahmsovi, nabízí se samozřejmě i jméno Antonína Dvořáka, jsme na Dvořákově Praze, tam ten vztah tvůj k němu by byl ještě osobnější, intimnější než třeba k tomu Brahmsovi?
1: Určitě ano, protože já si myslím, že to takhle má asi většina českých muzikantů. Prostě ten Dvořák je náš národní poklad, to je málo platné a já bez obalu říkám, že je to můj nejoblíbenější skladatel. Z mnoha důvodů, já samozřejmě těch dalších oblíbenců nebo hvězd nebo inspirací mám strašně moc dalších, ale Dvořák je prostě náš a je to srdeční záležitost. Spoustu těch partitur jsem samozřejmě dirigoval jako dirigent. Vidím podrobně, jak skvěle jsou ty partitury propracovány. Skutečně Dvořák prostě tam ukazuje mistrovství téměř ve všech partiturách. Když se na to podíváte opravdu notu od noty, tak každá nota tam má smysl a ta stavba je prostě fantastická. Takže Dvořák, ano, to je prostě oblíbenec číslo jedna.
2: Druhá část toho názvu festivalu je jméno, slovo Praha. Ty jsi ovšem vyrostl na Šumavě, že? Také jsi napsal Šumavskou symfonii. Jak to jde dohromady Šumava Praha během života, jak to přišlo?
1: No, já jsem na Šumavě vyrůstal svých prvních 12 let, potom jsme se přestěhovali do Prahy, takže větší část svého života už se považuji za Pražáka a Prahu miluju se vším, co přináší. Ale samozřejmě na Šumavu se rád vracím, jsou to takové dvě polohy prostě mojí osobnosti.
2: Ta Šumava se nedá vymazat asi, že?
1: Nedá, to jsou prostě samozřejmě kořeny a vždycky tam člověk rád jede. Je to něco, co mě formovalo tehdy v tom dětství. Ta příroda nádherná prostě a tak. No a k tomu ta kontrastní Praha, která je rušná a samozřejmě pokud člověk chce nějak se začlenit do toho pracovního procesu na ty nejvyšší úrovni, tak musí tady být a chodit na koncerty, což já strašně rád chodím jak na koncerty, tak do divadla a protože těch nabídek je strašně moc, tak to je třeba to, co Praha nabízí mě.
2: Zmínil jsi, že v podstatě každý skladatel se snaží, aby to jeho dítko nebo ta dítka tedy žila, aby byla hrána a tak dále. Nemáš pocit, že někteří skladatelé tohle ale úplně tak jako svou invencí nebo svými rozhodnutími nemají úplně pod kontrolou, že jsou to tedy autoři, kteří prostě se opravdu uchýlí k racionálním postupům a tak dále. Vnímám to tak, že to není tvůj případ, že přece jenom ta spontaneita anebo i záměrná přístupnost, jestli tak mohu říct, je vědomá.
1: Já bych řekl, že ano, nemůžu mluvit za ostatní autory a každý má jiné vyjadřovací prostředky, jiný přístup k tvorbě. Já upřímně říkám, že myslím na posluchače a posluchač první jsem já. Musí se to líbit mně a když se to líbí mně, tak je nějaká třeba šance, že se to bude líbit i někomu jinému. Samozřejmě já se nevyhýbám moderním postupům nebo postupům 20. století, hudby 20. století, to všecko je potřeba znát, ale beru to spíše jako takové koření, kdy třeba můžu někde postrašit nějakým zvukem zajímavým nebo tak, ale vždycky spíš myslím na to, aby tam bylo sdělení hudební a emocionální nebo emoční, tak to je to, co podle mě hudba by měla přinášet. Je tam velké tajemství, samozřejmě mám rád i ty nejmodernější skladatele si někdy rád poslechnu.
2: Často diriguješ i svou hudbu. V tomto případě jsi ale pouze autor, který má tedy interprety a musí prostě vzít na vědomí, že to udělají tak, jak to udělají oni a že si to toho nemůže sáhnout sám. Jak pohlížíš na ty autory, kteří dirigovali a také hodně nahrávali svá díla a jsou to třeba legendární nahrávky, nebo naopak se říká, že to nahráli úplně nejhůř, jak mohli, když to nenechali těm dirigentům opravdovým, tedy skutečným, jaké to napětí, jak ho vnímáš mezi autorem a dirigentem dirigujícím sama sebe?
1: Já musím říct, že dirigovat pro mě vlastní skladby je jeden z nejhezčích pocitů. Já jsem k tomu vždycky tíhnul, vždycky jsem k tomu směřoval, abych ty skladby sám dirigoval nebo sám je hrál na klavír, ale samozřejmě jsem vždycky přešťastný, když se toho ujme nějaký kolega. Těch dirigentů, kteří dirigovali moje skladby, je už docela dost, ať už to je Tomáš Brauner, Tomáš Netopil, i v zahraničí několik dirigentů to dirigovalo a já jsem tam byl jenom jako posluchač. A vždycky jsem teda hodně nervózní v tom publiku, to zase jiný věm, prostě být na tom pódiu. No, každopádně, aniž bych se chtěl nějak srovnávat s mými velkými vzory, jako je třeba Bernstein nebo Stravinsky, ti všichni dirigovali svoje skladby a perfektně je dirigovali. Znova opakuju, že to jsou vzory, moje inspirace a je nesmírně poučné je sledovat při práci. Speciálně třeba nedávno jsem viděl Stravinského, jak diriguje už v pokročilém věku, Ptáka ohniváka s Londýnským symfonickým orchestrem a to je prostě zážitek. Já bych to vzal jako takovou vzorovou nahrávku. No, prostě on tam asi volí taková tempa, takové pojetí, jak to chtěl.
2: Což ostatně dělal i Antonín Dvořák asi, že ten také dirigoval řadu svých věcí si sám i v premiérách. A vlastně nastavoval, tedy nemáme nahrávky, že? Ale nastavoval nějaký kánon, jako jak hrát u Dvořáka v té době, nebo to pak všichni dělali jinak, nebo víme o tomhle tom něco vůbec?
1: To je stejný případ jako u Smetany nebo u Janáčka, to jsou samozřejmě všechno dirigující autoři. Mimo jiné samozřejmě to dirigentské povolání je poměrně mladé, vždycky to byl buď skladatel nebo interpret, všecko dohromady a dirigent. Taková trojprofese, takže k tomu tíhnu i já. A samozřejmě ta dirigentská profese zase je trošku o něčem jiném, než jaksi píšící dirigent nebo dirigující skladatel, když někdo jenom diriguje, nebo když jenom píše. Já si to nedovedu představit, takhle oddělit tady ty tři věci, prostě být jenom doma u stolu a vymýšlet něco od psacího stolu a být jaksi mimo to dění hudební, mimo ten život v orchestru. Já si to představit nedovedu, všecko se vzájemně prolíná.
2: Mimochodem říkáš u stolu, nekomponuješ u klavíru?
1: Klavír mám vedle stolu jako takového rádce, samozřejmě si nejdřív vytvořím takovou nějakou kostru, takový čmaropis, kterým se potom vyznám jenom já, ale potom už začne taková ta práce na čistopise u stolu, já píšu všecko rukou na papír, nepracuji na počítači, asi jeden z mála, z posledních skladatelů. Mě to takhle vyhovuje a potom samozřejmě to přebírá notograf, který vyrobí hezké noty, ale tenhle ten způsob práce mě strašně vyhovuje. Je v tom taková jako pohoda, takový čas na to. Někdo se mě nedávno ptal, jestli by mi to nezrychlilo práci, psaní na počítači a já jsem odpověděl, že já nepotřebuji zrychlovat práci. To není účelem toho, abych já napsal něco rychleji. Samozřejmě, když třeba někdo dělá aranže nebo něco, tak je to fajn třeba už to udělat jako nějakou šablonu, ale pokud je tam volná tvorba, a to já mám samozřejmě nejradši, protože tam se já dovedu vyjádřit, řekl bych to, co nejniterněji cítím, kdybych to měl říct vzletně, tak prostě já rád na tou skladbou dlouho uvažuju a nad tím papírem mi to dává možnost se zastavit a dívat se fyzicky na ty noty, nejenom na obrazovce.
2: A guma existuje u tušky taky?
1: Samozřejmě, to je nejlepší vynález. Vide a škrty a prostě to je normální proces skladatelský. Než se doberu k nějakému výslednému tvaru, tak to docela trvá a těch změn je tam mnoho. To byl třeba případ tohohle toho dvojkoncertu, kdy se to rodilo ne úplně lehce a hodně věcí jsem předělával, přesouval, škrtal, přepisoval, ale snad jsem se dobral k nějakému vlastně konečnému tvaru, který bude dobrý.
2: Mimochodem orchestr veřejnoprávního rozhlasu právě na začátku této sezony slaví svých 100 let. Vzpomněl by si, kolik let z té stovky jsi s ním spojen, respektive kdy jsi poprvé nějak ho začal vnímat nebo poslouchat, slyšet, potom třeba i dirigovat a tak dále?
1: Asi úplně ten první nějaký vjem symfonického orchestru Československého rozhlasu tehdy, tak byl během studia na konzervatoři, kdy jsem chodil na ty koncerty, už potom jaksi živě sledoval pana šéfdirigenta Vladimíra Válka, který potom s nějakým řízením osudu si mě vzal za asistenta tady do Sočru. To mě bylo nějakých 23 let, jako kandrdas, téměř vlastně ještě student, tedy jsem končil konzervatoř, tak mi dal tu obrovskou šanci s tím orchestrem spolupracovat, takže zhruba od toho roku 2002, což si dobře počítám, je teda už skoro 25 let, což je neuvěřitelné, s tím orchestrem, řekl bych, docela intenzivně pracuju. Tu s většími, tu s menšími přestávkami, ale podle nějaké statistiky, kterou jsem teďko viděl, protože si píšu koncerty a programy, si schovávám, tak jsem zjistil, že je to přes 150 koncertů, co jsme spolu dělali za tu dobu, to, že není úplně málo. Takže když bych počítal i ty zkoušky anebo natáčení, tak před tím orchestrem jsem stál, řekněme, já nevím, 600krát, 700krát, tak to už je docela dost a můžu říct odpovědně, že ten orchestr důvěrně znám, mám tam samozřejmě spoustu přátel a vždycky je to radost se Sočrem.
2: A poslední otázka se týká tedy ne orchestru, ale rovnou celého toho veřejnoprávního rozhlasu. Předpokládám, že přinejmenším z prizmatu toho hudebního, toho orchestrálního pohledu, ale snad i širšího, asi se shodneme, že veřejnoprávní rozhlas je dobrá věc?
1: Samozřejmě, tady ty nějaké novodobé snahy to nějakým způsobem okleštit nebo osekat mi přijdou velice až trestuhodné, protože jedním z poslání toho Českého rozhlasu je nějakým způsobem kultivovat společnost. Já můžu říct jako muzikant, že symfonický orchestr

0: se něco na tom mělo měnit.
1: Tak to rozprávěl kolega Petr Weber s dirigentem, všestranným hudebníkem a v tomto večeru především skladatelem Janem Kučerou. Před přestávkou jsme slyšeli jeho dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr. Vy, kdo jste s námi nebyli, tak ještě jednou ráda připomenu, že solisty byli Daniel Matejča a Sakura Tobu, které hráli fantasticky. Měli jsme z toho velký zážitek. No a po přestávce se teď vracíme do dění ve Dvořákově síni Rudolfína na festival Dvořákova Praha. Na pódiu bude opět za okamžik rozhlasový orchestr, tedy symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým nastupujícím šéfdirigentem Eliasem Grandim. A na pultech už jsou připraveny noty k první symfonii od skladatele a také vynikajícího klavíristy Ervina Schulhoffa. Já jsem tak přemýšlela, jak se ocitl na programu Dvořákovy Prahy a vybavila jsem si éru ředitele festivalu Jana Simona, tehdy co by klavíristy, který se Schulhoffem slavil velké úspěchy, tak myslím si, že to Schulhoff má u pana ředitele dobré. Tento pražský rodák z německy hovořící židovské rodiny patřil k nejvýraznějším představitelům meziválečných avantgardních směrů. Už jako desetiletého ho přijali ke studiu na pražské konzervatoři, a to na doporučení Antonína Dvořáka. Později se vzdělával u dalších výrazných osobností, věhlasných pedagogů ve Vídni, v Lipsku a v Kolíně nad Rýnem. Měl opravdu závratnou a závratně brzy započatou kariéru. Schulhoff je autorem 6 dokončených symfonií. Ta první vznikala od dubna do července roku 1925 a je koncipována jako třívěta. Partitura je výrazem skladatelových snah o navázání na tradice slovanské hudby. A určité prvky, znaky, které Ervin Schulhoff uplatnil už v tomto svém prvním symfonickém díle, se pak staly typickými i pro jeho další orchestrální tvorbu. Ku příkladu výrazné využití žestových a bicích nástrojů. Dívám se na tu baterii, která je připravena. No, bude to hodně decibelů a bude to asi velký nářez. Jak to tak pozoruji, a jsem sama zvědavá, kolik hráčů na bicí za těmi nástroji stane. Tady v sále jsme už všichni hezky usazeni, tak vlastně čekáme na příchod rozhlasových symfoniků, kteří ještě se trvávají v zákulisí, ale my bychom už je rádi viděli na pódiu. A ano, už se tak děje, už se otevírají dveře do zákulisí a objevuje se dnes už bílá hlava našeho koncertního mistra, jinak ovšem svižného, mladého, mladistvého a usmívajícího se vlastně Kobrleho. Tak, jsou tady muzikanti. Často se uvádí, že Schulhoff věnoval svou první symfonii Václavu Talichovi, a to z vděčnosti za pozornost, kterou dirigent jeho tvorbě dopřával, a také za obhajobu v antisemitsky motivovaných výpadech kritiků. Ovšem partitura vydaná roku 1928 u vídeňského vydavatelství Universal Edition žádnou oficiální dedikaci neobsahuje. Teď jsem to na chviličku přerušila, to své povídání, protože se opravdu dívám na tu sekci bicích nástrojů, tak zatím jich tam vidím, těch pánů hudebníků, 5, ale mají co obsluhovat. Deníkový zápis ze Schulhoffova diáře z června 1927 do jisté míry vysvětluje, proč se premiéra nekonala u nás. Cituji, v Praze a v mé rodné zemi, kterou miluji nade vše, jsem nejnenáviděnější osobou. A tak tomu bylo dosud všude, kde jsem byl. Jako slušný klavírista jsem nenáviděn svými kolegy klavíristy a jako dobrý skladatel jsem nenáviděn svými kolegy skladateli. To je smutné. Díky Schulhoffovým kontaktům v Německu byla symfonie poprvé provedena 20. dubna 1928 v berlínské státní opeře Pod Lipami. Hrál orchestr Staatskapelle Berlin v čele s jedním z nejlepších.

lepších dirigentů své doby Erichem Kleiberem. Dodejme, že po tragické okupaci Československa v roce 1939 se Schulhoff rozhodl emigrovat do Sovětského svazu, získal sovětské občanství, ale během čekání na vízu byl v Praze zatčen, deportován do koncentračního tábora Wilsburg v Bavorsku, kde v srpnu 1942 zemřel. 7. a 8. symfonie zůstaly nedokončeny. Tohoto umělce s pohnutým osudem si teď připomeneme jeho symfonii první, kterou provede Sočr s dirigentem Eliasem Grandim tady v Praze na festivalu Dvořákova Praha.

Posloucháte přímý přenos ze Dvořákovy Prahy, ve Dvořákově síni Rudolfína. Dnes hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, jeho šéf-dirigent Elias Grandi právě zavřel partituru symfonie číslo 1 Erwina Šluhofa. No a po této působivé hudbě nás v závěru večera čeká další dílo ze Zlatého fondu světového symfonického repertoáru. A v něm i jedinečná ukázka fascinujícího instrumentačního mistrovství. Když říkám další dílo, tak navazuji mimo jiné na to, že úvod večera patřilo Debussyho odpoledne. My jsme ve Francii začali a ve Francii také skončíme. Francouzského skladatele Maurice Ravela poslavili po celém světě dvě skladby, jež přitom ale nepatří k jeho nejvýznamnějším dílům. Choreografická báseň La Valse, která je i podle autorových slov oslavou krásy vídeňského valčíku, a Bolero, 17-minutová, v podstatě velmi jednotvárná a právě tím posluchače fascinující hudební plocha. Přemýšlím, jestli vám mám vyprávět o Boleru, když tady doznívá potlesk pro Erwina Šluhofa, jeho první symfonii. Ne, já to chviličku přeruším, protože pan Šluhof si to zaslouží. Stejně tak Elias Grandi a rozhlasový symfonikrán. Na adresu Bolera si prý Ravel před Arturem Onegrem postěžoval. Napsal jsem jediné mistrovské dílo, je to Bolero. Bohužel neobsahuje žádnou hudbu. Když pak vyprávěl, jak jistá dáma po pařížské premiéře roku 1928 ukázala jeho směrem a vyřkla, je to šílenec, smál se a dodal, ta žena skutečně pochopila mé dílo. Navzdory těmto výrokům a navzdory mnohým kritickým ohlasům z řad odborníků pasovalo publikum Bolero na jeden z nejhranějších kousků 20. století. A publikum je pochopitelně konečným a nejvyšším arbitrem. Během několika málo týdnů po americké premiéře, kterou v Carnegie Hall řídil Arturo Toscanini, doneslo Bolero jméno svého autora k uším několikanásobně četnějšího počtu posluchačů, než jaký dokázala oslovit jeho tvorba v předchozích 4 desetiletích. Každý americký orchestr zařadil Bolero do sezony, současně vyšlo 6 nahrávek, melodii si upravili jazzové kapely a vlastně kde jaká další muzikantská sdružení aranže vznikaly pro nejrůznější nástroje, včetně akordeonu. Bolero se objevilo v reví a v kabaretech na Broadway, hudba z něj se uplatnila ve stejnojmenném hollywoodském filmu z roku 1934. Jak známo, vzniklo z podnětu ruské tanečnice Idy Rubinsteinové, která inspirovala i mnohé další, a zadání znělo skladba španělského charakteru, což odpovídá. Bolero je pomalý španělský tanec v třídobém taktu a mírném tempu. A víc už vám říkat nebudu, protože Elias Grandi je na pódiu. A nezbývá, než vám popřát hezký zážitek s rozhlasovými symfoniky, jejich novým panem šéf-dirigentem, který přichází s rozzářeným úsměvem, a samozřejmě věhlasným bolerem Maurice Ravela.

0: Tak to byl opravdu extatický závěr koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který je na festivalu Dvořáková Praha oslavou svého výročí vzniku Tělesa. Uzavřelo ho jedinečné, naprosto originální Bolero Morose Ravela, ta fascinující uhrančivá záležitost crescendo na ploše nějakých 15 minut. Ravel je spolu s Debussym považován za nejvýraznějšího představitele francouzského hudebního impresionismu a vy, kdo jste s námi od počátku, tak víte, že Debussyho Faunovým odpoledne jsme začínali, ovšem teď je tady obrovský aplaus pro orchestr, zvláště pak pro hráče na malý bubínek, pro další instrumentalisty, kteří měli výraznější solové plochy. A k tomu je vyzývá šéf-dirigent rozhlasový symfoniky Elias Grandi. A já doplním, že kromě Ravela a Debussyho jsme poslouchali ještě Jana Kučeru a Erwina Schulhoffa. Prožili jsme večer barvitý, inspirativní, obohacující. Je to večer, který je zároveň příslibem dalších úspěšných let jubilujících rozhlasových symfoniků. Ještě jednou připomínám, že dnes hráli pod taktovkou svého šéf-dirigenta Eliase Grandiho. A tak to krásně nadšeně se uzavírá také přímý přenos Českého rozhlasu. Vltava. Z technického pracoviště se tentokrát loučí režisérka Markéta Tomková-Janáčková, mistři zvuku Ondřej Novák, Pavel Dejmek a Adam Cejnar, produkční Jitka Zmijová, redaktor Zdeněk Havlíček a moderátorka Jitka Novotná. Společně s rozhlasovými symfoniky, letos stoletými, vám přejeme příjemný zbytek večera a zase někdy brzy se těšíme. Naslyšenou.
1: Aplaudující Dvořákova síň Rudolfína a závěr koncertu, který zároveň symbolicky otevřel novou kapitolu v historii rozhlasových symfoniků. Jubilejní sezona k orchestru se jako nový šéf dirigenta, umělecký režisér, ředitel připojil německo-japonský dirigent Elias Grandi. No a my jsme slyšeli tedy závěrem, triumfálním závěrem Ravelovo Bolero. A hudbu Ravelovu vám, milí posluchači, nabídneme i nyní 4 minuty po 22. hodině. Konkrétně jeho smyčcový kvartet F-dur v podání Vlachova kvarteta.

Ravelův smyčcový kvartet F-dur právě dozněl v podání Vlachova kvarteta, tedy výrazného komorního souboru, jenž interpretoval hudbu, která také zazněla v jubilejním koncertě rozhlasových symfoniků, který jste mohli, milí posluchači, slyšet před pár okamžiky. A tento výjimečný zážitek byl dvojnásob inspirativní i proto, že je tomu v skutku 1. října 100 let, co tento rozhlasový koncertní ansámbl existuje a symbolicky tak otevřel novou kapitolu v historii rozhlasových symfoniků. Německo-japonský dirigent Elias Grandi, který se sočerem vystupuje právě v jubilejní sezóně, nabídl setkání stoletého orchestru i s moderními kusy. Stejně tak jako s hudbou Ravelovou nebo dalšími skladbami předních českých i zahraničních interpretů. Konec konců s rozhlasovými symfoniky se budeme potkávat v této jubilejní sezóně i nadále a také v pravidelných koncertech klasika. My vám ovšem v tento okamžik nabízíme starší snímek podání rovněž Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného Tomášem Braunerem. Řeč je o Mozartově koncertu pro klarinet a orchestr A-dur.

0: Právě dozněl Mozartův koncert pro klarinet a orchestr Adur v podání Anny Paulové na klarinet a symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Tomášem Braunerem. A my už jsme dnes opakovaně, milí posluchači, připomněli důležité jubileum, které tedy na den přesně nastane 1. října letošního roku. A my si připomeneme stý rok existence tohoto hudebního tělesa, které se postupně z tělesa, které sloužilo jako nahrávací subjekt, vypracovalo po dekády v kvalitní ansambl nabízející vážnou hudbu pod vedením prestižních domácích i světových dirigentů. A já znova připomínám, že k orchestru se dnes živým koncertem jako nový šéf dirigent připojil nový umělecký ředitel Elias Grandi, který se Sočerem bude vstupovat do jeho jubilejní sezóny. A setkání stoletého orchestru, nového šéfdirigenta a mladých solistů a taky nově vzniklé skladby obrátilo pozornost nejen k historii, ale k budoucnosti tohoto tělesa. A my budeme konec konců každé pondělí nabízet hudbu symfonického orchestru Českého rozhlasu. A nejen ji, ale třeba také budeme myslet na hudbu, která formovala 90. léta. Skladby a alba Moniky Načevy.
1: Poetický rituál nabitý energií.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
1: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
2: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
1: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
2: Více na webu pribohemiaradio.cz
1: nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: A těch rozhlasových výročí a svátků bude několik, jak jste slyšeli, také festival Pri Bohemia Radio tradičně oslavuje slovesnou rozhlasovou tvorbu a my ji v říjnu také nabídneme na rozhlasových vlnách Vltavy. Stejně tak, jako budeme připomínat nedožité 90. narozeniny Václava Havla, mimo jiné sériemi, které již nyní můžete slyšet jednak v rozhlasovém vysílání, zejména o víkendu, a také na webu Českého rozhlasu Vltava.
3: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte! Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Četba s hvězdičkou.
0: A rozhlasová četba s hvězdičkou, to je text současné autorky Jolanty Trojak, nazvaný Svatava, konkrétně 14. epizoda 15-dílné série, představující příběh novopatské spiritistky, obdařené mimořádnou mediumní schopností, tak, jak způsobuje poprask v Praze plné tajných spolků, ezoteriků, okultistů a jogínů. Natočeno v roce 2023, tedy na jubilejní rok, kdy Český rozhlas slavil stovku. V dramaturgii Petr Hinčíkové a režii Jakuba Doubravy účinkuje Tereza Hofová.

Svatavá jej najde na prochladlé zemi v mléčném vaku z ranní rosy a s hlavou otočenou k probouzejícímu se horizontu. Zatímco tu nehybně sedí, jeho tělo se uvnitř otřásá. S každým nádechem teď soustředěně rozsvěcuje čakru po čakře, až se společně rozzáří jako lampiony před začátkem velkolepé slavnosti. Vědomá fluktuace vzduchu mu zertu pokaždé odvane mantru Soham. Had se kouše do vlastního ocasu, stejně jako se džidu rozpouští ve vesmíru a vesmír v něm. Už nemá žádnou vlastnost ani barvu. Odteď už používají stejné plíce. Svatava konsternovaně zkoumá Inda, skrze kterého nepokrytě prosvítá duch. Vyvěrá z něj světlo jako z krbu, do kterého někdo vytrvale přikládá. Řízený dech proměnil jeho tělo v pulzující sopku. Je jako tlukoucí srdce, jako údiv a úleva v ustavičné smyčce, příliv a odliv moře, které nikdy neviděla. Sama svůj dech registrovala pouze v momentech předcházejících vytržení. Zrychlené dýchání bylo neomylným zvěstováním tranzu. Tehdy oddechovala splašeně jako přehřátý pes. Pak se jako zátka od šumivého vína střemhlav katapultovala z těla na oběžnou dráhu boha a pak? Pak už se nic nepamatuje. Džidův dech je naproti tomu prostý jakéhokoliv vzruchu. Je pomalý a hluboký, přesto svatavu vtáhne. I ona si tedy sedne do skříženého sedu, po chvíli se její hruď začne zvedat a klesat stejně. Cítí, jak od pasu dolů těžkne, noří se do klidu jako do lepkavého medu. Myšlenky si sedají jako zvířený prach. Táhne ji tam, odkud si zvykla utíkat. Dnes před sebou ale neuteče. Senzibilka, rozpuštěná v druhých jako v účinném sedativu, se nyní poprvé snáší do šachty svého nitra. Ostýchavě se spouští na nehostinnou půdu, kde se díky svému jemnocitu nikdy necítila doma. Slaňuje se hlouběji na svém dechu. Postupně se přijímá se vším, co v ní kvasí. Soucitně rozfouká křivdy v břiše jako chmíří z odkvetlé pampelišky. Uvědomí si, že je to zraněná ženskost, co jí bodá v prsu, úzkost, co jí popnulo hrudní koš, že její podbřišek prožrala vina a do očních důlků se schoval strach. Vše, co vyplouvá na povrch, s klidem přijme. Už nehledá lepší verzi sebe. Tohle je všechno, co teď má. A tak kousek po kousku upouští svou duši. Řízeným dechem propouští všechno, co není její, co je druhých, co už nepotřebuje. Každý výdech procítí jako obětinu Bohu. Výdech jako akt odevzdání se životu. Zádrž dechu vědomně prodlužuje a otálí, než se nadechne. Na vlastní kůži tak zažívá nic mezi tělesnými vzruchy, věčnost, kterou s každým nádechem překryje temporalita, plné prázdno, jež nikam nemizí, z nějž všechno emanuje. Otevře oči. Svět, přeplněný hmotou, najednou rozředí pomlky. Ze všeho živého zřetelně vystupuje neviditelné bytí. Nevidí stromy, louky, domy. Vnímá prázdno mezi nimi. Slyší, jak zvuk vyvěrá z ticha a opět se do něj noří. Zhledne k obloze, ustrne. Zjeví se jí podstata světa. Alfou a omegou je to, co tu není. I jí svítá. Svatava sedí na motorce obkročmo. Přitisknutá k trojuhelníku zad nasává pach kůže, motoru a mužského potu.
Nad ní svítí slunce, skrze ní proudí vítr, pod roztočenými koly tuší pevnou zem. Vnímá tělo, na které nejdřív zdráhavě, v prudkých zatáčkách, už s osvobozující nutností nalehla. Džidův motocykl uhání Paříží, po širokém bulváru vedeném chladnokrevně středem velkoměsta jako přesný chirurgický řez. Kličkují mezi troubícími automobily a přeplněnými omnibusy, vystříhají se spěchajících chodců a míjejí přeplněné kavárny. Džidu svatavě nadšeně ukazuje triumfy průmyslové revoluce, které se tu pyšně poměřují s minulostí. Svatava však nic z toho nevnímá. To, co jí přivádí v úžas, jsou ostatní ženy. Zjevují se nečekaně v chuchvalcích páry jako čarokrásné přeludy. Ničím už nepřipomínají bloudící květiny s esovitými stonky. Nesou se středem ulice kočkovitou chůzí. Za sebou frivolně trousí rajčí peří. Na hlavu si nasadili turbany. Záda obalili tygry a levharty. Pravouhlá síť ulic se pod jejich střevíci mění na nepřehlednou džungli. Támhle jdou panteřice s opilovanými drápky. Vynořují se z litinových bran pařížského podsvětí a s nimi i staletími potlačované pudy. Nekonečná boa se za nimi táhnou jako povolená vodítka. Jakmile se ubytovali v podkrovním ateliéru jejího přítele, pozval Džidu svatavu na večeři. Sedí naproti sobě v elegantní restauraci a při diskrétním svitu svíček vedou nenucenou konverzaci. Džidu si všimne, že si svatava právě nenápadně prohlíží svůj odraz v cínovém poklopu na sýry. Pak si všimne, že do štursu hledí podezřele dlouho. Stěží otevře oči a ihned je zase zavře, oslepená ostrým světlem křišťálového lustru. Leží na zemi, pod hlavou cítí něco měkkého. Nad ní se sklání ustaraný Džidu. Hlouček zvědavců se rozestoupí a mrazivé ticho prolomí bouřlivý potlesk. Svatava si olízne suché rty a s námahou se posadí. Rozhlédne se kolem, aby odhadla škody. Právě si přítomné vzdělala v řecké filozofii. Citovala si Platóna. Řekne jí Džidu s neskrývanou pýchou. Pak ještě dodal, tvoje francouzština byla uchvatná. Ale protestovala žena, jež francouzsky neuměla ani ň. To už jí však jedna z přítomných vděčně stiskla studenou ruku a co si jí překotně sdělovala. Poté, co jí přetlumočil poklonu, jí opatrně pomohl na nohy. Zmínila si Aristofanova slova o existenci androgynního pohlaví, které Zeus z obavy před mocí rozpůlil a vysvětlila si tak, odkud pochází erotická touha. Přitom si zdůraznila, že tento put je naší přirozeností a že jej silně pociťují nejen muži, ale i ženy.

Mont Damirákl, věnovanou divům Chloé Vespr. Porovnal reprodukovanou fotografii s předlohou, pak časopis vítězoslavně vyzdvihl do vzduchu a francouzsky vykřikl: Je to ona! Tento objev mezi přítomnými vzbudil naprostou senzaci. Nedá se svítit, je z tebe mezinárodní hvězda, poznamenal se zjevným zadosti učiněním džidu, zatímco Svatava třesoucí se rukou podepisovala nabízené ubrousky. Když se jí podařilo ukojit prvotní zájem, zmáčkla mu zápěstí. Džidu signál pochopil a hosté restaurace je vyprovodili nekonečným potleskem. Jen co vyšli ven, dala se Svatava do běhu. O pár ulic dál ji zradil dech. Sesula se na obrubník. Co jsem si myslela? Vyhrkla konečně skrz slzy a rozhlížela se, do čeho by se vysmrkala. Že před sebou uteču? Je strašně těžké žít na hranici dvou světů a přitom do žádného z nich nepatřit. Nezapadat. Dráždit. Proč nemůže žít jako ostatní? Starat se o manžela, rodit děti? Pak je tu on. Šlehne pohledem po Indovi s tou svou motorkou a řečmi o svobodě. Jaká pak svoboda? Co pak si ona může vybírat? Celý ten jejich útěk je jedna velká iluze, ubohé kabaretní číslo bez katarze. Chytil ji za ruce a důrazně je zmáčkl. Tak už tu svoji jinakost přijmi a přestaň s tím bojovat. Jaký má vysvětlit, že jsou si podobnější, než si myslí? Snědý Ind a novopatská spiritistka. Spojuje je diagnóza, kvůli které je okolní svět považuje za exoty. V jejich útrobách se k životu probral had. Je to plas z božího vrhu a není to cizopasník. Podle indického učení jej v těle máme všichni. Džiduovi je však jasné, že Svatava ho teď nebude poslouchat. Proto se rozhodne k činu, kterému se obvykle vyhýbá. Poodstoupí o pár kroků dozadu a svlékne si košily. Zavře oči a začne soustředěně dýchat. Dlouho se nic neděje. Pak se jeho paty neslyšně odlepí od země a on se lehce vznese do vzduchu. Svatava překvapeně hledí na Inda trčícího v prázdnotě. Takže on létá. Když Džidu konečně přistane na zemi, utrousí: Vy na západě jste jako malé děti. Potřebujete zázraky, abyste uvěřili. Pak ji chytí za ruku a táhne do baru přes ulici. Pojď. Začíná být chladno. V podniku je plno, zakouřeno a hluk. Svatava si poslušně sedne na nabídnutou židli a mlčky čeká na vysvětlení. Budu k tobě mluvit jazykem, který je mi nejbližší, promluví Džidu. Svatava váhavě přitaká. Džidu souhlasné gesto pochopí tak, že se nemusí zdržovat dlouhým úvodem a přistoupí rovnou k věci. Svatavo, ve tvém těle se probudil had. Oznámí jí, jakoby nic. Málem rozlila své pití. Počkej. Džidu z kapsy hbitě vyloví tušku a na ubrousek vyšvihne nákres lidské postavy. Podle učení jógy je celé tělo pokryté energetickými centry, jakýmisi víry, kterým se říká čakry. Čakry považujeme za nejjemnější otisky kosmu v lidském těle. Je jich tolik, že se nedají spočítat. Na důkaz svých slov pokryje nakreslené tělo řadou malých teček, až vypadá, jako by je sužovaly neštovice. Nás však zajímají především ty umístěné na ose kostrč temeno hlavy. Řekne a zakroužkuje 7 vertikálních bodů. Věříme, že pokud je člověk dokáže správným tělesným a duševním cvičením aktivovat,

dojde k osvícení. Zkontroluje, zda jej jeho společnice vnímá, pak se k výkresu vrátí. Podle našeho učení byla a je na začátku všeho praenergie kundalíny. Tím, že vstoupí do hmoty, jí vdechne život. Poté, co svůj úkol splní, svine se do klubíčka v dolní části páteře, kde až do okamžiku lidského skonu nerušeně spí. Až se čas jedince naplní, zase z těla tiše vystoupí a vrátí se tam, odkud přišla, tedy zpátky ke svému zdroji. Pro věřící ji můžeme nazvat Bohem. Pro filozofii je jakýmsi všeprostupujícím bytím. Vysvětlil jsem to dostatečně jasně? Opatrně volí slova džidu. Svatava nenápadně studuje rysy džiduovy tváře, ale odsudek z ní nevyčte. Jeho dokonalost jí začíná lézt na nervy. No a zatímco my Indové na probuzené, ať se chovají sebevýstředněji, nahlížíme s úctou, protože chápeme, že jsme svědky zápasu o lidskou duši, v křesťanské společnosti se stejná věc považuje za vyšinutí. Jak bych to řekl, vy na západě jste dětmi, které nikdy nevyrostou a které mezi sebou a Bohem udržují propastnou vzdálenost. Člověk, který duchovním probuzením prochází, si sebou nese punc blázna a jeho okolí se jeho proměny děsí. Proto u vás probuzené upalovali na hranicích. Ti moudřejší se uchýlili do kláštera a stali se tak sice výstředními, ale tolerovanými mystiky. Ostatně i dnes řada z nich končí v ústavech pro choromyslné. Zkrátka a dobře. Měla si velké štěstí, že tě dřív, než se tak stalo, objevil show business. Povzbudivě se na ně usměje. Ale po chvíli opět zvážní. Mystika je velmi tělesná, odpoví džidu. Kundalíny smíčí tělo jako dům před příchodem důležitého hosta. Je třeba jej vyčistit od zbytečných bloků, oprostit od představ, od strachu, od předsudků, podepřít silnějšími pilíři. Proto brníš. Cítíš v těle oheň nebo zažíváš bolest v místech, kterými dosud energie neproudí. To jen silný proud energie, jako rozvodněná řeka, naráží na tvoje balvany strachu a postupně je vyhlazuje jako drahý nerost, dokud se nedobere duše v její nejčistší syrovosti. Na svatavu jeho slova těžce dolehla. Připadá si spíš jako neohraničené prázdno, kterým bez ustání proniká kondenzované trápení. Skončí to někdy? Snaží se působit klidně, přitom cítí, jak se jí do očí derou slzy. Džidu ji uchopí za ruce a soucitně na ní pohlédne. I když to tak teď nevypadá, změna, kterou procházíš, je nesmírně ozdravná. Jediné, co se po tobě chce, je se splašené kundalíny podvolit. Jakýkoliv odpor totiž hadí sílu ještě znásobí. Zkrátka a dobře, udělat to nejtěžší, co se po nás žádá. Důvěřovat životu a nechat to být. Džidu se natáhne pro bundu. Dost bylo řečí. Noc je ještě mladá. Jde se na večírek. Svatava, zaskočená nečekaným návrhem, se snaží protestovat. Zatímco ona hloubá po svém smyslu, jeho už zajímá zábava. Hned potom se zcela žensky zděsí a propadne nelíčené panice. Vysloví klasickou větu. Ale já přece nemám co na sebe. Svatava vyskládá na postel obsah svého cestovního kufříku a pak bezradně hledí na čtvery černé šaty stejného střihu a čtvery tlusté punčochy. Po chvilce váhání začne hledat záchranu ve varietní výbavě. Na výběr má delfskou věštkyni, slovanskou kněžku nebo arabskou metresu. Skromná garderoba věrně odráží její staré já, pohybující se mezi extrémy. Tento svět už jí je ale těsný. O krok poodstoupí. Po chvilce přemýšlení za základ oděvu zvolí prostou hedvábnou košili.
Přes košily obleče jednoduchý černý plášť a ten pomocí štrasových kamenů promění v zářící galaxii. Jeden kamínek si jako magický šém vetkne nad kořen nosu, vzdávajíc tak nenápadný hold Jiduovi. Co si počít z vlasy? Rozlíží se po pokoji, hledá inspiraci. Její zrak přitom ulpí na pánském klobouku zapomenutém na věšáku u dveří. Pod rukama jí svižně vznikají trojrozměrné makety jejich vesmírných vizí. Na krempu pak trpělivě vrství jednu verzi kosmu, bohatě vyšívanou třpitivými flitry. Když je s prací hotová, rozpuštěné vlasy si smotá do volného uzlu a klobouk si narazí hluboko do čela. Rázem se tak podobá mýtickému atlasovi. Jen místo firmamentu vzpírá na svém temeni odvážný pokus o autorskou haute couture. Svatava, zavěšená do Jidua, prochází enfiládou místností montparnasského apartmánu, který zabírá celé jedno patro činžáku. Míjí rozmalovaná plátna a modeleta budoucích soch. Překračuje rozpracované papier collé i nepovedené skici, jež se mísí s nedopitými skleničkami a přeplněnými popelníky. Se zalíbením si prohlíží hloučky hostů zabraných do bouřlivých diskuzí. Všimla si živě gestikulujících ruských futuristů v růžových smokinzích a s každou botou jinou. Minula rusovlasou hetéru, velkoryse rozprostřenou na starém otomanu, která empaticky výskala mužskou hlavu ležící jí v klíně a zastřeným hlasem analyzovala její sny. Kousek dál se ve verších překřikovali rumunští intelektuálové a štědře se přitom častovali prášky na spaní. Z věmové opulence ji náhle vytrhl mrákotný hlas bubnu. První, co spatřila, když Jidu otevřel další dvoukřídlé dveře, byla černoška. Stojí vzpřímeně jako ebenový totem a se zavřenýma očima soustředěně poslouchá repetitivní rytmus bubnu. Díváš se na nepokrytou oslavu jednoduchosti a primitivismu, šeptá jí vzrušeně Jidu. Zatímco jí plameně vysvětluje nový umělecký směr, svatava je plně zaměstnaná pozorováním kypré zadnice, která se jako přezrálý plod chlebovníku drze pohupuje do rytmu. Uhranutě pozoruje mouřeninku, jež se v mírném podřepu plně oddává zákonům zemské tíže. Pohybuje se obhrouble, tančí pánví špičatými prsy, břichem, bosé nohy dupou v atavistickém rytmu. V přeplněné místnosti se rozpíná jako vesmír. Přitom oblými boky opisuje nekonečno. Pařížská mládež nadšeně tleská do rytmu. Rytmus bubnu zesiluje. Svatavin přijímač se svévolně ladí na hladinu théta. Okolní obličeje jí před očima bytnějí jako africké masky, zatímco prostor mezi nimi mizí do neurčita. Ten pocit zná. Lehce se přidrží Jiduova lokte, připravená na injekci věčnosti. Po chvíli marného čekání ji ale jímá panika. Cítí, jak se jí potí dlaně a její těžiště se nezadržitelně sune do lůna. Celá se chvěje. Udělá malátný krok stranou ve snaze nahmatat Inda. Chce něco říct, ale tamtami srdce jí hrozivě rozdrnčí kosti. Bezvládný jazyk leží v ústech jako zdechlina. Je si jistá, že omdlí, přesto nikdy nebyla více přítomná. Topí se v tanečnici jako v Černém jezeře. Na zčeřenou hladinu vyplouvají zakázané instinkty. Už není cesty zpět. Probouzí se v ní zvíře. Ve spáncích jí naplno tepe příroda. Potlačená síla prudce prorazí stavidla zábran,
Řine se jejím tělem jako biblická potopa. Zavlní boky. Počíná si jako rozkmitané kyvadlo, hledající axis mundi. Pak ještě jednou. Klouby v kyčelní jamce jako tlouček hmoždíře drtí poslední špetky ostychu. Ze začátku se jí po parketu neurvale vodí bůh Šiva. Svatava na troskách starých nadějí a představ. Tančí kruté solo o zániku a obrodě. Stává se barbarem ve svém vlastním chrámu, ladným obrazoborcem starých kultů a potlačeného ega, bezhlavým řáděním kypří půdu, ze které klíčí proměněné já, zatímco tančí, rozšiřuje křivuly své duše pomocí jednoduchých gest, sochá složitost života. Tančí příběh o tom, že naplněný život ubíhá v kotoulech malých smrtí a že odevzdat se je často větší statečnost než bojovat, že čas od času je nutné točit se v temném víru a netušit směr, povznést se totiž neznamená nic jiného než potopit se. Teprve pod dnem těch nejtemnějších pocitů lze vyzbírat nejvzácnější perly života. Už to ví. Není dítětem slunce. Na tanečním parketu teď poprvé předvádí odvrácenou tvář svého měsíce. Stuhlá hornina měkne. Ostré hrany se mění na jemné tkáně. Údy vláční, pohyb se zaobluje. Obratle zvětší rozestup. Svoji touhu nepotlačuje. Naopak ji ještě rozdmíchá. Intuitivně replikuje pohyby své matky, její matky a tak dál až k pramatce Evě. Pomocí erotických gest znakuje posvátné mudry, zhuštěné božské pravdy, jež nás upomínají na úplnost života. Nazvedává si šaty, staví na odiv svou ženskost i vášeň, taky nedokonalost, vztek a zranitelnost. Stává se hlavní aktérkou magického aktu. Ty nejhodnotnější duchovní ostruhy získáme ve hmotě. Černoška ji chytne za ruku. Za mohutného potlesku ji vtáhne do středu kruhu. Svatava zavře oči a výzvu přijme. Dá se do tance se svým stínem. V kruhu pařížské avantgardy teď víří černá s bílou, vysoké s nízkým. Dokonalost Tao.

0: předposlední epizoda z 15-dílné série Četby s hvězdičkou na motivy textu Svatava české spisovatelky Jolanty Trojak. Novopolská spiritistka obdařená mimořádnou mediumní schopností, způsobující poprask nejen v Praze, ale i v Paříži, se naposled objeví na rozhlasových vlnách zítra. Opět uslyšíte v režii Jakuba Doubravy Terezu Hofovou. A teď už, milí posluchači, čas zaposlouchat se do působivého a velmi sugestivního vyprávění rozhlasového vzpomínání malíře, grafika, ilustrátora, sběratele Jiřího Andrleho v 7. epizodě 10-dílných osudů.
1: Osudy. V 7. části vyprávění malíře a grafika Jiřího Andrleho se vrátíme do druhé poloviny 60. let. To byla doba, kdy s Černým divadlem Jiřího Srnce jezdil po zájezdech po celém světě. Ale už ví, že se časem naplno vrátí k malování a grafice. Své vzpomínky Jiří Andrle natáčel ve svém ateliéru v letech 1997 až 2017.

každý výtvarník, když jde z akademie, tak najednou potřebuje ateliér, potřebuje tu místnost, kde si může rozložit svý kresby, barvy, štětce, grafické jehly, jako švec, když dělá, opravuje boty, nebo grafik zvlášť, grafik potřebuje tiskarský lis. Takže jsem vystřídal dva malý ateliéry v Nuslích. To už jsme si s Miladou koupili auto. To už jsem byl vlastně 5 let u Černého divadla. Psal se rok 1966 a my už jsme si ve 64. našetřili na těch zájezdech. To jsme počítali každou korunu. My jsme měli 22 marek denně. Diet. No, si představte z toho našetřit na auto. Tak jsme si koupili takovýho levnýho Forda Cortinu. Bydlel jsem už u Milady v Bráníku a maminka Milady byla hodná, tak jsem tam mohl bydlet. No a když jsem měl to auto, tak nebyl problém jezdit na Zbraslav, kde bydlel Jarda Vožňák. On už na škole byl vynikající. Vytvořil pozoruhodný ilustrace k Dantově božské komedii. Vždycky, když jsem za ním přijel, tak mě ukázal něco novýho. On patřil do té skupiny avantgardních umělců, kteří si říkali Šmidrové. Podle policajta Šmidry, taková recesistická skupinka to byla. Surrealismus, fantazie. A já jsem, myslím, jednou Jardovi přivez ukázat pár mých grafik. To bylo tak vzácný, jak se ten Jarda zachoval. Říkal, nech to tady, mně se to moc líbí. Já to musím ukázat doktorovi Mašínovi, historikovi umění. Takže ten Jarda, správný člověk ve správný čas potkanej, vlastně mě vyvázal z toho ujetýho vlaku i s tím ujetým nádražím jsem najednou vstoupil zpátky z jiný profese, z profese divadelníka do profese výtvarníka, protože v té době, v roce 1966, se v Praze konala významná výstava. Tady byl Kongres mezinárodních kritiků umění a konala se výstava Aktuální tendence českého výtvarného umění. Já jsem byl zařazen mezi tvůrce nové figurace. Já to říkám nerad, ale cituju to, co bylo napsáno v katalogu. Výstava je komponovaná od generace nejmladší po generace nejstarší, od A do Z, od Anderleho po Zrzavého tečka. Takže najednou veškerý kontakty, který jsem na akademii měl, tak během těch 5 let u Černého divadla byly přetrhaný, ale nicméně se mě podařilo vrátit se. Ten Jarda sbíral tenkrát, kde co bylo, třeba hrací hodiny nebo hrací obrazy. Já jsem říkal, Jardo, já mám takovej orchestrion na takový ty veliký kovový desky. On je tam napsáno polyfon, víš? To jsou takový placky kulatý s takovýma zoubkama a to tě hraje, to je nádhera. A my s Miladou si to pouštíme večer a ocitáme se jako v době před 150 lety. A Jarda se smál a říkal, no to teda bych chtěl vidět, to se musím na to přijet podívat. Já jsem ho objevil, když jsme hráli s divadlem v Hradci Královým a naložili jsme ho do autobusu. Vždycky večer si ho s Miladou pouštíme, tak jsme tím orchestrionem se odstřihovali vždycky od té běsnící doby. Byla to rarita, vzácnost. A ten Jarda se do toho polyfonu zamiloval. A začalo to. Vždycky to bylo tak, že co jsem měl já, to chtěl Jarda. A zase to, co měl Jarda, jsem chtěl mít já. A říkal mě, ty máš takovej ten špatný ateliér tam v té ulici, horní. V jedné místnosti byl grafický lis, který, když ten válec sjel ze zinkový desky, ze který jsem tenkrát tisknul, tak to dalo takovou ránu, že to otřáslo celým domem. Jarda řekl, já vím o ateliéru, člověče. To kdyby směl, tak to nikdo nebude mít na světě. A já o něm vím. Ona je to stará kovárna na Hradčanech. Víš co, když ten ateliér tě nabídnu a ty ho dostaneš, tak já za to chci ten orchestrion, víš. A ty poznáš, že ta kovárna tě změní život. To je něco tak fantastického, že až to uvidíš, tak to s tebou praští.
A dvě okna to má na jižní stranu směrem k Petřínu a z těch oken je vidět celá Praha. To musíš mít, víš co? A já tě seznámím s tím člověkem, kterýmu ta stará kovárna patří. To je stará kovářská rodina na Hradčanech. Oni tam vedle toho mají byt a bydlí tam. Ale do té kovárny je zvláštní vchod. Takže jsme si dali sraz. Jarda říká, pane Chabus, tak jsem vám přived tady Jirku. Pak jsme se šli podívat na kovárnu. Vešli jsme do průjezdu. Otevřel takový rozvrzaný dveře. A já stuhnul. Bylo to tak, jak ten Jarda Vožňák říkal. Začouzená kulatá klenba, spoustu kovářského nářadí. Výheň, taky se tu kovali koně. Jo, to je už je dávno, říkal pan Chabus. Ale od té doby, co se to zazdilo, zepředu z ulice, tak už to byla kovárna, která sloužila jenom Pražskému hradu a tady okolí, když třeba něco potřebovali popravit z arcibiskupství, nějakou petlici nebo zámek. Hradčanský kovář pan Chabus. No, tady bude práce, řekla Milada. To nám dá zabrat, než to tady uklidíme. A co s tím nářadím, pane Chabus? Celý police plný nářadí. Já nevím. To víte, kovářskýho řemesla je konec, říkal pan Chabus. Všecko vygruntovat. No, to nás všecko čekalo. A zvládli jsme to postupně a najednou jsme zjistili, že jsme v té kovárně šťastní. A to se v oči nemohli vynadívat na mikulášský chrám, na paláce, na domy v Nerudově ulici. No a to jsme mohli dělat jenom v těch krátkých úsecích, když jsme zrovna nebyli na zájezdě. Protože mezi tím jsme byli v Amsterdamu, v Palermu, v Aténách, v Leningradě, v Kyjevě, v Moskvě, ve Štokholmu, v Londýně, v Hamburku, v New Yorku. Austrálii už jsme měli za sebou, ale turné střídalo turné. Mě přibývaly grafiky, který jsem vyrejbal v divadelních šatnách a v hotelových pokojích. A vždycky jsem se vracel domů rád, protože jsem věděl, že v srdci toho nádherného města přímo u Pražského hradu mám nejkrásnější ateliér na světě. Tak nějak, když je člověku 30, a to mě tenkrát bylo, když jsem se poprvé díval skrz ty zaprášený okna kovárny, tak je člověk plnej plánů a nemá vůbec ponětí o tom, co ho čeká.

Naše zemička uprostřed Evropy byla v takovém víru, v takovém opojném víru, že někam letěla. Ten kolotoč se roztočil a najednou to 21. srpna. Kaněc, jdíte domoj, to snad není možný, vidím pána. Takový elegantní muž s motýlkem a křičel rusky. Vy jste se asi spletli, to není možný, to se musí vysvětlit, vy jste tady asi omylem. Oni jim vůbec neřekli, kam jdou. A žízeň museli mít a hlad museli mít, ale nikdo jim nic tenkrát nedal z našich lidí, protože sem přišli jako okupanti. Vnikli všude, i do výstavní síně Mánes a do každého úřadu a do kanceláří československého spisovatele, a všude potom byla otřesná špína nalezená po nich, v každém koutě hromady páchnoucí. To svědectví, no. Šuplíky byly povytahovaný v kancelářích československého spisovatele na Národní třídě. A najednou tam byl pohozený chleba krajíc s paštikou. Jenomže, když si k tomu někdo přičich, tak zjistil, že to nebyla paštika, ale že to byla solvína, ta pasta na ruce, která těm hladovým vojákům se zdála, jako že se dá namazat na chleba. Tady, jak se koukám z okna, přede mnou je Šárecký údolí, ale kdybych se podíval trošku vpravo ke zřícenině Baba, tak tam pamatujou, že stály dvě baterie houfnic namířený na město. Ten osudovej srpen jsme zrovna byli v Bráníku a šli jsme se podívat do našeho ateliéru, který byl v Loretánské ulici na Hradčanech. Než jsme tam pronikli, tramvaje jezdily jenom k Palackému mostu. To si vzpomínám. Do středu města nejezdili, tam se všude střílelo. Takže jsme pěšky šli od Palackého mostu na ten hrad a tam před číslem 5 v Loretánské ulici stál tak obrovský tank. My jsme se museli uličkou mezi pásama a zdí prodírat do domovních vrat a naštěstí v kovárně, v tom ateliéru, bylo všecko v pořádku. Tak jsme se vraceli přes Hradčanský náměstí zpátky a tam jsme viděli tu rozstřílenou fasádu arcibiskupského paláce. A zrovna, když jsme byli tam, co měli Švýcaři velvyslanectví, tak zase nad naší hlavou začaly hvízdat kulky. To bylo tak hrozný, ta cesta přes ty Hradčany. My jsme chtěli onem rychle přeběhnout zámecký schody a najednou, když jsme přišli na Klárov, tak tam srocení lidí hlavy měli skloněný a na zelenou trávu v malém parčíku kladli kytky toho pozdního léta. Prý tam zastřelili hezkou mladou ženu, Sověti okupanti. Dnes tam stojí pomníček. S Miladou jsem přebíhal přes Národní třídu a najednou se rozštěkali kulomety a kulky hvízdaly. Hned jsme leželi přitisknutý ke dlažbě chodníku a najednou jsme všichni, kteří jsme tam v té skupince leželi, tak jsme se měli všichni tak rádi. A byli jsme tak šťastní, že to přestalo a utíkali jsme dál. Babička, jak tenkrát v tom srpnu chodila, já jsem si myslela, že ten Rus je náš nejlepší slovanský bratr. A bác ho, on nám tohle to provede, viď? Co pak, já už jsem stará, chlapče, ale co vy mladý budete dělat? No, toho dne, to 21. odkvetli jak květiny pozdního léta, floxy. Já vždycky ten 21. srpen mám spojený s vůní flox. To odkvetli jak květiny pozdního léta, tak najednou odkvetla i svoboda.

beznaděj, zoufalství, úzkost a zklamání, že to svět mohl připustit. Další křivdu na našem národě. My s Černým divadlem jsme ještě před pár dny hráli v Sofii na festivalu mládeže a studentstva a atmosféra divná, to byla divná. Oni nás vůbec, československou delegaci, drželi izolovaně. My jsme bydleli s Kanaďanama. Byli jsme nebezpeční, no tak. A hned za prvním plotem stáli bulharský vojáci, obrněný auta, a tam už Sofie končila. Tam byly jenom takový nějaký duny písečný. Každých 20 metrů voják byl. No a když jsme hráli to představení, tak už tam byli provokatéři, kteří křičeli v divadle na naše představení: "Eto net iskustva, eto je, eto net, to není umění," křičeli. "To není umění." A dělali hú, hú a dupali. Byli jsme tam tenkrát v nemilosti, protože tenkrát jsem tam měl rádio a poslouchal jsem schůzku v Černé Pričope, jak se sešel Dubček a Brežněv. Ale předtím jsme byli ve Štokholmu a ty nádherný švédský krásný města. A předtím jsme dělali veliký turné po Francii a po Itálii. A to by teď všecko mělo skončit, protože tenkrát najednou svět začal na Československo se dívat jako na něco zázračného, co se dokázalo vzepřít tomu kolosu. Proslovy starostů, že naším uměním nadzdviháváme železnou oponu, třeba říkali, a co teď, když tady najednou všude tanky, lidi zoufalí. Jo, a říkalo se, že všechny Čechoslováky odsunou na Sibiř. A říkal se takovej vtip, že pesimisti říkají, že tam půjdou pěšky, ale optimisti říkají, že tam pojedou vlakem. V Bráníku u nás na louce byli Bulhaři a já jsem měl dalekohled a najednou jsem se koukal dalekohledem, to bylo vzdušnou čarou asi 700 metrů, a najednou koukám, že ten důstojník bulharské armády se na mě taky kouká dalekohledem. To byl divnej pocit, tak jsem hned zavřel okno a odešel jsem od toho okna. A pak toho Dubčeka, toho miláčka národa, to Brežněvový komando násilím odvleklo do Moskvy a tam pod nátlakem musel podepsat ty moskevský protokoly. Zlomenej se vrátil a když mu dali mikrofon, tak po prvních třech větách se hořce rozplakal. To nám nevymizí z paměti nikdy. Dokumenty doby. Hesla. Bílou barvou, vápnem třeba i pozdech. Atěc a svoboditěl, syn okupant. Třeba bylo jedno heslo. Takový to nahnání masy lidí kamkoliv, cokoliv jim nalhat, nabalamutit, to v Rusku bylo od nepaměti samozřejmý a proto oni tak slepě věřili tomu, že jsou v Německu, tenkrát v tom 68. roce. Já si vzpomínám na otřesný příběh z jedné pražské nemocnice. Tam naši lidi chtěli pomoct nějakému vojákovi, který onemocněl a musel být rychle operován na slepý střevo. A když se to dozvěděli politrukové, tak operace se povedla, doktory si s ním hráli, ale protože politicky to bylo neúnosné, aby sovětský voják se nechal operovat v české nemocnici, tak před vyděšenými zraky lékařů ten důstojník politruk vytáhl revolver a toho odoperovaného vojáka, tedy pacienta nemocnice, před očima všech zastřelil. Ta obrovská říše zla od Vladivostoku přelila se až k nám, jak najednou se začaly psát jiný příběhy v této zemi. Ten prožitek srpna z našich myslí nevymizí. To byly dny plný zoufalství, bezmoci, zklamání, hořký zklamání. Nám bylo jasný, že se začnou psát nový kapitoly našich životů.

čistky. To bylo to slovo, který budilo hrůzu. Posrpnový čistky a nová nomenklatura. Zapěješ. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A najednou se zase začaly převlíkat kabáty a já si vzpomínám, jednou s klukama jsme šli kolem potoka a tam byl lom a tam se opíralo sluníčko a my jsme najednou viděli na kameni zmíji. Ona se tak vlnila a svlíkala se z kůže, za ní zůstávala taková průhledná hadí kůže, byla taková spokojená ta zmije, když tam ležela v nový kůži a tadyhle ta kůže z té zmije byla tak dlouhá. A mně se najednou vybavila ta doba celá. Neznámá budoucnost stála před každým, protože se zabouchly dveře a začínaly jiný životní příběhy. 20. století vlastně bylo v takovém tom moudrém věku. 68 let mu bylo. Ve Francii demonstrovali studenti za třeba svobodu v sexu. Lidi si užívali blahobytu, kupovali si nové modely automobilů. Prosperita. Sladký život v 60. letech ovládal svět, protože už to nebyla taková ta děsivě studená válka, jako byla v 50. letech. Najednou tady taková bratrská pomoc. Čas šel neúprosně dál, srpen se přehnal a přišel začátek září a my jsme Černý divadlo mělo odjíždět na divadelní festival do irského Dublinu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se to turné uskuteční. Já se trošičku z toho šoku zpamatoval a začal jsem kreslit a začal jsem si připravovat už kresby a materiály, protože odjezd do Dublinu se blížil a já jsem si vždycky vozil sebou velikánskou tašku, kde jsem měl silnou žárovku a měděný desky a rydla, že během turné budu dělat grafiku. Ale jakou? Někdo zvoní, přichází Jiří Mašín, kunsthistorik, můj nejbližší přítel. Objal mě a řekl: Lasciate ogni speranza. Zanechte všech nadějí. To byly jeho první slova. Citát, který je v Dantově božské komedii Nad bránou vedoucí do pekel. Lasciate ogni speranza. V Dublinu jsem potom v hotelovém pokoji téměř celou grafiku jsem tam udělal na toto téma. Já si vzpomínám, že starosta města Dublinu měl projev před představením a vyjmenoval všechny velikány, které naše kultura dala světu a půvabně přetvořil jméno Karla Čapka. Říkal Karel Kepek Čapek, Karel Čapek. A my jsme s vámi, říkal, my vám držíme palce. Jsme si zase uvědomili, že to, o čem pan starosta mluví, byť jsou to sebeupřímněji míněná slova a sebeúčastnější slova, takže vůbec nevystihujou podstatu naší tragédie, protože nikdy, nikde se nám nepodařilo vysvětlit situaci, která u nás panovala. Že každý je hlídaný, že to je obludný, zrůdný, nepřirozený režim, který brání lidem ve vývoji a v prosperitě. To jsme nikdy nikomu nevysvětlili, to bylo naprosto zbytečný. Oni to nechápali. V čem žijeme, že nás hlídají domovnice a uliční důvěrníci?

kolikrát jsem padnul opravdu, jak se říká lidově, na hubu a musel jsem vstát a všecko se to odehrávalo v té pasti za tou železnou oponou, to taky hrálo svoji obrovskou roli. No a rovněž, když přejdeme k dnešní situaci, tak v té situaci, jako jsme dnes, zase to nikomu nevysvětlíš, protože tato země má zvláštní osud, zvláštní úděl. A pro mě z toho plynulo poučení, že já jsem čelil tomu tlaku obrovskému prací. Já jsem se z těch tísní vymalovával, vykresloval, protože to jinak nešlo. To byl takovej přetlak. Já jsem měl potom ateliér v Loretánské ulici přímo u hradu. Kousek bydlel Pavel Kohout, za ním jsem taky chodívával, za rohem bydlel Jiří Mucha, Honza Švankmajer, To byly tak krásné procházky večer s Honzou po těch stemnělých Hradčanech, kdy svítili jenom tak žhnuli plynový lampy, který rozsvěcoval hluchý lampář s Vlčákem. On to byl kapitán dělostřelectva prvorepublikové armády a ten křičel, říkal zásadně Honzovi, ne pane Švankmajer, ale říkal mu pane Švankmajer. No a jednou jsme seděli s Honzou Třískou a s Pavlem Kohoutem u nás, to jsme bydleli na Novém světě a ten Vašek Havel řekl, proč já bych utíkal? Já jsem se v této zemi narodil, ať odejdou ti, kteří nás do toho maléru dostali, ať odejdou bolševici, ale já tu vždycky zůstanu. To jsem si často říkal, tohleto, když jsem potom sdílel ten osud toho velikého privilegia, kdy jsem musel jezdit do Kolína nad Rýnem, to by byla celá velká kapitola, když se sepsala smlouva mezi Art Centrem a Galerii Baukunst, a byl to takový trpký úděl. Zdálo by se, že bych měl jásat, ale vracet se z toho prosvětleného, čistého, spořádaného, prosperujícího, bohatého světa, kterým tenkrát Německo a Kolín nad Rýnem byl, do toho stemnělého, deprimujícího našeho světa, kde tě přivítali na hranicích Vlčáci, ostnatý dráty a tma a špína. To byla těžká zkouška, ono se to nezdá. Ten Honza Švankmajer, vždycky, když jsme chodili po těch Hradčanech, říkal, dítě to blbost emigrová, dítě to blbost. Když vypukne ta válka, protože tenkrát jsme stáli na Prahu války, ty krize všelijaký a Brežněv a Brežněvova doktrína a když vypukne atomová válka, tak je přece lepší umírat tady doma, ne? Než v cizině. Ale ten Bogan, geniální spisovatel Bohumil Hrabal, to byla taky zřetězení náhod, že jsem měl možnost být mu na blízku, který chodil za mnou na Novej svět nebo do Loretánské ulice. Jednou to si vzpomínám, to jsme vyšli z kovárny, úplně lidu prázdná Loretánská ulice. Jenom takový chlapi, divně oblečený, 2, 3 byli na té ulici, kteří se divili, že my jsme vylezli z toho domu z vrat a řekli ani hnout. A najednou se od Lorety přiřítila kolona pancéřovaných limuzín. Brežněv byl naposled v Praze a teďko nás ten tlak těch řídících se vozů ze těch sirén přitlačil ke zdi a Bogan Hrabal řekl, člověče, teď to je moderní apokalypsa. No. Já jsem na to konto udělal cyklus apokalyptická genetika. A ten Bogan taky říkal, ty dostáváš ceny, mně vychází knihy ve Švédsku, v Portugalsku, ve Španělsku, ve Francii a teďko jdeme tady po Hradčanském náměstí a bojíme se, odkud přiletí facka. To právě mě ten Bogan Hrabal objasnil, že když jsme se rozhodli tady žít, tak to musíme přijmout ze vším. To už měl profesor muzika na škole, takový grand seigneur, jo? Profesor František muzika, učil tam krásné písmo. Říkal, no, vy jste ten nový asistent mého přítele Jiřího Trnky. Můžu vám dát radu? Já jsem řekl, pane profesore, budu si toho vážit. Prosím vás, zaprvé omlouvám se, ale oholte si ty kotlety, vypadáte jako kočárový kočí. Já jsem měl tenkrát kotlety takhle. Víte, umělec má vypadat jako bankovní úředník. Podívejte se na fotografii Picassa, ten byl vždycky vyholený. Neměl nikdy kotlety. A za druhý, pamatujte si, že je nejlepší být u vrchnosti v mírné nemilosti. V mírné nemilosti zdůrazňuju, protože když jste ve velké nemilosti, tak vás vrchnost může zničit a když jste ve velké milosti, tak musíte vrchnosti sloužit. Ale mírná nemilost je to, co působí blahodárně. To se dá stále i dnes brát jako kritérium.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a na ní dnes vysílací projekt, který nazýváme Od Klaudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, čili zhruba od roku 1600 do roku 1830, řekněme. A je to projekt, který je věnovaný historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Co nás dnes čeká? Čekají nás skladatelé jako Marcello, Rameau, Dussek, Bach, Händel, nebo skladatelé méně známí jako třeba Ernst Gottlieb Baron. A teď na začátek kratičce Ludwig van Beethoven a jeho klavírní bagatela A-moll, kterou na kladívkový klavír zahraje Ronald Brautigam.

To byl kladivkový klavír, tedy historický nástroj předcházející moderním klavírům. Hrál na něj Ronald Brautigam a poslouchali jsme Beethovenovu bagatelu A-moll rekonstrukci, revidované verze skladby pro Elišku. A teď nám přichází zahrát soubor historických nástrojů Europa Galante, který řídí a hraje s ním i na housle Fabio Biondi. Uslyšíme koncert pro housle a smyčce D-moll, dílo zaraných let zázračného dítěte a komponujícího mladíka Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Na stanici D-dur dozněl koncert D-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Koncert pro housle a smyčce, rané dílo skladatele. Fabio Biondi hrál na housle a zároveň řídil soubor Europa Galante.

Na řadu přichází francouzské baroko, a sice pastorale Jeana Baptisty Lullyho Le Amant Magnifique. Uslyšíme soubor Le Musicien de Louvre, který řídí Marc Minkowski.

uplynulých 20 minutách nám hrál soubor historických nástrojů Le Musicien du Louvre s Markem Minkovským a solisty byli Agnès Mellon, Michel Verchef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnard. Byla to pastorální skladba Le Amant Magnifique od Jeana Baptisty Lillyho. Další skladba v našem vysílání je dílem autora méně hraného, méně známého Ernsta Gottlieba Barona. Byl to německý loutnista a skladatel působící ve dvorní kapele v Berlíně, jehož život se uzavřel v roce 1760. Uslyšíme od něj sonátu pro zobcovou flétnu a loutnu. Hrají Dorothe Oberling a Axel Wolff.

Adagio, Allegro, Siciliana a Žig. To byly čtyři věty sonáty, ve které jsme se zaposlouchali do zvuku historické loutny, hrál na ní Axel Wolf, a historické zobcové flétny, na kterou hrála Dorothée Oberlinger. I autor skladby byl loutnista, byl to Ernst Gottlieb Baron. Interpretem následující nahrávky, a sice Mozartova koncertu D-dur, koncertu číslo 5 pro klavír a orchestr, bude americký muzikolog a pianista Robert Levin. Byl to umělec a vědec, který zrekonstruoval řadu děl z 18. století a bude hrát samozřejmě na historický nástroj, a to spolu se souborem Academy of Ancient Music, který řídí Christopher Hogwood.

Dozněl koncert číslo 5 pro klavír a orchestr, koncert D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Interprety byl slavný soubor Academy of Ancient Music, řízený jeho zakladatelem Christopherem Hagwoodem, a solistou byl americký klavírista a muzikolog Robert Levin, ročník 1947.

Následuje kantáta Ich habe genug, církevní kantáta nebo duchovní kantáta z pera Johanna Sebastiana Bacha. Je určena pro soprán, flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo a v církevním kalendáři byla určena pro svátek očišťování Panny Marie, v současnosti slavený spíše jako svátek uvedení Páně do chrámu, svátek připadající na 2. února. Uslyšíme Martinu Jankovou, flétnistku Julii Branou a soubor Collegium 1704 s Václavem Luxem.

Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu a která dnes v tomto vysílacím segmentu nabízí historicky poučenou interpretaci staré hudby v zahraničních i tuzemských nahrávkách. Tou nahrávkou, která dozněla, byl snímek Kolegia 1704 a Václava Luxe s Martinou Jankovou, sopranistkou, solistkou, a sice v kantátě Ich habe genug Johanna Sebastiana Bacha.

sonáta barokního mistra, která teď zazní, je z pera Benedetta Marcella a je určena pro loutnu, varhany a psalterium. To je jednoduchý drnkací nástroj se strunami na ozvučné desce, na který se hraje drsátkem. Na psalterium nám bude hrát Margit Üblacher, na varhany Jürgen Banhölzl a na loutnu Michael Freimuth. A s nimi hraje soubor La Gioia Armonica, který řídí Jürgen Banhölzl.

Teď nám, vážení a milí, hrál soubor La Gioia Armonica, který řídil, a sice od varhan, Jürgen Banhelzer. A s nimi byli dalšími dvěma solisty Margit Übelacker, hrající na psalterium, a Michael Freimuth, hrající na loutnu. Poslouchali jsme sonátu opus 2 číslo 3 od Benedetta Marcella. Na stanici D-dur vám nadále nabízíme vysílací projekt věnovaný nahrávkám historicky poučené interpretace staré hudby. V titulu další skladby, která teď následuje, jsou dvě jména, Nele a Myrtis. Jde o